nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky, jedna

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan.

0: milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte další díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Dneska budete poslouchat nádherné a krásně vystavěné písně, které vám budou zpívat hlavně úžasné mužské hlasy. Celoživotně jsem zatížený na tenory, ale prostor dneska dám i baritonům. Startujeme upřímným písňovým vyznáním Karla Gotta, konkrétně písničkou Hudba se mnou vchází a se mnou dneska vlastně taky.

Myslím si, že už jste určitě slyšeli o nejúspěšnějším mužském mezinárodním nadžánrovém kvartetu Il Divo, které založil a dlouhá léta umělecky vedl britský mediální magnát, manažer a producent Simon Cowell, který se proslavil i jako nelítostný porotce, neskuli kat, řady mezinárodních televizních soutěží. 2 roky Simon Cowell pátral po celém světě po mladých operních zpěvácích, obdařených nejen zlatem v hrdle, ale i přitažlivým zemějškem. Prostě chtěl, aby se zpěváci, které vybere, líbili ženským. Výběr v roce 2003 uzavřel. Jeho přísným sítem nakonec prošli španělský baritonista Carlos Marín, americký tenorista David Miller, švýcarský tenorista Urs Bieler a francouzský popový zpěvák Sébastien Isambard. Il Divo skvěle propojilo popový a operní svět. Tak si teď Il Divo poslechněte ve vám důvěrné známé písni The Winner Takes It All z repertoáru švédské skupiny ABBA. Mimochodem, Il Divo začalo nahrávat své první album v únoru roku 2004 ve Švédsku.

Nahil Divo mě upozornil Karel Gott, který s tímhle souborem účinkoval v jedné německé televizní show. Il Divo debutovalo v pražské O2 aréně 13. září roku 2012. Hned jsem začal schánět lístky na jejich koncert. PR tohoto koncertu měla na starost Kateřina Dětková, o níž jsem v tu chvíli pochopitelně vůbec nevěděl, že je sestrou novináře Honzy Dětka a že bude jednou produkční jeho mimořádně úspěšné televizní talk show Sedm pádů Honzy Dětka. Katka Honzovi do každého pořadu vybírá hosty. Katce jsem slíbil, že na podporu koncertu Il Diva připravím s Karlem Gottem jeden z dílů rozhlasového pořadu Zpátky si dám tenhle film a Katka mi slíbila setkání Karla Gotta s Il Divo po koncertě v O2 aréně. A protože jsme profesionálové, oba jsme své slovo dodrželi. Když jsem Karlovi před koncertem Il Diva oznámil, že se s jeho členy po jejich koncertě sejde, začal jako obvykle lamentovat a podceňovat se. Proč takové věci organizuješ, Honzo, když oni vůbec nemají ponětí, kdo je to starý goťák z Prahy? V tu chvíli jsem nečekal, jaká překvapení Il Divo ten večer Karlovi připraví. Každý z členů Il Divo zaspíval asi dvě písničky solově. Když přišla řada na švýcarského tenoristu Urse Bielera, pozdravil se s publikem a pak se mu svěřil, že jsou dva zpěváci, jejichž magnetofonové kazety měl jeho táta v autě a ti ho ovlivnili natolik, že se stal zpěvákem a jmenoval krále Kalypsa, amerického zpěváka Harryho Belafonteho a Karla, kterého přivítal v publiku. Karel se v tu chvíli na mě spokojeně podíval a z jeho pohledu šla vyčíst radost, že ho přece jen někdo zná.

Jestli se Karlu Gottovi na Il Divo něco nelíbilo, byl to fakt, že takřka ve všech jejich písních dostával největší prostor nádherný baryton Španěla Carlose Marina. Karel to nemohl pochopit a několikrát mi řekl, že se s tím ještě nesetkal, že vždycky jsou přece upřednostňováni tenoři. Z koncertu Il Diva jsme byli nadšení a když jsme po koncertě přišli za Il Divo do šatny, chyběl v ní právě španělský baritonista Carlos Marín. Karel ostatním členům předal své neprodejné CD, které měl určené jen pro zahraniční umělce, novináře a taky pro nejbližší přátele. A taky jim do jejich repertoáru doporučil terčet Svět lásku má, který naspíval s Peterem Dvorským a Palem Haberou. Po chvíli do šatny vstoupil baritonista Carlos Marín, poklonil se před Karlem málem až k zemi a pravil: zdravím jednoho z největších evropských tenorů. Karel vykulil oči a zeptal se ho: jak vy mě jako Španěl můžete znát? Karlo se pousmál svým zářivým timolinovým úsměvem, kterým okouzloval ženy po celém světě, a odpověděl: narodil jsem se v Hesensku a i když jsme se s rodiči přestěhovali do Madridu, k babičce a tetám v Německu, jsem jezdil na prázdniny. Byly vaše velké faninky a vaše alba si pouštěly od rána do večera. Karel mu s vážnou tváří odpověděl: tak to mě moc mrzí, že jsem vám ničil prázdniny a kazil vkus, ale snad ne moc. Il Divo se rozesmálo a bylo to jejich první setkání s třeskutým humorem Karla Gotta. Poslechněme si teď v podání Il Divo písničku You Are My Destiny, kterou před 5 lety naspívali s jejím autorem, kanadským zpěvákem a skladatelem syrského původu Paulem.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Il Divo a Karla Gotta spojovala pěkná řádka písní, které měli v repertoáru. Jedna písnička z repertoáru Il Divo pak obohatila Gottův repertoár. Jde o písničku, kterou Il Divo v roce 2005 naspívalo se slavnou kanadskou zpěvačkou Celine Dion, které se mimořádně dařilo i ve všech frankofonních zemích. Ona písnička se jmenuje I Believe in You a Karel Gott ji nahrál v roce 2008 v duetu s Lucí Bílou a český text Krása jim na míru napsal textař, básník Pavel Vrba, který má na svém kontě přes 2000 písňových textů. Lucie a Karel mu ji zaspívali na oslavě jeho 70. narozenin v pražském divadle Hibernia. My si písničku I Believe in You teď ovšem poslechneme v interpretaci Celine Dion a Il Diva.

Il Divo se jen pár let po svém založení stalo doslova celosvětovou senzací. V roce 2006 dokonce takovou, že si je na své severoamerické turné, čítající 20 koncertů, pozvala nejprodávanější a nejúspěšnější zpěvačka všech dob, Barbara Streisand. Il Divo si s Barbrou zaspívalo na každém z koncertů 3 písně a jednou z nich byla nádherná árie Music of the Night z muzikálu Phantom Opery. A tu si teď poslechneme. Night time sharpens, night time.

Hodně jsme se s Karlem Gottem a se členy mezinárodního pěveckého kvartetu Il Divo nasmáli i během našeho druhého setkání v pražské O2 aréně v roce 2014. To tenoři David, Sebastian a Urs Karlovi na baritonistu Karlose prozradili, že sbírá kalhotky a podprsenky, kterému příslušnice něžného pohlaví házejí na jeviště. Kluci nám taky prozradili, že Carlos má ve své paraguajské vile pro dámské prádlo od faninek vyhrazenou velikou místnost a že se obávají, že je nebude mít brzy kam dávat. Poslechněme si teď v podání krále milostných romancí, britského zpěváka Engelberta Humperdinka a Il Diva píseň Spanish Eyes z autorské dílny německého kapelníka, multiinstrumentalisty a skladatele Berta Kampferta. Jeho písně zpívali například Frank Sinatra, Dean Martin, Elvis Presley, Johnny Mathis nebo Karel Gott.

Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky a neb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Honza Adam. Na konci roku 2008 nebo začátkem roku 2009, to už si úplně přesně nepamatuji, mi Karel Gott řekl: Honzo, prohledej prosím diskografii Il Diva nebo svůj archív duetů a zkus najít něco pro mě a Lucku Bílou. Nějaký duet, který bychom v premiéře zaspívali na udílení cen televizních diváků TT. Karlovi jsem nabídl 10 duetů a zdůraznil jeden, který se mi nejvíc líbí. 100% jsme se na něm shodli a Karel pak Luce nabídl námi vybraný duet Just Show Me How To Love You, který v roce 1997 naspívali britská sopranistka Sarah Brightman a argentinský tenorista a dirigent José Cura. Luce a Karlovi český text Ať láska křídly mává k tomuto duetu napsal dnes už zmíněný Pavel Vrba a my si teď tenhle povedený slavičí duet poslechneme.

0: rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Člen Il Diva, Švýcar Urs Bieler, mě podvakrát během našich setkání požádal o vizitku a ani ve snu mě nenapadlo, že je jednou skutečně využije a že si budeme psát. Ve druhé polovině září roku 2019, kdy už jsem nebyl 4 roky Karlovým tajemníkem, mi Urs Bieler ze své soukromé e-mailové adresy napsal: Vážený Jane, s těžkým srdcem nás zasáhla zpráva o nemoci a trápení jednoho z největších zpěváků naší doby. Zlatý hlas z Prahy, mistr Karel Gott, byl jedním z mých prvních pěveckých vzorů. Velmi nás zarmoutily zprávy o tom, jak je tento velký umělec, tato úžasná osobnost, vážně nemocná. Prosím, pozdravujte ho od nás a je nám ctí, že jsme ho mohli osobně poznat a velmi si ho vážíme. Jeho hlas nás provází životem a pevně věříme, že ještě dlouho bude. S nejhlubší úctou Urs Bieler a Il Divo. Karel Gott odešel do muzikantského nebe 1. října 2019 a nejcharizmatičtější člen Il Diva, španělský baritonista Carlos Marín, zemřel 19. prosince roku 2021 na covid ve věku 53 let. Il Divo bylo zrovna na britském turné a během zastávky v Manchesteru byl Carlos Marín hospitalizován a následně uveden do umělého spánku. V něm také zemřel. Tak si teď poslechněme v podání nejmužnějšího hlasu Il Diva v interpretaci Carlose Marína, který bral hodiny zpěvu u španělské sopranistky Montserrat Caballé píseň Vášně a zrady Delilah.

Fanoušci Karla Gotta a Carlose Marína jsou po smrti svých oblíbenců svorně názoru, že poté, co tu s nimi nejsou, není svět už takový, jakým býval. Že už není báječným koutem a místem k radování. Já si to myslím taky. Carlos Marín dospíval před chvílí píseň Delilah, proslavenou Tomem Jonesem a Karlem Gottem. Před 13 roky se Il Divo spojilo s prvním mužem britského muzikálu, tenoristou Michaelem Ballem, a společně naspívali krásnou árii Love Changes Everything z muzikálu Andrewa Lloyda Webera Aspekty lásky. U nás tuto píseň českým textem Zdeňka Borovce proslavil Karel Gott. Love, love changes everything.

Zbylí členové Il Divo si mysleli a dodnes myslí, že Carlos Marín je nenahraditelný. Ale ve triu vystupovat nechtěli a tak je od roku 2022 členem Il Divo charismatický mexicko-americký baritonista Steven Labrie s nádherným hlasem. Otevřeně přiznávám, že se mě líbí i jako chlap. Poslechněte si teď, jak ladí Stevenův nádherně zbarvený bariton z hlasy ostatních členů Il Diva. Loni měli kluci koncert v Taipei, což je hlavní město Tajvanu. Jehož záznam vyšel na CD a DVD. Zakončili ho nádhernou árií Somewhere z Bernsteinova muzikálu West Side Story.

Loni mě Švýcar Urs Bieler jménem Il Diva pozval na jejich koncert v pražské hale O2 Univerzum. Po koncertě jsme vzpomínali na Karla Gotta, kluci mi vyprávěli o jejich spolupráci s Michalem Davidem a taky mě požádali o pomoc. Svěřili se mi, že v dnešní populární hudbě se jen těžko hledají velké melodické písně s klenutými refrény. Takové písně podle nich, a já s nimi absolutně souhlasím, v současnosti nevznikají. Vyzvali mě, abych jim doporučil písně Karla Gotta, kterými by mohli obohatit svůj repertoár. Nabídl jsem jim nejen hity Karla Svobody, ale i Ondřeje Soukupa, Zdeňka Bartáka, Michala Davida, Jaromíra Klempíře a Pavola Habery. A taky nesmím zapomenout, že jsem Švýcarovi Urzovi řekl: máš nádherný tenor a fanoušky doslova po celém světě. Měl bys natočit vlastní album. A víte, co mi Urs odpověděl? Jsi druhý, kdo mi to takhle naléhavě řekl. Druhý po mé ženě. A tak hledám a hledám repertoár i pro Urse Bielera. Krásná a moc zajímavá práce. Kdyby se něco z ní povedlo, bylo by to super. A vy byste byli první, komu bych to prozradil. Držte mi palce. S Il Divem se pro dnešek rozloučíme nejslavnějším bolérem všech dob, mexickou písní Besame Mucho. Víte, co Besame Mucho znamená? Líbejně. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní, abyste milovali a byli milováni. A abyste kráčeli jen a jen za štěstím. Za týden se s vámi těším naslyšenou při poslechu mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky. Váš Honza Adam.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda. Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Iva Hitnerová. Dobrý den, ahoj, vítej. Pojďte se s námi smát a život s humorem brát.
0: Humoriáda.

0: Valdemar Matuška a písnička Já si vseděl na pár tónů nám zazněla v úvodu Humoriády. Iva Hitnerová dnešní host. No a máme pro vás hned na začátek skvělou pozvánku zároveň na Iviny obrázky a zároveň do rozhlasu. Výstava začala.
1: Ano, mám výstavu v budově Českého rozhlasu na Vinohradské. Je to jakoby podvrátnicí, je tam takový myslím, že jenom 2 dny v týdnu, ale teď tam byly dny otevřených dveří, myslím, že tam přišlo opravdu hodně lidí a jsem ráda, že mám tu výstavu právě v Českém rozhlasu, protože pro mě odjakživa je neobyčejně důležitý a vlastně jsem na něm vyrostla. Všecko důležité, co vím, jsem se dověděla z Českého rozhlasu.
0: Nepovídej. A teď si chytrá jak rádio, jak se říká, v uvozovkách samozřejmě, ano. Tak určitě si měla i jiné zdroje pro získávání vědomosti a zkušenosti v životě, ale děkujeme za to vyznání rozhlasu. Obrázky jsou k vidění, jak už Iva naznačila, každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin až do 28. května, no a výjimečně i po 2 květnové pátky 15. a 22. Takže Galerie Vinohradská 12, tam to všechno najdete. No a na křtu byly známé osoby.
1: Kdo ano, ti, ano, měla
0: kdo,
1: jsem tam.
0: Nebo na vernisáži, kdo zahajoval, kdo byl jako host?
1: Tu výstavu zahajovala paní, která pracuje v Českém rozhlase, Foglarová, a vlastně se čekalo, že tu výstavu zahájí pan profesor Neužil, ale protože zřejmě někomu vyndaval srdce nebo něco takového, což považuji za opravdu důležitější, než aby mi zahájil výstavu, takže jsem si tak nějak zahájila sama právě tím vyznáním k Českému rozhlasu.
0: No ale právě ta Iva nechce prozradit, že jí tam přišli David Gránský, Dana Syslová, Dana Batulková.
1: Ano, ale to jsou všechno kolegové. No, kolegové, s kterými pracuju, ale moji sakra oblíbení
0: ale
1: kolegové.
0: Ale ne každý je má na vernisáži.
1: Aha, to je pravda.
0: Všechny pohromadě. Tak už to víme, přijďte do Galerie Vinohradská 12. A teď nás Iva pozve na humor z našeho archivu. Co to bude na začátek?
1: Ano, je zajímavý, že já vždycky instinktivně vybírám někoho, koho znám, protože jsem zvědavá, co dělal nebo co vyprávěl, a už zjistila jsem, že už jsem tak stará a tak dlouho už jsem v téhle profesi, že už znám všechny.
0: Všechny osobně,
1: tudy všude, tady všude seděl. Ale tak jsem na začátek vybrala Halinu Pavlovskou a Richarda Tesaříka.
0: Ano, sešli se kde jinde než v banánových rybičkách.
2: Richarde, měl jsi někdy k nějaké spolužačce ve škole nějaký vztah?
3: No, měl, začalo to už na základce ve 8. třídě. Přistěhoval se z Brna do Prahy a to bylo jak rána kladivem. Jsem se zamiloval a teď jsem v 6 ráno už jsem vstával a v 6:30 jsem stál v zimě, rozumíš, byla zima. Koukal jsem, když ona rozsvítila v tom pokoji, bydleli ve 3. patře, a teď já tam chodil a pískal jsem takový to.
2: To bych chtěla.
3: Upozorňoval jsem strašně na sebe, že jo. A rok jsem okolo ní takhle chodil a občas jsem dostal pohlavek, že hlučím na ulici, když jsem pískal. Nic, neopětovala to. No, pak...
2: Nechápu.
3: Naštěstí. Později se ukázalo, že to mělo důvod, protože ona byla na ženský.
2: Chybka se vloudila. Já vám řeknu další radu mojí, jak přežít školu a pedagogy. A ta zní: zamilujte se. Já totiž na gymnáziu jsem první rok strávila poměrně dobře, protože jsem se zamilovala do spolužáka z vyššího ročníku. Pak jak jsem stárla, tak jsem moudřela. Pak jsem pochopila, že k té lásce už mi stačí jenom přestávky. Tak už jsem chodila jenom na přestávky. Pak jsem už ve třetíku a ve čtvrtíku pokročila tak daleko, že už jsem jenom číhala po vyučování před školou. Měla jsem s tím opravdu problémy a moje maminka to tehdy musela žehlit, ale naštěstí se to docela dařilo, protože jak byla učitelka, tak zase učila takového poměrně nablblýho chlapečka a jeho maminka byla lékařka. A oni udělali takový barter už v té době. Taký směnný obchod, takže ta lékařka napsala omluvenku pro mé neomluvené hodiny a maminka nechala projít chlapečka z češtiny. No, ale byl tam ještě jeden takový docela hezký okamžik, protože pak stála ta moje třídní s tou mojí matkou nad tou omluvenkou, kde to bylo řádně omluveno, a ta moje třídní se tak na tu moji matku podívala a říkala: Ale paní doktorko, objevíme, že to není pravda. A moje matka, ta právnice, ačkoliv to neprovozovala tu praxi, se v ní najednou probudila a řekla, chcete říci, že já lžu? A odmaturovala jsem.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak Iva Hitnerová se nevyhne otázce, která tam padla, to téma školní lásky. A spolužáci nebo i pedagogové, týkalo se to jich? Měla si nějakou platonickou takovou lásku?
1: To je zajímavá
0: musí říkat jméno,
1: otázka.
0: Jenom ano, ne?
1: Já jsem měla spoustu školních lásek, dokonce takovou první výraznou na gymnáziu s takovým bezvadným klukem, fotografem jsem chodila celý gympl a tak, ale uvědomila jsem si, že třeba na DAMU jsem měla úžasný pedagogy a že jsem byla úplně nadšenou obdivovatelkou mého profesora Oty Sklenčky, který nás učil, a já jsem na něj koukala jako na takového starého moudrého pána, který byl fakt byl senzační, zaprvé to byl výborný herec, což je vždycky dobrá premisa pro to, aby člověka učil, když víte, že to sám dělá dobře tu profesi, a hrozně jsem toho tu obdivovala a až s odstupem let mi došlo, že jemu bylo v té době 50 let, když to pro mě byl ten moudrý stařec, a že nikdy mě nenapadlo, že s tak starým člověkem, 50 letým, jako by tam mohlo být na tom obdivu i něco dalšího. Tak mi to teď v těch mých víc než 75 připadá docela dojemný, jak tenkrát 50ník byl opravdu starý pán.
0: No ale zanechal stopu důležitou v svém životě. A to je dobře. Pokračujeme dál, přátelé. Budeme s Halinou Pavlovskou a Richardem Tesaříkem řešit téma, jak přečít školu a pedagogy, anebo nastoupí Jiří Lábus s příhodami z Ypsilonky. Vyberte si A nebo B, SMS-kou Humor mezera A, Humor mezera B, pošlete na 90 011 04. Telefon máme 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Dnešní posádka humoriády Iva Hitnerová a Pavel Kučera vás zdraví. Chceme znát váš názor, vaše hlasy v naší humoriádě v prvním souboji. Bude to Halina Pavlovská s Richardem Tesaříkem nebo Jiří Lápus a Příhody s Ypsilonky. Vyberte si v tuto chvíli i na telefonu ve vysílání 731 800 900. Dobrý den. Tak šup.
2: Haló, haló.
1: Hurá.
2: Haló.
1: No.
2: Zdravím paní Ivu Hitnerovou. Pavle, vás taky zdraví, Marta. Tady jsem v Rožnově, tady jsou kačenky, voda tady stýká.
1: Děti tam jsou, švitoří, slyšíme.
2: Užívám života a dala bych pokračování. Ahoj.
1: Děkujeme. Děkujeme pěkně. Mějte se hezky. Dobré odpoledne dalšímu. Kdo pak to je? Haló, haló. Už se slyšíme.
3: Dobrý den, Pavle, Karel Zbojkovi, zdraví vás i paní Hitnerovou.
4: Děkuji.
3: A já bych si přál Bčko.
1: Děkujeme pěkně a mějte se. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Standa Zjemník, kvůli humoriádě přestal sekat trávničky.
1: To je dobře.
5: Zdravím vás i paní Hitnerovou a vybrala moc hezkou ukázku.
1: Takže tak bych si přál. Ano, vy jste přestal sekat, abyste si neublížil, že ano, abyste mohl zavolat, abyste to nedělal zároveň. Víc věcí chlapy nezvládnou, ženský ano, samozřejmě. Díky. Dalšího zveme, dobrý den. Haló, haló. Haló. Ano, dobrý den.
6: Já bych poprosil, když tak pana Lápuse, jestli můžu.
1: Píšeme si hlas a kdo volá? Jenom křestní jméno stačí, je odkud?
6: Jo, Jan Emr.
1: Jan, odkud?
6: Ze Skuhrova.
1: Dobře, tak děkujeme. Mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo pak volá teď? Haló, haló? Haló? Slyšíme se. Tak tam někdo byl, ale vzdal to. Nevadí, požádáme dalšího ohlasování. Dobrý den.
7: Dobrý den, Kroměříž. Výborně. Bčko.
1: Díky moc a mějte se hezky. Naschledanou. Tak sečteme, přátelé, všechny dorazy všich hlasy a výsledek příhody s Ypsilonky a Jiří Lábus v tuto chvíli.
8: Velice vděčné je povídání o rodičích. A Jirka Lábus začne rovnou o babičce.
9: Já měl babičko, já jsem, ta u nás žila, ta se dožila třeba 90 let a 5 let žila u nás, tak to je obdivuhodný a já si jednou pamatuju, že jsem přijel z Liberce, když jsem ještě byl s Ypsilonkou v Liberci, to bylo v neděli, jsem přijel asi 8:30 ráno, autobusem z Liberce, přišel jsem domů, babička seděla na postýlce a přišla babička seděla a říká, ona byla takový věchýtek, taková hrozně hodná, říká, Jiří, pojď sem. Tak jsem přišel, říkám, co je, Ládík tam má v pokoji kurvu. Babičko, co to ona tam byla, jo, nastávající žena, jo, pokoji večer, tam spala. Já tam byla ráno v 6 hodin, ať mi udělají snídaní a ona řekla, ať si udělám sama. Střih, v poledne, bráchova nastávající žena měla nádobí, babička se dělá postel, říká, slečno, já na vás nedám dopustit.
8: A nebylo by něco taky o mamince? Nebo třeba ještě něco jiného.
9: No a to se stalo v Liberci, to je to, co se teďka chci vyprávět. A je to pravda, není to vymyšlený, že tam před lety, to už je strašné, tam bylo nějaký jugoslavský středisko obchodní taky, nebo nějaká zastupitelství tam bylo. A nějaká paní z toho zastupitelství před Vánocema šla kupovat krocana do obchodního domu a přišla do té drůbeže a říká, dobrý den, prosím, abych velkou čurana. Teďka, on ta říká, prosím, čurana, pěkná čurana. Říká, za mnou pane vedoucí, pane vedoucí, je ten, co pro vás.
4: To je to, co jsi říkal, teď mám podobnou příhodu s naší společnou známou, jejíž matka je Ruska. Tak když jí bylo asi 18 let, tak s ní šla kupovat takový prší plášť, jako šusťák. Šusťáček. Šli do krámu. Ta maminka říká, prosím vás, dobrý den, potřebuji šoustáček, prosím.
9: Tady sloutaj to, jo. Že moje maminka chodila se mnou a to byl takový trapas, mě bylo 30 a ona se mnou šla kupovat kabát, říká, prosím vás, kabát je pro chlapce. No to bylo tak... Já se tak styděl vždycky.
10: Já měl, moje maminka byla podobná. Tam měla strašný starosti. Jednou večer jsem už ležel, bylo asi 10 hodin a volali kamarádky, že něco je, abych přišel. Tak jsem se oblík a u vchodu jsme měli ještě jeden telefon a tam stála maminka v noční košili s rozpřeženýma rukama a říkala, kam jdeš? A já jsem říkal, volali mě kamarádky, abych šel, nikam nepůjdeš. Maminko, je mi 40. A maminka, nevyspíš se. A takhle jsme prostě diskutovali teď, že maminka stála před dveřma, já jsem ji nemohl obejít nebo odstrčit, jo. Teď jsem nevěděl, jestli se mám zlobit nebo smát, protože maminka byla odhodlaná. A teď zazvonil telefon a tak jsem to vzal, oni to byly ty holky, jako kde jsem. A já už byl rozlobený, jak řekl, maminka vám to vysvětlí. A dal jsem telefon mamince a maminka říkala, no já nevím, proč chlapec nejde.
0: Naplná humoru na vaše přání.
1: Tak jak to měla Iva jako maminka?
11: To jsem se teď opravdu pobavila, ale musím jenom vzpomenout na svoji tchýni báječnou, která asi před 2 lety zemřela v 95 letech a my jsme si ji přestěhovali k nám do ulice, aby jsme k ní mohli chodit a každý den a tak. A babička, když šla s mým 65-letým mužem po ulici, tak do něj vždycky drcla a řekla pozdrav. A to už mu bylo mnohem víc než panu Menclovi s tou maminkou.
1: To jsou takové ty výchovné poštuchovače.
11: A on si to člověk vůbec neuvědomuje, že tohle dělá. Já jsem vždycky s pravidelností dělala jsem to nejen svýmu synovi, ale i svým vnukům, že když přijdou, tak jim tak jako lásky plně hrábnu do vlásku. A oni tam mají vytvořený ty lepený konstrukce z toho gelu takovýho, já vím, že můj syn
1: si
11: stavěl na hlavě vždycky něco jako ten, to byl puberťák, že jako ten Simpson, nebo tak a tyhle mý vnoučci, kterým je kolem 25, tak mají zas takový ty patky a všecko to mají nagelovaný a já vždycky, a myslím to dobře, tak jako navazují lidský kontakt.
1: No, tak vy to myslíte dobře, oni to berou jako narušení uměleckého díla na hlavě, ale ono se to časem srovná, oni to docení a ocení potom. Přátelé, koho oceníte vy? Dále Jiřího Lábuse anebo Miloše Kopeckého? Vyberte si SMS-kou humor mezi na A nebo B. Hlasujete SMS na čísle 90 01 04. Telefony vítáme na 731 800 900.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jste s námi v Humoriádě, dámy a pánové, v tuto chvíli můžete přidat své hlasy pro Jiřího Lábuse nebo Miloše Kopeckého. Iva Etnerová je s námi ve studiu jako dnešní host. No a ona se vydá do Kerska, to je slavné území Bohumila Hrabala.
2: Ano,
1: co tam bude?
2: Já jsem byla vlastně velmi často v Kersku, jednou za rok je takový den Hrabalovo Kersko, se to jmenuje, tam je v lesní ateliér Kuba, kde se to odehrává, je tam krásný program, často tam zpíval Václav Neckář, nevím, jestli letos bude. A já jsem tam jezdila díky mému mimořádnému láskyplnému vztahu k Bohumilu Hrabalovi, který mám od doby, kdy jsem hrála v Hrabalových Postřižinách strýce Pepina. A tentokrát, když jsem tam byla naposled, tak jsem si prohlížela tu zrekonstruovanou chatu, která je opravdu nádherně udělaná, velmi autentická, všecko psací stroj, jak kdyby si mistr odskočil jenom na houby. A našla jsem tam svoji grafiku, kterou jsem dělala před mnoha a mnoha lety, která tam visí v tom domě, tak mě to potěšilo a já mám ve svém obýváku nad psacím strojem takový velký obraz, který jsem namalovala v roce 98 a to je Bohumil Hrabal, jak letí nad Nymburkem, kde je ten komín a na něm leze strýc Pepin s Mariškou a jsou tam kočky a pivovar a nad tím letí ten Bohumil Hrabal a je to moje srdeční záležitost, ten obraz, avšak řekla jsem si, že když už tam mají grafiku, tak ještě přihodím ten olej starý a bude to ode mě takový dárek vlastně památce Bohumila Hrabala.
1: Takže to návštěvníci můžou vidět.
2: Teď to bude v sobotu v Kersku ta oslava Bohumila Hrabala.
1: Jsou kolem té chaty kočky v současnosti, když to tak hezky
2: opravili?
1: Já myslím, opravili,
2: že určitě, že tam chodí. Nejdou. Oni si to ty kočky řeknou,
1: čtyřnohé,
2: že tam jsou určitě, určitě potomci těch Bohumilových koček, který tam chodí ze sentimentu se podívat.
1: No tak paráda, takže Hrabalovo Kersko teď o víkendu v sobotu si říkám.
2: Ano.
1: Pozvánka možná i pro naše posluchače, pokud by chtěli na zajímavý výlet. Teď je zveme na náš telefon. Hlasujete, ještě jednou připomenu, pan Lábus nebo pan Kopecký. Co vy na to? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Jirka Šerčan, já vás zdravím, oba do vás.
1: My vás.
2: Dobrý den.
3: A přeju vám hodně zdraví.
1: Ano.
3: A chtěl bych Bčko.
1: Máme zapsáno a děkujeme.
2: Děkujem.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobrý den.
1: Dobrý.
4: Jsem na vysílání.
1: Jste tu ano. S námi.
4: Dobrý den, zdravím vás oba ve studiu. Tady posluchač z krásné Lípy a psal bych si Bčko.
1: Děkujeme vám za hlasování. Hodně zdraví, naslyšenou. Dobré odpoledne dalšímu.
5: Krásné odpoledne, přátelé. Jirka Strutnovská, zdraví. No, nejdřív se sluší pozdravit dámu, takže děkuji. Zdravím paní Hitnerovou a také zdravím samozřejmě vás, pane Pavlíku. No a s tím Pepinem, tak a mě přezdívají, protože já jsem pak hrozně ukřičený a tady vždycky, když otevřu hubu, tak pak nevím, kdy jí mám zauřít.
1: No hlavně, že nelezete na komín. To by bylo nebezpečné.
5: Ne, se bojím.
1: Jo.
5: A vzpomín, proč jsme v 98. vyhráli na Gáno, no tak když tam máte od toho 98. ten obraz, tak to člověku zapadne všechno hezky dohromady a já bych si přál pana Lábuse.
1: Tak děkujeme. Za váš hlas, Jirko. Mějte se. Naslyšenou. Tak, další bude kdo? Dobré odpoledne. Haló?
6: Dobrý den, tady David, dávám Ačko.
1: Davide, děkujeme. Naslyšenou. Další je s námi. Kdo pak? Vítejte.
7: Dobrý den, já bych chtěl Lábusa.
1: Děkujeme za váš hlas, nebo za tvůj hlas. Den dětí se blíží,
2: ano.
1: Děti se nám tady aktivizují, anebo jsme omladili posluchačstvo, že by. Dobré odpoledne i vám.
8: Dobrý den, Pavle, tady Veronika Rakovník. Přeji krásné pondělí vám a paní Hitnerové, kde jsem strávila své děti ve Veleslavíně a ve Vokovicích,
2: ano,
8: a
2: ano.
8: Kde bydlí, takže přeji krásný den a večer a přála bych si Ačko.
1: Děkujeme pěkně.
2: Děkujeme, mějte se.
1: Naslyšenou.
8: Naslyšenou.
1: Tak, přátelé, sečteme všechno, co k nám dorazilo do dnešní humoriády v tomto kole. Jiří Lábus s Oldřichem Kajzrem budou pokračovat a téma scénky je paní Bohdalová zaskakovala za paní Krombholcovou.
9: Paní Krombholcová zavolala na náš zpravodajský servis s naléhavým sdělením. Již léta ji zastupovala herečka Jiřina Bohdalová. Ano, slyšíte správně. Byla zastupovaná Jiřinou Bohdalovou. Teprve teď, po letech, se paní Jiřina Krombholcová rozhodla, že vše prozradí a řekne nám, jak to tedy celé bylo. Paní Krombholcová, to znamená, vy říkáte, že vás zastupovala v herectví Jiřina Bohdalová.
10: Ano, ano.
9: To znamená ve filmových rolích, v divadelních rolích.
10: Ve všem, co Jiřina hrála, mě ano. zastupovala. V divadle, ve filmu, v televizi, v rozhlase, desky, všecko mě zastupovala.
9: No dobře, ale proč jste se nechala zastupovat? Vy říkáte, že vy jste velká herečka.
10: Ano, já jsem velká, já si to myslím, já jsem se taky líbila všude. Ano, jsem těch cen, co jsem dostala třeba, ty a všecko.
9: Ano.
10: Lvi?
9: No počkejte, to dostala paní Jiřina
10: Bohdalová. Ne, to jsem dostala já.
9: No dobře, vás jste tedy
10: zastupovala.
9: Dobře, rozumím tomu, dobře. Ale proč jste tedy ty role, proč jste se nechala zastupovat?
10: No tak upřímně řečeno to bylo z toho důvodu, že já jsem nechtěla po rámu takhle, kdy se točí ty filmy, jak se říká v těch, jako se jezdí na filmy
9: exteriér,
10: tak se mi nechtělo tak ráno vstávat, to se musí kolikrát v zimě zatmit, teď v těch zimách někde, no, teďka si představte, že třeba
9: já rozumím,
10: když někde, taky potom toho textu, co se musí ty herci učit, jo,
9: to vy jste radši byla doma?
10: Já jsem byla radši doma, co já jsem si říkala, že se budu, jak se říká, budu na mě křičet nějaké reži, taky jsou takové třeba, někteří křičeli, co já se budu takhle, tak jsem byla doma.
9: A za vás tedy?
10: Mě vždycky zavolali z té produkce toho filmu, že bych tohle dělala. Tak jsem si to přečetla, když se mi to líbilo, tak jsem zavolala Jiřině, nebo jsem řekla, já jsem zastoupená Jiřinou Bohdalovou, a pak volali Jiřině Bohdalový, no a pak už to dělala Jiřina vlastně zastoupená.
9: Pani Krombholcová, mě by zajímalo, kdy to začalo, kdy jste na to přišli?
10: To bylo při škole, ještě my se známe ze školních, ale my jsme spolužačky vlastně.
9: Takže jste spolu studovali?
10: Ano, my jsme spolu studovali, my jsme dělali
9: divadelní
10: fakultu. Taky jsem absolvovala v zastoupení s Jiřinou.
9: Skočkejte, takže už před školou, čili za vás studovala herectví Jiřina Bohdalová?
10: Ano.
9: Či ta ústní dohoda nebo písemná, já nevím, či už vznikla před školou?
10: Před školou už ano, dávno.
9: Dobře, paní Krombholcová, nezlobte se na mě, ale to přece všechno, to přece byly všechno její role, její helec.
10: Ne, to právě se pletete, to byly moje role. To
9: já chápu, jistě, jako má někdo svého manažera.
10: Že? Ano, tak já mám svého...
9: Svou Jiřinu. No je to neuvěřitelné, tolik let, že to fungovalo.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Naším dnešním hostem v Humoriádě je Iva Hitnerová a protože je herečka, tak by nás zajímalo, kde bude hrát v nejbližší době, kde ji můžeme vidět.
2: Já mám pořád přes pokročilý věk ten diář tak zaplněný, ale v nejbližší době mám představení 25. května v Ďáblicích, v kulturním domě hraju představení Domácí štěstí zavináč hned, který hrajeme už dlouhá léta a pořád ho miluju a pořád mě to baví, i když je to čím dál náročnější, před 2 hodiny neslezu za zjeviště, ale jako i když je to fyzicky náročný, tak zaplať pánbu nemám problémy s pamětí, že pořád to dávám, i když toho textu je hodně. A pak bych vás ráda pozvala na představení Afterlife na Jezerce, kde jsem velmi šťastná a to představení v titulní roli s Milanem Steindlerem je senzační.
1: Zajímavé to divadelní pozvánky. Ty jsi tak akční, tak ano. Teď akčně prosím vyber další scénku,
2: no
1: koho
2: já
1: nabídneme.
2: Já si myslím, když jsme tady měli tu Jiřinu Bohdalovou zastoupení paní Krombolcové, tak bych poprosila paní Krombolcovou, jestli by neřekla Jiřince, aby nám tady trošičku něco zavzpomínala na Vánoce, to by mohlo být pěkné.
1: No a taky nové šaty, je tam téma z televariety, dobře, ano. Všechno tam bude. I s Vladimírem Dvořákem samozřejmě.
3: Ani jste mi neřekl, jak se vám líbí moje nové šatičky.
4: No hezoučky, no. Krásný, opravdu, já vím, že byly mastný, víte.
3: Kde?
4: Ne, já myslím, jako, že hodně stály.
3: No, to jo, to jo.
4: Já počítám, já budu hádat, jo?
3: No.
4: 3 večerníčky, 1 inscenaci, 2 estrády, co?
3: Samá voda. Já jsem je našla pod stromečkem.
4: A pamatujete se pod kterým?
3: Ale... Pod Vánočním.
4: Ne, prosím vás, ne, tohle neříkejte, to mě nepřipomínejte. Ty svátky, radosti, já jsem rád, že jsem na ně konečně trošku pozapomněl.
3: Já náhodou zase ráda vzpomínám na poslední Vánoce. Já my jsme měli krásnou borovičku.
4: My jedli.
3: A jedli. Nevěděli, kdy přestat, víte?
4: No právě.
3: Vy se mi zdá, patříte mezi ty, co se zasloužili o moderní pranostiku.
4: Jako?
3: Na nový rok jsem jako žok na 3 krále.
4: Na nový rok jsem jako žok. Tedy promiňte.
3: To pokračuje. Na 3 krále chutná mi stále. Na hromnice o 3 kila více, co?
4: Je výborný až na ty 3 kila.
3: Víc.
4: Bylo to 5,5. Ovšem, taky jsme si nedávno řekli dost. Celá rodina.
3: Jak to?
4: No, dost. No, protože jsme se rozjedli strašně. Řekli jsme si šmitec.
3: Jo.
4: Hned, jak se mnou utrh ten balkon a... Dědeček musel pěšky na středisko, až se najednou nevešel do Fiata. A od té doby jíme velmi skromně. 2-3 cholagoli, 1 gastrogel.
3: Trošku jedlí sody na doražení. No. Já vám řeknu, vy máte ohromnou výhodu.
4: Jak to?
3: No, že si všechno na neděli můžete koupit v lékárně.
4: No jo, to jo.
3: Že u nás tedy v naší samoobsluze, v naší krásné samoobsluze, to tedy v pátek odpoledne vypadá jako bitva na Moravském poli.
4: No jo, no, to.
3: Já tedy chodím nakupovat jedině, když se mnou jde bratranec.
4: To je lepší. A co on jako no. bratranec?
3: On je reprezentant v basketbale, víte?
4: A co, proč, jako?
3: No, ten v každý skrumáži dokáže získat koš.
4: A, ano.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Jiřina Bohdalová, originál s Vladimírem Dvořákem. Můžeme mít paní Jiřinu dál, anebo nastoupí Petr Nárožný. Vyberte si, dámy a páni, na našem telefonu 731 800 900 nebo pošlete SMS-ku humor mezera A, humor mezera B na číslo 90 011 04.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Právě teď probíhá závěrečné hlasování dnešní humoriády Jiřina Bohdalová nebo Petr Nárožný. To je otázka na naše posluchače a náš dnešní host Iva Hitnerová už je zvědavá, jak to všechno dopadne. Tak co vy na to? Dobré odpoledne. Kam s vaším hlasem?
2: Dobrý den. Tady Ilona ze Severních Čech. Zdravím vás oba dva. Ano. Jak paní Hitnerovou, tak vás. A přeju si paní Bohdalovou.
1: Děkujeme. Děkuji. Pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne.
3: Miroslav z Karviné. Dobrý den, paní Hitnerová. Dobrý den i vám, Pavle.
1: Dobrý den.
3: A hlasuju pro Petra Nárožného.
1: Děkujeme za váš hlas. Naslyšenou. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne. Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i paní Hitnerovou.
1: My vás.
4: A hlas dávám Televariete.
1: Děkujeme pěkně a těšíme se na příště. Naslyšenou, hezký den. Tak tolik pár hlasů pro ilustraci, sečteme úplně všechny a výsledek zní. Televariete, tentokrát Viktor Preiss s Jiřinou Bohdalovou a scénka Malíř.
5: Doňo Giorgino, tu levou ručičku trošičku výš, ano, trošičku výš. Grazie, grazie, prego, prego. A errore mio, Don Giorgino, trochu jsem se zmýlil, tu pravou ručičku, trošičku, víš? Grazie, signora, grazie.
6: Ale předtím jste říkal levou, maestro. Vy jste se mi zdá trošičku popleta, že?
5: No tak my malíři jsme všichni trošičku střelení, že? Víte, čím se teď zabývá kolega Leonardo?
6: Ne.
5: Určuje jakýsi koeficient tření.
6: Ale neříkejte tření.
5: Tření.
6: Já jsem netušila, že se zajímá o ryby. Můj strýc, kardinál Conti, tvrdí, že ten Vinci je cvok. Debilo, mistiego. Minulý týden prý vymyslel padák.
5: Řekla jste padák, Doňo Giorgino?
6: Padák. Já sice taky nevím, co to je, ale zdá se mi to být jeho vadinou. Kdyby vymyslel najlonky, že? Nebo starou mysliveckou, ale padák.
5: Ne, my malíři bychom měli pouze malovat. Si, proto jsem odešel z federací, ne samé schůze, že? Semináře, konference. A doma bambini affamati, kručelujím v bříšku, že? Doňo Giorgino, teď jste se mihnula.
6: Já nejsem socha, majstro.
5: Sochu bych nemaloval, Doňo Giorgino, nemaloval.
6: Sochy taky nemají čím platit, že?
5: Vás bych maloval za jediný pohled, Doňo Giorgino.
6: Jestli brzy neskončíte, nedočkáte se ani toho úsměvu. Já už jsem celá dřevěna.
5: Skuzáte, Doňo Giorgino, portrét není vejce na mě, to já nejsem rychlo malíř a vzhledem k účelu si musíte být podobná. Ještě posledních pár tahů, Doňo Giorgino, a momenty a budu hotov. Finito! Jsem hotov.
6: Já se těším, já jsem zvědavá.
5: Už to bude?
6: Nenapínejte mě, ukažte mě.
5: Doňo Giorgino?
6: Da? No co je tohle? No co to má znamenat? Proč je to tak mrňavý, tak píkolo mrňavý?
5: Píkolo mrňavý?
6: Píkolo mrňavý.
5: A čtyřikrát, Doňo Giorgino. Přesně jak jste si přála. Řekla jste přece, ano, vřítla jste výslovně, že to chcete do pasu. Per passporto.

0: dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.

0: je 5 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Vítězná na Trutnovsku chystá výstavbu dalších chodníků. Vláda rozhodla o zrušení odboru pro lidská práva a ochranu menšin. Čeští hokejisté si na mistrovství světa poradili se Švédskem a dnes bude maximálně 21 stupňů. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobré ráno. Obec Vítězná na Trutnovsku připravuje výstavbu dalších 2,5 kilometrů chodníků v některých místních částech. Včetně nutných přeložek sítí budou práce stát 31 milionů korun. Podle starosty Petra Hrubého z liberálně ekologické strany Les se obec připravuje i na to, že po dokončení dálnice D11 stoupne v obci provoz na silnici.
3: Máme hotové projektové dokumentace na chodníky v Huntířově a Komárově. Čekáme, jak budou koncipované výzvy ze SFDI, abychom samozřejmě požádali o dotace na ty chodníky a rádi bychom letos začali výstavbu chodníků minimálně v Huntířově a uvidíme, jestli se nám povede letos anebo v následujícím roce chodník v Komárově.
2: Albrechtice nad Orlicí na Rychnovsku plánují opravu autobusových zastávek. V obci jsou celkem 4 a polovina z nich dosud není zastřešená. Na všech proto vzniknou nové dřevěné přístřežky s lavičkami. Opravou projde také nejstarší zděná zastávka u samoobsluhy. Práce začnou v těchto dnech a hotové by měly být do konce měsíce. Obec za úpravy zaplatí zhruba 200 000 korun, říká nezávislá starostka Albrechtic nad Orlicí Eva Králová.
4: Zastřešení autobusových zastávek v obci by mělo přinést samozřejmě větší komfort pro cestující, kteří si tam budou moci sednout při čekání na autobus a budou chráněni proti větru a dešti.
2: Odbor pro lidská práva a ochranu menšin zanikne, rozhodla o tom vláda. Jeho agendu si rozdělí ministerstva. Třeba problematiku lidských práv bude mít na starosti rezort spravedlnosti. Ministerstvo práce a sociálních věcí bude nově řešit témata rovnosti žen a mužů. Expertní neziskové organizace rozhodnutí kritizují. Třeba podle bývalé zmocněnkyně pro lidská práva Kláry Šimáčkové-Laurenčíkové může oslabit ochranu lidských práv a snížit pozornost vůči důležitým tématům.
5: Na úřadu vlády odbor lidských práv funguje více než 20 let. Ta agenda potřebuje nadrezortní koordinaci. Jedná se o témata, která jsou velmi komplexní, nepatří jednomu rezortu, ale pozitivní posuny v nich jsou naopak závislé na koordinované mezirezortní, mezioborové spolupráci.
2: Laurenčíková kritizuje i to, že zaměstnanci ani vedoucí oddělení o změně dopředu nevěděli. Agenda i zaměstnanci se na ministerstva přesunou na začátku července.
6: Sport.
2: Česká hokejová reprezentace porazila na světovém šampionátu Švédsko 4-3. Národní tým tak napravil 2 dny starou porážku se Slovinskem a podle trenéra Radima Rulíka byla na hráčích vidět touha to odčinit.
7: Samozřejmě to, co se stalo, já nevím, 2 dny zpátky, to není příjemný pro nikoho. Všechno špatný, třeba pro něco dobrý, ale to uvidíme dál. Ale každopádně tím bychom se chtěli odrazit od tohoto zápasu. Bylo vidět na tom mužstvu, že chtějí jakoby uspět a opravdu se Švedama porovat o co nejlepší výsledek.
2: Další zápas čeká české hokejisty ve středu proti Itálii.
6: Počasí.
2: Dnes čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a k večeru i skoro jasno. Přes den na některých místech přehánky s menší pravděpodobností i bouřky. Teplotní maxima 18 až 21 stupňů, na horách 11 až 14 a biozátěž bude na jedničce.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Psinicích na Jičínsku pokračuje výstavba kanalizace. Obcí neprojedete až do 10. července. Objízdná trasa vede okolními komunikacemi.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Je úterý 19. května a po zprávách s Tomášem Myslivečkem vám taky Jakub Šmit začíná přát dobré ráno a hezké vstávání. Před námi je tedy už druhý pracovní den tohoto týdne. Ať se vám vydaří, to vám přejeme. No a za chviličku se v první reportáži vypravíme společně na Pardubicko. Skoro 30 vozidel a stovky kusů hasičského vybavení nejrůznějšího stáří. To je ve zkratce Hasičské muzeum v Kočí na Chrudimsku. Sbírka postupně roste a zvětšuje se a proto bude potřeba další expozice. Podíváme se tam už za chviličku, tedy s reportérem Josefem Kopeckým. No a Jakub Šmit, tedy ještě jednou pěkně zdraví, dobré ráno a hezké vstávání.

0: jak žil bych rád.
1: Pavel Bobek dospíval v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. No a naše první cesta, jak jsem slíbil, dneska povede na Pardubicko. Hasičské muzeum v Kočí u Chrudimi bude totiž výrazně větší. Založila ho parta nadšenců, a to už v roce 2002. A bylo to proto, aby zachránili vyřazenou techniku, která by jinak nejspíš skončila ve šrotu. A protože se jim to daří až moc dobře, tak potřebují provozovatelé další budovu. Na stavbu vás teď vezmeme v reportáži reportéra Josefa Kopeckého.
2: Prostor před Hasičským muzeem je plný cihel, krásně vylajnované řádky.
3: My se nacházíme na místě budoucí další expozice, říkáme tomu pracovně expozice C, protože se bude jednat už o třetí stodolu.
2: Zakladatel Hasičského muzea v Kočí Jakub Morávek.
3: Už to není kde parkovat, tak jsme se rozhodli zakrýt tu techniku, protože pokud stojí technika venku hasičská, tak ta trpí nejvíc.
2: Jakube, vy už tady máte několik řad těch cihel, je to hromada práce a hromada práce na paletách.
3: Přesně tak, protože dvě stávající budovy našeho muzea jsou ze zděných pálených cihel neumítnutých režné zdivo, tak jsme se rozhodli, že ve stejném duchu postavíme i tu novou expozici, což je velice pracný, nákladný, ale bude to vlastně v jednom stylu s těma stávajícíma expozicema. 26 800 pálených cihel bude potřeba.
2: A jestli vám je podaří naskládat na místo, tak co vlastně do té stodoly přijde?
3: Tatra 148, kombinovaný hasičský automobil, který vidíte stát venku.
2: No, kouká na nás, 148.
3: Dále taky v loňském roce získaný Dodge, rychlý zásahový automobil.
4: Tady pár hadic, tady mám ještě ty staré norské hadice, které byly u toho.
3: Druhý si myslím, že u nás nenajdeme. Jakož se jedná o terénák, tak v tom Norsku bylo hodně daleko mezi jednotlivýma městama, vesnicema, kde sloužil ten Dodge v obci Tynset, takže bylo potřeba dojet i nějakým terénem na to místo toho zásahu.
2: Tohle je páka na co? Kran Van Tank? To bude ta pumpa?
3: Van Tank je vodní nádrž. Tohle to jsou naše spojky na hadice a Norové zase mají úplně jiný koncovky. Jo? To je taková věc, která se třeba málo ví, ani některý hasiči to nevědí. My máme od války německý spojky, Angličani mají jiný spojky na hadice, takže ani to není kompatibilní. Máme rozjednané, ještě nebudu prozrazovat, další dva nové exponáty, takže já se obávám, že než to dostavíme, tak už bude stodola prakticky plná, budu muset řešit zase tu otázku, kam s tím.
2: Nová část Hasičského muzea by měla být dokončena ještě letos. Skočí Josef Kopecký, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: skupina ABBA teď doufám po ránu taky potěšila každého, kdo už je na příjmu. Tady je Český rozhlas Hradec Králové. No a před námi druhý pracovní den tohoto týdne, jak jsem říkal, úterý 19. května, to je 139. den v tomto roce a svátek má Ivo, tak přejeme všechno nejlepší. Herečka Iva Janžurová slaví 85. Herec Petr Brückner, člen divadla Járy Cimrmana, 83 let mu bude. Výtvarník, hudebník, herec a novinář Marek Brodský taky slaví 67 let a před 30 lety byla oficiálně zpřístupněna rozhledna na Andrlově Chlumu u Ústí nad Orlicí, je to v Pardubickém kraji, kdybyste měli chuť na výlet, tak to tam taky stojí za to. No a jinak dnes je taky svátek svatého Iva, patrona právníků a advokátů, když má už dnes ten svátek právě Ivo. Tak přejeme všechno nejlepší, ještě jednou pojďte se podívat spolu s námi, jak bude venku.
1: Počasí.
0: Ráno je jasné, anebo polojasné, tady v Hradci Králové 7 stupňů Celsia, na teploměru Výčině 6, v Trutnově 5, v Náchodě taky 5, v Rychnově nad Kněžnou, kam také zdravíme, tam je 7 nad nulou teď aktuálně. No a čekáme oblačno až polojasno i během dne, přechodně až zataženo a k večeru i skoro jasno. Přes den na některých místech můžou být přehánky, s menší pravděpodobností se objeví i bouřky. Teploty dnes až do 21 stupňů Celsia, tedy ten teplotní rozptyl dnes 18 až 21 a na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Biozátěž bude na jedničce. I včera bylo teplo, 21 stupňů Celsia. Tady v Polabí jsme naměřili, když bylo to sluníčko, tak to byl nádherný den. Věřím, že přesně takový bude i ten dnešní.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Ivan Hlas, teď v dobrém ráno, 8 minut před půl šestou, je tu dotaz další v našem spotřebitelském servisu, který do našeho dobrého rána taky patří vždycky právě do tohoto času před půl šestou. No a ten dnešní dotaz se týká nedodržení reklamační lhůty. Kdy a od koho byste měli dostat zpátky peníze, to už teď vysvětlí Josef Černý.
1: Pan Míra poslal tento dotaz. Reklamoval jsem pilu, ale při převzetí z reklamací jsem zjistil, že stále nefunguje. Nechal jsem ji tedy tam, nic jsem nepodepsal, pouze jsem na reklamační protokol napsal, že požaduji vrácení peněz, protože už uplynulo 30 dní. Opravář nám řekl, že pokud chceme vrátit peníze, musí tam být vedoucí. Máme počkat? Pane posluchači, pokud závora nebyla odstraněna ve 30-denní lhůtě, máte nárok na vrácení peněz, ale jejich vrácení opravdu spadá do kompetence vedoucího. Takže vám nic jiného, než počkat, nezbývá.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.

0: Královské věné město Jaroměř slaví 900 let.
1: A my se přidáme ke gratulantům v pátek dopoledne mezi 9. a 12. hodinou.
0: Přihlásíme se živě z Městského muzea a pozveme na muzejní noc mezi vlaky do Výtopny.
1: A taky nahlédneme do programu královských slavností a tradičního festivalu Jařinec.
0: A pořádně tu 900 společně oslavíme.
1: V pátek dopoledne v Jaroměři.
0: S Janou Kudevejsovou
1: a Jakubem Šmitem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Přímé přenosy ze všech míst regionu.
3: Půl šesté.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Skončila montáž nového vysílače mobilního signálu u pevnosti Hanička v Orlických horách. Využívat ho budou O2 a T-Mobile a pomůže místům, kde je signál dlouhodobě slabý nebo úplně chybí. Ode dneška až do pondělí se můžou deváťáci hlásit do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Podat si znovu můžou až 3 přihlášky do oboru beztalentové zkoušky a až 2 do oboru sní. Do druhého kola se počítají výsledky jednotné zkoušky z prvního kola. Ředitelství vodních cest začalo u Zdymadla v Pardubicích budovat nové kotviště na Labi za 50 milionů korun. Lodě má ochránit při povodních a zajistit jejich bezpečné proplutí plavební komorou. Stavba by měla být hotová v září. 2 teenageři před mešitou v islámském centru v kalifornském San Diegu zastřelili 3 dospělé muže. Krátce na to byli nalezeni mrtví, zřejmě zemřeli vlastní rukou. Šéf místní policie Scott Wall případ označil za zločin z nenávisti. Brněnští basketbalisté vezou z Pardubic vedení v semifinále play-off Národní ligy 2-0 na zápasy. Tentokrát vyhráli 92-89. Další 2 utkání v sérii na 4 výhry budou v Brně. A dnes bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, k večeru i skoro jasno, někde přeháňky s menší pravděpodobností bouřky. Teplotní maxima 18 až 21 stupňů, na horách 11 až 14 a biozátěž na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: V obci Lično na Rychnovsku je do konce června doprava řízena semafory. Důvodem je oprava kanalizace.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: ranní kávě Denní tisk.
1: Úterní noviny leží přede mnou na stole, pojďme se tady podívat. Dnes poprvé, co píšou, začnu jičínským deníkem, kde píšou: nové garáže, pokoje i dekontaminace. Robou si mají moderní základnu zdravotnické záchranné služby. Moderní výjezdová základna zdravotnických záchranářů v Roboucích na Jičínsku je dokončena, hotová. Záchranáři se však do nového objektu zatím nestěhují. Přesun z areálu jičínské nemocnice se teprve připravuje a plánuje. Nová základna zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje tedy vznikla v Roboucích, přibližně 3 kilometry od centra Jičína. Právě ta poloha u městského obchvatu byla jedním z hlavních důvodů výstavby. Podle vedení kraje umožní rychlejší výjezdy nejenom k dopravním nehodám na hlavních silničních tazích, ale také k urgentním případům po celém Jičínsku. Jinak, jak jsem říkal, zdravotnická záchranná služba aktuálně připravuje samotné stěhování z areálu oblastní nemocnice Jičín. Víc už si můžete přečíst v jičínském deníku. Kilometr cyklostezky za 67 milionů korun. Nový úsek labské cyklostezky z Vestřevy do Debrného se připravoval 9 let. Nabídne bezpečnou alternativu k vytížené silnice. To je téma dnešní hradecké přílohy Mladé fronty dnes. Labská cyklostezka v Podkrkonoší se dočká prodloužení. Mezi Dolní Olešnicí a Chotěvicemi začala stavba 1100 metrů dlouhého úseku za 67 milionů korun. Spojí místní části Vestřev a Debrné, stane se bezpečnou alternativou k frekventované krajské a státní silnici. Stezka bude hotová příští rok na jaře, už se navíc taky projektuje její pokračování k přehradě Les Království a na Hostinné. Podrobnosti ve velkém článku v Mladé frontě dnes, v příloze Kraj Hradecký, jak jsem říkal. No a ještě jedno téma vybírám z dnešního Práva. Plat s výhodami. Poslanecké náhrady stojí stovky milionů korun. Je to paradox, zatímco růst platů politiků se ve sněmovně řeší opakovaně, výpočet peněžní náhrad zůstává dlouhodobě beze změn, přitom právě díky nim si zákonodárci ročně přicházejí k platu i na více než 2 miliony korun navíc. Jenom loni stály náhrady státní kasu o 100 milionů korun víc než samotné platy poslanců. Ukázala to aktuální data, která Právo získalo z kanceláře Poslanecké sněmovny. Celková suma za náhrady v roce 2025, jak píše Právo, činila 412,6 milionů korun. Na platech poslanců bylo vyplaceno 304,4 desetiny milionů korun, uvedl Josef Kott z marketingového oddělení Poslanecké sněmovny. No a podrobnosti ve velkém článku v dnešním Právu, nejenom na titulní straně, ale pak článek pokračuje taky na straně číslo 3, tak si přečtěte. A my za hodinu přineseme z dnešních úterních novin samozřejmě i další témata, jako vždycky. Dobré ráno.

0: 6:45, úplně přesně. Hostem dobrého rána po 8:30 bude dnes Lukáš Koranda, autor nové písně pro legendární závod 300 zatáček Gustava Havla. Jinak slavné zatáčky, jenom připomínám, se pojedou v Hořicích už teď o víkendu, to znamená v sobotu 23. a v neděli 24. května. A doprovodí je tedy i tato píseň Městem voní benzín, tak se jmenuje, která má mimochodem i moc hezký a chytlavý videoklip s historickými záběry. No a my vám tedy práci Lukáše Korandu, který mimochodem píše texty i pro Petra Jandu a skupinu Olympic, rádi představíme dnes po 8:30.
1: Počasí.
0: Čekáme dnes oblačno až polojasno, venku přechodně může být i zataženo a k večeru i skoro jasno. Přes den na některých místech přehánky a s menší pravděpodobností se budou moci objevovat i bouřky. Uvidíme, moc toho asi nebude. Teploty 18 až 21 stupňů, na horách 11 až 14 a biozátěž na jedničce. To ráno je třeba tady nad Hradcem Králové moc pěkné, polojasné nebo skoro jasné s teplotami kolem 7 stupňů Celsia. Podobné to je i v Jičíně, v Trutnově, v Náchodě i v Rychnově, tedy ve všech okresních městech našeho Královéhradeckého kraje. Tak vás všude zdravíme. Dobré ráno.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně tentokrát připravíme cizrnu v paprikovo-rajčatové omáčce. Věřili byste tomu, že tato luštěnina se pěstuje už několik tisíciletí? A není divu, cizrna nabízí jemně oříškovou chuť a v kuchyni se s ní dá doslova čarovat. A navíc je opravdu zdravá. A proto si ji v sobotu uděláme. Doufám, že i vy.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
3: Pod noc

0: Ještě 9 minut a bude 6 hodin. Přejeme dobré ráno. Dnes je to přesně 20 let od světové premiéry filmu Šifra mistra Leonarda, který vznikl podle slavného knižního bestselleru. Poprvé ho diváci viděli na filmovém festivalu v Cannes. Jak si tedy děti ve školce představují premiéru a co podle nich na takové události nesmí chybět, to zjišťovala přímo ve školce Tereska Beránková.
1: Co je to premiéra?
2: Že třeba chodíš hodně moc nahoru.
3: Že jsi moc vysoko.
4: Že jsi moc velký.
5: Že chodíš moc nahoru a je to vysoko.
1: A co je to divadelní premiéra?
6: Že tam někdo tancuje nějaký to, co nikdo nikdy neviděl film.
7: Že tam jsou různý filmy a pohádky a divadlo.
8: A může to být v kině, anebo někde, třeba někde v divadle.
1: A kdo na takovou premiéru chodí?
9: Lidi. My tam chodíme často.
10: Já jsem jednou hra.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapálené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.
1: Je 6 hodin. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Obyvatelé Čisté Uhorek a sousedních obcí sepisují připomínky k návrhu akceleračních zón pro vznik větrných elektráren. Služby Tiché linky můžou v Královéhradeckém kraji využívat neslyšící i v cizích jazycích. Čeští zemědělci plánují omezit hnojení kvůli krizi na Blízkém východě a dnes bude maximálně 21 stupňů. Dobré ráno, u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Už stovky lidí v Horní i Dolní Kalné, Bukovině a Čisté Uhorek podepsali nesouhlas s vymezením akceleračních zón. Obce a občané mají možnost do 1. června zaslat své připomínky Ministerstvu životního prostředí. Popisuje současný stav veřejných debat nezávislý starosta Čisté Uhorek Ladislav Jiříčka.
3: V této době svoji připomínku mohou vznést občané, mohou vznést vlastníci půdy, mohou vznést občanská sdružení, mohou vznést obce. My jsme ve shodě 7:0, my to tady prostě nechceme.
2: Tichá linka pro neslyšící funguje už na více než 30 míst v Královéhradeckém kraji. Organizace Tichý svět přes ní pomáhá komunikovat i lidem ze zahraničí. Podle vedoucí konzultantky v Hradci Králové Anežky Hornichové totiž neexistuje jeden univerzální znakový jazyk. Organizace proto zajišťuje například i komunikaci v ukrajinském znakovém jazyce.
4: Český znakový jazyk a slovenský znakový jazyk si jsou hodně podobní, takže ti s námi komunikují českým znakovým jazykem. Pokud k nám přijdou ale klienti i z nějakých jiných zemí, tak komunikujeme mezinárodním znakovým systémem, což je vlastně umělý systém, který byl vytvořený ze znakového jazyka. Po domluvě tak můžeme takto komunikovat, ale neovládají to všichni neslyšící.
2: Skoro 3/4 zemědělců zvažují kvůli krizi na Blízkém východě omezit hnojení. Vyplývá to z dubnového průzkumu Zemědělského svazu a Agrární komory mezi zhruba 120 zemědělci nebo zemědělskými podniky. Detaily oznámí svaz dnes dopoledne. Co by omezení hnojení znamenalo, popisuje za Zemědělský svaz Michal Procházka.
5: Samozřejmě se to odvíjí od toho, co to znamená pro ty plodiny. Když ten zemědělec bude méně hnojit nebo nebude hnojit, tak ty výnosy v té následující sezóně budou nižší a to zvedne cenu těch komodit a to potenciálně zvedne i cenu potravin.
2: Růst cen hnojiv zatím někteří zemědělci podle svazu zvládají dobře, protože se předzásobili. Není to ale trvalé řešení. Vysoké ceny můžou trh zasáhnout hlavně příští sezónu. Sport. Souboj českých tenistek v úvodním kole na antukovém turnaji ve Štrasburku vyhrála Marie Bousková. Nasazená osmička zdolala na třetí pokus poprvé v kariéře aktuální jedničku deblového žebříčku Kateřinu Siniakovou a to po setech 7-6 a 6-3. Na antuce v Hamburku uspěl v prvním kole generálky na Roland Garo Jakub Menšík. Nad domácím Němcem Štruflem zvítězil 7-6 a 6-2. Počasí. Dnes čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, k večeru i skoro jasno. Přes den na některých místech přehánky s menší pravděpodobností i bouřky. Teploty vystoupají na 18 až 21 stupňů, na horách na 11 až 14 a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Až do konce října je na Trutnovsku pokračují opravy silnice 567 mezi Rtyní v Podkrkonoší a Bohdašínem. Objízdná trasa vede okolními komunikacemi.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: A 6:04 pokračuje. Dobré ráno na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes je úterý 19. května. Od mikrofonu vás po zprávách s Tomášem Myslivečkem zdraví taky Jakub Šmit. Dobré ráno, hezké vstávání. Lepší mobilní signál budou mít turisti i obyvatelé obcí v Orlických horách. U pevnosti Haníčka se staví nový vysílač, který má zlepšit pokrytí této odlehlé části v Královéhradeckém regionu. My už jsme o tom mluvili ve zprávách v 5. Tomáš o tom mluvil. No a za chviličku se tedy v reportáži dozvíte třeba i to, jak se celou tu stavbu vysílače a vůbec ten vysílač samotný snaží třeba stavbaři i lépe schovat a zapasovat do té krajiny. Poslechněte si, no a my vás dál pěkně zdravíme z Českého rozhlasu Hradec Králové. Přejeme krásný den, úterý 19. května. Taky se mimochodem dozvíte, jak bude, pokud jste neslyšeli a nezaregistrovali teď předpověď Tomáše Myslivečka. Dobré ráno ještě jednou od Jakuba Šmita. Jako první nám v této hodině zaspívá Iveta Bartošová, pak taky Václav Neckář, Phil Collins, Divokej byl nebo i Helena Vondráčková. Tak vstávejte s námi. Dobré ráno a hezký den.

0: Václav Neckář dospíval v dobrém ránu, je 11 minut po 6. Míříme do Orlických hor. U pevnosti Hanička v Orlických horách totiž vzniká nový vysílač mobilního signálu. Stožár má zlepšit pokrytí v části hor, kde je podle města i místních signál dlouhodobě slabý anebo úplně chybí. Vysílač budou zatím využívat dva operátoři a pomoct má nejenom turistům, ale taky právě místním obyvatelům.
1: Tak firma montuje vlastní stožár.
2: Říká správce pevnosti Hanička Pavel Minář. V lesích nad Rokytnicí v Orlických horách totiž vzniká nový vysílač společnosti CETIN, který má zlepšit mobilní signál v části Orlických hor.
1: Je to zhruba na 2/3 vzdálenosti mezi vchodovým objektem a dělostřeleckým srubem na povrchu.
2: Stožár stojí v místě, kde už v minulosti měla vyrůst přenosová věž někdejšího armádního projektu Kahan.
1: Ta základová patka byla postavena, připravena.
2: Podle správce pevnosti se nová stavba snaží co nejvíc zapadnout do okolní krajiny.
1: Je to zařízení temně zelené, to znamená, je upraven nejen tedy vzhled stožáru, není to příhradová konstrukce, je to železobetonová konstrukce.
2: A mluvčí společnosti CETIN Ctibor Japel doplňuje, že zelený nátěr byl jednou z podmínek ochránců přírody.
3: Na základě požadavku chráněné krajinné oblasti bude stožár opatřen tmavě zeleným nátěrem, aby lépe zapadl do krajiny.
2: Podle vedení města nový vysílač výrazně pomůže místům, kde je dnes signál slabý nebo úplně chybí.
4: V této oblasti jsou bílá místa, kde signál buď není, nebo je velmi kolísavý, slabý.
2: Nezávislý starosta Rokytnice v Orlických horách Jiří Štěpán dodává, že o lepší pokrytí usiluje město více než 20 let.
4: To je otázka vlastně od existence vlastně mobilního signálu a postupného pokrývání, takže je to skutečně historická záležitost.
2: Podle Ctibora Japela nový vysílač zlepší spojení nejen místním.
3: Vylepší možnosti spojení jak pro obyvatele hor, tak pro návštěvníky, tak například pro příslušníky bezpečnostních složek zasahujících v této oblasti. Vysílač bude poskytovat služby zákazníkům operátorů O2 a T-Mobile, v případě jejich zájmu i dalších operátorů.
2: Z nového stožáru nad Haničkou by operátoři měli začít vysílat signál během června. Z Rokytnice v Orlických horách Jiří Hofmán, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Rychnovsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: A máme novou aktuální předpověď počasí, kterou nám poslal meteorolog Imrich Drapák před chviličkou z Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové. Dneska nás čekají odpoledne přeháňky a nepatrně teplejší počasí. Bude polojasno až oblačno, teď ráno a dopoledne a taky večer, místy i skoro jasno. Přes den se na některých místech můžou objevit přeháňky s menší pravděpodobností i bouřky a teploty dnes 18 až 21 stupňů, na horách 11 až 14. Vítr slabý, proměnlivý nebo bude klidno. To je nová předpověď počasí, která vlastně souzní s tou předchozí ze včerejška. Tady žádná velká změna není, ale máme i výhled na zítřek. V noci bude velká oblačnost, bude oblačno až zataženo lokálně s přeháňkami. Ojediněle se v noci objeví i mlhy. Teploty v noci 10 až 7, na horách 8 až 5. No a zítra velká oblačnost to bude a odpoledne přeháňky. Ty zítřejší teploty zase o malinko vyšší než ty dnešní. Zítra 19 až 22 stupňů čekáme.
2: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku je tady.
0: Rozhodněte i vy o tom, kdo se stane jejím vítězem.
2: Do konce května můžete posílat tipy na šarmantní osobnosti na e-mail sarm@rozhlas.cz
0: nebo formou SMS zprávy na číslo 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti.
2: Vyhrát můžete televizor, digitální rádia, chytrý telefon a další atraktivní ceny.
0: Podrobné informace o anketě najdete na internetových stránkách Sarmantní osobnost, psáno dohromady.cz.

0: skupina Divokej byl teď v dobrém ránu 6.23, za 7 minut už bude půl sedmé, v dobrém ránu teď ještě Alex Minářová pozve k odpolednímu poslechu po 13. hodině a poví vám samozřejmě, kdo bude dnes jejím hostem.
1: V Alex a host bude Petr Komínek, mladý herec, známý třeba z nekonečného seriálu Ulice, kde stvárňuje nepříliš oblíbeného průšviháře Koldu. Ve skutečnosti je to ale pohodář, který miluje vaření. Co kuchtí nejraději? Na jakou roli čeká? A proč a jak učí děti etiketu? Dozvíte se po 13. hodině.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Velká otrava řeky. Proč místo osvědčení viníka zůstaly jen hořká pachuť a otázky? Nový publicistický pořad Rozpleteno, Bečva, Česká cesta vyšetřování. ČT2. Portrét legendární socioložky a disidentky v premiérovém dokumentu Ženská otázka Jiřiny Šiklové. A ČT Art. Stala se nejslavnější spisovatelkou detektivek v dějinách. Nový dokumentární cyklus Agáta Christie, Královna tajemných příběhů. Úterní večer s Českou televizí.
2: Půl sedmé.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: V ulici Sladkovského mezi hlavním nádražím a terminálem hromadné dopravy v Hradci Králové nově až do 27. května platí zákaz parkování z důvodu zajištění náhradní autobusové dopravy v době výluky. Další omezení jsou v Hořické ulici poblíž Lidlu, kde platí na obou stranách silnice. Náklady na léčbu v zahraničí rostou, například u Ergo pojišťovny loni poprvé přesáhla průměrná škoda částku 10 000 korun. Není přitom jediná. Podle České asociace pojišťoven loni přibylo jak úrazů v zahraničí, tak i průměrná výše škod. Výzkumníci Univerzity Pardubice vyvinuli extrémně citlivé senzory pro sledování stavu lithium-iontových baterií pro mobily, notebooky a elektromobily. Umí měřit i velmi malé změny teplot a detekovat různé poruchy přímo uvnitř akumulátoru. Objev by tak mohl vést k vyšší životnosti a bezpečnosti baterií. Brněnský biskup Pavel Konzbul nabádá ke smíření a dialogu při blížícím se sjezdu sudeckých Němců v Česku. Podle Konzbula je důležité, aby se lidé setkávali v úctě, s otevřeností a bez vzájemného obviňování. Evropský parlament dnes bude definitivně schvalovat úpravy kontroly zahraničních investic. Podle návrhu budou členské státy mít povinnost prověřovat zahraniční financování vybraných strategických odvětví. A dnes bude polojasno až oblačno, ráno, dopoledne a večer místy i skoro jasno. Přes den na některých místech přehánky s menší pravděpodobností i bouřky. Maximálně 18 až 21 a na horách 11 až 14 stupňů a bio na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Až do 5. června je v Kostelci nad Orlicí kvůli stavebním pracím zcela uzavřena ulice Krupkova bez objízdné trasy.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.
5: Ten, kdo nezná hukot vody, lapatkama vířený, jako já, jo, jako já.

až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípě najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, až do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníků, jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hoconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ten, kdo má na bradě mlíko, kdo se rumem neopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hoconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já. Jo, jako já.

gra chce zhrdnout, třeba zítra, tomu je to všechno, kdo je sám, to jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na Hudson spíší ty najmí.

0: je Denní tisk.
1: Dobrovolníci vyčistili Krkonoše, také jsme o tom informovali v minulých dnech, dneska o tom píšou noviny, z hor odnesli 2,5 tuny odpadků, papírky, PET lahve, plechovky, ale také přední náprava z automobilu. Tradiční akce Čisté Krkonoše opět ukázala, co všechno lidé v horách můžou zanechat a zanechávají. Zhruba 300 dobrovolníků, zaměstnanců správy Krkonošského národního parku i návštěvníků hor během 2 dnů se sbíralo přibližně 2,5 tuny odpadu. Každoročně nás překvapí, co všechno jsou lidé schopni v přírodě a v horách zanechat. Vedle běžného turistického odpadu stále nacházíme i objemné předměty. Přesto nás těší, kolik lidí je ochotno svůj čas věnovat pomoci Krkonoším. Uvedl k tomu Radek Drahný, mluvčí zprávy Krkonošského národního parku. Tak to je jedno z témat dnešních novin. To další už vás zve do Hradce Králové na víkend. Skate Sound ovládne přímo centrum města. Na Ulrichově náměstí v centru Hradce Králové se 22. a 23. května, to znamená v pátek a v sobotu, uskuteční festival Skate Sound, který propojí skateboarding, streetovou kulturu a hudbu. Vyvrcholením pak bude mistrovství České republiky ve skateboardingu v disciplíně minirampa, na kterém se představí loňský vítěz Marek Čejchan nebo několikanásobný mistr republiky Jan Tomšovský. V pátek začne program ve 13 hodin, v sobotu potom v 10 hodin dopoledne. No a Skate Sound 2026 navazuje na loňský ročník, za který festival získal i hradeckou sportovní cenu a také volně na legendární Skate Cup Hradec Králové, který se na stejné místě pravidelně konal v polovině 90. let, řekl k tomu hlavní organizátor, bývalý závodník, snowboardista a taky olympionik, snowboardový Martin Černík, který byl mimochodem minulý týden v pátek taky hostem Dobrého rána. Mluvili jsme o tom, zvali jsme vás, takže podrobnosti nejenom v dnešních novinách v Mladé frontě dnes, ale třeba i na webu hradec.rozhlas.cz, můžete se podívat. No a Iva Janžurová slaví 85. dnešní narozeniny, stráví na pódiu, to už je článek, který vidím v dnešním Právu. Říká o sobě, že dokud má před sebou naplněné hlediště, tak si připadá mladička. Takový pocit určitě bude moci mít herečka Iva Janžurová i dnes, kdy slaví 85. narozeniny. V Národním divadle se představí v Erbenově Kytici. Oslavy ale příliš ráda nemá, rodinu donutím, abychom nic neslavili, neuvařím ani nenapeču, tvrdí v rozhovoru pro dnešní Právo držitelka ceny Itálie a vynikající herečka Iva Janžurová. Taky také moc zdravíme, blahopřejeme k těm dnešním narozeninám a přejeme stále tolik elánu, energie, úsměvu, co všechno tedy nám všem už tolik let rozdává. Tak, noviny zavíráme, Český rozhlas Hradec Králové, za 4 minuty už bude 7:15. Dobré ráno.

0: Za chviličku už nás čekají sportovní, dnes samozřejmě hokejové informace. Čeští hokejisté napravili, jak už víte ze zpráv, na mistrovství světa porážku se Slovinci, když porazili silné Švédsko. Jenomže tím turnaj zdaleka nekončí a hráči národního týmu moc dobře vědí, že se nemůžou radovat příliš dlouho. Víc za chviličku v dnešní sportovní reportáži na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Jinak těm, kteří vstávají, připomínám rád, že dnes je úterý 19. května a že má svátek Ivo. Přejeme všechno nejlepší. No a teď už ve 6:45 pojďme taky zamířit z okna ven, pohledem tedy, pojďme si říct, jak tam je a hlavně, jak tam bude.
1: Počasí.
0: Tak ráno, zase chladnější jako vždycky, ale ne tak moc jako včera. Ty teploty se pohybují dnes kolem 6-7 stupňů Celsia. Někde už je i víc na tom slunci. Ráno bylo chladnější. V Hradci Králové teď 7 stupňů, v Jičíně 6, v Trutnově 5, v Náchodě 5 a v Rychnově 7 stupňů Celsia teď aktuálně. Odpoledne čekáme přeháňky a nepatrně teplejší počasí nebo velmi podobné tomu včerejšímu. Bude polojasno až oblačno, ráno, dopoledne a večer místy i skoro jasno. Pak přes den se na některých místech můžou objevit přeháňky s menší pravděpodobností i bouřky a teploty dnes 18 až 21 stupňů, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. V noci velká oblačnost, bude oblačno až zataženo lokálně s přeháňkami, ojedněl se vytvoří mlhy, teploty opět 10 až 7 stupňů, no a zítra velká oblačnost, odpoledne přeháňky a teploty zítra nás čekají někde mezi 19 a 22 stupni. Tak vás pěkně zdravíme, dobré ráno z Hradce Králové.
1: Máte rádi dobrou muziku? Chcete slyšet naživo hudbu Hradní stráže a Policie České republiky, Koletovu hornickou hudbu, Lašský dechový orchestr ze Štramberka, Lazy Brass, Factorial Orchestra a další? Vyhrávejte vstupenky na jubilejní 60. ročník festivalu Koleto v Artyně, který se uskuteční už 23. května v přírodním areálu na Rychtě v Artyni v Podkrkonoší. Poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zazní signál, Český rozhlas Hradec Králové na 60. Koleto v Artyni, volejte studio 726 46 46 46 46 a vstupenky jsou vaše. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Čeští hokejisté mají po třech zápasech základní skupiny mistrovství světa 7 bodů, nepozbírali je ale v očekávaném pořadí. Připomeňme, že po výhře nad Dánskem prohráli pak překvapivě se Slovinskem, no a následně ale napravili zaváhání vítězstvím nad favorizovanými Švédy.
1: Hrozně těžká porážka s těma Slovincema, o to důležitější zápas nás čekal a myslím si, že jsme všichni hrozně rádi a spadl nám obrovský kámen ze srdce, že jsme ten zápas ubojovali a obrovsky cená výhra při tomhletom vývoji toho turné.
2: Uvědomoval si autor vítězného gólu utkání se Švédy Jiří Černoch. Výhra nad Severany, kteří mají na šampionátu na soupisce polovinu hráčů z NHL, je pro další vývoj turnaje o to cennější, že jí národní tým získal hlavně bojovností.
1: Rozhodně tak vždycky je cennější ta výhra, kdy prostě ten tým se semkne a jsou tam momenty, kdy další tam zblokuje dvě brutální střely prostě od Švédů ve oslabení a tohle jsou ty momenty, kde se ten zápas láme.
2: Vyzdvihuje Jiří Černoch obětavost nováčka na turnaji obránce Marka Alšera. Prohra se Slovinskem je tak rázem zapomenuta. Český tým se vítězstvím nad Švédskem reálně udržel v boji o první místo ve skupině a výhodnější nasazení pro čtvrtfinále. Uvědomuje si to i obránce Tomáš Cibulka.
3: Je ohromně důležitá pro naše sebevědomí a i v té tabulce nám dost pomohla. O tom posledním zápase se Slovinskem pro nás hodně důležitý zápas.
4: Je to super, myslím si, že budeme všichni nadšený, budeme rádi za to, budeme hlavně pokorní. Můžeme být všichni hrdí na to, jsme odehráli a doufám, že budeme pokračovat takhle dál.
2: Brankář Josef Kořenář použil slovo pokora, které bude znít českou kabinou i v dalších dnech.
1: Spoustu kluků už tady jsme několikrát byli na mistrovství a nebo ten hokej hrajeme dlouho a víme, že když by člověk dlouho žil tady tou výhrou, tak to nepřinese nic dobrýho, takže užijeme si to chvíli a už se budeme plně soustředit na další zápas.
2: Říká Jiří Černoch. Další utkání odehrají Češi ve středu proti Itálii a po dvou dnech volna budou následovat v rychlém sledu duely se Slovenskem, Norskem a Kanadou. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
3: Právě teď.
1: A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
4: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
5: Sedm hodin.
6: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
5: V Hradci Králové dnes budou jednat zastupitelé města. Polsko předá Česku 3 zadržené v souvislosti se žhářským útokem v Pardubicích. Pojišťovnám loni rostly náklady na léčbu v zahraničí a dnes bude hlavně polojasno až oblačno. U zpráv vás vítá a dobré ráno přeje Tomáš Mysleveček. V Hradci Králové se ve 3 hodiny odpoledne sejdou zastupitelé města. Přímý přenos z jejich 4. letošního zasedání můžou lidé sledovat online prostřednictvím odkazu, který najdou na webových stránkách města. Projednávané body popisuje mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
7: Zastupitelé města mají na programu více než 60 bodů. Projednávat budou například další ročník programu Korenci, který podpoří lokální ekonomiku. Mezi body jsou také rekonstrukce pražské třídy nebo budoucnost Benešovy třídy a alokace finančních prostředků na přípravu projektové dokumentace.
5: Polsko předá do Česka 3 zadržené kvůli žhářskému útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích. Mělo by k tomu dojít nejpozději během několika týdnů, informovala o tom Česká televize s odkazem na mluvčího policejního prezidia Davida Šena. Má se jednat o 2 muže a 1 ženu s polským občanstvím. Kriminalisté je podezírají hlavně z napomáhání při založení požáru. Policie případ vyšetřuje jako teroristický útok, zadržela kvůli němu 10 lidí. Zatím 7 z nich je ve vazbě. Náklady na léčbu v zahraničí rostou. Například u Ergo cestovní pojišťovny loni poprvé přesáhla průměrná škoda částku 10 000 korun. Není přitom jediná. Trend sleduje i Česká asociace pojišťoven. Podle té loni přibylo jak úrazů v zahraničí, tak i průměrná výše škod. Podrobnější čísla přibližuje za asociaci její mluvčí Tomáš Pavlík.
8: Rostla i průměrná výše těchto výloh. Oproti roku 2024, kdy byl průměr někde lehce přes 11 000 korun, jsme v roce 2025 evidovali průměr už přes 13,5 tisíce.
5: Primátor Karviné a bývalý šéf místního fotbalového klubu Jan Wolf scháněl v roce 2024 osobní informace na sportovního novináře Michala Koštuříka. Kvůli článku, ve kterém redaktor zmínil, že primátor během jednoho zápasu nadával rozhodčím. Investigativní tým Českého rozhlasu to zjistil z policejních záznamů ke korupční a sázkařské kauze ve fotbale, ve které je Wolf obviněn z podplácení. Podle policie Wolf zaúkoloval svého řidiče, ať zjistí, kde redaktor bydlí a odkud pochází. Koštuřík to označil za nepřijatelné. Wolfův advokát Filip Petráš taková obvinění odmítá.
9: Sport.
5: Fotbalisté Arsenalu se poradili v předposledním kole Premier League s Burnley 1-0 a po 22 letech mají na dosah zisk titulu. Na první příčce pořadí mají 5bodový náskok na Manchester City, který má dnešní dohrávku k dobru.
6: Počasí.
5: Dnes bude polojasno až oblačno, ráno, dopoledne a večer místy i skoro jasno. Přes den na některých místech přehánky s menší pravděpodobností i bouřky. Teplotní maxima 18 až 21 a na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Vítr povane slabý proměnlivý nebo bude klidno a biozátěž je na jedničce.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
5: Do konce května v Jaroměři kvůli opravě mostu přes Labé pokračuje uzavírka ulice na Valech. Objízdná trasa vede městem.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: A 7:04 posloucháte dál Dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes je úterý 19. května. Přejeme pěkné vstávání a příjemné poslouchání. Pěstování zeleniny jenom s pomocí přirozené přírodní závlahy je už definitivně kvůli suchu minulostí. Nutností jsou stále propracovanější závlahové systémy s výkonnými čerpadly. No a podrobnější informace k aktuální situaci u nás na Královéhradecku nabídne už za chviličku Tomáš Lerinc ve své reportáži. V Bleskovce dobrého rána, pak hrajeme celý tento týden o knize knížku 100 let ateliéru Pilař v Hradci Králové o skvělé houslařské rodině a taky o dvě vstupenky na festival Svěcení jara, který bude už brzy od 20. do 29. května a je to samozřejmě hudební festival Jaroslava Svěceného a jeho hostů. Konkrétně ty vstupenky jsou na koncert Slavnosti strun, který bude v úterý 26. května od 19 hodin v Jiráskově divadle v Novém Bydžově, takže pokud byste u toho chtěli být, můžete soutěžit a může to být všechno vaše. Přeju vám hodně štěstí a ještě jednou dobré ráno od Jakuba Šmita, který vstává i dnes s vámi.

0: Český rozhlas Hradec Králové, úterý 19. května, 7 hodin 11 minut, dobré ráno. No a podle pěstitelů zeleniny v Královéhradeckém kraji už definitivně skončily časy, kdy bylo možné na polích hospodařit jenom s přirozenou závlahou z dešťů a spodní vody. Suchá jara i léta přestala být výjimečná a kdo nemá moderní a především výkonné závlahové systémy, tak zeleninu v potřebné kvalitě nikdy nevypěstuje. Několik aktuálních deštivých dnů na tom bohužel nic nezmění.
1: Určitě závlahy to není luxus, není to ani nějaký nadstandard, je to pojistka vlastně i potravinové bezpečnosti, když se nad tím zamyslíme, a pro část pěstitelů už podmínka přežití.
2: Potvrzuje Monika Nebeská, předsedkyně Zelinářské unie Čech a Moravy, že dnes už jsou zejména pro pěstování zeleniny závlahy nezbytnou věcí. Systém čerpadel, hadic, trysek a dalšího příslušenství nainstalovali už třeba také v Pileticích na Královéhradecku.
3: Je to špatný, kde není závlaha, tak opravdu je to špatný. Tadyhle třeba vedle vidíte, že jsou nasázený brambory a prostě ještě ani lísteček, no.
2: S Markétou Černínovou z Piletické farmy stojíme u pole, které závlahu nemá, a je to znát. Ne všechny plodiny se vyplatí zavlažovat. Vedle brambor je to třeba cukrová řepa nebo obilí. Pořídit takový systém totiž není ani jednoduchá, ani levná záležitost, popisuje Monika Nebeská.
1: Potřebujete zdroj vody, potřebujete buď to vrt, nebo nádrž, nebo tok, povolení k odběru vody, potřebujete vodoprávní řízení, projektovou dokumentaci, energetickou přípojku a samozřejmě tu samotnou technologii, čerpadla, potrubí, kapkovou závlahu.
2: Třeba družstvo ve Všestarech obhospodařuje 500 hektarů a má 4 čerpadla s pořizovací cenou mezi 750 tisíci a milionem. A vodu bere z Labe, říká Monika Nebeská.
1: Máme čerpadla v Předměřicích nad Labem, potom teď vlastně čerpáme vodu do našeho rybníčka ve Světí. Na rybníčku ve Světí máme další čerpadlo a to nám právě čerpá potom tím hlavním řádem potom na ty jednotlivá pole.
2: Odebírat vodu z řeky ale nejde po každé, musí v ní nejdřív nějaká být. Zemědělci mají druhý stupeň priority, což znamená, že zákaz odběru je postihne až skoro jako poslední. Prioritu jedna mají třeba hasiči. I tak se ale už několikrát stalo, že ani systém závlah nebyl k ničemu, neměl vodu. Náročný je takový systém i na odběr drahé energie. Fotovoltaika řešením není, vysvětluje Monika Nebeská.
1: No je totiž problém, že ty soláry, tak jak dneska fungují, tak neutáhnou takhle velké čerpadlo.
2: I přes dílčí dotační pomoc státu na pořízení závlah není situace zemědělců jednoduchá, říká za Zelinářskou unii Monika Nebeská. A Markéta Černínová k tomu dodává.
3: Počasí si nevybereme, musíme bojovat, ale jako nedá nám to ta příroda zadarmo.
2: Právě náklady na pořízení a provoz závlah zemědělci pak také musí promítnout do cen svých produktů. Z Královéhradecka Tomáš Lerinc, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Svátek má dnes Ivo, přejeme všechno nejlepší, no a svatý Ivo je patronem právníků a advokátů, bych chtěl připomenout. 139. den v tomto roce právě začíná, je úterý 19. května. Dobré ráno.
1: Počasí.
0: Odpoledne nás čekají přehánky a nepatrně dnes teplejší počasí, nebo velmi podobné tomu včerejšímu. Bude polojasno až oblačno, ráno, dopoledne a večer místy i skoro jasno. Pak přes den se na některých místech můžou objevit přehánky s menší pravděpodobností i bouřky. No a teploty 18 až 21 stupňů Celsia, na horách 11 až 14. Vítr slabý, proměnlivý, nebo bude i klidno, takže to bude moc pěkný den určitě na tom sluníčku. Už ten včerejšek byl na sluníčku velmi příjemný, jarní, takže i to dnes tedy můžeme čekat a očekávat. Co dál? Zítra velká oblačnost, odpoledne přehánky, bude oblačno až zataženo, zítra tedy ve středu. Zítra ráno ojediněle taky mlhy, odpoledne se objeví výjimečně i přehánky nebo i zabouří, pak později večer budou srážky i oblačnost ubývat a teploty zítra už zase o malinko vyšší než dnes, zítra 19 až 22 stupňů Celsia. Tak si ty jarní dny užívejte. Dobré ráno.
2: Český rozhlas Hradec Králové hledá do svého týmu pracovnici nebo pracovníka recepce. Nabízíme práci v režimu dohody o provedení práce. V případě zájmu očekáváme vaše životopisy na e-mailové adrese recepce@hk.rozhlas.cz a to nejpozději do 31. května.

0: Skupina Jelen teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. 7 hodin 22 minuty.
1: Bleskovka.
0: A jdeme si zahrát o knížku 100 let ateliéru Pilař v Hradci Králové o skvělé houslařské rodině. Samozřejmě, a když už tedy houslaři, tak taky jeden houslový festival, a nejenom houslový, ale hudební, čtvrtý ročník hudebního festivalu pod záštitou Jaroslava Svěceného, skvělého houslisty a jeho hostů. Ostatně taky teď v sobotu, když byl den otevřených dveří, tak tady i v našem vysílání o tom Jaroslav Svěcený moc pěkně vyprávěl o tom festivalu, který nás čeká. Jmenuje se Svěcení jara a je to čtvrtý ročník a vstupenky jsou konkrétně na koncert Slavnosti strun příští týden v úterý 26. května od 19 hodin do Jiráskova divadla v Novém Bydžově. Hrajeme o ně už od soboty vlastně celý tento týden, takže i dnes vám přeju hodně štěstí. No a vaším úkolem zase bude poznat, kdo to je. Je to narozeninová oslavenkyně, tak schválně zaposlouchejte se, jakmile budete vědět, hned volejte 726 46 46 46 naše telefonní číslo.
2: Nový vrátník seděl na vrátnici a išla jsem okolo a ona mě kričí: Pani Strnisková! A já nič, jdem ďalej. Pani Strnisková! Nič. Pani Strnisková, veď na vás kričím. Tak se otočím a hovorím mu: Já nesom pani Strnisková. A on: No však dobré, no však já jsem si nevěděl vzpomenout, já jsem len tváričku viděl.
0: Já myslím, že podle tváříčky byste ji poznali hned. A nevím, jestli podle hlasu, zkuste to. Kdo si myslíte, že to je?
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Tak, už víme, že paní Strnisková to není. Haló, haló, dobré ráno, kdo pak tam?
3: Dobré ráno. Já bych řekla, volám z Krkonoš, ano, že je to Božidara Turzonovová.
0: Božidara Turzonovová, to... to není.
3: To se není, nám, tak...
0: Není, není, trošku se nám to tady zaseklo celé. Já jsem vám chtěl zahrát tuhle fanfáru a rozjela se úplně jiná, ta vítězná, no tak jsem vás trošku zmátnul. Není to Božidara Turzonovová.
3: No, no tak...
0: Tak to bude asi jiná slovenská herečka, vidíte? Tak to zkuste někdy příště, mějte se moc pěkně, nashledanou.
3: Děkuju, nashledanou.
0: Tak, co vy si myslíte? Dobrý den, haló.
4: Dobrý den, tady posluchačka Jana.
0: Dobrý den, Jana.
4: A jestli to není Iveta Blanarovičová.
0: Iveta Blanarovičová. No, tak ani Iveta Blanarovičová to není. Taky špatný typ, mějte se moc hezky, nashledanou. Tak do třetice to zkusíme, já jsem pro, proč ne? Tak haló, dobré ráno, Český rozhlas.
5: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, kdo pak se dovolal?
5: Petr z Bolešce a já si myslím, jestli to není Magda Vašáriová.
0: Magda Vašáriová, myslíte, no tak co já na to? Bohužel ani Magda Vašáriová
5: ne,
0: to není.
5: Tak,
0: tak já teď nevím, co s váma. Tak ještě jeden? Jste pro, abychom dali ještě někoho? Dobře, tak dáme ještě jednomu z vás šanci. A poslední to bude. Mějte se hezky, nashledanou.
5: Nashledanou, krásný den.
0: Taky krásný den. Tak co myslíte vy? Dobrý den, haló?
6: Dobrý den, já si myslím, že je to sestra Magdy Vašáriové, ale přiznám se, že se teď vzpomenu její jméno.
0: Ani sestra to není. Tak jsme to dneska prosoutěžili. No tak já vám řeknu, kdo to je, jo? Je to slovenská herečka, kterou milujeme snad všichni z filmu S tebou mě baví svět a je to Zdena Studénková, kterou všichni známe a milujeme ji jako zpěvačku Gábinu právě v téhleté komedii Století tam zpívá písničku Sladké mámení a krásně na to tančí ten svůj specifický vlnivý taneček. Já si myslím, že všichni to máme v očích, i vy to určitě máte. Ona se narodila 19. května roku 1954 v Bratislavě a tak dnes slaví 72. narozeniny. No a jak je to s tím tanečkem? Ten ona si tenkrát vymyslela a byl natolik populární vlastně u lidí a u diváků, že ho potom musela převzít i Helena Vondráčková. Takže vždycky, když Helena Vondráčková tuhle tu písničku zpívá někde na koncertě, tak se právě vlní, jako se vlnila v tom filmu Zdena Studénková. Taky moc blahopřejeme, cena zůstává tady u nás a my vám aspoň zahrajeme tu písničku Sladké mámení a můžete si představovat, jak se tam ta zpěvačka Gábina hezky vlní v podání tedy Zdeny Studénkové. Tak se mějte hezky, nashledanou.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Půl osmé. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Skončila montáž nového vysílače mobilního signálu u pevnosti Hanička v Orlických horách. Využívat ho budou O2 a T-Mobile a pomůže místům, kde je signál dlouhodobě slabý nebo úplně chybí. Ode dneška až do pondělí se můžou deváťáci hlásit do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Podat si znovu můžou až 3 přihlášky do oborů beztalentové zkoušky a až 2 do oborů s ní. Ředitelství vodních cest začalo u Zdymadla v Pardubicích budovat nové kotviště na Labi za 50 milionů korun. Lodě má ochránit při povodních a zajistit jejich bezpečné proplutí plavební komorou. Stavba by měla být hotová v září. 2 teenageři před mešitou v islámském centru v kalifornském San Diegu zastřelili 3 dospělé muže. Krátce na to byli nalezeni mrtví, zřejmě zemřeli vlastní rukou. Šéf místní policie Scott Wall případ označil za zločin z nenávisti. Brněnští basketbalisté vezou z Pardubic vedení v semifinále play-off Národní ligy 2-0 na zápasy. Tentokrát vyhráli 92-89. Další 2 utkání v sérii na 4 výhry se budou hrát v Brně. A dnes bude polojasno až oblačno, ráno, dopoledne a večer místy i skoro jasno. Přes den na některých místech přehánky s menší pravděpodobností bouřky. Maximálně 18 až 21 a na horách 11 až 14 stupňů a biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Jičíně do konce června pokračuje rekonstrukce Ruské ulice. Objízdná trasa vede okolními komunikacemi.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: právě Denní tisk.
1: Jičínský deník dnes píše o tom, že moderní nová výjezdová základna zdravotnických záchranářů v Roboucích na Jičínsku je dokončená. Záchranáři se však do nového objektu zatím nestěhují. Přesun z areálu jičínské nemocnice se teprve připravuje. Nová základna vznikla tedy v Roboucích přibližně 3 kilometry od centra Jičína. Právě poloha u městského obchvatu byla jedním z hlavních důvodů výstavby. Podle vedení kraje umožní rychlejší výjezdy nejenom k dopravním nehodám na hlavních silničních tazích, ale také k urgentním případům po celém Jičínsku. Zdravotnická záchranná služba aktuálně připravuje samotné stěhování z areálu oblastní nemocnice v Jičíně. Takže víc v dnešním regionálním deníku, v tom jičínském třeba. Já už se dívám taky do hradecké přílohy Mladé fronty dnes, kde píšou o tom, že Hradec Králové zase bude jako každý rok takovou krásnou, vonavou květinovou galerii. Více než 54 tisíc letníček ozdobí záhony v parcích, na náměstích a dalších místech v Hradci Králové. Letošním motivem jsou symboly lásky a jemné ornamentální tvary. 12 tisíc květin zamíří do Jiráskových sadů, další kompozice vzniknou v sadech architekta Lisky, v Kotěrově ulici, na Masarykově a Ulrichově náměstí. Mezi 32 letníčky nechybí afrikány, begonie ani verbeny v odstínech růžové, šedé, modré, oranžové. Výsadba za více než 2 miliony korun potrvá přibližně 3 týdny a péče o záhony pokračuje pak až do podzimu. No a dnešní Právo píše o tom, že poslanecké sněmovně dostávají poslanci nejenom svůj plat, ale taky náhrady a ty stojí poslaneckou sněmovnu stovky milionů, o tom se moc nemluví. Je to paradox, zatímco růst platů politiků se ve sněmovně řeší opakovaně, tak výpočet peněžních náhrad zůstává dlouhodobě beze změn. Přitom právě díky nim si zákonodárci ročně přicházejí k platu i na více než 2 miliony korun navíc. Jenom loni stály náhrady státní kasu o 100 milionů korun víc než samotné platy poslanců, jak ukázala aktuální data, která Právo získalo z kanceláře poslanecké sněmovny. Celková suma za náhrady v roce 2025 činila 412 milionů 600 tisíc korun. Na platech poslanců pak bylo vyplaceno 304 milionů 400 tisíc korun, jak uvedl Josef Kott z marketingového oddělení poslanecké sněmovny. Podrobnosti ve velkém článku v dnešním Právu je nejenom na titulní straně, kde to samozřejmě začíná, ale pak ještě pokračuje taky na straně číslo 3. Můžete si přečíst, jestli chcete.

0: minuty už bude 7:45. Dobré ráno, hezké vstávání, dobrou chuť k snídani přejeme. Rád taky zmíním, o čem bude dnešní radioporadna dopoledne po 11. hodině, abyste věděli, co si můžete poslechnout. Tak hostem bude Markéta Murašanová a budeme si, ona je tady vedoucí dentální hygieny a budeme si s ním povídat o bělení zubů, což je teď taky v posledních letech stále modernější, taky čištění zubních náhrad a rovnátek probereme. Kdybyste se chtěli na cokoliv v této souvislosti zeptat, tak jenom připomenu adresu studio.hradec@rozhlas.cz a můžete se Markéty Marušanové, samozřejmě vedoucí dentální hygieny, zeptat na to, co vás zajímá. Neopak po 11. hodině opět klidně zavolejte přímo do studia. Počasí. Odpoledne nás můžou čekat nějaké přeháňky a nepatrně teplejší počasí dnes. Bude polojasno až oblačno, teď ráno, dopoledne a večer místy i skoro jasno. Přes den se na některých místech můžou objevit přeháňky s menší pravděpodobností i bouřky a teploty dnes mezi 18 a 21 stupni Celsia, na horách 11 až 14 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý, nebo bude klidno, bez větří. No a za chviličku, co v učebnicích nebylo, dneska si povíme, kdy a kde se poprvé objevila zmrzlina a odpověď nabídne i dnes Martin Písařík. Poslechněte si.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že zmrzlinu znali už staří Peršané, Egypťané a milovali i římský císař Nero? Tehdy to byl ale pouze sníh ochucený ovocnou šťávou a medem. Římští císařové si ho nechávali přivážet z hor, například Olympu nebo Etny. Římané tehdy už znali speciální podzemní skladovací prostory, v nichž sníh uchovávali i v létě. Staří Číňané vyráběli tuto pochoutku za pomoci ledku, který směs namrazil. Ze starého Mongolska pocházejí zprávy o výrobě zmrzliny z kobylího, kozího nebo velbloudího mléka. Tato receptura se ve 13. století dostala do Itálie díky slavnému cestovateli Marku Pólovi a odtud se začala šířit do celé Evropy. Zmrzlinový kornout se ovšem zrodil v Americe, a to na počátku minulého století. Prý se to stalo tak, že jistému pouličnímu zmrzlináři, byl to Ital a jmenoval se Marchioni, došly skleněné misky. Navíc byly křehké a kdo by se s nimi pořád umýval. Naštěstí pro zmrzlináře stál nedaleko stánek s waflemi. S majitelem dali hlavy dohromady a tak vznikl jedlý kornout. Na jeden kopeček zmrzliny je prý třeba zhruba 50 líznutí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotek.cz.
1: Dobrá firma myslí na všechny generace. Královéhradecký kraj a partneři Paktu zaměstnanosti vyhlašují soutěž Společnost přátelská k zaměstnancům. Přihlásit se může do konce června každá firma z kraje, která podporuje mezigenerační spolupráci, age management a well-being. Více na zaměstnanýregion.cz.
2: Osm hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Začal příjem přihlášek do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. V povodí Labe je řada toků na polovině hladiny vody oproti běžnému stavu. Hokejová reprezentace porazila na mistrovství světa obhájce bronzu ze Švédska a dnes bude hlavně polojasno až oblačno. Zprávy má Tomáš Mysliveček. Dobré ráno. Neúspěšní uchazeči se můžou ode dneška hlásit do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Počítají se do něj výsledky jednotné zkoušky z prvního kola. Pokud ty žáci nepsali a teď by se přihlásili na školu, která ji vyžaduje, započítá se jim za tuto část 0 bodů. Seznam škol s volnou kapacitou najdou uchazeči v systému DIPSY nebo na webových stránkách jednotlivých škol. Podle předsedy Asociace středních průmyslových škol Tomáše Hlaváče můžou druhé kolo vypsat jen některé školy.
4: Ty poptávané školy vesměs, a je to můj osobní názor, naplní velmi výrazně ty kapacity už v tom prvním kole. To znamená, samozřejmě je to potom otázka pro toho neúspěšného žadatele, aby sledoval tu nabídku jednotlivých škol, zda budou vyhlašovat druhé kolo na doplnění případných kapacit.
2: Přihlášky do druhého kola můžou uchazeči podávat do 25. května. Na tocích v povodí Labe zatím neplatí žádná plošná omezení odběru povrchových vod. Situace se ale může brzy změnit. Kvůli přetrvávajícímu suchu ubývá vody v korytech řek, například na přítocích Jizery, Smědé nebo Lužické Nisy a dalších. Podle ředitele povodí Labe Mariana Šebesty je situace horší než v roce 2018, který byl dosud nejsušším rokem v historii Česka.
5: Koryta vodních toků jsou silně podnormální, vody v nich je málo, někde to je třetina, někde polovina množství, které by v tuto dobu průměrně mělo týct. Další věc je otázka podzemní vody, tam ty kriticky nízké hladiny jsou na více profilech než na konci té největší epizody čtyřleté sucha v roce 18.
2: Samosběry jahod by mohly na některých místech regionu začít letos dříve než v předchozích letech. Už na konci května plánují první sklizeň například v Pileticích na Královéhradecku, říká Markéta Černínová z tamního družstva.
6: My se snažíme opravdu jakoby si tu sezonu co nejvíc natáhnout, takže část toho porostu se snažíme, aby opravdu byla přikrytá tou netkanou textílií a byla vlastně ke sklizni aspoň o ten týden 10 dní dřív, než ty jahody by byly ve standardním čase.
3: Sport.
2: Čeští hokejisté vyhráli na mistrovství světa na Švédském 4-3. Národní tým rychle vedl 3-0, pak se nechal vyloučit obránce Jan Ščotka do konce zápasu a Švédové dali v delší přesilovce 2 góly. Všechny branky dal soupeř národního týmu v početní výhodě. Těžké to měl golman Josef Kořenář.
7: Kolikrát v zápase jsem viděl toho hráče, že by mohl vystřelit, ale oni ne, oni čekali, až tam přijede někdo. A to samý byl ten třetí gól, ten hráč na modrý počkal, až tam projede náš a jejich hráč a on jim to vystřelil za zadkem a já jsem absolutně nevěděl, že ten puk přiletěl, jsem jenom šel dolů a pak jsem viděl na kosti, že mi to vlastně očesalo trošku volfinu, takže mi to šlo přímo nad hlavou.
2: Příštím soupeřem českého týmu v základní skupině ve Friburgu budou zítra odpoledne Italové.
3: Počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno, ráno, dopoledne a večer místy i skoro jasno. Přes den na některých místech přehánky s menší pravděpodobností i bouřky. Teplotní maxima 18 až 21 a na horách 11 až 14 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý nebo bude klidno a biozátěž je na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Rychnovsku počítejte se zdržením na silnici 1/14 mezi Solnicí a obcí Ještětice. Pokračuje tam stavba okružní křižovatky a provoz je v úseku Řízenky-Vadlově.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: A 4 minuty po 8 pokračuje úterní Dobré ráno na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Jakub Šmit vás pěkně zdraví, dobré ráno, hezké vstávání. Dnes je 19. května. Jak už jsme říkali, tak má Ivo svátek, ještě se u toho určitě zastavíme i v této hodině v kalendáriu s Petrem Jungmanem. No a taky se zastavíme u Labské přehrady ve Špindlerově mlýně, kde zůstávají na jejím dně poslední zbytky vody. Vodohospodáři ji cíleně odpouštějí, aby mohli přehradu vyčistit od usazenin, které se tam hromadily mnoho let. No a podrobnosti přímo z místa přinese už za chviličku naše reportérka Kateřina Kohoutová. Takže si poslechněte a po 9:30 bude hostem Dobrého rána Lukáš Koranda, autor nové písně pro legendární závod 300 zatáček Gustava Havla. Slavné zatáčky, jenom připomínám, se pojedou už teď o víkendu v Hořicích, to znamená v sobotu 23. a v neděli 24. května. No a doprovodí je tedy právě píseň, poprvé píseň Městem voní benzín, která má i mimochodem moc hezký a chytlavý videoklip. My si taky tu píseň pustíme, až tady Lukáš Koranda bude. No a možná budeme povídat i o tom, jak se píšou texty písní pro Petra Jandu a skupinu Olympic, protože i to Lukáš Koranda umí. Tak poslouchejte, dobré ráno ještě jednou. Český rozhlas Hradec Králové s vámi je i dnes.

0: Valdemar Matuška teď v Dobrém ráno Českého rozhlasu Hradec Králové, 8 hodin 11 minut. Míříme do Krkonoš, jak jsem slíbil, přímo k Labské přehradě, jejíž hladina ve Špindlerově mlýně dál klesá. Povodí Labe ji celou vypouští, aby ji mohlo vyčistit od usazenin, které se na jejím dně nahromadily. Vodní dílo by kvůli silným vrstvám bahna mohlo potom ztratit svoji ochrannou funkci před povodněmi. Co se tedy teď přímo na místě děje, to sleduje reportérka Kateřina Kohoutová. Taky dáme slovo. Dobré ráno, Kateřino.
1: Dobré ráno, Sokre Špindlerova mlýna. Tak já teď stojím přímo u přehrady směrem do centra a tady opravdu na první pohled je vidět, že té vody podstatně ubylo. Dokonce už jsou viditelné i nejrůznější nánosy, větve a další věci, které je právě potřeba teď dostat ven. No a v následujících hodinách začne podle povodí Labe sem najíždět těžká technika. Nejdřív ale ještě bude potřeba třeba prořezat a prokácet takové ty křoviny a nálety, které jsou tady kolem té přehrady, aby se mohla vůbec ta technika dostat dovnitř toho vodního díla. No a pak přijde na řadu to samotné čištění.
0: No a jak tady budou vodohospodáři přehradu čistit? Kolik usazenin mají v plánu vytěžit?
1: Tak ono, toto vodní dílo má hned několik důležitých klíčových úkolů, mimo jiné právě má chránit před povodněmi, což už jsme si tady párkrát zažili a vyzkoušeli a proto je odtěžení těch sedimentů hodně důležité. Vodohospodáři předpokládají, že bude potřeba vyvést kolem 33 tisíc metrů krychlových sedimentů. Potom bude podle mluvčího povodí Labe Aleše Prokopce přehrada opět plnit funkčnost retenčního prostoru, která je teď v tuto chvíli ohrožena.
0: No a u přehrady budou pracovat také biologové, tak jaký bude ten jejich úkol?
1: Ano, je to tak, ty už za pár dní sem také dorazí, budou tady po celou dobu, jen co se tady začne pracovat. Ten biologický dozor je potřeba, jeho součástí budou různé třeba kontrolní odběry těch sedimentů, monitoring tady celého stanoviště toho vodního díla a případně pokud bude potřeba, tak biologové budou také přemísťovat nejrůznější chráněné druhy živočichů, které se tady mohou objevit, no a celkově budou dohlížet na dodržování vlastně podmínek ochrany přírody, protože jsme tady v Krkonošském národním parku. Samotné práce by měly trvat do letošního října.
0: Zjistila přímo na Labské přehradě ve Špindlerově mlýně Kateřina Kohoutová. Moc děkujeme, nashledanou.
1: Krásný den, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: 8 hodin, 18 minut, to je pohled na hodiny a teď pohled z okna ven, kde to vypadá, že začíná moc pěkný den. To jsem i trošku rýmoval, ale teď už nám víc řekne Imrich Drapák. Dobré ráno, pane Drapáku.
2: Pěkné ráno.
1: Co jste říkal na můj báseň? To je,
2: no,
1: střevo básnické po ránu. No a platí to, bude tam hezky dnes?
2: Jo, mělo by dej. Polo jasno až oblačno, teďka ráno dopoledne a potom i večer může být někde skoro jasno. A během dne se nám může vyskytnout někde nějaké slabé přehánky, malou pravděpodobností i nějaká slabá bouřka by se v okolí kopců mohla objevit. 18 až 21 maximální teploty a vítr slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Prostě je podmínky většinou dobré a bylo 5 stupeň číslo 1 mírná zátěž.
1: Tak si dnešek užijte, včerejšek taky byl moc vydařený, když bylo sluníčko, tak bylo krásně teplo, bylo to příjemné. No a co dál, jaká bude noc a zítřek?
2: V noci 10 až 7, spíše velká oblačnost, ještě nějaké přehánky by se nám lokálně mohly vyskytnout, ráno potom nějaké mlhy a zítra by se začaly ještě velkou oblačností, ráno nějaké mlhy, opět v odpoledních hodinách se může výjimečně vyskytnout nějaké přehánky nebo i bouřka, později večer potom budou srážky už ustávat a oblačnosti ubývat, bude o stupínek teplý 19 až 22 stupňů, ještě ve čtvrtek musíme počítat v odpoledních hodinách s nějakou přehánkou nebo bouřkou, teploty zase kolem těch 22. Pátek by to bylo asi bez srážek a teploty nějakých 24. A jak už jsme říkali, o víkendu bychom se měli dostali i na těch letních 25, zatím to vypadá na nějakých 24 až 27 stupňů.
1: A taky bude sluníčko, já vím, že už jste to včera říkal, jestli bude
2: sluníčko
1: pošet,
2: převážně,
1: bude o víkendu.
2: Neděli by se už mohli objevit zase nějaké přehánky, ale spíš to vypadá jako by nějaký polojasno.
1: Krása. A nevíte, co ten další víkend potom ještě? Já vím, že už to je strašně daleko, ale...
2: To je ještě daleko, no. Je tam jako náznak ten příští týden, že dokonce by tam mohly být i nějaký třicítky, ale to zatím jako ještě hodně daleko. No.
1: Dobře, ale tak jako taky jste nás navnadil. Uvidíme, jak to nakonec dopadne. Děkuju moc za předpověď i za ten výhled. Imrich Drapák pro nás měl dnes předpověď počasí. Naschledanou, hezký den.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Tak a ještě pohled na hodiny v dobrém ránu, ať víte přesně, kolik je za 10 minut 8:30.
0: Ty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Úterý 19. května. Svátek má tisový luk, tedy nositelé mužského jména Ivo. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Druhá manželka Jindřicha 8. Anna Bolejnová vložila hlavu na špalek v roce 1536. A její jediný hrdelní zločin nedala Jindřichovi syna, ale její dcerou byla jedna z největších anglických královen, Alžběta I. Přes 70 let nejdelší železniční tunel na světě byl slavnostně otevřen před 120 lety v roce 1906. Tehdy jeho první tubus. Tunel najdete mezi Švýcarskem a Itálií, jmenuje se Simplonský a měří 19 800 metrů.
3: Ukrývá se pod růží.
2: Velmi očekávaná filmová senzace měla světovou premiéru před 20 lety na filmovém festivalu ve francouzském Cannes.
3: Pod dávným rouzlinem se svatý grál skrývá.
2: Filmová adaptace knižního bestselleru Dana Browna Šifra mistra Leonarda.
3: Pokrevní linie.
2: V hlavních rolích si zahráli Tom Hanks a francouzská kráska Audrey Tautou. Spartan století se narodil přesně před 90 lety ve slovenských Košicích. Nezapomenutelný Andrej Kvašňák byl součástí naší stříbrné jedenáctky na mistrovství světa v Chile v roce 1962.
4: Bože, takový vlahý večer, to by stálo skoro za procházku.
2: Jedna z nejpopulárnějších českých hereček, nepřekonatelná Iva Janžurová, má 85. narozeniny.
5: Zavři oči v rouku.
6: Ale, vyniknete.
5: Dobré.
2: Rodačka ze Žirovnice na Vysočině je držitelkou dvou českých lvů za nejlepší herecký výkon v hlavní roli. A já přeju pěkný den.

0: Tady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Půl deváté.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: V ulici Sladkovského mezi hlavním nádražím a terminálem hromadné dopravy v Hradci Králové začal do 27. května platit zákaz parkování z důvodu zajištění náhradní autobusové dopravy v době vlakové výluky. Další omezení jsou v Hořické ulici poblíž Lidlu. Nově tam platí na obou stranách silnice. Náklady na léčbu v zahraničí rostou, například u Ergo pojišťovny loni poprvé přesáhla průměrná škoda částku 10 000 korun. Není přitom jediná, podle České asociace pojišťoven loni přibylo jak úrazů v zahraničí, tak i průměrná výše škod. Brněnský biskup Pavel Konzbul nabádá ke smíření a dialogu při blížícím se sjezdu sudetských Němců v Česku. Podle Konzbula je důležité, aby se lidé setkávali v úctě, s otevřeností a bez vzájemného obviňování. Evropský parlament dnes bude definitivně schvalovat úpravu kontroly zahraničních investic. Podle návrhu budou členské státy mít povinnost prověřovat zahraniční financování vybraných strategických odvětví. A dnes bude polojasno až oblačno, dopoledne a večer místy i skoro jasno, přes den na některých místech přehánky s menší pravděpodobností i bouřky. Maximálně 18 až 21 stupňů, na horách 11 až 14 a biozátěž na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: V obci Lično na Rychnovsku je do konce června doprava řízena semafory. Důvodem je oprava kanalizace.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, je 8 minut po půl deváté, no a už teď o víkendu, to znamená v sobotu 23. a v neděli 24. května se pojede v Hořicích legendární motocyklový závod 300 zatáček Gustava Havla. Bude to snad už 63. ročník tohoto podniku, který se jezdí samozřejmě na přírodním okruhu a závodníci skutečně projedou přes 300 zatáček. No ale to pozor, poprvé bude mít závod i svoji píseň, složil ji muzikant a textař Lukáš Koranda, který mimochodem píše texty i pro Petra Jandu a skupinu Olympic. Lukáši, vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den, vítám všechny posluchače, fanoušky motocyklových závodů a taky fanoušky rockové muziky a nejenom to.
0: Jak se těšíte na víkend, na sobotu, na neděli?
1: Docela se na to těším, protože v Hořicích vlastně bydlíme asi 8. rokem, a nebo u Hořic, a ještě jsem to neviděl, jakoby, jo, ty závody. Prostě ty
0: ještě
1: víkendy,
0: jste to nezažil,
1: jo, jednou jsem tam proběh, jakože jsem prošel podél trati asi 15 minut, jenom se podívat, že jsme jeli nějak okolo, ale jinak se mi to nepoštěstilo. Už jenom z těch důvodů, že prostě ty víkendy jsou v mým režimu jako docela jako takový náročný. Jo.
0: Takže nejste fanda motorek?
1: No, nejsem úplně fanda motorek. To neznamená, že bych to neměl rád. Jakoby my jsme kdysi dávno hráli motosrazy, ještě s předchozíma kapelama, takže tam jako jsem zjistil takový to propojení té muziky rockový s těma motorkama, který si myslím, že opravdu jako funguje.
0: No, jasně, no.
1: Nic víc jako k sobě blíž nemá z rockový muziky, než asi bych řekl motorky a rocková muzika. Ale jako takový fanda to jsem nikdy nebyl. Já jsem to nikdy jako nemohl stihnout. Já jsem prostě totální blázen jako do muziky a to jsem od malička a prostě člověk nemůže sedět na více židlích, ani nemůže fandit více věcem. Jako.
0: No a vy pocházíte z Mostu tedy.
1: Z Mostu, kde je vlastně autodrom, je to trošku,
0: no,
1: trošku jako ostuda. Já vždycky vyprávím historku, já jsem tam byl asi dvakrát a z toho teda jednou na koncertě Lucie v 10 letech, to byl asi nejintenzivnější zážitek. A pak jsem tam byl jednou, jako jsem tam byl asi na nějakých motorkách, to je pravda, jednou asi.
0: No a kde jste se vzal v Hořicích, nebo jak jste se vzal v Hořicích?
1: No,
0: z Mostu.
1: Jako tak zavedli, doufám, že mě neposlouchají kolegové z Mostu, zavedlo mě sem prostě jako lepší životní prostředí, no, narodila se nám dcera a nějak jsme zhodnotili, že bychom chtěli zkusit trošku jiný prostředí pro život. Já si myslím, že není jako ani jako ostuda to říct prostě. Tak to je. My jsme se tak rozhodli, tak zase na druhou stranu, proč něco říkat, že to je jinak.
0: Takže 8 let už tady.
1: 8 let, 10 let, to je, co jsme koupili dům, kousek od Hořic, a 8 let tady bydlíme natrvalo.
0: No a jak vás teda napadlo, nebo jestli to napadlo vás, složit píseň pro 300 zatáček Gustava?
1: No, tak jako už jsem si tady nějak infiltroval a vedle mám souseda Jirku Kubištu, který to jezdil. Ty zatáčky a jezdí k němu spoustu motorkářů a mimochodem teda i moje manželka jako by byla motorkářka, jo, jak svýho času má ještě motorku do dneška. Z její strany rodiny jsou všichni motorkáři, prostě jenom já jsem tím jako nepolíbený, takže já jsem i na svatbě měl motorky. A takže já to jako okolo sebe mám opravdu celý život. Takže ten můj soused, jak tam k němu jezdí ty motorkáři, a on je motorkář, tak se po různu bavíme a vypráví různé historky z těch zatáček a prostě ze všech těch závodů. A jednoho dne jsem jako mu říkal, hele, to nemá nějakou písničku vlastně ty zatáčky, kdy teďko bude výročí, ono nemá, člověče, no. Tak jsem jako mlčel a pak jsem šel domů a začal jsem přemýšlet, že teda jako se toho chopím.
0: Aha. Tak jsi se toho chopil.
1: Tak jsem se toho chopil. Myslím si, že já si to musím pochválit, jako, ale hlavně kvůli kapele, protože já si myslím, že se nám to povedlo a že ta kapela odvedla fakt jako dobrou práci, já jsem to na ně navalil strašně rychle, jo. Prostě teď to musíte nahrát, teď to musíte sranžovat. Jako napadlo mi to fakt jako nedávno.
0: A ta muzika a text to vás taky napadlo hned.
1: Ano, jako, celý. Tohle jsem dělal dohromady najednou.
0: Ne, jak to vůbec vypadá, když teda,
1: jak to vypadá?
0: Když skládáte, no, tvoříte.
1: Tady jsem si sednul a zkoušel jsem prostě nějaký kytarový riff, to prostě musí mít vždycky nějaký základ, nějaký prostě nějakou jako úderný začátek. Tak se mi to nějak to napadlo, pak si prostě člověk po různu pobroukává, já si nahrávám do telefonu ty nápady,
0: jasně,
1: a
0: no.
1: I už rovnou s textem a takový úryvky, pak to měním nebo tak už takovou tu svahilštinu.
0: Takže kdykoliv vás cokoliv napadne,
1: přesně,
0: si nahrájete.
1: Na ulici, vždycky dělám, jako, že dneska je dobrý, že naštěstí, jak ty lidi drží ty telefony, chleba s paštíkou, jak se říká, tak oni takhle i telefonují, že když tak něco nahrám, tak nevypadám úplně blbě.
0: Jako
1: blázen. Tak jako brumlám, jako všelijak ty melodie, když někde jdu, jo, a i v autě třeba, jako kolikrát na sedačce mobil hozený a do toho tam křičím něco prostě přes
0: ne, to. Ne, to je nejlepší.
1: Ale je to super, hned, protože tohle si myslím, že kdyby měl Mozart a tyhle ty lidi tenkrát, tak to si
0: pecky.
1: Myslím, a nejenom od Beatles a podobně, kdyby si mohli nahrát to, co zrovna prostě slyšejí, jo, jako napadne, tak by to bylo jako fakt možná ještě bohatší, to hudební historie.
0: A takže píseň pro 300 zatáček Gustava Havla pro tenhle ten slavný závod je na světě. Pustíme si ji teď.
1: Pustíme si, jmenuje se teda Městem voní benzín, kdyby někdo hledal někde potom na platformách a třeba nebo na YouTube a podobně.
0: A vy jste teda říkal, že jste motorkami nepolíbený, ale my tam ty motorky uslyšíme.
1: Ty motorky jsou vytvořené zkušený elektrickou kytarou. To právě je přesně to spojení, o kterém jsme mluvili.
2: Takže víte, jak zní motorka.
1: Ano, to samozřejmě.
0: Naším hostem je Lukáš Koranda.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, naším ranním hostem je Lukáš Koranda, autor téhleté písně, nové písně pro legendární závod 300 zatáček Gustava Havla. Slavné zatáčky, jenom připomínám, se pojedou teď o víkendu v Hořicích, to znamená v sobotu 23. a v neděli 24. května. Doprovodí je právě tahle píseň, Městem voní benzín. Můžeme říct mimochodem, že je k tomu i moc hezký takový chytlavý videoklip s historickými záběry. To je taky vaše práce.
1: Je to moje práce, no. Nejsem úplně jakoby extra nějaký filmový prostě jako stříhače podobně, ale já jako jsem takovej sobecký v tom, že spousta věcí jako mám o tom, ne sobecký, mám o spoustu věcí představu, ale že ta představa prostě jako musí být, jak jí chci, já tak si ji radši jako udělám sám tu.
0: Jasně. No mrkněte se na klip, určitě na YouTube je k vidění, ne?
1: Určitě. Je
0: tam. No a jinak velká premiéra teda teď během těch závodů, těšíte se na to? No.
1: Těším se na to, já si myslím, že ty lidi nějak to vezmou, už mám nějaký ohlasy jako poměrně dobrý, takže si myslím, že jsme se tupe jako neuhli někam, kam jsme neměli, že to vedloženě jako snad bude fungovat.
0: Zůstal jste věrný té svojí rockové muzice určitě. To má teda, to je ten směr, který...
1: To je pravda, no. Asi teď jsem si představil, jak by vypadala taková jazzová písnička pro motosraz.
0: Hele, ale dneska se to dá i zjazzovat.
1: Dá se to.
0: Co vás vůbec k té muzice přivedlo?
1: Ježíš, to už si nepamatuju. To bylo strašně dávno, v podstatě od dětství úplně, od malička. Jako mám záběry, kdy prostě jsem tancoval na gauči jako s kytarou dětskou, prostě na Haberu a na Olympiky, na Luci, jo, prostě, takže to fakt jako od malička. Když si vezmu starý fotky, kde mě třeba 1-2 roky, tak už mi tam visej plakáty, prostě Guns N' Roses a takovýhle věci, jako samozřejmě to už tam asi povesli rodiče, jo, to jsem si tam asi nepovesil já. Ale jako, jo, fakt jako od malička, fakt to nedokážu datovat, nikdy mi to nepustilo.
0: Decibele tichá, první kapela už
1: to byla první kapela,
0: na základní škole.
1: Na základní škole, ano, přesně tak, no.
0: Skvělý. No a čím jste jako povoláním civilním?
1: Povoláním. Teď momentálně jsem ošetřovatel skotu, jo, nebo se tomu říkalo dojíčka.
0: Ale to je dobrý.
1: No.
0: To je dobrý. A neskoušel jste, jestli má muzika jako vliv na dojivost?
1: Máme tam rádio, jako no, takový docela bych řekl poměrně vybavený, jako dvě stereobedny, protože já jsem byl zvukař předtím dlouho v divadle v Mostě, tak jako i tyhle to si jako technicky nezu sebou, že jak něco jde jako nehraje dobře, já to musím hnedka vyměnit a musím do toho nějak sáhnout, jeho doma taky prostě furt něco měním a řeším a to je taková nemoc, no, další.
0: Takže funguje to na ty krávy, jako dojejí víc, když se jim pustí muzika?
1: No, nevím, jestli to funguje na ty krávy, funguje to na mě, protože určitě, když jako ta není ticho a necvakej jenom pulzátory a stroje, tak je to poměrně zábavně, nebo zábavnější, utíká to trošku. Krása. Jako víc, no.
0: Tak vy asi taky vstáváte brzo, ne?
1: No, vstávám za 10:03, když jdu na ranní směnu, no. Ale v 9 jsem ráno doma, zase to, když ty lidi odcházejí do práce, tak já už se vracím, no.
0: Krása. No a já jsem taky už říkal na začátku, že se vám povedlo stát se textařem Petra Jandy a skupiny Olympik. Jak k tomuhle došlo?
1: To bylo jako hezký zářez, no. To se mi povedlo tak, že covidu jsem napsal Petrovi Jandovi mail, pak jsem se dozvěděl, že připravil novou desku, tak jsem mu napsal jakožto z pozice textaře, který ještě pro nikoho jiného nepsal než pro sebe, že bych rád něco zkusil a udělali jsme na první dobrou jako fakt tu písničku, která se hraje nejvíc. Jo, já jsem to napsal, nevím, 10-12 věcí dohromady už za těch 6 let, možná víc. A tady ta první písnička Pálím tvář se jmenuje, tak ta fakt prostě ta jedna 60. kompilace jakoby Olympiku ve zpěvníku, jo, byla vlastně do dneška.
0: A to je ta první úplně, kterou
1: ano, do dneška. A do dneška jí hrajou prostě na všech koncertech, což neskutečný. Je už 6 let, jo, mezi těma hitama, jo, který prostě opravdu jako za ty roky se nazbírali, tak tahle ta se udržela, jako fakt i v tom koncertním programu, to si myslím, že jsem vůbec neočekával.
0: Jaký to je, jako, když jste na koncertě v publiku a Olympik no, před jako vámi to, a Petr Janda zpívá vaši píseň?
1: Je to jako velice zvláštní, no, takový neuvěřitelný, já jsem vlastně byl tenkrát nejsilnější, to bylo na té 60. v té Lucerně, tak tam jsem fakt jako pochopil, že to jako je realita. A pak jsem to ještě viděl v televizi, jako záznam z toho, že jo, z toho koncertu, vždycky bývá z těch výročních koncertů a prostě je to jako hezký. A v tom zpěvníku bych řekl, že vůbec to byla takový moment, kdy prostě člověk listuje těma hitama a najednou tam jako má tu svoji písničku, nebo jako s tím svým textem, tak je to takový zvláštní, no. Ale člověk nesmí moc tomu propadnout.
0: Nesmí spichnout.
1: Nesmí, no ani, ale spichnout, ono to není o spichnutí, to, na to už jsem asi starý spichnout, ale člověk musí jako furt dělat něco novýho a něco jako i svý, jako pro sebe, proto třeba tady ta písnička.
0: Hele, a stejně se ale k tomu vrátím, jak to je, takže Petr Janda složí muziku, hudbu, pošle vám ji a vy k tomu dáte text.
1: Pošle ji naspívanou jako svahlštinou, ale občas třeba jako jedu k němu i domů, že si tam o tom povídáme.
0: O čem by to mělo být?
1: O čem by to mělo být? Někdy takový, když jsme dělali jeho solovou desku, teďko poslední, tak chtěl fakt ty témata jako osobní, aby to prostě fungovalo, takže mi vyprávěl nějaký příběhy a nebo říkal, hele, tady se myslím tohle, tady tohle, a většinou se to povedlo, většinou jako jsme se trefili.
0: No tak no. Skvělý. No ale vy máte taky svoji kapelu, ne?
1: Mám, no. Ta kapela se jmenuje Lukáš Koranda, stejně jako já.
0: Jako,
1: už se jmenuje Decibeli tichá jako tenkrát, ani podobný nějaký. No, no. Ne. Je to, já si myslím, že to je takový dneska i běžný, nebo že se to dá. Lidi furt se, jako furt se strašně ptají, a jak se ta vaše kapela jmenuje? Já říkám, hele, teď takových lidí strašně moc, co se prostě kapela jmenuje podle toho jakoby interpreta, že jo? Je to tím, že jako člověk neví, co bude, jo, a pak se vyměním hráče třeba, teď jsem teda tomu dal. Ne, ale jako už nechci myšlet nějaký názvy, prostě si to jméno.
0: Takže kapela Lukáš Koranda, kde vás můžeme slyšet? Bude teď nějaký hraní?
1: Letos jsme vůbec jako nic nedomluvili, protože jsme zase měnili trošku repertoár, my občas se naštvem, všechno vyházíme a začneme dělat všechno nově nebo podobně nově. Takže letos budeme na slavnostech Hořických Trubiček. Teď, kdybyste mě zabil, tak nevím, 28. tuším, srpna, nebo den předtím, den potom.
0: Takže lekce. Prostě na slavnostech Hořických
1: Přesně
0: Trubiček
1: tak, se no,
0: s váma
1: to se
0: potkáme.
1: Dá dohledat všude.
0: Krása. No a teď v sobotu a v neděli doprovodí vaše píseň Legendární zatáčky v Hořicích, tak si to samozřejmě taky užijte.
1: Děkuju, určitě.
0: Lukáši,
1: určitě.
0: Rád jsem vás poznal, ať se daří, ať vám
1: taky,
0: to hraje.
1: Děkuju moc a děkuju za pozvání, všichni zdravím.
0: Lukáš Koranda, naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Tak a to je všechno od Jakuba Šmita z Dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové. Už za chviličku se na vás těší Jana Kudevejsová v dnešním dopoledním Habaději. Ať se vám dál hezky poslouchá Český rozhlas Hradec Králové. Těším se na vás zítra. Naschledanou.

0: Písničky od srdce. Od pondělí do neděle vyřizujeme vaše vzkazy a pozdravy. Písničky od srdce. Každý den v pravé poledne a o víkendu také po 17. hodině. Pište nebo volejte do živého vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Je 9 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
1: Řidiči v Náchodě musí dál počítat s dopravními komplikacemi. Vláda rozhodla o zrušení odboru pro lidská práva a ochranu menšin. Pardubičtí vědci vyvinuli senzory na sledování stavu baterií do mobilních telefonů a teploty dnes vystoupají na 21 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Na příjezdu do Náchoda se nárazově stále tvoří až několika kilometrové kolony. Důvodem je kyvadlový provoz na silnici 1/33 před hraničním přechodem do Polska, kde dělníci staví novou okružní křižovatku. Omezení začalo platit před 2 týdny a jak to v Náchodě vypadá právě teď, sleduje reportér Václav Plecháček.
2: Jsem jen kousek od pracovníků stavby, kteří řídí provoz. Dnes zatím vážnější potíže nezaznamenali. Situace se prý ale může zhoršit podobně jako včera v průběhu dne, kdy v koloně čekali především řidiči přijíždějící z Polska. Pracovníci stavby v takových případech pouští směrem do Náchoda vždy jen část aut, tak aby předcházeli dopravním komplikacím uvnitř města, především na okružních křižovatkách. I tak by řidiči v Náchodě měli počítat s možnými komplikacemi ještě dnes kvůli příjezdu velkého množství aut, především z té polské strany. No a na konci pracovního týdne naopak ve směru od Jaroměře, to se totiž budou zahraniční řidiči kamionu vracet domů. Stále platí doporučení policie i zástupců Náchodské radnice, aby se řidiči až do poloviny června městu raději vyhnuli, samozřejmě pokud je to jen trochu možné. Z Náchoda Václav Plecháček, Český rozhlas.
1: Odbor pro lidská práva a ochranu menšin zanikne, rozhodla o tom vláda. Jeho agendu si rozdělí ministerstva, třeba problematiku lidských práv bude mít na starosti rezort spravedlnosti. Ministerstvo práce a sociálních věcí bude nově řešit témata rovnosti žen a mužů. Expertní neziskové organizace rozhodnutí kritizují. Třeba podle bývalé zmocněnkyně pro lidská práva Kláry Šimáčkové-Laurenčíkové může oslabit ochranu lidských práv a snížit pozornost vůči důležitým tématům.
3: Na úřadu vlády odbor lidských práv funguje více než 20 let. Ta agenda potřebuje nadrezortní koordinaci. Jedná se o témata, která jsou velmi komplexní, nepatří jednomu rezortu, ale pozitivní posuny v nich jsou naopak závislé na koordinované mezirezortní, mezioborové spolupráci.
1: Laurenčíková kritizuje i to, že zaměstnanci ani vedoucí oddělení o změně dopředu nevěděli. Agenda i zaměstnanci se na ministerstva přesunou na začátku července. Výzkumníci Univerzity Pardubice vyvinuli extrémně citlivé senzory pro sledování stavu lithium-iontových baterií pro mobily, notebooky a elektromobily. Nové senzory umí měřit i velmi malé změny teplot a detekovat různé poruchy přímo uvnitř akumulátoru, což zatím běžné technologie podle vědců neumožňují. Objev by tak mohl vést k vyšší životnosti a bezpečnosti baterií.
4: Na vývoji a výzkumu se podílí tým Fakulty chemicko-technologické v evropském projektu Horizon Europe Salamander. Ten propojuje odborníky na vývoj baterií z více zemí. Pardubičtí vědci se zaměřují na senzory, které sledují teplotu a stav uvnitř akumulátoru. Jejich nové senzory by mohly najít uplatnění v elektromobilitě, energetice i moderní elektronice. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno, dopoledne a večer místy i skoro jasno. Přes den na některých místech přehánky a s menší pravděpodobností i bouřky. Teplotní maxima 18 až 21 stupňů, na horách 11 až 14. Vítr povane slabý proměnlivý nebo bude klidno a biozátěž je na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Mezi Hertvíkovicemi a Rudníkem na Trutnovsku do poloviny července pokračuje oprava silnice. Objízdná trasa vede přes Volanov, Pilníkov, Chotěvice a Hostiny.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Čtyři 4 minuty po 9. hodině začíná úterní dopolední habaděj Českého rozhlasu Hradec Králové, ve kterém stále, nebo nejenom v habaději, ale dnes po celý den hrajeme dál o lístky na hudební festival Koleto v Artyně. Stačí jenom zachytit ten správný signál. Taky vám řekneme, jak se zúčastnit soutěže Každý může být umělcem. A taky nás čeká další soutěžní recept pochoutkového roku. Tentokrát to budou zelné šlíšky. Jana Kudyvejsová přeje krásný den a ať se hezky poslouchá.

0: Český rozhlas Hradec Králové na 60. koletově Rtyni.
1: To byl signál pro vás, kteří byste chtěli být u toho tuto sobotu 23. května a vidím, že jste opravdu nezaváhali a byli jste připraveni. Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Hradec Králové. Tak, halo. Halo, slyšíme se?
2: Slyšíme se, já vás slyším.
1: Výborně. Tak, už jsem se úplně lekla, že jste se nám někam ztratila, ale je to v pořádku, takže já vám rovnou můžu pustit tu fanfáru, že lístky jsou vaše.
2: Super.
1: Tak, je to tam, odkud nám voláte?
2: Z Náchodska.
1: Z Náchodska, tak to snad nebudete mít úplně daleko. Byla jste se někdy podívat v Rtyni na tenhle ten tradiční festival?
2: Na tenhle festival ne, ale byli jsme tam na různých muzikálech.
1: Takže Rtyni znáte, cestu znáte, tak ano, teď jenom vyzkoušíte zase něco nového. Bude tam hudba Hradní stráže, policie České republiky, samozřejmě Koletova hornická, Lašský dechový orchestr, krásný. Faktorial orchestra, mnoho dalších, to bych asi nestihla tady všechno přečíst. Tak moc gratuluju, krásně si to užijte. Počasí má být víc než krásné, takže určitě nezmoknete, bude teplo, bude slunečno. Takže jsem ráda, že jsme vás potěšili a mějte se moc krásně. Vydržte chviličku ještě na lince. Naschledanou.
2: Děkuji moc, naschledanou.
1: Tak nakonec se spojení podařilo, výhru jsme mohli udělit a já připomínám, že hrajeme ještě až do pátku o tyto vstupenky, takže když budete rychlí jako paní posluchačka z Náchodska, tak další lístky můžou být třeba právě vaše.

0: A i teď budeme v dopoledním Habaději Českého rozhlasu Hradec Králové mluvit o soutěži, ale tentokrát umělecké, protože další ročník soutěže Každý může být umělcem opět míří do Pražského muzea Kampa. Nadační fond Domova Sulická v Praze 4 právě teď přijímá díla umělců s mentálním postižením. O vítězi pak rozhodnou návštěvníci muzea. Zakladatelka soutěže Lenka Kohoutová to řekla naší redaktorce Báře Kvapilové.
1: Akce se jmenuje Každý může být umělcem. Proč jste zvolili právě tento název?
2: Protože si to opravdu myslíme. Já mnoho let pracuji se svými kolegy s lidmi s mentálním postižením a přišli jsme na to, že spousta z nich má velký talent k umění a konkrétně k malování. No a tak nám nestačilo vystavovat obrazy pouze našich klientů Domova Sulická, ale rozšířili jsme to na celorepublikovou soutěž a výstavu, prodejní výstavu a dneska už je z toho mezinárodní soutěž, ze které máme neskutečnou radost. Když si položíte otázku, kdo je vlastně umělcem, každý, kdo má talent bez ohledu na zdravotní stav.
1: Jaké je letošní téma?
2: Letošní téma je Vidím svět jinak a je to tak v pořádku. Totiž rozdíl mezi umělcem, který chce komerčně vystavovat a opravdu obraz prodat, a člověkem umělcem s mentálním postižením je ten, že oni prostě ty věci dají na plátno, na papír, na jakýkoliv jiný materiál, tak jak to opravdu vidí. Oni se nekoukají na cokoliv kolem, oni opravdu ty své myšlenky dají do umění.
1: I letos budou díla vystavená v muzeu Kampa. Vejdou se tam všechna?
2: No, jestli budeme růst tak jako každý rok, tak už to budeme mít velmi napjaté. Já tímto bych ráda poděkovala muzeu Kampa, protože ono s náma spolupracuje už 5 let a jejich konírna je stále naplněnější, takže možná se rozrosteme, možná nám budou muset půjčit i další prostory.
1: Pro koho je ta akce vlastně určená? Kdo se může přihlásit?
2: Přihlásit se může každý člověk, který žije s mentálním postižením a prostě maluje a chce svoje obrazy vystavovat a třeba taky prodat.
1: Co taková akce přináší těm samotným umělcům?
2: Neskutečnou radost a potěšení, neskutečný zážitek z toho, že jejich obraz visí v galerii vlastně. Neskutečná radost z ocenění, z toho, že můžou ukázat svým přátelům, své rodině obraz, nebo že se prostě pod ním vyfotí. Minulý rok jsme měli jako doprovodný program saxofonistku a nakonec celá galerie, včetně umělců, tančila, což myslím, že jen tak muzeu Kampa nezažije.
1: Posílat ta díla mohou do 25. května.
2: Do Domova Sulická, což je Sulická 48 Praha 4. A celý výtěžek z toho jednoho obrazu jde umělci.
1: Takže pokud naši posluchači se potom přijdou podívat do muzea Kampa, budou moci pomoci dobré věci.
2: Přesně tak.
1: Říká zakladatelka projektu a ředitelka Domova Sulická Lenka Kohoutová. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Ve včerejší radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové byl hostem profesor Jiří Beran. Bavili jsme se o očkování a protože už se blíží hlavní turistická sezóna, taky doba dovolených, někteří z vás zamíří do exotiky, tak jsme se bavili i o tom, jakým očkováním a jakými očkováními, protože jejich i víc bychom se měli vybavit do zahraničí, ale začali jsme i tím, co je teď aktuální v České republice.
1: Samozřejmě, že při cestách v České republice největší riziko v posledních letech je riziko získání žloutenky typu A, virové hepatitidy A. Tam je dobré se nechat očkovat. Pro aplikaci se aplikují očkovací látky s rozestupem 6 měsíců až do konce několika let a ochrana je celoživotní. Já jenom upozorňuji, že z těch 3000 nebo 3500 nemocných v loňském roce významné procento nebo procento zemřelo a byly to osoby starší 40 let, takže já osobně bych doporučoval každému ve věku nad 40 let, aby se nechal proti žloutence typu A očkovat. Samozřejmě, že dneska i mladá populace je proočkovaná až do věku 38 let proti žloutence typu B, tak ta by si měla doplnit to očkování proti žloutence typu A a starší i proti žloutence typu B. Při cestách do zahraničí my nejčastěji zase doporučujeme první očkování proti žloutence typu A a B. Snažíme se také doplnit očkování, pokud je překročeno nebo nekompletní proti tetanu, a aplikujeme kombinovanou vakcínu proti tetanu, záškrtu, černému kašli a dětské přenosné obrně. No a tím, že lidé dneska cestují za větší exotikou, například do Indie, do různých států Indie, tak tam je potřeba doplňovat ještě očkování proti břišnímu tyfu, které je ovšem jenom na 3 roky, a očkování proti vzteklině, které se dnes nově aplikuje u imunokompetentních lidí, čili u lidí se zdravým imunitním systémem ve 2 dávkách v rozestupu 1 týdne a s ochranou na celý život. Není potřeba přeočkovávat pouze v případě, že ten člověk je pokousán vzteklým zvířetem, a zase my vždycky upozorňujeme, že vzteklé zvíře je milé zvíře, tak tito lidé musí absolvovat už jenom 2 injekce a nemusí se jim aplikovat koňský imunoglobulín, což byl v zahraničí vždycky velký zdravotní problém.
0: Včera jsme se tedy bavili o očkování s profesorem Jiřím Beranem. Můžete se k tomu vrátit na našem webu hradec.rozhlas.cz. A dnes po 11. hodině nás čeká téma bílení zubů a čištění zubních náhrad.

0: 9 hodin 38 minut posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a my se opět můžeme pustit do vaření, protože opět budeme mluvit o soutěži v pochoutkovém roce. V neděli vám Patrik rozehnal v letošním jubilejním ročníku, připomněl vůbec nejlepší recept roku 2020. Šlo o zelné šlíšky, tedy jakési šišky ze zelí a mouky se slaninou a cibulkou od Ivety Podlucké z Veselí nad Moravou. Tentokrát tento recept podle svého připravil michelinský šéfkuchař Roman Paulus. To všechno ve speciálním narozeninovém ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale porotci, tedy Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Ivan Vodochodský, Vojtěch Vrtiška, Josef Maršálek a právě Roman Paulus.
1: Já mám hrozně rád bramborový šišky, mám hrozně rád chlupatý knedlíky, tak jsem se rozhodl tady v tom receptu to spojit a budou to takové zelné bramborové šišky, které opeču na pánvi společně se slaninou, cibulí a zakysanou smetanou.
2: Tak co si máme připravit a kolik čeho?
1: Takže my tady máme zhruba čtvrtku nastrouhaného zelí, není jako nastrouhan na nudličky, ale vyloženě najemno na jemným struhadle. A to zelí se prosolí, nechá se asi hodinku odpočívat a vyždíme z něj potom vodu. A potom tam máme brambory, já tady mám teda ty vařený brambory, těch je zhruba 0,5 kila.
2: Opět nastrouhané najemno.
1: Taky nastrouhané najemno, potom bude hrubá mouka, to bude zhruba takových 350 gramů, ale může být i trošku víc, zhruba 2 cibule, 50 gramů sádla, máme zhruba 1/4 kilo slaniny a já do toho těsta přidám také trošku soli a 1 vejce.
3: Pochoutkový rok.
2: Co nás čeká? Co budeme dělat?
1: Takže já jako první to zelí vyždímu z něj vodu. Takže teď tady vlastně mám to zelí, který nám v těch šiškách udělají ty chlupy, který v chlupatých knedlíkách dělají syrový brambory. Do misky si dáme nastrouhan brambory.
2: Trochu soli k bramborám.
1: Soli, přidáme vejce.
2: Promícháme to vařečkou, spojíme to dohromady do kašičky.
1: Přidáme zelí. Já myslím, že už teď to vypadá dobře. Už teď to vypadá dobře, hle. A přidáme mouku.
2: Kolik? Postupně? Najednou?
1: No, můžeme dát skoro všechno najednou. A v případě, že těsto bude moc řídký, tak ještě trochu přidáme. V podstatě ta konzistence by měla být tak, jako když děláme bramborové těsto na knedlíky.
2: Takže zmísi teď na vál a budeme vyvalovat
1: váleček, z něho si nakrájem porce, uděláme si takovýhle šišky.
2: To znamená, vyválíme váleček, nakrájíme ho na kousky a z každého toho kousku jen tak jako lehkým stiskem ruky, jako když někomu máváš jenom na vále, tak pod tím vlastně takhle jako povaluješ ten kousek.
1: Ano, je to tak, ano, ano.
2: Jak dlouho se vaří?
1: To stačí takový 4-5 minut maximálně.
2: Vytáhnout, nechat to kapat a pak jdou do pekáče rovnou.
1: Jdeme do pánvičky.
2: Do pánvičky v našem případě. Paní byla v pekáčku.
1: Jdeme do pánvičky.
2: Nachystal si pánev, co do ní přijde?
1: Ano, dáme sádlo a na sádle budeme postupně opékat.

0: Já to trošku opepřím. Ale honce osolím, ale tam opatrně, protože za prvé jsme šišky vařili v osolené vodě a za druhý samozřejmě slaniné slaná. Patriku, dobrou chuť.
1: Já se na to tak těším.
0: Tě je milosrdný v kritice.
1: Je to jemnější, trošičku kompaktnější oproti té původní verzi, ale dokonale vláčný a ježíš, tuhle přílohu já bych mohl k čemukoliv.
0: Kdyby tady byl Jarda Sapík s náma, tak by k tomu dal ještě opečenou krekovičku.
1: Fakt je to moc dobrý.
2: Vypadá to opravdu krásně, vy si to můžete prohlédnout samozřejmě i na fotografiích. Roman Paulus původní recept na zelné šlíšky vylepšil o brambory. Celý recept i ten původní od naší posluchačky Ivety Podlucké z Veselí nad Moravou, se kterým v roce 2020 vyhrála hlavní cenu od Poroty, najdete na webu www.pochoutkovirok.cz, tak se tam můžete podívat a porovnat, která verze byla lepší. A v neděli připomeneme recept, který jste si v roce 2021 nejvíc oblíbili vy, naši posluchači. Půjde o kozičkový dezert, který nám připraví Naďa Konvalinková.
3: Užijte si s námi narozeninový Pochoutkový rok.

0: Moravské věné město Jaroměř slaví 900 let.
1: A my se přidáme ke gratulantům v pátek dopoledne mezi 9. a 12. hodinou.
0: Přihlásíme se živě z Městského muzea a pozveme na muzejní noc mezi vlaky do Výtopny.
1: A taky nahlédneme do programu královských slavností a tradičního festivalu Jařinec.
0: A pořádně tu 900 společně oslavíme.
1: V pátek dopoledne v Jaroměři.
0: S Janou Kudevejsovou
1: a Jakubem Šmitem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Přímé přenosy ze všech míst regionu.
3: Každý

0: Jiří Šmicr, herec, ale taky zpěvák, hudebník, písničkář, míří do Hradce Králové, bude tady mít svůj recital a my pro vás máme vstupenky, zahrajeme si o ně opět ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové i dnes v soutěži Věřte, nevěřte, krátce po půl jedenácté. A dnes po 13. hodině opět Alex Minářová, koho pozvala tentokrát?
1: V Alex a host bude Petr Komínek, mladý herec, známý třeba z nekonečného seriálu Ulice, kde stvárňuje nepříliš oblíbeného průšviháře Koldu. Ve skutečnosti je to ale pohodář, který miluje vaření. Co kuchtí nejraději? Na jakou roli čeká? A proč a jak učí děti etiketu? Dozvíte se po 13. hodině.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Čistá Uhorek a sousední obce připomínkují návrh akceleračních zón pro vznik větrných elektráren. Ve Špindlerově mlýně začne čištění Labské přehrady. Čeští hokejisté zdolali na mistrovství světa Švédsko a teploty dnes vystoupají na 21 stupňů. Zprávy přináší Tomáš Mysliveček a přeje krásné dopoledne. Už stovky lidí v Horní i Dolní Kalné, Bukovině a Čisté Uhorek podepsali nesouhlas s vymezením akceleračních zón. Obce a občané mají možnost do 1. června zaslat své připomínky Ministerstvu životního prostředí. Popisuje současný stav veřejných debat nezávislý starosta Čisté Uhorek Ladislav Jiříčka.
2: V této době svoji připomínku mohou vznést občané, mohou vznést vlastníci půdy, mohou vznést občanská sdružení, mohou vznést obce. My jsme ve shodě 7:0, my to tady prostě nechceme.
0: Vypouštění Labské přehrady ve Špindlerově mlýně v Krkonoších je u konce. Ještě tento týden začne čištění jejího dna od usazenin po povodních v roce 2024. Nánosy bahna výrazně snižují schopnost přehrady zadržovat na horním toku Labe velkou vodu, říká mluvčí povodí Labe Aleš Prokopec.
3: Aby se tato situace nezhoršovala, je potřeba vytěžit přibližně 33 000 kubíků těchto nánosů. Práce se týkají zhruba 700 metrové části nádrže od přítoku směrem k hrázi.
0: Energetický regulační úřad čelí žalobě od EGD, distributora skupiny E.ON. Informaci se serveru Ekonomický deník potvrdil Českému rozhlasu mluvčí úřadu Michal Kebort. EGD si stěžuje na podlení nevýhodné nastavení regulovaných cen elektřiny pro letošní rok. Energetický regulační úřad považuje svá rozhodnutí za správná a před soudem je chce obhájit. Pokud by EGD ve sporu uspěla, mohlo by to podle Keborta znamenat vyšší ceny elektřiny pro zákazníky na jihu Čech a jižní polovině Moravy. Složení poslanecké sněmovny je definitivně potvrzené. Ústavní soud odmítl stížnost loňského lídra koalice Spolu v Libereckém kraji Petra Beitla. Vyplývá to z usnesení soudu. Beitl kritizoval přepočet hlasů na mandáty. Liberecký kraj ztratil oproti minulosti čtvrtinu mandátů ve prospěch jiných regionů. Poslanecké křeslo nezískal ani Beitl. Byla to poslední nerozhodnutá stížnost, která se týkala loňských voleb. Sport. Čeští hokejisté porazili ve třetím utkání mistrovství světa Švédsko 4-3. Už po 13 minutách vedl národní tým 3-0. Obránce Tomáš Cibulka popisuje, jak je po historické porážce se Slovinskem výhra nad obhajci bronzu důležitá.
4: Ohromně, já si myslím, že po tom posledním zápase, který jsme odehráli se Slovincem, a věděli jsme, že to nebylo ono, věděli jsme, že do toho dalšího zápasu budeme muset kopnout, zabrat, a jsme do toho zápasu vlítli neskutečně a povedl se nám začátek 3 góly. Bohužel pak jsme se to trošku zkomplikovali tím 5-minutovým vyloučením, ale projevili jsme nějakou sílu toho týmu. Pro naše sebevědomí teď ohromně důležitá výhra.
0: Zítra odpoledne budou hrát Češi s Itálií. Na šampionátu zůstávají 100% domácí Švýcaři, Kanada i Finsko. To vyhrálo nad Spojenými státy 6-2. Kanada porazila Dánsko 5-1 a Švýcarsko zvítězilo nad Německem 6-1. Počasí. Dnes bude polojasno až oblačno, dopoledne a večer místy i skoro jasno. Přes den na některých místech přehánky a s menší pravděpodobností i bouřky. Teplotní maxima 18 až 21 a na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Vítr fouká slabý proměnlivý nebo bude klidno a biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Psinicích na Jičínsku pokračuje výstavba kanalizace. Obcí neprojedete až do 10. července. Objízdná trasa vede okolními komunikacemi.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, teď je 10 hodin 4,5 minuty, pokračuje dopolední habaděj. Budeme soutěžit v soutěži Věřte, nevěřte, krátce po 10:30 a taky budeme mluvit o počasí, protože Evropu tento týden zahřeje teplý vzduch z Afriky. Ve Španělsku můžou teploty stoupat až ke 40 stupňům Celsia. Ve střední Evropě budou atakovat tropických 30 a mělo by se to někdy směrem k víkendu týkat i České republiky, takže samozřejmě zjistíme víc v předpovědi počasí. I dál přejeme krásné dopoledne.
1: Posloucháte Habaděj s Janou Kudylejsovou.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A my se teď v našem vysílání spojíme opět s naší redaktorkou Zuzanou Boučkovou, která doslova mizí za obzorem na dálnici D11 směrem na Prahu. Zuzko, kam přesně z Hradce Králové míříš a na co se můžeme těšit? A hezké dopoledne přejeme.
2: Přeji vám všem krásné dopoledne. Jsem na cestě do Chlumce nad Cidlinou na zámek Karlova Koruna a jede se moc pěkně, sluníčko mi svítí na cestu a rádio tak pěkně v autě hraje. No, Karlova Koruna tahuje... přitahuje teď čím dál více lidí, tak právě jedu zjistit, co je sem tak táhne. Možná to bude grandiózní historická jízdárna Kinských nebo i bezplatný okruh v zámeckém parku, kterým návštěvníky provádí aplikace v mobilu. Uvidíme.
1: Tam je toho opravdu hodně. Karlova Koruna je fascinující už sama o sobě. Vím, že tam zanechal nesmazatelnou stopu slavný Santini. Čím je zámek tak architektonicky výjimečný?
2: No právě Santinim, přesně tak, jak si to řekla. Jan Blažej Santini Eichlo pro Karlovu Korunu použil své pověstné schéma paprsčité centrály. Zámek tedy z ptačí perspektivy dokonale připomíná tvar královské koruny a ze tří světových stran nabízí naprosto identický, symetrický pohled. Je to prostě čistá architektonická poezie v krajině.
1: Ale ty jedeš hlavně taky za živými klenoty. Co tě čeká v zámeckém parku?
2: Čeká mě tam, přiznám se, moje srdcová záležitost. Už třetím rokem se tam v parku volně pase stádo 6 nádherných koní. Polovina z nich jsou vzácní koně plemene Kinských, pověstní chlumečtí plaváci se zlatou srstí a černou hřívou. Pozorovat je, to je zážitek, pro který se určitě vyplatí sednout do auta a jet do Chlumce.
1: A jede tam právě Zuzana Boučková, všechno na místě opět pečlivě zdokumentuje fotky i videa těch nádherných zlatých koní a slavné jízdárny pro vás co nejdřív umístíme na náš web, facebookový profil, taky Instagram Českého rozhlasu Hradec Králové. Zuzana Boučková, díky a zatím naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Dnes je to přesně 20 let a opravdu bych to vůbec neřekla, ale už je to skutečně 20 let od světové premiéry filmu Šifra mistra Leonarda, který vznikl podle slavného knižního bestselleru. Poprvé ho diváci viděli na filmovém festivalu v Cannes. Jak si ale děti představují premiéru a co podle nich na takové události nesmí chybět? To už zjišťovala naše redaktorka Tereza Beránková.
1: Co je to premiéra?
2: Že třeba chodíš hodně moc nahoru.
3: Že jsi moc vysoko.
4: Že jsi moc velký.
5: Že chodíš moc nahoru a je to vysoko.
1: A co je to divadelní premiéra?
6: Že tam někdo tancuje nějaký to, co nikdo nikdy neviděl film.
7: Že tam jsou různý filmy a pohádky a divadlo.
8: A může to být v kině, anebo někde, třeba někde v divadle.
1: A kdo na takovou premiéru chodí?
9: Lidi. My tam chodíme často.
10: Já jsem jednou hrála premiéru.
1: A jakou premiéru ty jsi měla?
10: My jsme hráli to Koblížka.
1: A co jsi tam hrála?
10: Lišku.
1: Když jde člověk na premiéru, co si musí oblíct na sebe?
11: Masky.
12: Takový oblečení.
13: Kostým.
14: Třeba kočičku, lišku, pejska, Koblížka, všeho možného, co má ta pohádka.
1: A co ty bys vzala na sebe, kdyby jsi šla na premiéru?
15: Třeba hezký šaty, nebo takový košile, anebo takový hezký oblečení, třeba džísku a tak.
16: Já bych si vzal upíra.
17: A takhle to vidíme my.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Máte rádi dobrou muziku? Chcete slyšet naživo hudbu Hradní stráže a policie České republiky, Koletovu hornickou hudbu, Lašský dechový orchestr ze Štramberka, Lazy Brass, Factorial Orchestra a další? Vyhrávejte vstupenky na jubilejní 60. ročník festivalu Koleto v Artyně, který se uskuteční už 23. května v přírodním areálu na Rychtě v Artyni v Podkrkonoší. Poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zazní signál, Český rozhlas Hradec Králové na 60. Koletově Artyni, volejte studio 726 46 46 46 a vstupenky jsou vaše. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Za 4 minuty bude 10:30. Přejeme krásné úterní dopoledne z Českého rozhlasu Hradec Králové. Možná vás taky už někde zaujala informace o tom, jak se má oteplovat, že studený vzduch ze severu vystřídá teplý vzduch z Afriky a ten se bude od jeho západu přes Pyrenejský poloostrov dostávat až do střední Evropy. Španělsko a Portugalsko například můžou očekávat nadprůměrné teploty už zítra. A ve čtvrtek by mohly zejména v Andaluzii dosahovat až skoro ke 40 stupňům Celsia. Ve střední Evropě, a to včetně Česka, bude vrcholit příliv teplého vzduchu. O víkendu teploty v Německu, Česku nebo Polsku můžou stoupat k 28, někde možná až i k tropickým 30 stupňům Celsia, a letní teploty nad 26 budou i v Rakousku, na Slovensku nebo v Maďarsku. A teď už budeme konkrétnější.
1: Počasí.
0: Opět jsme ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové s Imrichem Drapákem, kterého zdravím a přeju dobré dopoledne.
2: Pěkně přeji.
0: Pane Drapáku, ještě než se dostaneme k tomu případnému oteplení, pojďme říct, co nás čeká dneska.
2: Dneska nějaký polojasno, oblačno, v odpoledních hodinách se nám výjimečně může skytnout nějaká slabá přehánka někde, možná v okolí kopečku nějaká slabá bouřka, 18 až 21 maximální teploty a vítr slabý, promíjlivý do 4 metrů za sekundu. Rostové podmínky pro většinou dobré a biostupeň číslo 1 mírná zátěž.
0: No a v dalších dnech už i u nás budeme pociťovat nějak výrazněji to avizované oteplování?
2: To oteplování bude jenom pozvolné. V noci ještě 10 až 7 ty minimální teploty, velká oblačnost, ještě jsem tam s nějakou přehánkou z počátku, nějaká mlha ráno by se nám mohla vytvořit. Zítra spíše zvětšená oblačnost, ráno nějaké mlhy a opět v odpoledních hodinách se nám výjimečně může vyskytnout nějaká přehánka. Později potom večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Teploty 19 až 22 stupňů a vítr slabý, severozápadní až západní do 4 metrů za sekundu. Ve čtvrtek opět v odpoledních hodinách nějaká přehánka nebo bouřka by se nám mohla vyskytnout, teploty nějakých 22, 23. V pátek, jestli se nějaká přehánka vyskytne, bude opravdu jenom výjimečně někde v okolí kopců slabá a teploty do těch 24 stupňů. O víkendu bychom se měli dostávat nad letních 25, v neděli to vypadá na nějakých 24 až 27 stupňů, že bychom se mohli dostávat i.
0: Tak to se ohřejeme a bude to příjemné zase po těch minulých dnech. Děkujeme Imrichu Drapákovi za informace a mějte se hezky, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: A vám doporučuji udělat si čas už za chvilku, protože nás čeká za chvíli potom, až dospívá Karel Gott a taky ještě skupina Olympic, tak nás čeká soutěž Věřte, nevěřte. A opět pro vás máme 2 vstupenky na recital Jiřího Šmicra v Hradci Králové.

0: vaše může být dnešní výhra, což je sada silikonových košíčků, třeba na mafiny, ať už slané nebo sladké. A pak jsou to dvě vstupenky na recital Jiřího Šmicra na Orlici v areálu Slezské plovárny 28. května večer od 19 hodin. Jiří Šmicr je synem Jiřího Sováka, to asi všichni dobře víte, tak jenom tak pro úplnost připomínám, herec, ale taky hudebník, písničkář, tak si můžete poslechnout jeho písničky, právě pokud uspějete v naší dnešní soutěži.
1: Věřte, nevěřte.
0: Řeknu rovnou naše telefonní číslo 726 46 46 46. Už vykukuje sluníčko, už se otepluje, takže opět budeme víc venku. A my tady někdy probíráme různé typy na výlet a různé cíle, jako jsou rozhledny nebo nějaká památná místa. Myslím si, že už jsme tady měli minimálně jednou taky nějakou studánku. A právě o studánce budeme mluvit i dnes a budeme se bavit o tom, kam se vydat na výšlap ve Vamberku. Ve vambereckých lesích totiž najdete studánku na červené trase. A teď posuďte, jestli věříte všemu, co o ní řeknu. Je to studánka, která se jmenuje studánka hraběte Lipštejnského. A kdo to byl, ten František Karel hrabě Lipštejnský z Kolovrat, byl to muž, který převzal správu vambereckého panství roku 1716. Potvrdil vambereckým obchod se solí, osvobodil je kromě 6 chalup od robot za roční plat 102 kopy 31 grošů a propustil je z nevolnictví. No a právě proto studánka dostala jméno po něm. Věříte tomu nebo nevěříte, že takový cíl najdete v okolí Vamberka? 726 46 46 46, takže otázka zní, věříte tomu, že je tam ta studánka, že má jméno hraběte Lipštejnského a že on měl takové zásluhy, o kterých jsem mluvila? Můžete věřit, můžete i nesouhlasit, je to na vás, e-mailová adresa studio.hradec@rozhlas.cz. Tak, teď už vás vítám v našem vysílání, dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne, Monika.
0: Paní Moniko, odkud voláte?
2: Volám z Nového Bydžova.
0: Dobře, Nový Bydžov. A věříte tomu mému dnešnímu tvrzení a celé té pozvánce, nebo nevěříte?
2: A já bych tomu asi věřila. V té době to určitě bylo možný.
0: Dobře, takže...
2: To by mě to hlavně zajímavý.
0: Takže dáme ano, že věříte, no a počkejte si na to, jaká bude odpověď, jestli tedy vyrazíte na výlet, anebo třeba ne. Uvidíme, mějte se krásně.
2: Naschledanou.
0: Naslyšenou. Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Hradec Králové.
3: Dobré dopoledne, tady Jitka Sopočná. A já pocházím z Vamberka. Aha. A ta studánka je u svatého Prokopa.
0: Tak, to se tomu tak říká, nebo teď mířím k tomu, jestli tedy věříte nebo nevěříte. Já mluvím o studánce hraběte Lipštejnského.
3: No tak to tím pádem nevěřím.
0: To tím pádem nevěříte. Já nevylučuju, že tam je třeba ještě nějaká jiná, ale mluvím o tom, že tam existuje studánka hraběte Lipštejnského, který se zasloužil o rozvoj vambereckého panství, trošku taky ulevil tehdejším obyvatelům, takže proto právě ji tak pojmenovali. Nezvyklám vás?
3: Moc ne.
0: Ne, dobře, takže paní Jitka nevěří. Mějte se moc krásně. Naschledanou.
3: Vy taky, naschledanou.
0: Naschledanou. Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Hradec Králové.
4: No, dobrý den, tady je posluchačka Zdena z Náchodska a já vám věřím.
0: A paní Zdena naopak věří všemu, co ano. jsem říkala. Dobře, ano. mějte se krásně. Paní ano. Zdeno, ještě možná někde na Náchodsku, měla byste pro nás nějaký hezký tip na takové zastavení? Nemusí to být zrovna studánka, kde to máte ráda?
4: Ale tak jako Náchodský zámek, ta procházka zámeckou alejí, to je nádherný, vyjdete tam na Novém světě a pak přes střed Náchoda. Jo, tady je pěkně všude, na všechny strany.
0: Je tam krásně a na zámku taky. Byla jsem se podívat, ano. moc se mi tam líbilo. Děkujeme i za ty, pamějte se moc ano. krásně. Naslyšenou. No a další odpovědi ještě můžete jednak telefonovat, teď si zahrajeme a jednak můžete posílat e-mailem studio.hradec@rozhlas.cz. Tak co myslíte, najdete ve vambereckých lesích na červené turistické trase studánku hraběte Lipštejnského nebo ne?

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

Pokračuje soutěž Věřte, nevěřte Českého rozhlasu Hradec Králové. Teď zbývá vyhlásit vítěze, ale také říct správnou odpověď, nebo jak to vlastně je se studánkou ve Vamberku. Ale ještě se podívám do e-mailu, jestli věříte tomu, že tam mají studánku hraběte Lipštejnského. Třeba pan Pavel píše, dobrý den, u nás je studánka z vyprávění, vím, že za velkého sucha, když nebylo dobytku, co dávat, tak si celá vesnice jezdila do lesa pro vodu a pramen nikdy nevyschl, dnešní zprávě ale nevěřím. Odpověď od pana Petra třeba, dobrý den, dnes vám věřím, i když jsem tam nikdy nebyl, je to i možné. No a teď tedy, jak to je, tak začnu tím, že hrabě František Karel Lipštejnský z Kolovrat skutečně existoval a opravdu převzal správu vambereckého panství roku 1716 a opravdu potvrdil vambereckým obchod se solí, osvobodil je od robot a propustil je z nevolnictví. Nicméně tady ta informace končí a svoji studánku ve vambereckých lesích nemá. Ta se skutečně jmenuje studánka u svatého Prokopa nebo studánka svatého Prokopa a nachází se v lesích nedaleko sochy svatého Prokopa. Jak nám říkala jedna paní posluchačka Rodačka z Vamberka, je to na červené turistické trase a mají tam takovou tradici posledních pár let, že vždycky základní školy symbolicky odemykají zlatým klíčem tuto studánku a když to udělají, jaro může začít. Barokní socha svatého Prokopa se nachází v lese nedaleko chaty na vyhlídce nad Vamberkem, pochází z vamberecké dílny Mělnických, kde byla zhotovená v roce 1807. Okolí studánky bývá hezky upravené, starají se o něj vamberečtí turisté. No a svatý Prokop je spolupatronem Čech, rolníků, horníků, vinařů a poustevníků. Důležité tedy je to, že pokud byste se pohybovali ve Vamberku a okolí, tak to můžete brát jako takový typ na výlet a můžete se tam jít podívat, protože studánka existuje, jenom se nejmenuje studánka hraběte Lipštejnského. Takže my musíme vybrat někoho, kdo nám nevěřil a úplně s přehledem a přesvědčivě dnes odpovídala paní Jitka z Opočna, takže gratulujeme, protože u nás má silikonové košičky na mafiny a taky dvě vstupenky na recital Jiřího Šmicra 28. května na Slezské plovárně v Hradci Králové.

0: Prostě nestačí hlas, tam musí být ještě něco navíc. Jsem nesmírně poctěn, že jsem v takové, jak říká už zmíněný Jiří Suchý, v takové krásné společnosti. To je prostě podsta být mezi tolika šarmantními a skvělými, příjemnými lidmi.
1: Herec vlastně musí určitý šarm, což je kouzlo osobnosti, mít, aby se na něj vydrželi 2 hodiny dívat. Takže já myslím, že všichni herci tím trošku jsou jako poznamenáni, taky rádi asi šarmují na jevišti, ale řekla bych, že takovou šarmantní osobou je pro mě Květa Fialová, která prostě je takový šarmantní člověk, šarmantní dáma.
2: Květa Fialová taky byla šarmantní osobností, ale v těch předchozích ročnících. Záznam gala večera, na kterém jsme vyhlásili šarmantní osobností roku herečku Elišku Balcerovou, si můžete poslechnout dnes po 18. hodině. No a teď, protože se blíží 11., tak taky připomenu téma naší dnešní radioporadny, a to bude bělení zubů a čištění zubních náhrad.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: V Hradci Králové dnes budou jednat zastupitelé města. Náklady na léčbu v zahraničí loni vzrostly. Ministerstvo financí chce přepracovat návrh zákona o veřejnoprávních médiích. A dnes bude hlavně polojasno až oblačno. Zprávy s Tomášem Myslivečkem.

0: Pěkné dopoledne. V Hradci Králové se ve 3 hodiny odpoledne sejdou zastupitelé města. Přímý přenos z jejich 4. letošního zasedání můžou lidé sledovat online prostřednictvím odkazu, který najdou na webových stránkách města. Projednávané body popisuje mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
1: Zastupitelé města mají na programu více než 60 bodů. Projednávat budou například další ročník programu Korenci, který podpoří lokální ekonomiku. Mezi body jsou také rekonstrukce pražské třídy nebo budoucnost Benešovy třídy a alokace finančních prostředků na přípravu projektové dokumentace.
0: Pojišťovnám loni rostly náklady na léčbu klientů v zahraničí. Potvrzuje to Česká asociace pojišťoven, která sledovala u léčebných výloh meziroční nárůst o 22%. Například u Ergo cestovní pojišťovny loni poprvé přesáhla průměrná škoda částku 10 000 korun, dodává za pojišťovnu Vlastimil Divoký.
2: Hlavním důvodem je dlouhodobé zdražování zdravotní péče v zahraničí, které se projevuje napříč evropskými i mimoevropskými destinacemi. Roli hrají zejména vyšší náklady na zdravotnický materiál a personál, dražší energie a také vyšší podíl ošetření na soukromých klinikách v turistických oblastech.
0: Dokládají to i statistiky asociace pojišťoven. Podle nich jsou průměrné ceny za léčbu v zahraničí dokonce přes 13 000 korun. Ministerstvo financí požaduje přepracování návrhu zákona o médiích veřejné služby. Podle jeho připomínek má současná verze velké nedostatky a vytváří nové problémy. Ministerstvo upozorňuje třeba na to, že návrh neřeší, z jaké rozpočtové kapitoly by Česká televize a Český rozhlas měly dostávat peníze. Zásadní výhrady k návrhu mají i jiné rezorty. Třeba ministerstvo vnitra upozornilo na výpadek příjmů České pošty po zrušení poplatků za rozhlas a televizi. Ministerstvo průmyslu zase požaduje do textu doplnit regionální studia, aby bylo zajištěno jejich další fungování. Samosběry jahod by mohly na některých místech regionu začít letos dříve než v předchozích letech. Už na konci května plánují první sklizeň například v Pileticích na Královéhradecku, říká Markéta Černínová z tamního družstva.
3: My se snažíme opravdu jakoby si tu sezonu co nejvíc natáhnout, takže část toho porostu se snažíme, aby opravdu byla přikrytá tou netkanou textilií a byla vlastně ke sklizni aspoň o ten týden 10 dní dřív, než ty jahody by byly ve standardním čase.
0: Jahody dozrávají dříve právě tam, kde je pěstitelé před mrazem chránili netkanou textilií. Počasí. Dnes bude polojasno až oblačno, dopoledne a večer místy i skoro jasno, přes den na některých místech přehánky s menší pravděpodobností i bouřky. Teplotní maxima 18 až 21 stupňů, na horách 11 až 14. Vítr fouká slabý proměnlivý nebo je klidno a biozátěž je na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na 108. kilometru dálnice D11 ve směru na Prahu dejte pozor na zvěř na vozovce. A dobře dojďte.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Čtyři minuty po 11. hodině pokračuje dopolední Habaděj Českého rozhlasu Hradec Králové. Pokud jste se doposud vyhýbali otužování, je nejvyšší čas to změnit. Cestu, jak si oblíbit studenou sprchu, vám nabídnou naše dnešní babské rady před polednem a předtím tu bude opět naše pravidelná radioporadna. Dnes o bělení zubů a o péči, o náš chrup, co je opravdové bělení, co je jenom klamavá reklama, jak se nenechat nachytat na nějaké klamavé triky na internetu a poničit si třeba zubní sklovinu, tak právě o tom budeme mluvit už za chvíli. Pro vaše dotazy je tu e-mailová adresa studio.hradec@rozhlas.cz nebo i telefonní číslo 726 46 46 46. Hezké dopoledne.
4: Posloucháte Habaděj s Janou Kudivejsovou.

0: Český rozhlas Hradec Králové, písničky, které nestárnou.
1: Medicine man,

0: Radioporadna.
1: A my se opět dnes po nějaké době budeme bavit o našem chrupu a o dentální hygieně, protože naším hostem je Markéta Marušanová, dentální hygienistka ze zubní kliniky Miles. Vítejte, dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne přeji.
1: My jsme pro dnešní den a pro dnešní radioporadnu zvolili téma bělení zubů, protože jsme na to tady měli minule nějaké dotazy, ale vůbec jsme to nestihli. Tak jsme si řekli, že to uděláme samostatně, protože určitě ani tak nám čas nebude stačit. Už jenom ta reklama, která je kolem nás na internetu. Jsou to i známé osobnosti, které doporučují různé bělící pasty, pásky, gely, všechno možné, na co si člověk jenom vzpomene. Tak to je takové to domácí bělení, kde samozřejmě ty prostředky na to si můžete opatřit z různých a ne zrovna třeba i zdravotnických internetových stránek. No a pak je to bělení u odborníků. Jsou nějaká opravdu třeba závažná rizika? Můžeme si způsobit nějaké vážnější problémy, když se o to budeme pokoušet sami doma?
2: Ty rizika tam určitě jsou. Ono je to tak, že vlastně pokud chceme změnit opravdu barvu zubu, tak na to funguje pouze peroxid. A to je něco, co vlastně legislativa Evropské unie neumožňuje ve volném prodeji. Patří to jenom do ordinace buď dentální hygienistky nebo zubního lékaře. A všechno to, co vlastně je ve volném prodeji, funguje na principu odstraňování povrchových pigmentů. Takže jsou v tom různé leštící látky, abrazivní částice, a pokud neznáme to přesné složení, nebo je tam třeba těch abrazivních částic moc, tak se může velmi lehce stát, že si poškodíme povrch těch zubů, sklovinu, poškrábeme a je to proces, který není vratný.
1: Samozřejmě každý má na těch zubech jiný pigment, někdo má sklon k tomu, že víc žloutnou, víc mění barvu. Co na to má všechno vliv? Říká se káva, červené víno, co ještě dalšího?
2: To je právě to, co způsobuje ty povrchové pigmentace, což znamená potraviny a nápoje, které obsahují nějaká barviva, ale vlastní barva zubů tímhle ovlivněná není. To máme dáno, protože vždycky záleží na tom, jak máme silnou vrstvu skloviny a jak moc je ta sklovina průsvitná a jsou vidět vlastně ty tmavé součásti zubů, které jsou pod ní.
1: No a mě by zajímalo, jestli je bělení zubů dnes výhradně estetická záležitost, nebo jestli je to ošetření i něčím prospěšné pro naše zuby.
2: To je právě taková jako revoluce, kterou už pár let vlastně na trhu máme i ve světě, kdy ty gely, které používáme na bělení zubů, neobsahují jenom peroxid, ale i nanohydroxyapatit, vitamíny a podobně, což znamená, že v rámci toho bělení nedochází jenom k té estetické úpravě, to je tady jak změně barvy těch zubů, ale zároveň tu sklovinu dokážeme i velmi intenzivně vyživit, posílit, opravit třeba nějaké povrchové mikrodefekty, které v těch zubech jsou. Takže dá se svým způsobem říct, že už je to i léčba těch zubů.
1: Ale předpokládám, že to jsou přesně ty přípravky, které se najdou jenom v ordinacích
2: odborníků. Přesně. To se vlastně určuje i na míru koncentrace, jak dlouho je potřeba to používat, jak jestli přes noc nebo přes den a podobně. Takže to už patří výhradně do rukou odborníků.
1: A vy jako odbornice právě hodnotíte ten odstín, že třeba někdo přijde a řekne, já bych chtěl úplně prostě tu nejzářivější bílou, a vy řeknete, ale k vaší k vašim vlasům nebo k tomu, jak vypadají ty vaše zuby, to není vhodné. Hodnotíte to i takhle? Dá se nastavit ten odstín?
2: My ho neumíme jako nastavit dopředu. Nemůžeme vám dopředu prostě přesně říct, když vezmeme vzorní těch barev a těch odstínů těch zubů, kam až vlastně v tom konkrétním případě se dokážeme dostat. Ale určitě to neposuzujeme vzhledem třeba právě k barvě pleti nebo vlasů a podobně, protože ten bílý úsměv je hezký vždycky.
1: Takže to potom záleží na tom, jak třeba silné to namícháte a jak dlouhá bude přesně ta kůra. A tak. A k tomu všemu se dnes dostaneme v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak připomínám ještě jednou, pokud byste měli dotazy, můžete psát e-mailem anebo telefonovat 726 46 46 46.

0: Dnes se ještě dozvíme spoustu zajímavých věcí, jak pokročilo bělení zubů, jaké nové jsou metody, jak se to dnes dělá, protože naším hostem je dentální hygienistka Markéta Marušanová. A my jsme samozřejmě mluvili hned na úvod o tom, jaký je rozdíl v péči u profesionála a v té péči, kterou si my zajistíme někde sami na internetu, že tam je to opravdu mnohdy i risk. A moje taková představa bělení zubů je, že podle toho, jak to rychle půjde, jak se to bude dařit, takže budu chodit sedět k vám do ordinace třeba na hodinu, potom po dvou týdnech zase na hodinu, potom zase po nějakém intervalu k vám, ale teď už jsem se stihla během písničky dozvědět, že to vůbec není nutné, tak jaké metody se dnes používají?
1: No, ono těch metody se používají obě dvě, jak teda, tak jak vy jste zmiňovala tu fázi, kdy přijdete do ordinace a absolvujete to bělení v ordinaci, ale my to zároveň kombinujeme i s bělením, které probíhá doma, kdy se vlastně ten bělící gel dává do takových na míru zhotovených nosičů, je to vlastně taková jako kopie jenom korunek těch zubů, je to vlastně gumové, takže není to žádný jako nepříjemný tvrdý plast. A nebo se dají obě dvě ty varianty kombinovat. Ono to právě záleží na tom, nejenom jaká je ta výchozí barva těch zubů, ale pokud chceme použít i nějakou remineralizaci a péči pro tu sklovinu, tak i jaký je výchozí stav a kvalita těch zubů. A podle toho vám to už vlastně doporučíme na míru.
0: Takže tento přípravek si budeme dávat na noc.
1: Ano.
0: A vy asi podle stavu zubů, právě podle té barvy, podle požadavku nám vyberete nějaký přípravek, nějaký ten gel, potom se udělají něco, jako jsme říkali, že se to dá asi přirovnat k neviditelným rovnátkům.
1: Vypadá to vlastně úplně stejně. Mm-hmm.
0: A pak si to dáváme pravidelně na noc. A teď já vím, že to je hodně individuální, ale jak třeba dlouho to musíme vydržet?
1: Záleží to přesně na té výchozí barvě zubů, ale v průměru je to někde okolo 10 až 14 dnů.
0: Uhum, tak to není zase až tak hrozné, to jsem čekala, že řeknete víc, že řeknete delší dobu. Takže to vydržíme, tedy každou noc a po dobu toho cyklu musíme dodržovat nějaká omezení, abychom si nepokazili ty výsledky, třeba právě vynechávat kávu, to červené víno, nebo si potom vyčistit hned zuby.
1: Nemusíme. Ono už s tím moderním složením těch gelů, právě to, že tím, že obsahují ty vyživující látky, tak už ta takzvaná bílá dieta moc žádný smysl nemá, co znamená, že v dnešní době my, když pacientovi dáváme bělení, tak už krom doporučení, jak ho má používat, tak žádné zákazy, co nesmí, už prostě nedáváme. Není to potřeba.
0: No a potom tedy vyhodnotíte určitě společně, jestli už je spokojenost nebo jestli by bylo přání ještě pokračovat dál.
1: Přesně tak.
0: A když je ten cyklus ukončený, tak pak už taky můžeme fungovat normálně bez omezení, jako vlastně během té léčby v uvozovkách.
1: Ano, tam žádné omezení nejsou, takže i po tom bělení vlastně není potřeba dodržovat žádný speciální režim, jenom je prostě potřeba čas od času to zopakovat, aby jsme si ten hezký odstín udrželi, protože ty zuby mají tendenci trošičku se vracet jako barevně zpátky, ale co je zase taková jako dobrá zpráva pro všechny je, že jakmile ty zuby jednou vybělíte, tak na tu původní barvu už se to nevrátí nikdy. Takže vždycky zůstanou světlejší, jen je potřeba prostě čas od času dát takový, my tomu říkáme boost, aby se ta barva oživila.
0: No tak to je taky zajímavá informace, že už se to nevrátí na tu původní startovní čáru a já si myslím, že to je asi častý dotaz právě na trvanlivost účinků. Po jaké době? Tak plus minus zase.
1: Ono záleží na tom právě s jakým tím bělením začínáme, ale všeobecně se doporučuje, že ten první rok po bělení by to mělo být každé 2 až 3 měsíce a po tom roce, když už ta barva se krásně stabilizuje, tak podle potřeby klasicky to bývá před dovolenou, před svatbou, před nějakým důležitým životním momentem a podobně, ale už to nikdy nebudete bělit třeba těch 14 dní. Jo, tam je ta dlouhá doba jenom na začátku, při tom opakování je to prostě vždycky jedno. Na 2 noci maximálně.
0: Mm-hmm. Máme tu téma bělení zubů, my v něm budeme pokračovat dál, odpovíme i na vaše dotazy.
2: Český rozhlas Hradec Králové hledá do svého týmu pracovnici nebo pracovníka recepce. Nabízíme práci v režimu dohody o provedení práce. V případě zájmu očekáváme vaše životopisy na e-mailové adrese recepce@hk.rozhlas.cz a to nejpozději do 31. května.

0: Pokračuje radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové dnes o bělení zubů a o této péči nejen estetické, jak jsme se už dozvěděli od dentální hygienistky Markéty Marušanové. My teď navážeme vašimi dotazy. Napsala nám paní Dana, že má u několika zubů odhalené a citlivější krčky a ptá se, jestli by pro ní bělení tedy bylo vhodné a jestli by jí nedělalo problém právě na ty krčky.
1: Tam právě záleží na složení toho gelu. Pokud by to byl čistě jenom peroxid nebo karbamid peroxid, tak by tam mohla být větší citlivost těch zubů právě protože jsou ty krčky obnažené, ale pokud se právě použije ta nová varianta, která obsahuje nanohydroxyapatit, tak se určitě bát nemusí a naopak těm krčkům se dá velmi pomoct, protože ten nanohydroxyapatit tam vytvoří vlastně takovou jako ochrannou vrstvu a výrazně se sníží citlivost těch zubů.
0: Mm-hmm. Tak to bylo k tomuto dotazu a pak nám píše ještě paní Milena. Dobrý den, mám implantát a dvě korunky. Jako bývalá kuřačka bych ráda vyzkoušela bělení a zajímalo by mě, jestli odstín potom nebude nepřirozený oproti náhradám.
1: Bude ten odstín jiný, protože my umíme vybělit pouze vlastní zuby, korunky, výplně, fazety a podobně vybělit neumíme, ale ono spíš záleží na tom, kde vlastně v té dutině ústní jsou, takže pokud ta korunka nebo implantát je mimo rozsah úsměvu, tak sice tam bude jakoby barevná změna, že nebudou mít tu barevnost stejnou, ale nebude to vlastně vidět.
0: Hmm. A záleží třeba při bělení zubů na věku, když přijde někdo starší oproti mladšímu, jestli u toho staršího, který tedy má už ty zuby, když budeme mluvit o té zažloutlé barvě, déle, takže to třeba i déle trvá?
1: Je to tak, bohužel ano. Čím vlastně jsme starší, tím ten bělící proces může být jakoby trošičku komplikovanější, ale ve výsledku vždycky to jde, ale jenom se může stát, že to bude trvat třeba trošičku díl. Než u těch mladších jedinců.
0: Někde pracuje samozřejmě to, co máme dáno, ale třeba u dětí, když na ně dohlížíme, jak si čistí zuby, dá se ovlivnit ta barva, aby si udrželi co nejdéle takovou tu pěknou, přirozenou, světlou?
1: Ne, úplně ne, protože vlastně to, jak jsou tam ty struktury poskládané, je dáno vývojem a jak jsem právě říkala na začátku, to jeden z těch takových jako důležitých momentů, který nám určují barvu zubů, je právě šířka skloviny a jaká je její průsvitnost a to vlastně tím, jak si čistíte zuby nebo jak o sebe pečujete, neovlivníte.
0: Takže to neznamená, že když má někdo takový ten žlutý nádech, že nutně musí být kuřák veliký, ne. Nebo nutně musí být milovník kávy a pije jí litry denně. Ne,
1: ne.
0: Něco
1: ne.
0: Prostě neovlivníme.
1: Jsou věci přesně tak, které neovlivníme.
0: Hmm. Když už by někdo třeba měl doma v tuto chvíli nakoupené takové ty potřeby z internetu, jak jsme o tom mluvili, bělící pásky, nějaký ten gel, dokonce jsem četla, že existuje i něco jako bělící pero. A chtěl by to vyzkoušet, měla byste nějaké doporučení, jak s tím nakládat opravdu opatrně, abychom si neublížili.
1: Já upřímně bych to radši neskoušela ani, jo, protože jak říkám, záleží strašně na tom, jaké ty prostředky mají složení, nehledě na to, že to nefunguje. Prostě tam ten primární problém je v tom, že tím barvu zubu opravdu změnit nemůžeme, nedokážeme a naopak je tam prostě riziko toho, že díky tomu složení se naopak ty zuby ještě poškodíme. Hmm. Takže já bych to asi radši neskoušela a šla bych se poradit k odborníkovi, co by se s tím dalo udělat.
0: No a mě to přece jenom nedá ještě, když i známé osobnosti to propagují, třeba ten fialový gel, jo, že řeknou fialová a žlutá rovná se bílá, tak může to mít nějaký aspoň krátkodobý účinek. A možná ale problém bude v tom, že bude právě krátkodobý, ne?
1: Ten účinek je v opravdu pár minut. To není nic jiného než jako optický klam. A jakmile vlastně si tu dutinu ústní vypláchnete, přijde tam slina a podobně, tak opravdu jako do pár minut je ten efekt pryč. Takže za mě je to prostě zbytečná chemie, která se dává do dutiny ústní. Hmm,
0: takže to je možná jenom na tu reklamu na Instagram. Tak. Ale dobře, když se bavíme o nějakých těch pastách, gelech, tak to možná budíš třeba si neublížíme a jenom utratíme peníze. Ale když jsou to ty bělící prášky, tam bych se o tu sklovinu asi už opravdu bála.
1: To určitě, protože ten bělící prášek znamená, že to opravdu je nějaké abrazivum a tam prostě to riziko poškození těch tvrdých zubních tkání už je prostě veliké.
0: Hmm. Péče o chrup, bělení zubů, to je naše dnešní téma a pokračovat budeme za chvíli.

0: A my se blížíme pomalu k závěru našeho povídání o bělení zubů s Markétou Marušanovou. Tak pojďme možná ještě zopakovat takovou důležitou informaci, která zazněla na začátku, že vlastně bělení už dnes oproti minulým letům, oproti minulosti, není už jenom estetická záležitost a může nám ty zuby opravdu i ošetřit. Co všechno umí jim dodat?
1: Ono vlastně díky tomu svému složení, krom teda, že mění barvu, umí právě opravit ty místa, kde chybí minerály ve sklovině, což znamená, my tomu říkáme demineralizace odborně, znamená to, že prostě na těch zubech se to projevuje jako třeba bílá skvrnka, žlutá skvrnka, nějaká tmavší, a to, co už dneska to bělení umí, je právě doplňovat zpětně ty minerály tam, kde nám v těch zubech chybí.
0: Mně v této souvislosti napadla rovnátka, protože vím, že někdo má zkušenost takovou, že když se dítěti třeba i staršímu rovnátka sundala, tak najednou se zjistilo, že na těch zubech jsou skvrny, a teď co s tím se dá dělat? Je po rovnátkách vhodné bělení?
1: Právě díky tomuhle složení teď už můžeme. Dřív to bylo tak, že vlastně jsme bělení během ortodontické léčby a půl roku po ukončení použít nesměli, ale tím, že už dneska máme v tom bělícím gelu i ty jiné látky, tak my se snažíme, pokud jsou to neviditelná rovnátka, klidně dát ten gel už i do těch neviditelných rovnátek jako prevenci, anebo pokud vlastně dojde k ukončení té ortodontické léčby a jsou tam tyhle ty místa, která jsou způsobená vlastně, když to řeknu jednoduše, tím, že ta péče okolo těch rovnátek nebyla taková, jaká má, tak můžeme začít už rovnou. Jenom musíme dávat pozor, že díky legislativě jsme schopní tohleto ošetření nabídnout vlastně od 18 let výše, takže u těch dětí bohužel nemůžeme.
0: Takže tam tedy ohlídat to čištění.
1: Přesně,
0: ale ono to může být pro děti asi docela komplikované, to bude určitě jeden z těch kamenů úrazu, aby na to rodiče dohlédli. Co je tam nejdůležitější? Právě hlídat místa kolem těch zámečků, mezi zubní prostory, špatně se tam dostává.
1: Tam je strašně důležité, aby právě to, jaká má být ta péče o ty zuby, aby tohle to celé proběhlo před tím, než se vlastně ta léčba pomocí těch rovnátek zahájí. A my potom doporučujeme, aby se na dentální hygienu chodilo každé 3-4 měsíce nejpozději, protože to je taková jako doba, kdy my víme, že se nestane nic, co by nešlo vrátit zpátky. A i díky tomu, že jak dochází k posunu těch zubů, tak se nám to vlastně mění, což znamená, když já vám doporučím, že máte používat tyhle pomůcky, tyhle mezizubní kartáčky a podobně, tak díky tomu posunu těch zubů a změně postavení se může stát, že to opravdu za ty 3-4 měsíce neplatí. Takže i z toho důvodu je lepší tam mít častější tu kontrolu, aby právě ta léčba nekončila tím, že sice máme srovnané zuby, ale nevypadá to esteticky moc hezky, protože tam došlo k tomu odvápnění.
0: Takže i srovnátky se používají mezizubní kartáčky.
1: Určitě. Na to se nesmí zapomínat, a pokud máme fixní rovnátka, tak se ty mezizubní kartáčky používají i na to, aby se čistil nejenom mezizubní prostor mezi zuby, ale i ten prostor mezi těmi jednotlivými zámečky.
0: Tak končíme rovnátky, možná zase samostatné téma pro naše další povídání, protože i rovnátek je spousta typů, spousta možností a nosí je i dospělí.
1: Určitě.
0: Takže někdy příště s Markétou Marušanovou, dentální hygienistkou z kliniky Miles. Moc děkujeme za návštěvu a mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Co nás čeká zítra v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové? Přivítáme tu profesora Vladimíra Koblíška z plicní kliniky fakultní nemocnice v Hradci Králové a probereme nástrahy kouření elektronických cigaret. Teď naopak výzva udělat něco pro svoje zdraví od Jarky Vykoupilové.
1: Babské rady.
2: Což tak hledat si studenou sprchu? Důležité je začít s otužováním postupně. Začněte vlažnou vodou. Během sprchování střídejte teplou a studenou vodu. Ranní studená sprcha vás dokáže skvěle probudit, nabije vás energií a připraví na náročný den. Večer zase studená sprcha pomůže tělu ke sklidnění po náročném dni a naopak vás nachystá na vydatný spánek. Časově stačí začít s 30 sekundami a postupně čas prodlužovat. Klíčová je při domácím otužování ve sprše pravidelnost. Ta vám pomůže vybudovat si odolnost vůči chladu a dokáže také pomoci zlepšit celkovou odolnost vůči stresu a podpořit vaši imunitu. Vždy začínejte od nohou a postupujte směrem vzhůru. Jako prevenci vrásek je doporučeno umývat si obličej ve studené vodě nebo použít kostky ledu a tvář i dekolt jimi každé ráno namasírovat.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Dnes je 19. května a svátek má Ivo. Možná jim říkáte různě, říkáte jim Ivan nebo Ivoš, to už je ale na vás. Každopádně pro vás všechny je tady možnost i dnes poslat dnešním oslavencům písničku už popolední v písničkách od srdce. Nemusí to být jenom ti, kdo mají svátek, ale můžou to být narozeniny, cokoliv dalšího. V hudební nabídce připravená třeba Lenka Filipová, skupina Buty, Hana Zagorová nebo Anna K. Telefonní číslo 726 46 46 46. Pokud jste si náhodou nestihli napsat, tak hned po 12. hodině ještě jednou připomenu všechny kontakty sem k nám. Přejeme hezký den, s vámi dál Český rozhlas Hradec Králové.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.
1: Dobrá firma myslí na všechny generace. Královéhradecký kraj a partneři Paktu zaměstnanosti vyhlašují soutěž Společnost přátelská k zaměstnancům. Přihlásit se může do konce června každá firma z kraje, která podporuje mezigenerační spolupráci, age management a well-being. Více na zaměstnanýregion.cz.
2: Je 12 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Kvůli stavbě rondelu se před náchodem tvoří dlouhé kolony. Dobrovolníci se sbírali při akci Čisté Krkonoše 2,5 tuny odpadu. Vláda rozhodla o zrušení odboru pro lidská práva a ochranu menšin. Čekáme polojasno až oblačno s teplotami 18 až 21 stupňů. U poledních zpráv vás vítá Alena Brantová. Policisté opět upozorňují řidiče na možné dopravní komplikace v Náchodě. Kvůli stavbě okružní křižovatky u hranic s Polskem se na příjezdu do města nárazově tvoří až několika kilometrové kolony. S potížemi musí řidiči počítat i při průjezdu Náchodem. Podle mluvčí krajského ředitelství policie Karolíny Macháčkové je lepší

0: nejlepší se městu do poloviny června úplně vyhnout.
1: Za nejkritičtější místa považujeme kruhové objezdy. Kvůli velkému provozu je do nich velmi složité najíždět, především z bočních ulic. V mimořádných případech posíláme hlídky řídit provoz. Na dopravu dohlíží i strážnici městské policie.
0: Při víkendové akci Čisté Krkonoše se sbírali dobrovolníci a správci Krkonošského národního parku asi 2,5 tuny odpadu. V pátek a v sobotu se do úklidu zapojilo zhruba 300 lidí. Úklid v okolí turistických cest pořádá správa parku s partnery dvakrát ročně. Mezi nalezenými odpadky byly stovky papírových kapesníků, plastové obaly a lahve, plechovky i rozměrnější odpad. Kuriózním nálezem letošního ročníku byla přední náprava z auta nebo staré kovové trubky. Odbor pro lidská práva a ochranu menšin zanikne, rozhodla o tom vláda. Jeho agendu si rozdělí ministerstva. Třeba problematiku lidských práv bude mít na starosti rezort spravedlnosti. Ministerstvo práce a sociálních věcí bude nově řešit témata rovnosti žen a mužů. Expertní neziskové organizace rozhodnutí kritizují. Třeba podle bývalé zmocněnkyně pro lidská práva Kláry Šimáčkové-Laurenčíkové může oslabit ochranu lidských práv a snížit pozornost vůči důležitým tématům.
2: Na úřadu vlády odbor lidských práv funguje více než 20 let. Ta agenda potřebuje nadrezortní koordinaci. Jedná se o témata, která jsou velmi komplexní, nepatří jednomu rezortu, ale pozitivní posuny v nich jsou naopak závislé na koordinované mezirezortní, mezioborové spolupráci.
0: Laurenčíková kritizuje i to, že zaměstnanci ani vedoucí oddělení o změně dopředu nevěděli. Agenda i zaměstnanci se na ministerstva přesunou na začátku července. Sport. Nejdražší fotbalista světa Neymar je na soupisce brazilské reprezentace pro mistrovství světa. Italský trenér Carlo Ancelotti ho nominoval do národního týmu po necelých 3 letech. O světový šampionát naopak přijde kvůli zranění španělský záložník Barcelony Fermín López, který si v nedělním utkání španělské ligy zlomil nohu. Počasí. Zůstane polojasno až oblačno, místy se vyskytnou přeháňky, s menší pravděpodobností i bouřky. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů, na horách na 11 až 14. Zafouká jen slabý proměnlivý vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Jičínsku se na silnici číslo 16 u obce Osek srazila 2 osobní auta. Částečně blokují provoz, s opatrností tam ale projedete.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A krátce popolední už začínají písničky Od srdce s datem 19. května a v hudební nabídce je třeba Petr Spálený, Věra Martinová, Petra Janů, Valdemar Matuška, písnička Tereza nebo Elton John. Můžete vybírat, můžete si k nám telefonovat o písničku, psát SMS-kou nebo e-mailem. Pojďme připomenout kontakty. E-mailová adresa je studio.hradec@rozhlas.cz. Číslo, na které můžete telefonovat přímo do vysílání 726 46 46 46 a SMSky potom můžete posílat na číslo 900 1104. A za chvilku ještě další dnešní výročí doplní Petr Jungmann v kalendáriu.
3: Posloucháte Habaděj s Janou Kudivejsovou.

0: planet.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Úterý 19. května. Svátek má tisový luk, tedy nositelé mužského jména Ivo. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Druhá manželka Jindřicha 8. Anna Bolejnová vložila hlavu na špalek v roce 1536. A její jediný hrdelní zločin nedala Jindřichovi syna, ale její dcerou byla jedna z největších anglických královen, Alžběta I. Přes 70 let nejdelší železniční tunel na světě byl slavnostně otevřen před 120 lety v roce 1906. Tehdy jeho první tubus. Tunel najdete mezi Švýcarskem a Itálií, jmenuje se Simplonský a měří 19 800 metrů.
6: Ukrývá se pod růží.
5: Velmi očekávaná filmová senzace měla světovou premiéru před 20 lety na filmovém festivalu ve francouzském Cannes.
6: Pod dávným rouzlinem se svatý grál skrývá.
5: Filmová adaptace knižního bestselleru Dana Browna Šifra mistra Leonarda.
6: Pokrevní linie.
5: V hlavních rolích si zahráli Tom Hanks a francouzská kráska Audrey Tautou. Parťan století se narodil přesně před 90 lety ve slovenských Košicích. Nezapomenutelný Andrej Kvašňák byl součástí naší stříbrné jedenáctky na mistrovství světa v Chile v roce 1962.
7: Bože, takový vlahý večer, to by stálo skoro za procházku.
5: Jedna z nejpopulárnějších českých hereček, nepřekonatelná Iva Janžurová, má 85. narozeniny.
8: Zavři oči v rouku.
9: Ale kdy to...
8: Dobré.
5: Rodačka ze Žirovnice na Vysočině je držitelkou dvou českých lvů za nejlepší herecký výkon v hlavní roli. A já přeju pěkný den.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: A pro koho hrajeme teď 15 minut po 12. hodině? Prosím dodatečně o písničku k narozeninám pro Tomáše Prouzu, meteorologa a velkého čápomila s přáním pevného zdraví, štěstí a všeho ostatního. Hlavně ale velké poděkování za vše, co pro nás dělá. Prostě ať se mu daří, tomu přejí přátelé. Musím.

0: úterní odpoledne si můžete zpříjemnit nějakou pěknou písničkou, kterou si u nás vyberete, protože pokračují písničky od srdce až do 13. hodiny. Ani nemusíte nic slavit, klidně si můžete nechat zahrát jenom tak sami pro sebe, ale teď nám píšete, prosím o písničku od Lenky Filipové pro paní Mirku Zikmundovou z Bradlece u Mladé Boleslavy k narozeninám. Vše nejlepší a ať se daří, přeje sestřenice Hana z Náchoda.
1: Kup mi den, kup mi noc.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku je tady.
1: Rozhodněte i vy o tom, kdo se stane jejím vítězem.
0: Do konce května můžete posílat tipy na Šarmantní osobnosti na e-mail sarm@rozhlas.cz
1: nebo formou SMS zprávy na číslo 736 30 40 30 ve tvaru Sarm, Mezera a jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti.
0: Vyhrát můžete televizor, digitální rádia, chytrý telefon a další atraktivní ceny.
1: Podrobné informace o anketě najdete na internetových stránkách Šarmantní osobnost, psáno dohromady, CZ.
2: Královské věné město Jaroměř slaví 900 let.
3: A my se přidáme ke gratulantům v pátek dopoledne mezi 9. a 12. hodinou.
2: Přihlásíme se živě z Městského muzea a pozveme na muzejní noc mezi vlaky do Výtopny.
3: A taky nahlédneme do programu královských slavností a tradičního festivalu Jařinec.
2: A pořádně tu 900 společně oslavíme.
3: V pátek dopoledne v Jaroměři.
2: S Janou Kudevejsovou
3: a Jakubem Šmitem.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

před půl jednou tu máme jedno velké blahopřání. Zahrajte prosím pro Aničku Bednářovou z Hradce, která dnes úspěšně odmaturovala. Velkou gratulaci posílají babička a děda.

Stále posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Teď budeme hrát k svátku, protože nám píšete: dnes slaví můj manžel Ivo Šmálek z Úpice. Všechno nejlepší a hodně zdraví mu k svátku přeje manželka Hanka s celou rodinou.

Samozřejmě ještě stále si můžete psát o písničku taky e-mailem na adresu studio.hradec@rozhlas.cz a píšete: dobrý den, dnes mám svátek a chtěl bych od vás nějakou hezkou písničku s přáním příjemného zbytku dne. Vás zdraví Ivo Čtvrtečka z Vysokova u Náchoda. My taky zdravíme a posíláme Věru Martinovou.

0: teď už nám do písniček od srdce telefonuje z Lomnice nad Popelkou paní Antonie, kterou zdravím. Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne všem posluchačům.
0: No a pro koho vy jste vybrala písničku od Petra Spáleného? Komu ji budete chtít poslat?
1: Chtěla bych ji poslat svým manželovi, který mi poslali narozeniny i svátek. A přeji mu hlavně zdraví, který nutně potřebuje, a radost vnoučet, dcer a přáteli, který ho ještě neopustili.
0: Mm-hmm. No, vybrali jsme písničku Dítě štěstěny, tak přejeme hodně, hodně štěstí a krásně to spolu oslavte. Mějte se moc hezky a zdravíme vás do Lomnice. Naslyšenou.
1: Naschledanou. Naslyšenou.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Český rozhlas Hradec Králové na 60. koletově Rtyni.
1: A na závěr poledních písniček od srdce jsme si nechali takový bombónek, ale bude záležet na tom, jestli budete dostatečně rychlí, protože právě teď můžete získat dva lístky na hudební festival Koleto v Rtyni, který se koná už tuto sobotu 23. května v Rtyni v Podkrkonoší. Uslyšíte tam hudbu Hradní stráže, policii České republiky, Koletovu hornickou hudbu, taky Lašský dechový orchestr ze Štramberka. Mezi dalšími hosty budou taky Lazy Brass, Factorial Orchestra a mnoho dalších. No ale teď už nám pomaličku asi vyprší časový limit, takže pokud to nikdo nestihnete, posuneme tuhletu soutěž a dvě vstupenky dál zase do dalšího vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Ale teď úplně jako kdybyste se probudili. Dobré odpoledne, tady je Český rozhlas Hradec Králové.
2: No dobrý den.
1: No dobrý den. Tak byla jste rychlá, byla jste nejrychlejší. Sice to nebylo tak rychlé jako třeba dopoledne, ale vy jste byla první z těch, co začali telefonovat. Tak vás moc zdravím a rovnou vlastně můžu pogratulovat.
2: Já děkuji.
1: Dvě vstupenky na Koleto v Rtyni jsou vaše. Koho vezmete sebou? S kým vyrazíte?
2: No, asi manžela.
1: Tak doufáme, že potěšíme i manžela. Teď mu můžete poslat i písničku od Pavla Rota Krásnější než růže. Ale ještě se zeptám, odkud nám telefonujete?
2: Volám z Chlumce nad Cidlinou.
1: A tak zdravíme do Chlumce. Tam dneska vyrazila naše stopařka, naše reportérka, redaktorka Zuzana Boučková. Tak se těšíme na další zprávy od ní ze zámku. Ano, budou i fotografie, budou i videa, takže to určitě potom najdete všechno na našem webu a sociálních sítích. Takže ještě jednou gratulace do Chlumce nad Cidlinou. No a posíláme písničku od Pavla Rota. Vydržte chviličku ještě na lince. Naschledanou a krásný den, mějte se krásně. Tak, to nám vyšlo, i když to bylo opět trošku na poslední chvíli, ale podařilo se. O Koleto v Rtyni a vždycky po dvou vstupenkách hrajeme až do pátku včetně, tak třeba ulovíte ještě i ty svoje. Za 8 minut bude 13 hodin, Jana Kudivejsová přeje krásné odpoledne, no a protože Iva Janžurová dneska slaví krásné půlkulaté narozeniny, tak nabídneme medailonek o ní právě v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak ať se i dál hezky poslouchá.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 13 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Labská přehrada ve Špindlerově Mlýně je už skoro vypuštěná, začne její čištění. Pardubice budou mít nové kotviště lodí. Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém ve funkci končí. Čekáme jasno až polojasno s teplotami do 21 stupňů. Pěkné odpoledne vám přeje Alena Brantová. Vypouštění Labské přehrady ve Špindlerově Mlýně je u konce. Ještě tento týden začne čištění jejího dna od usazenin po povodních v roce 2024. Nánosy bahna výrazně snižují schopnost přehrady zadržovat na horním toku Labe velkou vodu, říká mluvčí povodí Labe Aleš Prokopec.
3: Aby se tato situace nezhoršovala, je potřeba vytěžit přibližně 33 tisíc kubíků těchto nánosů. Práce se týkají zhruba 700 metrové části nádrže od přítoku směrem k hrázi.
1: Ředitelství vodních cest začalo u Zdymadla v Pardubicích budovat nové kotviště na Labi za 50 milionů korun. Ochránit má velké lodě i malá plavidla při povodních a zajistit jejich bezpečné proplutí plavební komorou. Stavba by měla být hotová v září. Podle mluvčího ředitelství vodních cest Jana Bukovského jde o přípravu na budoucí splavnění Labe do Pardubic.
4: Stavba umožní kombinaci čekacího a ochranného stání i pro velká plavidla, které

0: a začnou vodní cestu využívat po jejím připojení novým plavebním stupněm u Přelouče na splavné Labe.
1: V nejbližší době vzniknou nová kotviště na Labi i ve středu českých Klavarech a Kostomlátkách. Ve Sladkovského ulici mezi hlavním nádražím a terminálem hromadné dopravy v Hradci Králové nově platí zákaz parkování. Je to kvůli zajištění náhradní autobusové dopravy v době výluky až do 27. května. Jde přitom o místa, která často lidi využívali pro rychlé vysazení nebo vyzvednutí cestujících u nádraží. Další omezení se týká i Hořické ulice poblíž prodejny Lidl, kde se dopravní omezení nově rozšířila na obě strany silnice. Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém má na konci června při přesunu agendy z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví skončit. Nahradí ho Dita Protapopová, která bude zastávat novou pozici národní koordinátorky péče o duševní zdraví a protidrogové politiky. Obě agendy se spojí v rámci nové funkce pod ministerstvem zdravotnictví. Informaci potvrdila mluvčí vlády Karla Mráčková.
2: Počasí.
1: Zůstane polojasno až oblačno, místy se vyskytnou přehánky s menší pravděpodobností i bouřky. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů, na horách naměří 11 až 14. Zafouká jen slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na Jičínsku se na silnici číslo 16 u obce Osek srazila dvě osobní auta. Částečně blokují provoz, s opatrností tam ale projedete. A v Jičíně je kvůli pracím na inženýrských sítích uzavřená silnice 502 v Poděbradově ulici. Objížďky jsou tam značené a potrvají až do konce roku. Přejeme šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
3: Znát ho můžete z televize, divadla i jako moderátora Rádia Junior. Kolda ze seriálu Ulice má hodně naplno. Rozjíždí i hudební kariéru. Petr Komínek je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
4: Dobrý den všem posluchačům tohoto krásného českého rozhlasu, který tu máme v České republice.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítal Petr Komínek, herec a hudebník, původem z Brna. Konzervatoř už studujete tady v Praze. Bojoval jste s brněnským hantecem?
1: Jo, hodně. Teď by se hodilo říct jako svině. Ne, já musím říct, že profesorka na jevištní mluvu tak se dlouho snažila mě odnaučit ten brněnský dialekt, ale hlavně i kolegové a okolí. Tak když jsem řekl rožni nebo pojedem šalinou, tak tohle mě spíš odnaučilo ty reakce těch kamarádů a těch herců, kolegů, kteří mají z Brna i trošku srandu, ale já jsem na Brno hrdej a když chci, tak to zapnu, tu brněnštinu.
0: A zapnete to opravdu v té kvalitě, v jaké to bylo, než jste se přesunul do Prahy, nebo už ne. I třeba Brňáci vám říkají, no tak tam už je ta... No tak, tam už je to předěláno.
1: Tak je to předěláno. Já myslím, že je to možná i lepší, než to bylo předtím, protože teďka do toho dává mi trošku herectví, že to trošku jako zveličuju tu brněnštinu, ale spíš teďka, i kdybych mluvil sebevíc brněnsky, tak už Brňáci ví, že jsem v Praze a i kdybych měl nejlepší brněnský přízvuk, tak to, že bydlím v Praze, to nezachrání, jako by rozumíte. Takže si myslím, já už mám tu Prahu v sobě takovou zarytou, no. I děda to nerad slyší a když jsem odcházel z Brna, tak mě všichni z rodiny, ze strany Komínků, děda a táta apelovali, jsi z Brna, tak si na to jako mysli a nezapomeň, odkud, z jakýho hnízda si vypadnul. Takže já jsem na to jako hrdej a musím veřejně říkat, že jsem z Brna, ale rád to veřejně říkám.
0: Tak a když se vrátíte do Brna, máte čas, navštívíte svoji rodinu, tak přichází do toho hantece, do toho vašeho nářečí. Mluvíte prostě po vašem? Hned to tam skočí?
1: No tak mamka ani úplně moc, ne? Ta rodina, jako mám z mamčiny strany to vůbec, ale tátova to jo. Tam ne, že bych zapnul, protože jako bych chci, ale tam to tak samo. Jako jak toho tátu slyším, táta má jako silný ten brněnský přízvuk. On jak je zelenář a tráví svůj život vlastně na Zelenáku, což je prostě krásný takový náměstí v Brně, který je slavný tím, že tam pořád funguje ten klasický trh, tam po sobě jako prodejci hulákají, kdo má ten květák za kolik a tam to je fakt výborná atmosféra, tam jsem i já jako strávil svoje dětství v podstatě, takže táta je tím hantecem a táta je jako echt Brňák. Mamka je Ivančice, Trboušany, tam to jako až ještě víc spodní Morava, ale táta je přímo Brňák.
0: A jakému třeba slovu, když tady v Praze ho vyslovíte, tak vám třeba nerozumí, nebo se mu, pardon, smějí třeba, nebo si říkají, ježiš, to je divné.
1: Tak třeba prigl, tak to říkám často, že vy tady v Praze nemáte žádný takový pořádný prigl, ale něco, tak tím je přehrada, prigl je přehrada. Potom říkám často, že opět použiju to, že mám modr jak svině, tak to je hlad, že mám jako fakt velký hlad, tak to taky třeba často sem tam použiju, ale potom všichni už ví, co je to rožni a co je to šalina, to jsou takový ty ohraný, ale šalina říkám jako často a rád pořád, víceméně.
0: I tady v Praze nám jezdí tedy šaliny, podle vás.
1: No jasně, ne, tak když mám třeba nějakou historku, která je spojená čistě s Brnem a tam jsem byl v tramvaji, tak tam to zachovávám to šalina. Ale když už to je nějaká nová vzpomínka, je to tady z Prahy, tak to už je tramvaj.
0: Vy jste v jednom rozhovoru říkal, že jste byl takovým šaškem, bavičem, když jste byl dítě nebo chodil jste na základní školu. Zůstalo vám to?
1: Tak jednoznačně, já myslím, že to je i to, proč dělám to divadlo, protože jsem se tam nějak v tom našel a i teďka zkouším novou hru a tam hraju takovýho milovníka a mně to hrozně nejde, nebo já mám pocit, že mně to nejde, že to není role pro mě, protože já mám rád, když jsem ten nosič toho humoru, tam je to zrovna David Novotný a Aleš Háma, takže tam to fakt jako z toho vyplyne to, že to jsou komické postavy a já bych hrozně chtěl ty postavy hrát místo nich, ale hraju toho milovníka, který se zamiluje a i vlastně to je v něčem hezký, ale víc mě baví ten šašek a to je tak celoživotně, no.
0: Petr Komínek je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Petr Komínek, který o sobě dal vědět zejména v seriálu Ulice. K tomu se také dostaneme, ale ještě zůstaňme u vašich studií. Vy jste se z Brna tedy přesunul kvůli studiím do Prahy na Pražskou konzervatoř. Měl byste letos maturovat. Jak je to? Sedíte tady ve studiu, přijel jste z nějakého představení, tak kdy se budete připravovat?
1: No právě, ne, tak já jsem udělal didaktický jazyk, písemky, úspěšně, angličtinu i češtinu, což byl velký zázrak i pro moje rodiče. A ústní jsem si odložil na září, no, protože jsem tak jako nějak, teďka zase odjíždím na 3 dny do Znojma, takže já ten celý týden, kdy ty ústní probíhají, tak vlastně jsem nevěděl, kdybych to tak jako mohl sfouknout. Tak jsem radši řekl, tak já to nechám na září. A je to dobře, protože do toho se učím scénář do té nové divadelní hry, co jsme tady mimo éter si povídali, takže bych vůbec neměl kapacitu. Ale vím, že na tom konci srpna si to párkrát přečtu a budu dobrý.
0: A budete, jako projdete. Jo. Ostatně Hvězdy září v září.
1: Tak... No právě, já fakt si z toho jako nedělám těžkou hlavu. Tím, že tam pokračuju, udám si absolutorium, že ani nejsem jako nějak, že bych měl třeba jít na Damu a teď řešil, mě tam nepustí, když tu maturu neudělám. Mě to nějak netrápí. Já myslím si, že pokud zatím jako žiju a funguju tady tím stylem, který se mně jako hrozně líbí, tak i kdybych tu maturu neudělal, ale ne, jako to bych měl, tu maturitu aspoň.
0: To byste měl. Vy říkáte, vás to nějak netrápí, neznepokojuje, co vaši vyučující, ty nezvedají obočí, nepozvedávají?
1: Ne, právě, že ne. Ti mě v tom hrozně podporujou, protože sami jsou to aktivní umělci, takže prostě ví, co je to gro. Takže když jsem si měl vybrat, jestli jet na 4 dny do Znojma a hrát dneska v Liberci, a nebo čekat, kdy budu maturovat, tak všichni pochopili, že co si vyberu a i oni sami by si vybrali to, co já.
0: Tak, vy jste říkal, že budete pokračovat ve studiu. Neplánujete jít zkusit Damu, zkusit přijímačky třeba příští rok?
1: Ne, ani ne, protože je to studium toho herectví je hrozně kolektivní záležitost a to Damu obzvlášť jako hodně preferuje to, když ti studenti jsou 100% na tu školu zaujatí, což já bych i hrozně chtěl mít na to ten čas, ale tím, že už jsem jako trošku odjel jiným směrem, tak by mě to hrozně omezovalo a dneska je ta doba tak hrozně rychlá, že já bych měl strach z toho, že bych prostě nevím, 2 roky netočil, nehrál a už by potom o mě nikdo nestál. No.
0: Že byste z toho vypadnul a už byste nebyl na vlně. Dá se říct, že jste teď na vlně, hrajete v Ulici, hrajete v divadle, vydal jste desku, která se jmenuje Koukám tě, které se také dostaneme. Tak máte ten pocit, že teď jedete?
1: Já jedu jako draka, ale to je ten můj styl, který mám rád právě, že a i kdybych na té vlně necítil, že nejsem, nebo bych cítil, že na té vlně nejsem, tak bych něco rychle vymyslel, abych zase na té vlně byl. Takže já jedu už takový 3 roky na vlně a vyhovuje mě to.
0: No. Vy jste zmínil premiéru, která vás čeká 24. června. Ano. My jsme se tady o té hře bavili, vy tam hrajete milovníka, teď nevím, co všechno jsme řekli mimo mikrofon a co na mikrofon, ale jak probíhají zkoušky vlastně? Kdy vy zkoušíte?
1: No, zkouší se každý den od 10 do 2, což je perfektní. Tady ten herecký život v tomto miluju, protože se jako vyspí člověk v klidu a má tu zkoušku, pak jde domů. Takže zkoušíme tady ty 4 hodiny a je to parádní. Tam ti kolegové, o kterých já můžu čerpat. A to je ta velká taky výhoda, proč jsem rád, že hraju už jako teďka a mám tu možnost, protože čerpat od těchto kolegů, jako je tam třeba Lukáš Vaculík, Lucka Polišenská, nebo ten Aleš Háma, David Novotný, Radim Fiala, tak to jakoby je to nejvíc, co já můžu jako mladý herec jako dostat. Takže to zkoušení je perfektní a je to hrozná sranda. Ale jen ta moje role prostě není sranda, no, ale já se s tím nějak jako musím vyrovnat, no.
0: Ano, ten milovník, to jste zmiňoval. Chodíte si pro rady ke starším kolegům, nebo zkrátka jenom sledujete jejich, je při práci a to vám stačí?
1: Tak oni většinou radí sami, že jako třeba včera baraková krásná jako situace, já umím pro vás, což je jako taková moje oblíbená věc, v každý inscenaci já dělám pro vás, i u lidí je to poměrně oblíbený. No a teďka ta moje alternace vždycky ten pro vás neumí a já jsem se jako snažil, mě to bylo líto, že se jim to líbilo a on chudák ten pro vás neuměl a nevěděl, co udělat jako to náhradní a já jsem se snažil jako mu nějak, buď dobrý, Pepo, ono to, a Lucka Polišenská, hele, nemluv. Ono to je lepší, nemluv, bude to ještě horší, on pak bude ještě z toho víc špatný. Takže ba naopak ty rady přichází jako od nich samotných, ale když potřebuju, tak se rád zeptám.
0: Petr Komínek je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je herec Petr Komínek, který v seriálu Ulice stvárnil postavu Martina Koldy. Víte, že když se Ulice začínala točit, tak vy jste ještě nebyl na světě?
1: Vím to moc dobře a dělá mě to hroznou radost. Vždycky, když ti starší kolegové, prosím tě, když ty vůbec nebyl na světě, když já už jsem tady říkala první dialogy. Ale je to i o tom, že já jsem taky na ulici v podstatě vyrostl, protože moje mamka jako je faninka ulice, takže mnohdy u nás v obyváku jela ulice. O to víc pro mě bylo úplně fascinující potom se poprvé procházet po tom náměstíčku a vlastně pořád jsem takový jako fanoušek toho. A to je i možná vždycky důvod, když mě táta říká, nebo rodina, hele, nebuď, nepřepichni, buď stále pokornej, že ono samozřejmě k tomu hodně vybízí tady ten život, že se z toho mladýho pokornýho kluka z Moravy stane třeba něco jiného. Ale tím, že já jsem pořád tak jako fascinovaný těma ateliérama a tím, že to můžu dělat, tak pořád ještě si říkám, dobrý, ještě seš pořád pokornej, je to dobrý.
0: Vy jste ale původně dostal nabídku na epizodní roli. Měl jste být v ulici velice krátce, pak ta vaše role se celá rozšířila, zvětšila, jste tam vlastně dodnes a máte tam hodně prostoru. Mm-hmm. Ještě než jste začal studovat Pražskou konzervatoř, tak a říkáte, že Ulice byla vaším seriálem, tak měl jste takový třeba i sen, probleskl vám to někdy hlavou, tam bych si zahrál?
1: Ne, vlastně vůbec ne. To bylo tak všechno rychle, já jsem šel z Brna, když jsem studoval umělecký gymnázium 4 roky, do Prahy s tím, že uvidíme, co to dá. Šel jsem převážně studovat muzikál, takže jsem se viděl spíš tou cestou fakt v tom divadle, ale že by přišla v 15 nabídka do nejvíc populárního seriálu v České republice, to mě vůbec nenapadlo. Byl jsem nohama na zemi.
0: Nohama na zemi, a co na to vaši rodiče?
1: No ježišmarja, pořád mamka vždycky, když jedu na Moravu, tak píše, vem nějaký podpisový kartičky, já je musím rozdat v práci, nebo jsou nadšení. Teďka nedávno mamka byla v Praze, tak jsem jí tam provedl do těch ateliérech a je to hrozně hezký a i táta se kouká s jeho manželkou. Jsou nadšení a jí, to byl ten bod, kdy i třeba táta jako fakt pochopil, že to herectví může být moje zaměstnání a že se o sebe zvládnu postarat v té Praze sám.
0: Toho přesvědčilo?
1: Asi jo.
0: Ta vaše role v Ulici. A byla doba, kdy vás od herectví zrazoval právě proto, že to povolání je zkrátka nejisté?
1: Je to nejisté. Táta jako ne, že by mě přímo zrazoval. On ani neví, jak moc to je nejistý. Oni přece ti lidi, kteří moc divadlo a herectví jako nejsou přímo v tom, tak nevidí pak, tady vidí jenom v televizi super úspěšní lidi, ale neví, že ti lidi pak třeba rok netočí. On mě spíš zrazoval z toho způsobu života, jakým spousta herců žije a tím, jak je zvyklý na to, že třeba peníze získá tím, že něco vypěstuje, stará se o to, pak to někomu prodá a vidí zatím tu cestu, tak moc nerozuměl tomu, jak to, že já můžu mít peníze za to, že jsem třeba v rádiu a jenom něco povídám. No, tomu jako fakt nerozuměl, ale až teďka pochopil, že je to zaměstnání, ale táta spíš nás miluje s bráchou, takže nás chtěl mít doma v Brně. A představa, že toho jednoho syna ztratí, a vlastně v podstatě jo, protože už toho času není tolik, takže se moc nevídáme. Nevím, jestli úplně ztratil, ale zkrátka jsem daleko, takže spíš kvůli tomu mě odrazoval. Chtěl ty kluky svoje mít u sebe, no.
0: Tak naštěstí v dnešní době různé technické vymoženosti, tak se můžete vidět, slyšet vlastně denně.
1: Jo, je to pravda, no, je pravda, ale já i ty telefonáty rodičům bych mohl trošku jako zlepšit, no, a volat třeba častěji, že mnohdy táta, musím mu zavolat, že jsem ho dlouho neslyšel, i to bych možná měl zlepšit, ale fakt je to tím, že jako já jedu non-stop, no, takže často to není, že bych nechtěl, nebo je to zkrátka někdy moc, no.
0: Udělejte to, zavolejte rodičům hned po vysílání.
1: Provedu.
0: Petr Komínek je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Petr Komínek, herec, který především seriálu Ulice stvárňuje postavu Martina Koldy. Tady ta píseň nebo skladba, která teď dozněla, vám musí být blízká.
1: Mm-hmm. No ne, vyloženě ta léta skladba, to provedení od Lucky Bílý, to na to úplně tolik zvyklí nejsme, ale ano, ta znělka, to je taky krásný. Já se bojím, a to se asi nestane, že by tu znělku někdy změnili. To podle mě ani není reálný, že to je tak, to je člověk, který Ulici nikdy neviděl, tak ví, jaká je to znělka. A i o tom to, já jsem říkal, že ta Ulice je v něčem jako Friends, já miluju Přátelé a je to takový kultovní jako seriál a to je i ta Ulice v podstatě. Pro mě. Není to jako světový, jako jsou Přátelé, ale na český jako poměry zkrátka Ulice jako nemá konkurenci. Snažili se ji někdo vytvořit, ale nepovedlo se nikdy.
0: Tak a když se podíváme na tu vaši postavu, tak to je celá slušný záporák a měl by se trochu vyvinout, asi ne v úplného kladěse, to asi nelze, ale bude se nějak zlepšovat jeho charakter?
1: Teď už se začíná zlepšovat, už začíná být hodnej, teďka by se snažil zase zpátky o tu Lauru, kterou stvárňuje Anička Fučíková, takže teďka vypadá, že je kladěs, no. Ale byl velký záporák a to bylo skvělý. To mě v něčem hrozně chybí.
0: To vás bavilo více než...
1: No jasně.
0: Teď je nudnej
1: ne,
0: pro vás?
1: Ne, vyloženě on Kolda nebude nikdy nudnej, protože tam dávám i kus sebe někdy v tom humoru, takže já si ho neudělám nikdy nudnýho, ale ty záporný scény, ty rvačky a opilost a hádky s Honzou Dulanským a tak, ty mě jako v něčem hrozně chybí, no. Teďka točíme, že si povídáme prostě v salonku u kávy o holkách, tak říkám, ježiš, to je nuda. Hádky byly o něco lepší, ale zase... Já vnímám to, že třeba jak zpíváme a koncertujeme, tak vždycky poznám, jaký období je lepší. Když jsem v Ulici zlej, tak to moc lidi jako mě nechtějí a když jsem hodnej, tak najednou Petr Komínek je.
0: Aha, tak by vám to paradoxně tady mělo pomoct.
1: Jo, jako, ale právě proto si myslím, že je super, že on byl zlej, o to víc vyzní to, že je teďka hodnej. Kdyby byl pořád hodnej, tak nikdy si lidi řeknou, a on je tak hodnej teď.
0: Teď se vyvíjíte v dobrého člověka. Mm-hmm. Když zmiňujete vaše koncertování a muziku, tak nedávno jste vydal novou desku nebo CDčko Koukám tě. Už je to třetí.
1: Ano.
0: Není to váš začátek nějaký. Proč jste vydával desku teď? Co vás k tomu přimělo? Fanoušci?
1: No, tak samozřejmě i to, že jsem si řekl, že už jsem v nějaký pozici, kdy ty věci, které tvořím, uslyší mnohem víc lidí než tehdy, že už mám nějaký jako větší zásah.
0: Díky Koldymu.
1: Ano, díky Koldymu. Ale hlavně i to, že mě hrozně chybí tvořit. Já jako jsem tvořivý člověk a ačkoliv miluju natáčení, tak tam toho tvoření moc není. Tam mám scénář a je to jako takovej rychloběh. Proto miluji zkoušení v divadle, tam je jako prostor na tvoření. Ale to tvoření, který můžu dělat kompletně já sám, tak je ta hudba.
0: Tak je ta hudba. Proč Koukám tě? Čím je inspirována ta deska? A je to čistě váš počin?
1: Ano, ano. Já bych nikdy nemohl zpívat něco, co mě napíše někdo jiný. To já...
0: Čili všechny písničky, všech 8 písní tam je?
1: Ano, 8 jsem tak napsal já. Jedna je tam ve spolupráci s Liferem, ta taková rapová, ale jinak všechny, tak to jsem já. A jsou to, já používám hudbu a texty a písničky jako takovou terapii, protože terapie dneska hodina stojí třeba 1000 korun, tak mně přijde lepší si spíš sednout doma ke klavíru a vypsat se z toho. Takže vlastně je to dost osobní zpověď a všechny ty písničky. Jako jsem tam hodně já.
0: Takže tvoříte, ostatně tvoříte i v Českém rozhlase a o tom se budeme bavit za malou chvíli. Naším hostem je Petr Komínek.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s hercem, hudebníkem Petrem Komínkem. Byť se dnes vidíme poprvé, tak vy jste vlastně mým rozhlasovým kolegou, protože moderujete v Českém rozhlase. Slyšet vás můžeme na vlnách Rádia Junior, kde moderujete ranní Restart. Jste ranní ptáče?
1: No nikoliv.
0: Ajajaj.
1: Nikoliv. Já vždycky, když v to pondělí odmoderuju a nemám pak třeba něco jako na celý den, tak jedu domů a jdu spát zase po té moderaci. Nejsem ranní ptáče, já nevím, mám radši fungování jako do večera, jako klidně jdu spát ve 2 ráno a to mě vůbec nevadí. Přece jenom představení všechny jsou až večer, potom třeba dneska je taková ta doba těch zájezdů, že všechny divadla vyjíždí, takže častokrát jsem doma o 2:30 po nějakým zájezdu. A takže rána jsou těžká. Ale zase je pak hezký, teďka už jsou ty rána mnohem hezčí, už je jako hezký počasí a vstát dřív, udělat si vajíčka, dát si je na terase je vlastně něčem hrozně fajn. Ale ne, prostě radši do noci.
0: Raději do noci nebo snídaně pomalu k obědu. Takže pondělní rána jsou u vás náročnější. Jak se připravujete, třeba jak dlouho dopředu se připravujete na vysílání?
1: Když jsme začínali s kolegou, s Karlem Klementem, tak jsme si vždycky volali, třeba když to byly tehdy pátky, jsme moderovali, tak v úterý jsme měli jako večerní telefonát a společně jsme tvořili scénář. Teďka už se podíváme, jaký je téma, jo, tak to obkecáme. Zařídíme si ty zprávy, které tam jsou povinné a takový ty informace, které musíme vědět, ale jinak jedeme jako velkou impro show. Ale to je tím, že tam jsme ve dvou. Když moderuju sám, a to se jako taky stává dost často, tak tam se připravuju, ale už to není tak ten týden dopředu téměř, už je to den předem vlastně.
0: Je to, zapadá to mezi ty vaše, vy jste takový multifunkční, my jsme se mluvili o hudbě, hraní, teď moderování, je ještě něco, co jsem vynechala?
1: Teď jsem někde četl.
0: Také tančíte. Vy jste vyhrál Roztančené divadlo, abychom doplnili ještě.
1: To právě, to mě jednou překvapilo. Petr Komínek, moderátor, herec, muzikant a tanečník. Tak to tanečník mě pobavilo velice, to pobavilo i moji učitelku tance ve škole. No, tanečník, asi jo, ale není to nic, že není to věc, kterou bych se jako prezentoval tím tancem, protože pak lidi chtějí vidět, jak tančím a je to mnohdy, říkám, tak pojď nějaký muzikál, tam uvidíte, co umím. Ale jo, moderování je ta moje cesta, to mě hrozně baví, jako já myslím si, že právě i o tom je to herectví tak hrozně perfektní, proč to tak hrozně miluju, protože je to hrozně jako obsáhlý. Dubbing, moderování, ten tanec. Dneska, když herec neumí tančit, tak je to jako velká komplikace. Když neumí zpívat, je to velká komplikace. Takže mě vyhovuje hrozně v tom, že tak nějak jako zvládám zatím téměř všechno.
0: Proto jste si zvolil i muzikálové herectví?
1: Tak kvůli tomu tanci vůbec, to já jsem říkal, já hraju, zpívám a snažím se i tančit, hlavně kvůli tomu zpěvu. Ale pochopil jsem, že prostě ten tanec je jako fakt potřeba, že i teď, když mám třeba roli v muzikálu a nejsem jako company, jak se jako začíná většina v České republice, tak i ty role tam mají jako tanec. A nevymluvím se z toho, že ale já jsem role, no to někoho nezajímá, že jsi role, jsi v muzikálu, tak pojď tančit. Takže ten tanec je velkou součástí, ale není to jako nejsilnější. Já mám 7 spolužaček a když mám tančit vedle nich a tam ty holky jsou velice jako v tom dobrý a i mnohem víc jsou třeba tanečnice než zpěvačky, ale tančí, tak já se cítím jako hrozně.
0: V jaké muzikále vás teď můžeme vidět?
1: Tak takovej největší Děti ráje 2, což je hit muzikál, to dělá Sagwan Tofi, tam hraju showmana, což je hrozně vděčná role, to miluju. Ačkoliv ten muzikál je fyzicky náročný, trvá pomalé 4 hodiny, podle toho, jak se Sagwan dobře vyspí, tak já to miluju, protože lidi milujou tu moji roli showmana a smějou se tomu a ten smích je pro mě jako hrozně kouzelná věc a říkám, že je to pro mě mnohdy hezčí než honorář, ale pak hnedka řeknu, ale hlavně si z toho nic neberte, produkce, i ten honorář potřebuju.
0: A potlesk, ne?
1: A potlesk, ale ten smích, když se lidi smějou něčemu, co já udělám, to je to nejvíc. Takže proto já to miluju, protože tam jsem velice vtipný, nebo mám ten pocit. A ten zámecký hotel a no a jaký muzikál, to je vlastně všechno, já mám spíš tyči. No ano, takže to je vlastně všechno, ale teď se chystá Čas růží, budu v Dětech ráje 1, takže to jedeme velkou halovou show a tour po České republice a po Slovensku, tam jsme i v Košicích, to taky bude super ježdění, tam si asi zalítnu letadlem do Košic, udělám si zážitek. No
0: A to už by stačilo.
1: To už by stačilo.
0: Abyste to zvládl. Petr Komínek je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Petr Komínek, herec, hudebník a náš dnešní host. Vy také se věnujete takové bohulibé činnosti, řekla bych, s Míšou Dolinovou učíte děti etiketě.
1: Ano.
0: A to takovou komediální formou. Ta komedie, kterou hrajete, se jmenuje Trapas nepřežiju, aneb ten řízek nezvedej.
1: Přesně tak.
0: Naučil jste se něco díky této komedii
1: i vy? No ježiš, hrozně, je to hrozně super. Akorát jsem na to jednou narazil, nějak jsem se potkal s Valerií Zavadskou a podal jsem jí ruku jako první já. Ale už 2 roky hraju o tom, že první podává ruku dáma. A já musím říct, že paní Zavadská mě jako i hned opravila. Jste se hezky představil, ale zásadní chybu jste udělal. Dáma podává ruku jako první. A já, ježíš, já to hraju 2 roky a neudělal jsem to. Ale jo, často, je to výborně napsaný, ta Míša to má zmáklý i možná proto se to hraje tak často a už tak dlouho, že vlastně prvně to dal Laďa Ondřej, ten z toho vyrostl a teďka to hraju já a musím říct, že Míša je výborná jako prodejkyně, my to fakt hrajeme často a ty děti to milujou prostě. Ty děti to milujou a hrozně se smějou a baví je to a učitelé to milujou, takže má to zmáklý a já to taky miluju, mě to hrozně baví.
0: A kdy z toho vyrostete tady?
1: Nikdy.
0: Do jaké doby můžete předávat etiketu?
1: Já myslím, že doufám, že nikdy. Já už to nechci nikomu předávat. Já to mám tak hrozně rád, že představa, že to nebudu jezdit. Musím říct, že někdy, když stávám v 5 ráno, přehrajeme v Aši, tak jako si říkám, možná by to někdo mohl převzít, ale potom jsem hrozně rád, že to hraju. Takže doufám, dokud budu mít tu energii takhle brzo vstávat. Já teda naštěstí máme jako řidiče, takže častokrát jako spím, ale když musím někdy jet sám, že pak někam přijíždím, tak mě chybí to spaní v autě takhle ráno. Ale doufám, že nikdy. Ale vždycky Míša jako chce, abych byl jako oholený, abych nepůsobil a to naštěstí tím, že Koldově v ulici je 16, tak já se jako holím, takže dokud se budu holit a nebudu mít bratku, tak myslím, že to bude OK.
0: Tak a dneska jste tady do studia k nám, do Karlína přijel z Liberce, kde jste hráli právě řízek, já tomu říkám řízek, teda prostě nepřežiju a ten řízek nezvedej. A dneska míříte do Znojma, kde budete zítra pokračovat.
1: Ano, 3 dny.
0: 3 dny a 3 noci.
1: 3 dny a 3 noci. Máme s Míšou masáž objednanou na čtvrtek tajskou. Doufám, že tam nebudeme ležet vedle sebe, to by bylo hrozně vtipný. Na víno půjdeme spolu, já to mám hrozně rád, zvlášť to Znojmo, tam mají krásný divadlo a je tolik míst, který já jsem jako objevil a i ty zájezdy, ať už s Kalichem nebo s čímkoliv jezdíme zájezdy, tak já to hrozně mám rád, člověk pozná tu Českou republiku mnohem víc, jako já už jsem byl téměř všude a to jezdím 2 roky, ty zájezdy.
0: Spojíte příjemné s užitečným.
1: Ano.
0: Máte,
1: jednoznačně.
0: Jak bude vypadat vaše léto? Vy jste zmiňoval to, že vás čeká maturita po prázdninách, ale že tomu tak se stolik nedáte, tak budete mít nějakou dovolenou a vyrazíte třeba zpětně někam, kde už jste měl možnost být, třeba více procestovat?
1: No, v Česku asi ne, ale já miluju cestování, takový ty jako self-tripy, kdy jsem třeba sám byl v Dánsku, sám byl ve Švédsku, tam si dám 3-4 dny a vlastně chodím po městě a užívám si Skandinávii a já si vždycky zachovám měsíc volna, vždycky ulice měsíc netočí, tak já se snažím i v tom měsíci vyhnout všem představením a všem jiným závazkům a mít fakt ten měsíc volnej a vycestovat. Chybí mě Helsinky z té Skandinávie, takže si dát ty Helsinky, to bych si moc přál a nebyl jsem třeba v Paříži nikdy, což vnímám jako velký nedostatek, takže i tu Paříž si dát, v Římě jsem nebyl. Miluju cestování, miluju, takže bych ten měsíc chtěl procestovat. Snažím se nebejt co nejvíc doma, když mám to volno. Jakmile jsem doma 3-4 dny, tak první 2 dny uklízím, první 2 dny dělám věci, co jsou potřeba a potom nevím, co se sebou. Takže musím někde bejt.
0: Takže musíte cestovat, anebo už se musí objevit nějaká práce, nebo naplánovat si nějakou práci.
1: No, když nemám práci, tak já třeba ještě píšu příběhy, takže nahrávám audioknížku, teď jsou venku 2 díly, teď už to vidím jinak, to je taková knižní minisérie o 4 dílech, takže když mám volnou chvíli, tak dělám tady tohle, nebo píšu pohádky pro Amálku. To je taková kolekce pohádek o princezně Amálce a to píšu pro moje děti, že to nahrávám, já tam dávám i takový hudební podkresy a znělky, dělám k tomu hudbu, abych jednou to pak mohl pustit těm dětem.
0: Zkrátka stále tvoříte. Ostatní to jste mě přivedl na vzpomínku, že jsem někde zaregistroval, že vy byste chtěl hrát nějaké pohádce.
1: No jasně, je to stále... Ježíš, je. No, já myslím, že pohádka je ten bod, jakmile mamka začne vnímat, babička, že jsem herec. Jakmile začnu hrát v pohádkách.
0: Ne ulice, pohádka,
1: ne,
0: to
1: ne,
0: rozsekne.
1: Pohádka, ještě to večerní pohádka. Akorát princ to nebude, bude to podle mě něco jiného.
0: Tak držím palce, ať se to naplní.
1: Děkuju.
0: Petr Komínek byl naším hostem.
1: Moc krát díky, hezké odpoledne.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Hradečtí zastupitelé se už za hodinu sejdou na pravidelném jednání. Většina českých zemědělců plánuje omezit hnojení, pokud bude cena hnojiv dál vysoká. Čeští hokejisté mají na mistrovství světa po výhře nad Švédskem druhý volný den. Předpověď slibuje polojasno až oblačno s teplotami do 21 stupňů. Hezké odpoledne vám přeje Alena Brantová. V Hradci Králové se v 15 hodin sejdou zastupitelé města. Přímý přenos z jejich čtvrtého letošního zasedání můžete sledovat online prostřednictvím odkazu, který najdete na webových stránkách města. Projednávané body popisuje mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
2: Zastupitelé města mají na programu více než 60 bodů. Projednávat budou například další ročník programu Korenci, který podpoří lokální ekonomiku. Mezi body jsou také rekonstrukce pražské třídy nebo budoucnost Benešovy třídy a alokace finančních prostředků na přípravu projektové dokumentace.
0: Hnízdění sokolů stěhovavých v Teplických skalách v chráněné krajinné oblasti Broumovsko skončilo předčasně. Tři mláďata z hnízda zmizela. Co bylo příčinou, ochranáři zjišťují. Na celém Broumovsku letos zaznamenali asi 10 párů. Většina z nich pokračuje v hnízdění. Čeští zemědělci začínají mít kvůli krizi na Blízkém východě problémy s drahými hnojivy. Pokud konflikt brzy neskončí, skoro 3/4 oslovených zemědělců plánují míň hnojit. Ukazuje to průzkum Zemědělského svazu a Agrární komory mezi 120 zemědělci nebo podniky.
3: Hnojiva zdražila po začátku konfliktu na Blízkém východě podle Zemědělského svazu asi o 30-70%. Většina zemědělců má letos ještě zásoby nakoupené za nižší ceny. Problém by ale mohl přijít příští rok, říká předseda svazu Martin Pícha.
4: Pokud ten svět

0: Světový trh zaznamená pokles produkce, tak samozřejmě zcela logicky potom poroste i cena zemědělských surovin a potom se promítne i do cen potravin.
1: Zemědělci chtějí po ministerstvu zemědělství kompenzace a společné evropské řešení drahých hnojiv. Mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý říká, že vláda už zemědělcům pomáhá.
2: Dočasně například snížila spotřební daň z motorové nafty.
1: Větší problémy by mohly mít malí soukromí zemědělci. Ti podle své asociace nejsou hnojivy předzásobeni tolik jako velké podniky. Tereza Chlubná, Český rozhlas. Sport.
3: Čeští hokejisté mají na mistrovství světa ve Švýcarsku druhý volný den. Zítra je čeká odpolední zápas proti Itálii. Dnes jsou na programu duely Itálie-Norsko, Lotyšsko-Rakousko, Maďarsko-Velká Británie a Slovensko-Slovinsko. Počasí. Zůstane polojasno až oblačno, místy se vyskytnou přehánky s menší pravděpodobností i bouřky. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů, na horách na 11 až 14. Zafouká jen slabý proměnlivý vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na Trutnovsku počítejte s omezením na silnici číslo 16 mezi obcemi Královec a Bernardice. Kvůli stavebním pracím se tam jezdí ve zúžených pruzích. Omezení má trvat do konce roku.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Pěkné odpoledne v úterý 19. května. Strážníci městské policie ve dvoře Králové nad Labem dnes cvičně zasahovali v tamní nemocnici. Za úkol měli zlikvidovat ozbrojeného útočníka a na místo se za chvíli vydáme. V sobotu 23. května se mezi Pardubicemi a Hradcem Králové můžete přidat ke Gočárově běhu. Štafetový běh pro širokou veřejnost nabídne jedinečný zážitek, propojí architekturu, kulturu i sport a víc nám řekne o 14:30 Adéla Málková z pořadatelského spolku Sport Visio. Bojím se přestat, to říká herečka Iva Janžurová, která téměř každý den stále vystupuje v divadle, ať už v Praze nebo na zájezdech, a zanedlouho se také objeví v novém seriálu Jana Hřebejka. Dnes Iva Janžurová slaví 85. narozeniny, tak se tomu tu jejímu jubileu také budeme v odpoledním vysílání věnovat. No a záznam gala večera, na kterém jsme vyhlásili šarmantní osobností roku herečku Elišku Balcerovou, si můžete poslechnout dnes v našem vysílání po 18. hodině, ale ještě před 15. vám nabídneme pozvánku k poslechu. Zůstaňte s námi a příjemný poslech.
4: Dobré odpoledne s Romanou Joudalovou.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, no a právě zazněla znělka naší postřehové soutěže o dvě vstupenky na festival Koleto v Artyně, který bude v Artyni v Podkrkonoší v sobotu 23. května. No tak jestli někdo z vás chce jít a mít od Českého rozhlasu dvě vstupenky, zavolejte, chviličku ještě počkáme, abyste pak nelitovali, že jste svoji šanci propásli.

0: Dobrý den, Český rozhlas Hradec Králové. Kdo volá do soutěže?
1: Jana z Rychnovska.
0: Dobrý den, zdravím vás. Tak to jsem ráda, že jste se ozvala, protože jinak by to byla promarněná šance. Voláte, paní Růženo, kvůli vstupenkám na koleto v Urtyni?
1: Ano, ano, ano.
0: No dobře, tak jsou vaše. Takže by to chtělo, abyste si naplánovala výlet do Urtyně v Podkrkonoší na sobotu 23. května. Festival Koleto v Urtyně má jubilejní 60. ročník a bude to velké a navíc také po 14. hodině pro všechny posluchače nabídneme přímý přenos z akce. Takže já vám přeju příjemný zážitek a prosím vás, nezavěšujte telefon, domluvíme se, mějte se hezky.
1: Děkuju moc krát a pěkný den všem posluchačům přeji.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Nouzové tlačítko v nemocnici ve Dvoře Králové funguje a strážníci městské policie jsou připraveni přijet lékařům a sestrám v případě potřeby na pomoc. Potvrdilo to dnešní cvičení, které připravila nemocnice společně s městem. Jak se strážníkům podařilo spacifikovat ozbrojeného útočníka, sledoval přímo na místě reportér Tomáš Lerinc. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne, bylo to hodně zajímavé sledovat z bezprostřední blízkosti, protože útočník byl ozbrojený nožem. My, když jsme vešli do prostor interny, tak tam na chodbách leželi zranění opravdu v tratolištích krve, mezi nimi tedy mimo jiné i starosta města a další figuranti. Strážníci to vzali hodně profesionálně a celý ten zásah byl opravdu skoro, jako kdyby to bylo na ostro, včetně následného ošetřování raněných, se kterým samozřejmě už pomáhali potom, nebo hlavně ho vedli profesionálně. Zdravotníci, strážníci nicméně asistovali. Každopádně nemocnice je, zdá se, na podobné věci teď už připravena.
0: Nouzové tlačítko je tedy umístěno v prostorách interní ambulance a proč zrovna tam?
1: Tak tady je umístěno především proto, že interní ambulance je jedním z prvních míst, kam přijdou pacienti, protože tam je to nejčastější místo, kde se dostávají poprvé do kontaktu s nějakým personálem, přijíždí tam sanitky. To tlačítko můžeme teď ale prozradit a pro bezpečnost nemocnice a všech oddělení je určitě důležitá informace, není jediné, nakonec jich je tady po nemocnici rozmístěných 18, takže v podstatě všechny pavilony nebo většina těch míst, kde by mohlo dojít k nějakému riziku, tak jsou od téhle chvíle pod ochranou právě těchto tlačítek napojených na městskou policii a ta je tedy připravena za sáhnout.
0: V jakých tedy případech mohou lékaři nebo sestry nouzové tlačítko v nemocnici využít?
1: V podstatě v jakémkoliv případě ohrožení. Nemusí to být ohrožení zbraní, nemusí to být ohrožení ani fyzickým útokem. Může úplně stačit třeba nějaký nepříjemný pocit z nějakého agresivního pacienta, který může být například pod vlivem alkoholu, nedokáže zvládat svoje emoce. Zkrátka zdravotní sestry nejsou pochopitelně vycvičené na to, aby s takovými lidmi dokázali nějak, řekněme, manipulovat tak, aby nepředstavovali následně riziko a právě proto tahle tlačítka, která mimochodem tady ve Dvoře Králové jsou i na všech základních školách, i tam už proběhla cvičení, i tam už si ověřili, že tohle je věc, která má smysl a která může pomoci.
0: Bezpečnostní cvičení v nemocnici ve Dvoře Králové nad Labem sledoval reportér Tomáš Lerinc. Děkujeme za informace, hezký den.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

Máte rádi dobrou muziku? Chcete slyšet naživo hudbu Hradní stráže a Policie České republiky, Koletovu hornickou hudbu, Lašský dechový orchestr ze Štramberka, Lazy Brass, Factorial Orchestra a další? Vyhrávejte vstupenky na jubilejní 60. ročník festivalu Koleto v Artyně, který se uskuteční už 23. května v přírodním areálu na Rychtě v Artyni v Podkrkonoší. Poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zazní signál, Český rozhlas Hradec Králové na 60. Koleto v Artyni, volejte studio 726 46 46 46 a vstupenky jsou vaše. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Gočárův běh, unikátní závod, propojuje Pardubice a Hradec Králové, sport a krásnou architekturu Josefa Gočára. Poběží se v sobotu 23. května a více nám řekne Adéla Málková z pořadatelského spolku Sportvizio, kterou vítám ve studiu. Dobrý den.
1: Krásný dobrý den.
0: Co letos běžce i diváky na trase štafetového běhu pro širokou veřejnost mezi Pardubicemi a Hradcem čeká? Je to už podruhé, co se poběží?
1: Přesně tak. Letos je to... Loni byl první ročník, kdy jsme zahajovali, vybíhalo se z Pardubic, automatických mlýnů a končilo se v Hradci Králové. Letos otáčíme směr.
0: A není to obráceně?
1: Ne, končilo se v Hradci Králové a letos otáčíme směr.
0: Letos se běží z Hradce.
1: Letos se vybíhá z Hradce, přesně tak, a končíme v automatických mlýnech v Pardubicích.
0: Tak, takže to je jedna z novinek. Otáčí se směr. Protože podtitul běhu je Spojujeme nespojitelné. Je to tedy proto, aby to bylo spravedlivé. Jednou Hradec, jednou Pardubice.
1: Ano, můžeme to tak říct.
0: Kdo může běžet a jak dlouhé ty úseky mezi předávkami štafety budou? Nebo jak to je organizované?
1: Může běžet v podstatě kdokoliv, protože může si vybrat, může běžet jednotlivec, trasa je dlouhá 33 kilometrů. Kdo si troufá, může běžet sám, případně může běžet dvoučlenná štafeta nebo čtyřčlenná štafeta. Vlastně ty úseky jsou rozdělený na těch předávkách. Je to vlastně z Hradce Králové do Vysoké, potom z Vysoké do Hrobic, z Hrobic do Kunitické hory a z Kunitické hory potom už do cíle, do těch automatických mlýnů. Takže takhle ty jednotlivé úseky jsou rozděleny.
0: Loni byl běh poprvé. S jakým ohlasem se setkal?
1: Musím říct, že na první ročník to byl velký, vysoký ohlas. Měli jsme kolem 800 účastníků, zúčastněných osob, a letos jsme měli cíl 1000 osob, který jsme už dávno překonali a museli jsme už dokonce dvakrát navyšovat ty počty a teď jsme na nějakých 1200 osobách, takže kdo ještě váhá s tím, že by se chtěl přihlásit, doporučuji udělat to co nejdřív, protože máme stop stav, takže budeme muset potom vyhlásit vyprodáno, aby jsme každému zajistili ten komfort, ať už na občerstvovacích stanicích nebo i medaily v cíli.
0: Takže kdo by to promeškal, může se postavit podél trati a fandit.
1: Ano, přesně tak. A nebo může přijet odpoledne do automatických mlýnů, užít si tu atmosféru, protože kromě samotného toho běhu, tak máme i bohatý doprovodný program. Ať už na startu v Hradci Králové, anebo potom ještě větší vlastně v tom cíli v těch automatických mlýnech, kdy očekáváme kolem 3 hodiny, že začnou dobíhat, začnou přibíhat ty běžci a my tam budeme až do 18.30, budeme tam mít divadelní představení, budeme tam mít koncert Banda di Feste, bude tam spoustu programů pro děti, budou tam food trucky, takže bude tam výborné jídlo a pití.
0: Takže Gočárův běh, protože propojuje krásnou architekturu Josefa Gočára v našich dvou krajských městech, Hradci Králové a v Pardubicích, propojuje Hradečáky a Pardubičáky.
1: Ano.
0: A ještě teda vlastně s tím doprovodným programem všechny ty sportovce a rodiny s dětmi s kulturou. A je to druhý ročník, máte i nějakou novinku třeba?
1: Ano, pro letošní rok jsme přidali novinku, pokud má být krásné počasí, pokud je někdo mezi námi, kdo by to chtěl absolvovat, ale úplně si netroufá na toto běžet, může to i jít, takže nabízíme novinku ve formě pochodu. Pochod vlastně startuje taky z Hradce Králové. Oficiální start, takovej moderovaný velký start, je v 9.30.
0: Toho pochodu.
1: Toho pochodu, přesně tak. Ale kdyby byl někdo, kdo by se bál, že by to nemusel stihnout do těch 6 do Pardubic, tak může vystartovat už od 8 hodin od rána. Je ten čas volný a vlastně v 1 hodinu startují běžci, takže po 1 hodině vlastně kolem sebe uvidí probíhat i ty běžce.
0: No on je to kus, kolik je to kilometrů?
1: 33 kilometrů.
0: No. No, takže to je pro pěší pochod, je to opravdu dálkový pochod.
1: Ano.
0: Běžci to zvládnou rychleji, alespoň ti, co mají natrénováno. No a prostě, kdo nevydrží celou cestu běžet, může třeba kousek jít. Prostě jde o to, na jaké limity a na jaké výkony si kdo hraje.
1: Ano, přesně tak.
0: No, bude to krásný den. Takže kam nás odkážete pro informace?
1: Takže nejvíc informací najdete na www.gočarubieh.cz, případně samozřejmě na sociálních sítích, na Instagramu přidáváme každou chvíli nové informace o štafetách, o předávkách, o všem důležitém, co je potřeba. Komunikujeme tam s běžci vlastně 24/7 v podstatě, takže kdykoliv mohou položit jakoukoliv otázku a chápeme, že organizačně pro nás, jak už to člověk jako je v tom každý den, tak už mu spoustu věcí připadá automatických, ale Ale pro běžce to automatické být nemusí, takže kdykoliv na cokoliv se mohou zeptat.
2: Říká Adéla Málková z pořadatelského spolku Sportfyzio, která vás přišla pozvat na letošní druhý ročník Gočárova běhu mezi Hradcem a Pardubicemi. No a jak říkala, nedoporučuje přijít rovnou na start bez předchozí registrace, mohlo by se stát, že se na vás nedostane místo.
1: Přesně tak.
2: Děkujeme moc a hezký den, naslyšenou.
1: Taky, mějte se hezky, naslyšenou.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, je 19. května, jaro v plném proudu, kde co kvete, a květy lákají stovky druhů opylovačů, bez nichž by naše krajina vypadala docela jinak, než ji známe. Laikům se v této souvislosti nejčastěji vybaví naše známá včela medonosná, ale odborníci vědí, že vedle ní u nás žije mnoho druhů samotářských včel, z nichž většina vede takový nenápadný život, ale zásadní pro udržení druhové rozmanitosti. O tom si budeme povídat s naším dalším hostem. Ve studiu je mluvčí zprávy Krkonošského národního parku Radek Drahný. Vítejte, dobrý den.
1: Dobré odpoledne vám i všem posluchačům.
0: Tak, samotářské včely, můžeme se s nimi setkat i třeba na naší zahradě, nebo musíme někam do lesa?
1: Ne, určitě. Ono totiž každý má pocit, že když opylovač, tak je to ta klasická včela medonosná, ale vlastně ono je to nejviditelnější druh, ale přesto těch ostatních opylovačů je strašně moc, od všech různých motýlů, brouků až pochopitelně po různé samotářské včelky. A tady já si nemůžu než utéct k nápovědi, protože ono, ty názvy jsou tak roztomilé, že já je musím aspoň přečíst. Protože ty samotářské včely, jako například hedvábnice, pískorybky, ploskočelky, čalounice, zednice, maltářky, drvodějky, zdobnice a stepnice, nebo čmeláci a pačmeláci.
0: Čeština je krásná.
1: To je prostě krásný jazyk. A já jsem si fakt zkoušel najít fotografie těch jednotlivých druhů. Oni pro laika, jako jsem já, vypadají úplně všechny stejně. Ale podstatné je, že pro tu naši přírodu mají nezastupitelnou roli.
0: A je jich hodně druhů a nejsou tak početné, třeba nežijí v tak početných koloniích jako včela medonosná, jsou taky menší než včela, že jo?
1: Určitě, ta naše. Ano.
0: Takže
1: mají,
0: podle toho...
1: mají trochu menší nároky. Ty včeličky, přece jenom jak včelaři o ně pečují, tak víme, jak to asi tak probíhá, jak to funguje, ale těm včelkám a dalším druhům opylovačů vlastně stačí jenom někde nějaké kus dřeva, větve, staré dřevo. Pod kůrou můžeme najít jejich příbytky nebo dokonce ve stéblech trav. Jsou relativně nenáročné, ale přesto potřebují od nás nějakou pomoc.
0: Chceme je na zahradě, nemusíme se jich bát, že naopak?
1: Ne, bát vůbec ne, naopak je potřebujeme, protože bez nich by vlastně ta příroda nefungovala.
0: No a jak ji můžeme podstrojovat, aby se na naší zahradě cítili dobře?
1: U nás se stává teďka takovým trendem a jistou normou, že stříháme zahradu trávník na 5 cm. To je úplně nesmysl. Nechme tam včeličkám, nechme opylovačům prostě louku, chvilku kvést, postupně sekejme místa, která jsou už odkvetla, aby pořád měli kam létat, kde si brát nektar, kde získávat živiny. Stejně tak jim nemusíme zahradu úplně čistit. Ono se to samozřejmě dobře řekne v momentě, kdy tu zahradu máte kousek větší, než jenom maličkou za domkem. Ale když jim tam necháte někde kus neposekané trávy, nebo to, co bychom řekli jako nepořádku, neuklizeno, to jsou místa, která oni pochopitelně budou vyhledávat.
0: No, těch míst jim ubývá, těchto přirozených míst, kde by mohli žít, jak my to, jak říkáte, všecko sečeme sekačkou nakrátko. Zahrádky jsou okrasné, moc tam toho nekvete. Takže kromě toho můžeme udělat hmyzí domeček, že jo, to je docela módní záležitost.
1: Hmyzí
0: domečky jsou fajn. A to už je takový náročnější projekt.
1: Ale opět jsme už zase zpátky u toho, ono stačí udělat trochu nepořádku na té zahradě, hromádku. A ten hmyzí domeček máme vlastně lepší a levnější, než bychom ho někde v obchodě kupovali.
0: No, je jasné, že vysoká tráva na zahradě není praktická z mnoha důvodů, zvlášť když je to malá zahrádka, ale nevyplatí se třeba nechat někde kousek a jak tam dostaneme tu květnatou louku?
1: No tak můžeme trochu tím pomoct nějakým sázením, když tam prostě vysejem divizny, pohanku, svízelku, vlčinec, komunici, jetel. To jsou všechno rostliny, které výborně opylovatelům, opylovačům pomohou, dají jim nějakou nabídku a hlavně krásně kvetou, potěší nejenom ty včelky nebo opylovače, ale potěší přirozeně i nás.
0: Když už něco sázíme, je to trošku větší, je to dřevina třeba. Taky bychom u toho mohli myslet na to, aby, když už to sázíme, tak aby to těm opylovačům udělalo dobře a k něčemu jim to bylo. Na co se zaměřit?
1: Já si myslím, že vlastně cokoliv uděláme na té zahradě, cokoliv tam vysadíme, tak bude vlastně jakýkoliv organismus, jakýkoliv keř, strom, tak kvete, a to jsou věci, které oni mají rádi.
0: Takže nemluvíme úplně o jehličnanech třeba,
1: nemusíme,
0: nebo o krásných jehličnanech?
1: Ideálně, vrby. Jo, vrba je skvělá, my jsme to všichni zažili v našem dětství. Vždycky nám říkali, netrhejte kočičky, je to první jarní potrava pro včeličky. A platí to bez výjimky dosud, vrbičky sázet. Jednak jsou krásné, opravdu jsou krásné, poskytují na jaře nádherné výhledy. Zároveň ty jejich květy opravdu jsou jednou z prvních potrav, kterou opylovači mají.
0: Vy víte, o čem mluvíte, protože v Krkonošském národním parku i o ten hmyz musíte pečovat, aby nám těch druhů a pestrosti druhů neubývalo. Máte nějaký tip, kam se třeba na samotářky včely podívat, třeba někde na internetu, trošku se ochytřit?
1: Určitě je spousta stránek o opylovačích, ať jsou to stránky už napojené na včelaře nebo na entomologickou veřejnost, ale možná než koukat na ně přes monitor počítače nebo v atlasech, vyražte za nimi do přírody, protože když se někdo sedne na krásně nakvetlou louku a jenom chvilku bude sedět v klidu, zamedituje si, zakouká se do dálky, tak stoprocentně během několika málo okamžiků si začne všímat, že ta louka kolem něho se úplně hýbe, je živá a to je to, co to, jak to má být.
0: Jde o to začít si všímat a pak uvidíte, zpomalit, že uvidíte i to, co jste dosud vůbec neviděli, říká mluvčí Krkonošského národního parku Radek Drahný, který dnes přijel do studia Českého rozhlasu Hradec Králové, proto abychom si popovídali o tom, jak jsou pro nás důležití opylovači a třeba včely samotářky. Děkujeme a krásný den pozdravujte v našich krásných horách.
1: Děkujeme s potěšením.
0: Naslyšenou.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a vždy v úterý v podvečer vám nabízíme záznamy z gala večeru a zákulisí šarmantní osobnosti roku. Tato naše rozhlasová anketa letos slaví 30. výročí a tak můžete posílat hlasy pro svoje oblíbené osobnosti ještě až do konce května. Dnes připomeneme 15. ročník, ve kterém zvítězila herečka Eliška Balcerová. Mezi nominovanými byl taky Jan Rosák. Samozřejmě jsme se jich zeptali na šarm a i na to, jestli k němu stačí výrazný hlas.
1: Já si myslím, že to nejde jenom, aby to bylo jenom hlase. Ono by se to totiž prokázalo, ono by se to provalilo někde, že tam dál to chybí. Prostě nestačí hlas, tam musí být ještě něco navíc. Jsem nesmírně poctěn, že jsem v takové, jak říká už zmíněný Jiří Suchý, v takové krásné společnosti. To je prostě podsta být mezi tolika šarmantními a skvělými, příjemnými lidmi.
2: Herec vlastně musí určitý šarm, což je kouzlo osobnosti, mít, aby se na něj vydrželi 2 hodiny dívat. Takže já myslím, že všichni herci tím trošku jsou jako poznamenáni, taky rádi asi šarmují na jevišti, ale řekla bych, že takovou šarmantní osobou je pro mě Květa Fialová, která prostě je takový šarmantní člověk, šarmantní dáma.
0: Záznam gala večera, na kterém jsme vyhlásili šarmantní osobnosti roku, herečku Elišku Balcerovou, si můžete poslechnout dnes po 18. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Velká otrava řeky. Proč místo usvědčení viníka zůstaly jen hořká pachuť a otázky? Nový publicistický pořad Rozpleteno, Bečva, česká cesta vyšetřování. ČT 2. Portrét legendární socioložky a disidentky v premiérovém dokumentu Ženská otázka Jiřiny Šiklové. A ČT Art. Stala se nejslavnější spisovatelkou detektivek v dějinách. Nový dokumentární cyklus Agáta Christie, královna tajemných příběhů. Úterní večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mauca, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhlotérií.
4: Dobrá firma myslí na všechny generace. Královéhradecký kraj a partneři Paktu zaměstnanosti vyhlašují soutěž Společnost přátelská k zaměstnancům. Přihlásit se může do konce června každá firma z kraje, která podporuje mezigenerační spolupráci, age management a well-being. Více na zaměstnanýregion.cz.
5: Je 15 hodin.
6: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
5: Školu v Bolehošti na Rychnovsku bude moct příští školní rok navštěvovat víc dětí. Hradecký kraj rozdělí mezi venkovské prodejny skoro 4 miliony korun. Po dopolední srážce tramvaje s autobusem v Praze skončilo v nemocnici 18 zraněných. A noc bude zamračená s lokálními přeháňkami a teplotami 7 až 10 stupňů. U odpoledních zpráv vás vítá Alena Brantová. Základní a mateřská škola v Bolehošti na Rychnovsku navýší od příštího školního roku kapacitu. Základní školu bude navštěvovat 53 žáků, mateřská škola bude plně obsazená s kapacitou 650 dětí. Podle ředitelky Hany Špatenkové se počet žáků za posledních 5 let zdvojnásobil a zájem o školu dál roste, přestože v okolních školách dětí ubývá.
7: Školský obvod se rozšířil, hlavně pro mateřskou školu, protože tam je ten projekt ty nový modulární školky a tam je udržitelnost, ale protože zase dáváme něco dalšího, nějaký benefity, například jeden z benefitů je, že u nás chodí děti plavat od mateřské školy, ten poslední ročník až po 5. třídu.
5: Královéhradecký kraj má pro letošek na podporu vesnických prodejen v programu Obchůdek 2021+ připravené 3 miliony a 800 tisíc korun. Žádosti mohou podávat od 15. do 29. června. Připojení k programu, který vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu, schválili nedávno krajští zastupitelé. Ochrana lidských práv by mohla být pod ministerstvem spravedlnosti oslabená. Shoduje se na tom bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková-Laurenčíková a veřejný ochránce práv Stanislav Křeček. Podle nich jde o komplexní téma, které nepatří jednomu rezortu. Kabinet včera schválil, že některé odbory na úřadu vlády zaniknou. Od července budou spadat právě pod ministerstva.
8: Na úřadu vlády odbor lidských práv funguje více než 20 let. Ta agenda potřebuje nadrezortní koordinaci.
9: Řekla Šimáčková-Laurenčíková. Převádět se budou i jiné odbory. Třeba rovnost žen a mužů bude mít na starosti rezort práce a sociálních věcí. Pokračuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO.
10: Výkon té agendy se převádí na jednotlivá ministerstva, tak aby to bylo efektivnější.
9: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, tak vláda plní slib o snížení počtu zaměstnanců ve Strakově akademii. Oslovení zástupce

0: starosty jednotlivých odborů úřadu vlády změny nechtěli komentovat. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
1: Po srážce tramvaje s autobusem v pražských Záběhlicích převezli záchranáři do nemocnic 18 lidí. Dva utrpěli závažná poranění. Nehoda se stala dopoledne v Chodovské ulici. Tramvaj s autobusem se střetli čelně. Řidiče autobusu museli vyprostit hasiči. Podle prvotních informací policie z dosud neznámých důvodů vybočil z jízdního pruhu, kde se střetl s projíždějící tramvají. Policisté na síti X napsali, že nevylučují ani zdravotní indispozici řidiče.
2: Počasí.
1: Noc bude oblačná až zatažená s lokálními přeháňkami. Ojediněle se vytvoří mlhy. Teploty klesnou na 10 až 7 stupňů, na horách na 8 až 5. Zafouká slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Pozor si dejte v Koutníkově ulici v Hradci Králové, kde se srazila dvě osobní auta. S opatrností místem projedete.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Po 15. hodině pokračuje úterní odpolední vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Soutěž Každý může být umělcem opět míří do Pražského muzea Kampa a lidé s mentálním postižením mohou svá díla do soutěže posílat do 25. května. Více informací za chvíli uslyšíte. Herečka Iva Janžurová, která téměř každý den stále vystupuje v divadle v Praze nebo jezdí po zájezdech, oslaví 85. narozeniny, tak právě také jubileum této ikony českého filmu i divadla v odpoledním vysílání připomeneme. Nabídneme vám také možnost inzerovat ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové Radiobazar po 15:30. Příjemný poslech.
2: Dobré odpoledne s Romanou Joudalovou.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Tento týden se i v Královéhradeckém kraji konají pěkné akce u příležitosti Mezinárodního dne muzeí. Ten letos připadal na včerejší den, na pondělí 18. května. No a připojuje se samozřejmě také Muzeum Náchodska a zve vás na muzejní noc, která bude letos poprvé v Polici nad Metují. Můžete se těšit na nabitý program a prohlídku expozic v netradiční denní dobu. Propojí expozici v polickém benediktinském klášteře se starou školou Dřevěnkou. Celý program bude zdarma a jste zváni na pátek 22. května už od 15 hodin. Program v klášteře začne hrou pro děti v prostorách Opatova bytu. Právě už v 15 hodin ta hra se jmenuje Tajemství klášterního pokladu. Audiovizuální expozice Benediktinské Policko a lidová zbožnost bude přístupná od 15 do 20 hodin. Také kaligrafická dílna bude v tomto čase otevřená a vrcholem bude v 18 a v 19:30 komentovaná prohlídka Opatova bytu. No a stará škola Dřevěnka bude otevřená už od 15 hodin. Bude tam až do 8 program pro děti v muzejní expozici v prádelně a čekají tam různé hádanky. Od 16 hodin si budou moci vyrobit v dřevěnce panenky. Ten program je velmi pestrý a celý ho najdete na webu Muzea Náchodska. Tak to byla pozvánka na Polickou muzejní noc na pátek 22. května.

0: Český rozhlas Hradec Králové posloucháte, přejeme vám příjemné úterní odpoledne. Další ročník soutěže Každý může být umělcem zase míří do Pražského muzea Kampa. Nadační fond Domova Sulická v Praze 4 právě přijímá díla umělců s mentálním postižením. O vítězi pak rozhodnou návštěvníci muzea. Zakladatelka soutěže Lenka Kohoutová to řekla naší redaktorce Báře Kvapilové.
1: Akce se jmenuje Každý může být umělcem. Proč jste zvolili právě tento název?
2: Protože si to opravdu myslíme. Já mnoho let pracuji se svými kolegy s lidmi s mentálním postižením a přišli jsme na to, že spousta z nich má velký talent k umění a konkrétně k malování. No a tak nám nestačilo vystavovat obrazy pouze našich klientů Domova Sulická, ale rozšířili jsme to na celorepublikovou soutěž a výstavu, prodejní výstavu a dneska už je z toho mezinárodní soutěž, ze které máme neskutečnou radost. Když si položíte otázku, kdo je vlastně umělcem, každý, kdo má talent bez ohledu na zdravotní stav.
1: Jaké je letošní téma?
2: Letošní téma je Vidím svět jinak a je to tak v pořádku. Totiž rozdíl mezi umělcem, který chce komerčně vystavovat a opravdu obraz prodat, a člověkem umělcem s mentálním postižením je ten, že oni prostě ty věci dají na plátno, na papír, na jakýkoliv jiný materiál, tak jak to opravdu vidí. Oni se nekoukají na cokoliv kolem, oni opravdu ty své myšlenky dají do umění.
1: I letos budou díla vystavená v muzeu Kampa. Vejdou se tam všechna?
2: No, jestli budeme růst tak jako každý rok, tak už to budeme mít velmi napjaté. Já tímto bych ráda poděkovala muzeu Kampa, protože ono s náma spolupracuje už 5 let a jejich konírna je stále naplněnější, takže možná se rozrosteme, možná nám budou muset půjčit i další prostory.
1: Pro koho je ta akce vlastně určená? Kdo se může přihlásit?
2: Přihlásit se může každý člověk, který žije s mentálním postižením a prostě maluje a chce svoje obrazy vystavovat a třeba taky prodat.
1: Co taková akce přináší těm samotným umělcům?
2: Neskutečnou radost a potěšení, neskutečný zážitek z toho, že jejich obraz visí v galerii vlastně. Neskutečná radost z ocenění, z toho, že můžou ukázat svým přátelům, své rodině obraz, nebo že se prostě pod ním vyfotí. Minulý rok jsme měli jako doprovodný program saxofonistku a nakonec celá galerie, včetně umělců, tančila, což myslím, že jen tak tak muzeu Kampa nezažije.
1: Posílat ta díla mohou do 25. května.
2: Do Domova Sulická, což je Sulická 48 Praha 4. A celý výtěžek z toho jednoho obrazu jde umělci.
1: Takže pokud naši posluchači se potom přijdou podívat do muzea Kampa, budou moci pomoci dobré věci.
2: Přesně tak.
1: Říká zakladatelka projektu a ředitelka Domova Sulická Lenka Kohoutová. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: zpátky nás.
1: Český rozhlas Hradec Králové hledá do svého týmu pracovnici nebo pracovníka recepce. Nabízíme práci v režimu dohody o provedení práce. V případě zájmu očekáváme vaše životopisy na e-mailové adrese recepce@hk.rozhlas.cz a to nejpozději do 31. května.

0: než na jevišti by měla herečka Iva Janžurová strávit večer svých 85. narozenin. Na prknech Národního divadla si právě dnes zahraje roli Hany v baladě Štědrý den v jevištní adaptaci klasiky Karla Jaromíra Erbena Kytice. Herečka se stále objevuje v několika rolích, nejen na naší první scéně, v jejímž angažmá je od roku 1987.
1: Nejdřív dohodnout koalici.
2: Musí to být vášeň do té míry, že na to jeviště pořád ráda jdu.
3: Když už jsme u všech vašich premiérů, kolik jich vlastně bylo?
1: 12. Jak se jmenuje ten film?
3: 12 rozhněvaných mužů.
1: Tucet špinavců.
2: Tyhle ty dvě role pro mě skýtají hodně takových společných styčných ploch bodů. No. Čím postupuji ve svým dospívání, tak tím víc se s nimi jako najednou spojuju, splývám.
4: Vypráví Iva Janžurová o rolích britské panovnice Alžběty II. Ve stále vyprodaném představení Audience u královny a Sarah Bernhardtové. Nejen v těch, ale i v dalších hrách, například ve Studiu 2 nebo v divadle Kalich, vystupuje. Kdyby ale měla herečka označit svou vůbec nejmilejší divadelní roli, byla by to Vinny ve hře Šťastné dny Samuela Becketta, která jí vynesla cenu Alfreda Radoka Itálii.
1: Začni svůj den.
4: Janžurka, jak jí generace českých diváků říkají, se zařadila mezi nejlepší české komediální herečky. Dokázala to ve Světácích.
5: Sedni si.
6: Já sedím.
5: Ona sedí.
4: V bláznivých komediích Což takhle dát si špenát, Zítra to roztočíme, Drahoušku nebo Pane, vy jste vdova.
5: Zavři oči, brouku.
7: Ale, podíky leti.
4: Ovšem autentická umí být před kamerou i ve vážných úlohách, například v dramatu Kočár do Vídně i v Petrolejových lampách Juraje Herce.
6: Proč se u nás někdy nezastavíš?
7: Nechodím po návštěvách.
6: U nás to přece není žádná návštěva.
4: Na kariéru Ivy Janžurové načas dopadly politické změny po roce 1968. Koncem srpna zmíněného roku spolu s Martou Kubišovou vítala Alexandra Dubčeka po návratu z jednání v Moskvě. Objevit se tak mohla pouze v jednom filmu ročně a v televizi směla tvořit jen v redakci Zábavy. Tehdy si vyžádal ke spolupráci Felix Holzmann.
2: Víte, když se živíte často humorem, tak si dovedete vážit lidí, kteří to dokážou skvěle.
8: A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
1: No, teď vám to říkám.
8: Ano.
1: To hrajeme včera, dnes a zítra.
8: Ano, a po zejtří?
1: Po zejtří, myslíte, v neděli to hrajeme v sobotu, večera v neděli ráno.
4: Předloni vstoupil do kin film, který o herečce natočila jedna z jejich dcer Teodora Remundová. Premiéru měl na Karlovarském festivalu, odkud si Iva Janžurová v roce 2015 odnesla cenu za mimořádný přínos českému filmu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Radio Bazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: Dobré odpoledne, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Jestli chcete v našem vysílání inzerovat, tak teď je ta správná chvíle. Telefonní číslo jste slyšeli, tak neváhejte a volejte. Dobré odpoledne, vítám vás
2: Dobré
1: v Radio Bazaru.
2: Já mám nabídku, prodávám kompresor Orlik, je to samozřejmě jenom kompresor, označení DIE SK75, je to dvouválec, je naprosto v pořádku, cena dohodou, levně, a bylo by to na telefonním čísle 607 558 701, je to Náchodsko.
1: Děkujeme, mějte se hezky,
2: naslyšenou.
1: V nabídce je kompresor Orlik dvouválec ve výborném stavu. Pán je z Náchodská. Podrobnosti se dozvíte na čísle 607 558 701. Dobré odpoledne, Radio Bazar. Radio Bazar, dobrý den. Vypněte rádio, prosím, pěkně.
3: Jo, dobrý den.
1: Dobrý den, a už můžete povídat.
3: No, prosím vás, já bych měla na prodej knížky, jsou to teda z roku Kazác, Vojna a mír, 4 díly od Tolstýho z 28. roku, Anna Kareninová, to je z 29. roku, 3 díly, pak mám Honoré de Balzac, Rebelové z 30. roku, Vzkříšení, román Tolstolovi, a pak tady mám novější knížku z roku 87, je to Závod míru.
1: Ano,
3: jo,
1: ano.
3: To je barevná, a pak mám ještě Asie v srdci, a to je z roku 30, nebo no teď jsem to zapomněla, no kolem nějak 20. Uh-huh. roku nebo takhle. A jsou to dva díly, ale strašně silný bychle a všecko to je jako převázaný, jo, jsou to nový jako vazby.
1: Uh-huh.
3: No a pak mám ještě tady od Karase Kalich a Národ.
1: Dobře, tak krásná nabídka, no. Na jakém čísle, prosím?
3: No a je to všecko jako Melantrich, jo, knižnice.
1: Nakladatelství Melantrich, ano, ano.
3: Ano, no.
1: Dobře.
3: A je to z Ostroměře, Ostroměře, ulice 5. května Vávrová.
1: A vaše číslo telefonu?
3: Ježiš, moje číslo, tak momentek, hnedle vám to řeknu, jo. Slyšíte mě
1: ano,
3: ještě?
1: Ano, ano.
3: 724 313 705.
1: Tak jo, teď máme všechno. Děkujeme a hezký den. Naslyšenou.
3: Taky nashledanou.
1: Tady je nabídka. Paní má docela unikátní sbírku knížek, třeba Vojnu a mír, Anu Kareninu, nebo knížky od Honoré de Balzaca z 20. a 30. let jsou to vydání. Všechno je to převázané v nové vazbě, jestli jsem to dobře pochopila, ale i nějaké novější knihy. Tak se zeptejte, jestli vás to zajímá, na čísle 723 313 705. A pokračujeme dalším inzerátem. Dobrý den, můžete povídat.
4: Dobrý den, já bych měl na prodej dvě stolový kotoučový pily, stolový a jednu s kolíbkou.
1: Mm-hmm.
4: Je to, zkrátka by bylo potřeba, aby to, kdyby o to měl někdo zájem, aby se na to podíval, že bychom se domluvili.
1: Dobře, jaké máte číslo?
4: 736 178 271.
1: A odkud voláte?
4: Bílé Třemešné.
1: Z Bílé Třemešné. Tak i vám děkujeme za nabídku. Mějte se hezky, naslyšenou.
4: Děkuju, já.
1: Pán nabízí dvě stolové kotoučové pily a jedna je s kolíbkou. Bylo by potřeba to vidět, takže se s ním domluvte. Je z Bílé Třemešné a číslo je 736 178 271. Tak jdeme dál, další inzerát. Dobré odpoledne, jakou máte nabídku?
5: Dobrý den. Já bych chtěl nabídnout Kalichovačku, je to kousek větve 8 cm průměru na podvozku a s vlastním plánem. Tak bych měl dát autogenní soupravu s příslušenstvím a invalidní křeslo pojízdné. A je to na Holičku 604 82 73-90. Děkuji.
1: Uh-huh. Hezký den, naslyšenou. Inzerát z Holicka. Pán má špalíkovačku na vlastním podvozku s vlastním pohonem. Překousne větve o průměru 8 cm a autogenní soupravu, autogen prostě i s příslušenstvím. A ještě také invalidní křeslo a telefon 604-82-73-90. Pokračujeme. Dobré odpoledne, jaký je váš inzerát?
6: Dobrý den. Já prodám kůrník pro 5 až 8 slepic, nově postavený, venkovní ochranný nátěr, perfektní stav. Cena by byla 5900 korun a je to Hronov, 773 číslo, 089 a 581. Děkuju.
1: Hezký den, zdravíme do Hronova a tady je nabídka. Nově postavený kurník, výborný stav, 5 až 8 slepiček se tam vejde a volejte na 773-089-581. Vás vítám, Finzerci, dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne. Já bych prodal na Teru nebo na Vary pluh oboustranný, brány hřebenové a pluh jednostranný pravý. Všechno je v výborném stavu na telefonním čísle 774-363-208. Děkuji.
1: Pěkný den, naslyšenou. Tak, nabídka na Tery nebo na Teru nebo Vary pluh. Dva pluhy, jeden je oboustranný a potom ještě brány. Na telefonu 774-363-208 se dozvíte více. Pán říkal, že jsou ty věci v perfektním stavu. Radiobazar bude zase zítra odpoledne po 15:30.
0: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.

Ty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Tragikomedie Drahá Matilda z pera jednoho z nejhranějších a nejproduktivnějších amerických autorů Izraela Horovice je i přes svůj vážný námět plná lidského humoru a porozumění. A k nastudování si ji vybrala režisérka náchodské divadelní scény Ludmila Šmídová. A tak vás zveme na premiéru. V podání náchodských ochotníků bude představení k vidění zítra a ve čtvrtek od 19 hodin v Městském divadle Beránek v Náchodě. Podrobnosti najdete buď na stránkách náchodské divadelní scény nebo v programu Městského divadla Náchod. Oba dva divadelní večery slibují dobrou zábavu. No a dobrou zábavu slibuje i dnešní humoriáda Českého rozhlasu Hradec Králové, kterou vám v našem vysílání nabídneme po zprávách po 16. hodině. A moderovat bude Patrik Rozehnal, hostem u mikrofonu a hostem humoriády. Tentokrát bude Václav Vidra. Tak se pěkně bavte. Už nejsem

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Stále víc pěstitelů zeleniny v našem kraji si pořizuje zavlažovací systémy. Dobrovolníci při akci Čisté Krkonoše se sbírali 2,5 tuny odpadu. Ode dneška se mohou podávat přihlášky do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. A noc bude zamračená s lokálními přeháňkami a teplotami do 10 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Alena Brantová. V Královéhradeckém kraji každoročně roste plocha polí se zavlažovacími systémy, potvrzují to data Zelinářské unie Čech a Moravy. Podle předsedkyně unie Moniky Nebeské je instalace výkonných závlah už nutnou podmínkou pro pěstování zeleniny. Pořízení a provoz takového systému přitom vyjde i na několik milionů korun.
2: Je to velice komplikovaný systém, potřebujete zdroj vody, potřebujete buď to vrt, nebo nádrž, nebo tok, povolení k odběru vody, potřebujete vodoprávní řízení, projektovou dokumentaci, energetickou přípojku a samozřejmě tu samotnou technologii, čerpadla, potrubí, kapkovou závlahu.
0: Při víkendové akci Čisté Krkonoše se sbírali dobrovolníci a správci Krkonošského národního parku asi 2,5 tuny odpadu. V pátek a v sobotu se do úklidu zapojilo zhruba 300 lidí. Úklid v okolí turistických cest pořádá správa parku s partnery dvakrát ročně. Ode dneška až do pondělí se můžou uchazeči hlásit do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Týká se to všech jejich typů, nejen čtyřletých oborů. Kdo neuspěl v prvním kole nebo na vybranou školu nakonec nechce, může si podat až 3 přihlášky na obory bez talentové zkoušky a 2 přihlášky na obory, kde je nutná. Testy se znovu psát nebudou, říká ředitelka organizace CERMAT Barbora Rosulková.
3: Do druhého kola se mohou hlásit všichni uchazeči. Ti, kteří se hlásí na obory, ve kterých je požadována jednotná přijímací zkouška, znovu testy nepíší a nesou si sebou výsledky z kola prvního. Ti, kteří v prvním kole tu zkoušku nekonali, jdou do druhého kola s 0 bodů.
0: Školy zároveň můžou stanovit další kritéria přijímacího řízení. Případná volná místa školy zveřejňují na svých webech. Kompletní seznam najdou uchazeči v systému DIPSY. Podle aktuálních dat CERMATu si zatím podalo přihlášku 1340 zájemců o studium. Sport. Fotbalista Jan Kliment si za českou reprezentaci na mistrovství světa nezahraje. Útočník Olomouce, který byl v širší nominaci, podstoupil operační zákrok na noze. Počasí. Noc bude oblačná až zatažená s lokálními přeháňkami. Ojediněle se vytvoří mlhy. Teploty klesnou na 10 až 7 stupňů, na horách na 8 až 5. Zafouká slabý, proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Jičínsku

0: teď počítejte se zdržením na silnici číslo 16, konkrétně mezi Dolním Lochkovem a obcí Ohařice. Srazila se tam dvě osobní auta a místem nehody se projíždí kyvadlově. Na silnici se navíc pohybují lidé, tak tam jeďte velice opatrně. Český rozhlas Hradec Králové vám přeje šťastnou cestu a dobrý dojezd do vašeho cíle.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Humoriáda.
3: Začínáme další vydání s Patrikem Rozehnalem a dnes také s Václavem Vidrou. Čistí si už brýle na seznam, aby na to viděl.
4: Abych lépe viděl.
3: Dobře. Žádné sladké dneska, přitom jeden ďábelský čokoládového dortu.
4: Já jsem fakt ale už přeslazený. Teď jsem sněd jeden sachr, vypil jsem kafe, natočil jsem prostřeno, přijel jsem sem.
3: Ano, a pobavíme se.
4: No určitě, už se na to těším, jen si vyčistím brýle, abych tě lépe viděla.
1: Humoriáda.

0: Začínáme s Humoriádou a s Václavem Vidrou, tak ještě jednou vám všem hezké odpoledne nebo brzké ráno, záleží, kdy nás posloucháte. Brýle čisté.
1: Ano, krásně, krásně.
0: Zrak ostrý, vidíš na seznam.
1: Pochopil, že tady sedím s Patrikem.
0: Nejenom podle hlasu, dobře. Teď jaký čí hlas slyšíme, koho se budeme představovat vizuálně?
1: No, jak jsem si čistil ty brýle, tak v podstatě tady vidím jedinou možnost, protože dneska má narozeniny Iva Janžurová.
0: No jo, 85.
1: No, 85. To fakt, je,
0: no jo.
1: To je strašný. No, tak,
0: ale sluší to.
1: No, je úžasná, je úžasná.
0: Je skvělá.
1: To bych si přál takhle. No.
0: Vypadat 85.
1: No moc takhle.
0: A moc hrát.
1: No, na vypadat to si nehraju, ale moc.
0: Tak dobrá, takže Iva Janžurová, Miloš Kopecký a televizor.
2: Kam jdeš?
3: Pro noviny.
2: Noviny si už dneska čet.
3: Tak si je přečtu ještě jednou.
2: A nemohli si zavolat?
3: Zavolat? To můžu. Haló!
2: Televizního opraváře, sama sebou.
3: Televizního opraváře, určitě. A teď půjdu schánět televizního opraváře. To můžu udělat zítra, stejně přijde za týden.
2: No, ale kdyby jsi ho zavolal dneska, tak by taky přišel za týden, ale o den dřív.
3: Dnes večer samozřejmě jsou ulice plný televizních opravářů. To je naprosto logické. V každém vychýři sedí jeden jako sejček, na chodníku se válejí televizní opraváři, nudou si, koušou nechty, čekají, až já přijdu a požádám je, aby mě laskavě opravili televizor.
2: Já to chápu. Ale nechápu, proč to nemůžeš říct klidně.
3: Já to říkám naprosto klidně.
2: Já tě slyším. Na mě nemusíš řvát. A nechápe mi! Kopela koberec!
3: Promiň, ale já nevím nic o tom, že bych klepal popel na koberec.
2: Já zase vím, že to je tvoje specialita. Ten popel okamžitě nejpozději i hned laskavě uklízíš.
3: Ano, určitě. Hladovej, teď budu uklízet popel z koberce. To určitě.
2: Myslím tě, Hladovej, to tvíc na večeře. No, teď si mi ještě ke všemu do toho popele šlápnul. Jsem si to rozšlapal jako hroch. Ještě se v tom můžeš vyválet. Já jsem ten koberec ráno luxovala.
3: No, není to vidět.
2: No, samo sebou. To, co dělám já, to pro tebe není vidět. To, co dělám já, to je pro tebe dobrý, tak sotva, abys si na to odchlepal popel.
3: Tak počkej. My se celý večer budeme bavit o popelu. Ano, výborně, prosím, pokračuj. Pokračuj o tom popelu dál. Je to strašně napínavé.
2: Tobě se nesmí nic říct. Ty se hned nafoukneš jako balón, jako koza pojeteli. A pořád z tebe něco padá. A vždycky na koberec. Jenom peníze, ne?
3: To se pořád bavíme ještě o tom popelu.
2: Nejde o popel?
3: Ne, tak o co jde? O co jde?
2: Jde o princip.
3: O princip! Já pořád o co jde, ono o princip!
2: Já bych po tobě mohla uklízet celý den.
3: No, to bys mohla, to bys měla. To bys měla, já nevím.
2: Tobě je to fuk.
3: Tak co mám dělat? Co mám dělat? To se mám obrátit v kozle, nebo přestat kouřit, nebo co? To mám vzít pro vás a jít se zastřelit do rybníka?
2: Jseš zbytečně hysterický. Stačí, když se příště strefíš do popelníku.
3: A dost! Pro takovou maličko, co pak jsem vysypal za celou popelnici na ten koberec, nebo co? Upadl mi ždibec pitomýho popela na pitomý koberec, který notabene koviny za moje peníze. Za moje těžce a tvrdě vydřené peníze. Schválně jsem to neudělal.
2: No, že schválně bys to měl udělat. No to je vrchol. Já, abych ti snad byla vděčná za to, že se doma zouváš.
3: To je neuvěřitelný. To je neuvěřitelný, jak dlouho ty vydržíš kvákat o každý pitomosti.
2: Víš, co je neuvěřitelný, že tyhle ty pitomosti se u nás odehrávají denně. Denně! Dneska, fůr, nech
3: mě každou
2: dopit.
3: Hodinu!
2: Každou hodinu!
3: Ale každou hodinu, každý 10 minut, ano!
2: Dneska fůra popele na peršanu, maličkosti, pro tebe jsou to maličkosti, ale... Stokrát nic umořilo osu.
4: No, nevypadáš moc umořeně.
2: To je vtipný, to je ohromně vtipný.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Vzpomínáš si, Vašku, taky když v dobách, když nešla televize, jaký to byl problém, nebo jak se chovala televize? Zlobila vás někdy doma?
1: No, tak my jsme dlouho televizi neměli.
0: Takže nebylo.
1: Nezlobilo, poslouchali jsme rádio.
0: No.
1: Ale když jsme pořídili vlastně první televizi, tak se tam objevilo, jaký to porucha není na vašem přijímači.
0: Ano.
1: Nebo porucha je na vašem přijímači. Ale jako spíš takové, jako že se to rozlaďovalo a bylo to, dělalo to šmouhy.
0: Protahovalo to takový, obličeje, no, jezdili přes to čáry.
1: Čáry přes to jezdili. Bylo takový hodně nedokonalý. No. Ale zase to byly obrázky, bylo to něco novýho, no, něco, co vlastně...
0: Vzpomínáš si třeba, kdy jsi viděl poprvé mámu takhle v televizi?
1: Poprvé to si nepamatuju, to fakt nevím. Ale myslím, že jsem viděl film Kdo chce zabít Jesse v televizi právě ještě s mámou. No a tak to bylo to samozřejmě černobílý všechno, ale...
0: Tak on je i černobílý, ne?
1: On je ten, Kdo chce zabít Jesse, je černobílý, ano. Ale myslím, že všechno bylo černobílý, no. Takže to nebylo nic zvláštního. Ale jako, no, mě to nebralo, mě to, že bych jako musel sedět u televize a čučet na ní.
0: A čučíte na ní teď jako herci, nebo máte toho hraní a všeho už dost, že doma ani neradi?
1: Popravdě řečeno, moc nečučíme, no.
0: Nenikdy.
1: Jako takhle, pustíme si spíš večer třeba jako kulisu nebo tak, nebo se kouknu na zprávy, když se chci jako namíchnout. A nebo když prostě tam jde něco pěknýho, no. Něco, co by mě zaujalo, ono toho je fakt málo, co tam jde, co by mě zaujalo.
0: No, no taky otázka, kdy vy jako herci to sledujete, protože večer většinou hrajete, když jsou ty hlavní programy.
1: Po představení.
0: Tak dneska to lze pustit, když tak zpětně, takže i to. No, o televizi může ještě pokračovat hovořit tedy Iva Jenžurová, dnešní oslavenkyně, s Milošem Kopeckým v této scénce z Kabaretu U dobré pohody, anebo když tu máme Vaška Vidru, říkám si, že by ho mohla zaujmout i jeho ukázka ukecávání Gota s koněm.
1: To jsem tady viděl, to by mě zajímalo, co to je.
0: Jo, co to
1: jak
0: je.
1: Jak se ukecával Karel Gott s koněm.
0: Petr Novotný, jeho vzpomínky tady na tuto situaci v Novotách. Tak vybíráte ale vy 731 800 900, to je číslo sem do studia, nebo SMS-kové 90 011 04. Pište heslo Humor mezera A nebo B, my budeme hlasy sčítat.
5: Humoriáda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Hlasujte, vybírejte si, to právo máte přes telefonní číslo se s námi i propojit a říci, komu dáváte hlas, zda Evě Jenžurové s Milošem Kopeckým nebo Petru Novotnému. Číslo sem 731 800 900. Dobrý den, přejeme s Václavem Vidrou.
2: Dobrý den.
3: Tady taky pejskař a komik ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím dva superkomiky ve studiu. A dáme si ty dva paňácové, dáme si opakování.
2: Dobře.
1: Dobře, prodloužení scénky, dobrá. Iva Jenžurová tedy s Milošem Kopeckým dostali bod. Od koho další a komu?
4: Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Tady je Petr z Teplice nad Bedlí.
2: Dobrý den.
4: Pozdravuju svého nejoblíbenějšího hetete Václava Vidru.
2: Díky. Já vás taky zdravím.
4: Manželku.
2: Vyřídím rád.
4: A vybírám si Bčko.
1: Dobře,
2: děkujeme
1: moc.
2: Krásný kdo dál?
1: Ne, nikdo položil, tak samozřejmě dáme teď možnost. Dobrý den.
5: Dobrý dopadne, panové.
2: I vám.
5: Tady vás, Petr Zeloty.
2: Dobrý den.
5: A přál bych si pokračování paní Jenžurové s panem Kopeckým.
1: Ano,
2: děkujem.
1: A s televizorem, zdali ho rozchodí. Rozhodli jste, že právě tohle bude pokračovat. Tak děkujeme za pomoc a tady je.
6: V pátek si utrousil v kuchyni kus sprejtu a odnes si ho na podrážkách až do ložnice. Já se ti nedivím, že jsi věčně hladový, protože ty všecko, co dostaneš na talíř, vybrindáš. A vždycky na choberec.
7: Tak to je vtipný. Opravdu, tohle to je skutečně uvárení. Jak je to vtipný. Ty si snad zapisuješ, co já dělám. Kivne! Dostávšel! Já se nezvědušil.
6: Neřvi na mě. Já za to nemůžu, že nejde televizi.
7: To je sen, že no
6: něco. Na mě se špekuluje.
7: Mě se to všecko jenom zdá.
6: Tobě totiž stačí, aby vybouk televizor a v tu ránu je z tebe hula.
7: Televizor, prosím tě! Co to bude? Mě to úplně furt! Rozumíš? Já na tu bednu kašlu! Když na to přijde, ano, chytnu na to, vyhodím z okna.
6: Aha, že jsi to už dávno neudělal.
7: Já to jednou udělám! A tebe, to si pamatuj.
6: Co mě? Mě z toho okna vyhodíš taky? To jsi chtěl říct?
7: Původně chtěl, ale řeknu něco jiného.
6: Tak to řekni!
7: Podívej se. Když já udělám doma něco užitečného, a to je každou chvilku.
6: Co například?
7: To je takových věcí, že si to nepamatuješ.
6: Ne, já taky ne.
7: Například druhdy jsem, jak jsem to, že ano. Nebo ten těsnění u toho kohoutku jsem utěsnil
6: těsnění.
7: Ještě víc. Já jsem to těsnil.
6: Těsnění, to se nám utěsnil.
7: No, jsem utěsnil.
6: Jenže jsi přitom překroutil trubku a museli jsme vybourat půl koupelny. Ty jsi mi chtěl přibít skobu do zdi, jenomže od té doby máme místo tří místností dvě.
7: Ale za to větší.
6: Ty jsi mi koupil ten uhňahňavej koberec. Ale co já z toho mám? Jenom to, že mi na něj bez přestání pleteš kopel. Kopeš pletel!
7: Popel! Tak jsme zase u toho! Už jsme zase u toho! Popel a popel, popelíček, to je naše! Popel, popelíček, to je naše! Už jsme u toho, výborně!
6: Kam jdeš? Vstajte v lichu! Do hospody, jo?
7: Tady se bude luxovat! Tady se bude gruntovat!
8: Tady se bude pucovat, čistit.
7: Tady bude tak čisto, že se tady nedá ani bydlet. To ti říká, já. Zavoláme kukavus, trus, špínu, hnilobu, špeblato, to všechno veme za svý. Já doufám, že to tvoje pitomý, jednotvárný kvarkání vezme za svý sebou. Rozumíš? A ti hore, nemůžeš. Já jsem starý, nemocný člověk, já se nesmím rozčilovat. Prosím tě, no teď ten televizor nebyl vůbec zapnutý. Podívej se. Prosím tě, možný. No je tam, ale to je tranda. To znamená, někdo na něco dělal a nerozpojil to.
6: No to jsem byla já, jak jsem luxovala, no vidíš, že jsem luxovala.
7: My jsme si zaluxovali.
6: Tak to zapni.
7: Co se stalo?
6: No.
7: Počkej, kolik je hodin?
6: Proč? Ty někam jdeš?
7: Ne, že ještě stihnem toho funěze.
6: No, to osm pryč, to.
7: Definujeme se.
6: To může být tak osm pryč, to nám utekly akorát titulky. Slyšíš? Zvuk, zvuk. Už je tam. Funě.
1: Humoriáda. Domácí pohra zachráněna, tedy Iva Jenžerová, dnešní oslavenkyně. Ještě jednou všechno nejlepší od nás obou, bez i od vás.
2: Ano, moc přejeme.
1: Přesně tak, připomněli jsme si i v Hvězdných návratech a bude to ještě v repetice příští víkend. Tak Miloš Kopecký, Iva Jenžerová, tahle ta televizní pohoda. Co luxování u vás doma? Kdo luxuje?
2: No,
1: nebo máte automatický, robotický?
2: Ne, máme automatický, já si najímám. Jana teda už neluxuje, luxovávala taky, no. A i já jsem luxoval, no.
1: Jo.
2: Hrozně mě to štvalo. Dokonce jsem pořídil takový dobrý lux, jako, ale on potřebuje, aby ho někdo tahal, že?
1: Jo. No, tak pak je ta varianta
2: teď
1: robotická.
2: Jsou ty varianty robotický, to bych asi, pokud
1: ovšem potom,
2: na to
1: co
2: přijde...
1: Se psi.
2: No tak jako, že by to honili, nebo kocour by se na tom vozil, to je taky možný, no. No. Ale my máme takových hrozných zákoutí, on by se ten lux tam hodně
1: nadřel.
2: Namakal, no.
1: Jo.
2: Ale uvidím, no, tak je to možný, tak. Všecko, neodříkám se, no.
1: Tak takhle se namaká někdo, koho si nejmeš,
2: no,
1: se namakal
2: je,
1: robot.
2: Jak ten kon s tím roubíčkem sedí vedle sebe na záchodě a tlačej a... Roubíček říká, kon, co myslí, děláme teďka fyzickou nebo mentální činnost? A kon říká, no určitě mentální, protože na fyzickou bych si zjednal. Humoriáda.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme, jedeme dál, jak se říká. Jsme zhruba v polovině vysílání dnešní humoriády s Václavem Vidrou. Jaké jméno vytáhneš a koho uslyšíme?
2: No tak mě to napadlo, tady máme, povídáme si na veselé vlně s Lubou Skořepovou a Jiřím Lírem. A mě tak napadlo, mě asi 2 měsíce na konzervatoři Luba Skořepová učila.
1: Herectví? No. Fakt?
2: A tam byla strašně krátce.
1: No. To byl jako záskok, nějaký... nebo... Ne,
2: no takové, já nevím, no asi víceméně...
1: Nebo pak řekli, že no tak takhle ne, to vemem na to ne, někoho jiného,
2: ne,
1: nebo prošel na měsíce.
2: Nevím, asi to zkusila, nevím.
1: Necítila se. Někdo nevím. To tak má?
2: No, já že bych teda učit nemohl taky asi, no.
1: A víš proč? Nebo proč si myslíš, že ne?
2: Nevím proč, nevím. Proč já vlastně na to nemám žádnej... jako
1: muster.
2: Návod, muster, no. Ono jako...
1: No to si asi každý musí nějak přinést,
2: to si musí každý přinést muster, no.
1: A nemáš někdy samozřejmě... touhu předat něco, co jsi tak jako lety nastřádal jako životní zkušenost hereckou?
2: No, předávám spíš, ale co se týče koní, no.
1: Jo, hercům
2: ne. Co se týče divadla, to
1: nepředávám. To by mohlo dopadnout jako nevyžádané rady a s tím nechci
2: ne,
1: nic mít.
2: To ne, ale jako mě to je, je to prostě časově bych to ani nedal. To je opravdu... To, je, to by musel být taky koníček a muselo by to člověka fakt hodně bavit a věnovat se těm žákům, protože jinak to nemá cenu. No. Takže to já zatím jsem sobecky na tom tak, že se radši věnuju sobě. No.
1: Tak člověk musí začít vždycky u sebe, aby byl sám se sebou
2: určitě,
1: a se svým životem spokojený,
2: to v každém
1: pak může
2: případě,
1: pomáhat někomu dalšímu.
2: Ale kde
1: dalšímu.
2: Na to brát ten čas potom?
1: Ano, jasně, i tak je ho dost. A o to jsem radši, že k nám chodí, že pořád si nejdeš no čas na tu hodinku tady ve studiu. Tak jo, tak si popovídáme s Lubou Skořepovou a Jirkou Lírem.
3: Tak si spochutnal, Aljoško. Chceš udělat čaj nebo kávu?
4: Ale to je jedno, něco slej.
3: A co budeme dělat, Aljoško?
4: Jak to? Co budeme dělat?
3: No tak, je neděle odpoledne. Ty zase půjdeš na fotbal, viď? Nebo na hokej, nebo na kulečník a já tady zase budu sama. Nemohli bychom takhle aspoň jedno nedělní odpoledne strávit spolu, ty a já.
4: Ty a já?
3: No jistě, jsme přece manžele, ne?
4: No, no jo, no to jsme, ale nebudeš se se mnou nudit?
3: Já jistě ne, Aljuško. A ty?
4: No co pak já vydržím ledacos, ale co jako budeme dělat?
3: No tak, trošku si popovídáme, ne? Nikdy nemáme čas si trošku popovídat.
4: Popovídat, no? No to si můžem. Popovídat, když chceš. No jo, ale o čem?
3: O čem, o čem? No tak, o všeličem. Jsme přece manžele, ne?
4: Máš pravdu, zlatíčko, tak rozhodnu to, tak já nikam nejdu, žádný hokej, žádný kulečník a hezky si popovídáme. Tak začni.
3: Já nevím, tak začni ty.
4: Já? No, tak třeba... tu zakázku pro Kujbyšev jsme nemohli tenhle ten týden dodělat, protože nám omylem... Protože nám omylem dodali jiný ložiska, teda aby si tomu rozuměla. My potřebujeme 370 Ačka a ten tupec, ten jezevec na piruchy, no dovedeš si to představit? Ten objednal sice 370, ale Bčka. No to je prostě hrůza.
3: No to hrůza to je. Aljoško, ale víš, o těch věcech jsem si s tebou nechtěla povídat, Aljoško.
4: Tebe to nudí?
3: Ne. Nenudí, ale víš přeci, že tomu vůbec nerozumím.
4: No jo, no ale je to přece moje práce, děvenko. Ale máš pravdu. Já to chápu. Tak si budeme povídat o tvých starostech, viď? Popovídáme si hezky o tvých věcech.
3: O našich, miláčku.
4: No tak dobře, no tak o našich, tak třeba. Tyhle ty židle, ty jsou menší než tyhle ty křesla. A kromě toho taky mají jiný potah. Stůl ten je trochu vyšší než židle, ale to je správný. Protože kdyby židle byla vyšší než stůl, tak by se špatně jedlo, zejména polívka.
3: Aljoško.
4: Hele, nebo si vem takovýhle elektrospotřebiče, jo? Tak máš tady třeba nějakou želičku, s kterou můžeš klidně žehlit. Když to naproti tomu třeba s takovým transistorovým rádiem nevyželíš kaloty, kdyby si se zbláznila, ale co říkám, kalhoty, ani kapesník, nebo to je tady taková klika u dveří. Vždycky musíš zmáčknout dolů, protože kdyby si mačkala nahoru, tak nevídeš. Leda by nám ji namontoval náš údržbář Lapkov.
3: Joško, ty jsi mě špatně rozuměl.
4: No, já nevím, to tak mluv ty. Já tě budu pozorně poslouchat.
3: Jo, Joško, já takhle nemůžu.
4: Můžeš, nemůžeš? Tak něco povídej, ať si popovídáme.
3: Hleď, Aljošo, víš co? Jdi radši na ten kulečník.
1: Luba Skořepová, Jiří Lír. O Lubě jsme mluvili, s Jirkou Lírem ty jsi hrál nebo potkal ses?
2: S Jirkou Lírem jsem nikdy nehrál.
1: Ne.
2: Ne, ani takže jsme se, myslím, nepotkali nikde v televizi. Jo, možná, ale nevzpomínám se.
1: Možná to byla tak malá role na to byl mistr, že si to nevšiml. Ne, bylo by dost nepravděpodobné.
2: Čurdičku.
1: Při počtu jeho čurdiček.
2: Ne, při do mojich čurdiček.
1: Že jste se jako čurdisté minuli. Vážení, dáme rovnou další souboj, ať stíháme. Tak Luba Skořepová teď s Milanem Nedělou, anekdota agronoma Andrejska, anebo Felix Holzmann s Františkem Budínem, dotazník. Vybíráte si co? Už nám to můžete teď sdělit na telefonním čísle 731 800 900 nebo nám napište SMSku hlasovací humor mezera A či B na číslo 90 011 04.
2: A pozor, máme místo Jiřího Líra Milana Nedělu.
1: Ano, ano, je to tak. A je tu pořád?
0: Humoriáda.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Luba Skořepová s Milanem Nedělou a nebo Felix Holzman s Františkem Budínem. Kdo to u vás vyhraje? Na telefonním čísle 731 800 900 můžete rozhodovat v Humoriádě. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Krásné, hezké den, květové.
3: Děkujem.
4: Poslouchám krásnou humový radu, zdravím vás na videu.
3: Díky, já vás taky.
4: Jasné. Pěkně zahrál Půl domu Beženicha. Škoda, že nebylo pokračování.
3: Děkuju, no.
2: A co vybíráte?
4: Jasné, pěkné film.
3: Ano.
4: Tak. A dávám Bčko.
2: Dobře. Děkujeme
3: díky,
2: moc.
3: Díky, krásný den.
2: Kdo další je na telefonu?
5: Dobrý deň, tu je Jana Skalica, zdravím pána Vidru a aj
3: deň.
5: Pána moderátora a dala by som si Felixa.
2: Felixa Holzmana, varianta B. Moc děkujeme za zavolání ze Slovenska,
3: ať
2: se vám daří. Vítejte u nás.
6: Dobrý den, tady je Petr ze Štětí. Zdravím vás, oba pánové.
3: Děkujem.
6: A samozřejmě rodáka z Litoměřic. Felixe Holzmana.
2: Dobře, bod pro něj. Děkujeme za zavolání, díky. Hlasování. Ještě někdo?
7: Ano.
2: Povídejte.
7: Slyšíme se?
3: Ano, dobře. Slyšíme.
7: Dobrý den, já vás oba dva zdravím. Tady Lída z Otrokovic.
3: My vás taky
7: a
3: zdravíme.
7: Já hlasuji pro Bčko. A mám takový malý dotaz na pana Vidru.
3: Mm-hmm.
7: Strašně se mi líbí v tom seriálu Polabí. Jak se mu to hraje?
3: No, musím vám říct, že se mi to hraje dobře.
7: Ano.
3: Já to mám moc rád tu roli, ono je to dobře napsaný a já jsem nikdy nic takového ještě nehrál úplně,
7: jo,
3: takže
7: to
3: mě to, moc mě to baví, no.
2: Zase něco nového.
7: Ano, ano.
2: Dobře.
7: A hodně vás to vyčerpává, že? Máte to dvakrát týdně, je to
3: asi ne,
7: hodně,
3: to mě ani nevyčerpává. To je takový,
7: ne?
3: Je to práce navíc, která mě baví, takže to je spíš povzbuzující.
7: A jo, jste tam vtipný, místama je to vtipné, že se člověk aj zasměje, no.
3: To mám radost.
7: Tak jo,
3: díky.
7: Děkuji.
2: My taky za zavolání.
3: Mějte se krásně.
2: Děkujeme moc za pomoc a vyhrál to i díky vám Felix Holzman. Dotazník je tady.
8: Prosím vás, koho tady hledáte?
9: Co říkáte?
8: Ale koho tady hledáte?
9: Ne, já hledám Frantu, Františka Joudu, neviděl jste tady náhodou?
8: Tak, podívejte se, za prvé žádného Frantu Joudu neznám a pak nemůžete během programu, když vidíte, že se natáčí pořad, hledat tady nějakého Joudu.
9: Já vím, já bych ho nehledal, kdybych ho nutně nepotřeboval, víte, vzpomeňte si, jestli jste ho tady náhodou neviděl.
8: No neviděl, já ho ani neznám, jak vypadá vůbec?
9: No tak, jak vypadá, skoro normálně.
8: Skoro normálně?
9: Ano. Takový malý blondák je to.
8: Malý blondák?
9: Ano, obarvený na černo.
8: Přece podle toho já ho vůbec nemohu poznat. A co jste mu chtěl vůbec?
9: Ale po mně jsem měl přinést takovej ten, jak se to jmenuje, ten otazník.
8: Otazník?
9: Ano, ano.
8: Jaký otazník?
9: No ten formulář, jak se vyplňuje, když se nastupuje do nového místa.
8: Jo, počkejte. Vy myslíte dotazník?
9: Vlastně dotazník.
8: No, jo, tak to je něco jiného, no tak ten váš kolega vás tady hledali to asi půl hodiny.
9: Byl tady?
8: No ptal se po vás a když jste tu nebyl, tak mi to dal, abych vám to předal.
9: Jo,
8: no.
9: A to je tak, že jste to neřekl hned, člověče. A vyplnil mě to všechno?
8: No tak to já nevím.
9: No nevím, jak to víte jen tak napůl, jak to, že mi to celý nevyplnil.
8: Tak to já nevím, na to mě se nemůžete ptát, prosím vás.
9: No nemůžete ptát, musíte přece vědět, když něco převezmete, jestli je to v pořádku, ne? Víte jen tak napůl, jak mi to můžete takhle odevzat. Ale víte co, když už jste tady, tak já bych to tak trošku prolít, kdybych náhodou něco nevěděl, že bych se vás zeptal, jo?
8: Prosím vás, ale dělejte, abychom nezdržovali program.
9: Ne, to je hned, já to jen tak prolítnu, to je hned, já to jen tak prolítnu, to je. Hned to bude, ano, já to jen tak, to je celkem jasný tady všecko, ano.
8: Přece vidíte, že každá otázka je v tom dotazníku jasně formulovaná.
9: Jasně formulovaná, takže vás nebudu ani potřebovat, ano, to je samozřejmě, ano.
8: Ano.
9: Já to vidím, ano, tadyhle, kde je příjmení a jméno, sem napíšu jméno a příjmení, že jo?
8: Ano.
9: Ano, tak
8: sem přijde jméno.
9: Jméno, ano. To myslím jako moje jméno, že jo?
8: No vaše jméno.
9: Samozřejmě, ano, ale já to jen tak prolítnu, no. Víte. Tadyhle, kde den, měsíc a rok narození, sem napíšu kdy, kde a jak jsem se narodil, ne? Ne.
8: Jenom kdy a kde.
9: Vlastně kdy a kde,
8: no.
9: Ano.
8: No, podívejte
9: ano,
8: se,
9: to,
8: tady...
9: Ano, to jak tam oni psát nebudu, že jo, to jak.
8: No, ne, všem, že
9: jenom, ale já rozumím, ano, takhle.
8: Tady, kde máte den, měsíc a rok narození,
9: ano.
8: Sem napíšete, kde jste se narodil.
9: Ano.
8: A tady, kde je místo...
9: Tady,
8: jo, vlastně obrácení, tady, že
9: jste se narodil. Vy jste mě chtěl, já už jim tadyhle. Tak tadyhle, kde je místo, no ono je vlastně tady místo, tady je taky místo, ono je tady místa předost, co?
8: Ne, kde je místo, tady, kde stojí místo.
9: A jo, jsem na to místo, na to místo, ano, to je jasné, to je jasné.
8: Kde jste se
9: narodil? Já to tak prolítnu, kdybych náhodou něco, ano.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Vašku, prosím tě, taky vyplňovali herci při nástupu do Nového divadla takovéhle nějaké dotazníky, nebo ne?
3: No, myslím, že jsme kdysi vyplňovali nějaký, no.
2: A víš co? Jenom základní údaje nebo něco zvláštního?
3: No,
2: dovednosti,
3: ne, no tak dovednosti taky byly nějaký, no.
2: Jo. Zjišťovali třeba řidičský průkaz pro herce, to asi
3: no,
2: nebylo důležitý.
3: No,
2: taky?
3: Ano, taky, jo. No. Já jsem vždycky psal, že jezdím na kole.
2: Dneska by si psal na koni.
3: Já jsem závodil na koni taky, to jsem taky psal. No.
2: Jo.
3: Ale nikdy tak to jako nezafungovalo. No. Když se točil film o závodění na kole, tak jsem tam nehrál a ve filmech o koních taky nehraju.
2: Když byla Dobrá voda, myslím se to jmenoval ten seriál o koní.
3: Ano, Dobrá voda.
2: Hrál jsi tam?
3: Ne.
2: Nebylo ti to líto?
3: Tenkrát jsem s koněma ještě neměl tolik společného, ale jako v zásadě...
2: A co tě nakoplo na ty koně, takzvaně?
3: Nevím, mě se to tak tahlo úplně od malička, když jsem seděl na bronzovém koni ve Valštejnské zahradě, pak jsem seděl na koni na jízdárně někde v Maďarsku. A...
2: Já jsem seděl na koni u holiče dětského, to mě slepičko nebo koni.
3: Kolotoč tady na Letný byl takový hezký, tam taky měli koně. No a pak jsem asi v 21 až začal nějak pomalonku tak nějak si půjčovat koně, zase jsem začal tak nějak do toho pronikat a vlastně koně jsme si pořídili s Janou, až když mě bylo nějak 42 let, prvního z našeho koně.
2: Jaký to byl pocit mít poprvý koně?
3: Úžasnej, no. Je takový velký zvíře, jsem ještě nikdy neměl předtím.
2: Vašek Vidra je náš dnešní host a vy teď musíte rozhodnout, čím to uzavřeme, to dnešní vysílání Humoriády. Ve hře je tedy Felix Holzmann, pokud jste předtím udělali změnu, nabídneme ho ještě po druhé, povídánky s Františkem Budínem, anebo jednu vzpomínku na natáčení, filmové natáčení s francouzskou produkcí ze Silvestrovského kufru od Sabiny Laurinové, varianta B proti. Vyberte si vy na telefonním čísle 731 800 900, SMS-kou na 90 01 04, stačí poslat heslo Humor mezera A pro Felixe Holzmana nebo Humor mezera B pro Sabinu Laurinovou.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme v hlasování, vy si vybíráte, tu možnost máte tedy. Dobrý den, na telefonu přejeme, kdo volá?
2: Tady humoristická strana Čech a Moravy, zdravím.
1: A, Ačko nebo Bčko?
2: Do rádia, dáme si.
1: Dobře, zapisuju. Dobrý den, kdo tam je teď?
3: Dobrý den, Honza. Já vás zdravím do studia. Chtěl bych dál pokračování pana Holcmana a chtěl bych se zeptat pana Vidry v rychlosti, jestli by neměl nějaký takovej zajímavý zážitek z pořadu o vaření, který má v televizi.
1: Prostřeno, mysleno.
3: No. Ano, nějaký takový bizár, jestli tam třeba...
4: Tak to jsem teda zprostřena... V zásadě žádný bizár neznám.
1: Že byste se třeba nemohli přenést přes nějaké slovo, jméno, něco vyslovit nebo něco takového, ne, jako, když namlouváte?
4: Tak jako jasně, tak jako buď asi pobavíme, protože někdy ten text je napsaný hodně tak jako...
1: Frivolně.
4: No ne, že tam jsou překlepy třeba.
1: Jo, jo, jako, jo.
4: Dneska jsem třeba přečet větu tak, jak tam byla napsaná, protože mě to přišlo hodně vtipný, protože vůbec nebylo rozumět. Takový rebus máme, tam někde takový rebusy, který musíme si vyluštit a v tom fofru toho čtení je to někdy docela zábavný.
1: Mm-hmm, dobře. Vážení, děkujeme, téměř ještě jeden rychlý hlas od někoho, někomu dobrý den, pro koho hlasujete, Ačko,
5: dobrý
1: Bčko?
5: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem.
4: Dobrý den, Irenko.
5: A přála bych si Bčko a moc fandím panu Vidrovi v Polabí.
1: Děkujeme, děkujeme. A zklamu vás, to Bčko ofous nevyhrálo, vyhrálo to Ačko, povídánky Felixe Holcmana.
6: Já jsem vám minulej týden prodal kamna, abych mohl zaplatit uhlí. No, tak jsem včera, já nevím, jsem si dneska ráno měl krka, teď je mi nějak veliký límeček. Já jsem včera
7: člověče, já vás tady vzadu poslouchám. To jsou vaše rodinné záležitosti, to nikoho nezajímá.
6: No jo, tak já jsem to řekl, paní Novákovi, můžete pokračovat.
7: No tak pokračovat. Já jsem vás předem upozornil, že dělat program není jednoduchá věc. Ale já vám poradím, co kdybyste i vy zaspíval nějakou píseň. Usmějete se na obecenstvo, obdržíte potes, ukloníte se a je to. Zpěv se tady líbí. Umíte zpívat?
6: Zpívat já dovedu, ano, nebo počkejte, neutíkejte, nebo že bychom se rozdělili trošku aspoň.
7: Jak rozdělili?
6: No, že vy byste něco zaspíval a já bych se uklonil a odešel bych se.
7: Člověče, umíte zpívat?
6: No já dovedu, jenom že já už jsem dost dlouho nespíval, já bych se musel zkusit.
7: No, tak si to zkusí.
6: Tak se ho zkuste.
7: Já, vy.
6: Jo, já, jako ano.
7: Ano, já vám tam dám navarhaný A.
6: A, ano. A. Nebo N tam dejte.
7: Dovolte, jaký N?
6: Já budu zpívat na tý louce zelený.
7: Člověče, umíte zpívat?
6: No já dovedu, jenom že já už jsem dlouho nespíval, abych se musel zkusit, ano.
7: To vyzkoušejte. No.
6: Už to nemám nějak zrezavělý nebo něco, já nevím, nebo zarostlý mechem, já už jsem dost dlouho nespíval.
7: Ano, já vás chápu, ještě mi řekněte, že vy máte školený hlas.
6: No já mám náhodou školený
7: ale
6: hlas.
7: Ale prosím vás.
6: Vám říkám, školený hlas má, já jsem chodíval na hodiny, tu teorii, všechno jsem
7: vy
6: se učil.
7: Vy jste probíral celou teorii?
6: Celou teorii, ano.
7: No ale vidět to na vás není.
6: No jo, já jsem to všechno, to je velice zajímavý.
7: To je zajímavý, no. Na tom sice není vůbec nic zajímavého.
8: Na té teorii?
7: No, všem, že ne.
8: No to byste se divili, já vám chci říct jenom takový příklad.
7: No.
8: Kde například myslíte, že vzniká tón?
7: Maličkost.
8: No tak nemyslíte.
7: To se v krku, hrdle.
8: No vidíte právě, že ne v krku, hrdle. Ani v krku, ani vedle. Tón vzniká v žaludku.
7: V žaludku?
8: V žaludku.
7: No, jak chcete dokázat takový nesmysl, že tón vzniká v žaludku?
8: No to není nesmysl, to mě vykládal ten můj učitel. Žaludeční.
7: Zpěvný.
8: Nebo zpěvný, no.
7: Ale víte, že to slyším poprvé?
8: No vidíte, jak jste hloupej. Tak dávejte pozor, já vám to vysvětlím. Tak když chcete zpívat, tak musíte stlačit napřed tady ty žaludeční svaly.
7: Ano.
8: Ty se stlačej. A to teprve žene, takhle, víte, ten průvan semhle nahoru.
7: Myslíte vzduch.
8: Nebo vzduch. A ten se zachytí tadyhle, na té švestce se to
7: hlasivka,
8: zachytí. Nebo hlasivka. No a ty hlasivky, ty začnou teprve, víte, tak jako rachotit tady.
7: Vibrovat odborně, vibrovat.
8: Začnou odborně vibrovat. A tak vzniká ten tón, teda původně vlastně v žaludku.
7: To je zvláštní.
8: No jo.
7: A vy jste to zkoušel tou vlastní technikou?
8: No samozřejmě, taky ano. jsem taky tenkrát stlačil takhle ty žaludeční svaly, jenomže u mě tenkrát ten tón nešel horem. Zkrátka není to tak jednoduchý, no, nemusíte si to zpívat.
1: Humoriáda. Proto raději na závěr bude zpívat Michal Hruza a já doufám, že to pro vás bude v pohodě. Vašek Vidra byl naším hostem, pomohl vybírat. Děkuji, Vaško, ať se
4: daří. Já taky moc děkuji, odjíždím do Krumlova, mějte se krásně.
1: Tak ať se dobře hraje, vám ať se dobře poslouchají další pořady Českého rozhlasu a zase zítra s Kateřinou Macháčkovou. Mějte se pěkně.

0: umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 17 hodin.
2: Český.
1: Ministerstvo financí upozorňuje na problémy v návrhu zákona o veřejnoprávních médiích. Trutnov otevřel městskou ekologickou zahradu. Tenista Vít Kopřiva neprošel prvním kolem turnaje v Hamburku a zítřek bude zamračený s občasnými přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Hezké odpoledne vám přeje Alena Brantová. Návrh zákona o médiích veřejné služby má podle ministerstva financí velké nedostatky a vytváří nové problémy. Rezort proto vyzval ministerstvo kultury, aby návrh přepracovalo. Upozornil, že mimo jiné není jasné, z jaké kapitoly státního rozpočtu by měly peníze pro Českou televizi a Český rozhlas jít. Návrh taky podle ministerstva financí neurčuje, jak a dokdy bude stát peníze oběma médiím vyplácet, říká mluvčí rezortu Gabriela Krušinová.
3: Pro ministerstvo financí je zásadní především technické a rozpočtové nastavení zákona, protože nový model financování musí být jasný, předvídatelný a nastavený tak, aby s veřejnými prostředky bylo možné efektivně a kontrolovatelně hospodařit.
1: K návrhu mají připomínky i další rezorty. Třeba ministerstvo vnitra upozornilo, že zrušení rozhlasových a televizních poplatků způsobí výpadek příjmů České poště, která zajišťuje jejich výběr. Přišla by tak o 275 milionů korun ročně. Ministerstvo práce zase požaduje do textu doplnit regionální studia, aby bylo zajištěné jejich další fungování. V centru Trutnova je otevřená nová městská zahrada. Vznikla nedaleko Sokolovny na rohu ulice Vodní a za školou. Obyvatelé Trutnova si tento projekt vybrali jako vítězný ve druhém ročníku participativního rozpočtu.
4: Srdcem areálu je centrální altán, od kterého vedou cesty k terénní vyhlídce se skluzavkou a k tichým zákoutím. Projekt klade důraz i na ekologii. Dešťová voda ze střechy altánu je odváděna okapy do nadzemní garáže, která slouží jako zásobník pro koryto potoka. Součástí areálu je bezbariérová okružní pěšina s maltovým povrchem, lemovaná nově vysazenými stromy, keři a trvalkami. Pohodlí v zahradě doplňují lavičky a nechybí ani stojan na kola. Z Trutnova Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
1: Hnízdění sokolů stěhovavých v Teplických skalách v chráněné krajinné oblasti Broumovsko skončilo předčasně. Tři mláďata z hnízda zmizela. Co bylo příčinou, ochranáři zjišťují. Na celém Broumovsku letos zaznamenali asi 10 párů. Většina z nich pokračuje v hnízdění.
2: Sport.
1: Český tenista Vít Kopřiva neprošel prvním kolem turnaje v Hamburku. S nejvýš nasazeným Kanaďanem Ožérem Aliasimem prohrál po setech 5-7 a 1-6. Tereza Martincová skončila na turnaji v Rabatu taky už v prvním kole. Kolumbíka Osoriová ji porazila 0-6 a 4-6.
2: Počasí.
1: Zítřejší předpověď slibuje oblačno až zataženo, ráno ojedinělé mlhy. Odpoledne se objeví výjimečně přeháňky. Později večer bude srážek i mraků ubývat. Teploměr ukáže 19 až 22 stupňů, na horách 12 až 15. Slabý severozápadní až západní vítr v přeháňkách přechodně zesílí.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na silnici číslo 14 v Rudníku na Trutnovsku se jezdí kyvadlově jedním pruhem. Důvodem je výstavba opěrné zdi, která potrvá do půlky září.

0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
1: Je úterý 19. května po 17. hodině. Posloucháte zpravodajsko-publicistický přehled dnešních událostí v Královéhradeckém kraji. V Hradci Králové pokračuje letošní čtvrté jednání zastupitelů města. Mezi více než 60 projednávaných bodů je třeba prodej bývalé nemocniční ubytovny v ulici Jana Masaryka nebo proměna železničního mostu přes Labe na lávku pro pěší a cyklisty. Přímo v budově Adalberty na vše sleduje naše reportérka, za chvíli se s ní spojíme. Zeptáme se na počasí. Pěstování zeleniny jen s pomocí přirozené přírodní závlahy je definitivně minulostí. Nutností jsou propracované závlahové systémy s výkonnými čerpadly. Informace k aktuální situaci na Královéhradecku také nabídneme za chvíli. V Labské přehradě ve Špindlerově mlýně zůstávají na jím dně poslední zbytky vody. Vodohospodáři ji cíleně odpouští, aby mohli přehradu vyčistit. Podrobnosti přímo z místa přinese naše reportérka. A v sobotu se mezi Pardubicemi a Hradcem můžete přidat ke Gočárově běhu 2026. Víc nám řekne Adéla Málková z pořadatelského spolku Sport Visio. Dnem v kraji vás provede a dobrý poslech přeje Romana Joudalová.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Přehled dnešních zpráv připravila Alena Brantová.
2: Hradečtí zastupitelé se odpoledne sešli na svém čtvrtém letošním jednání. Projednávají na 60 bodů, například rekonstrukci pražské třídy nebo budoucnost Benešovy třídy. Vypouštění Labské přehrady ve Špindlerově mlýně je u konce. Ještě tento týden začne čištění jejího dna od usazenin po povodních v roce 2024. Nánosy bahna totiž výrazně snižují schopnost přehrady zadržovat na horním toku Labe velkou vodu. Jak budou vodohospodáři přehradu čistit, kolik usazenin mají v plánu vytěžit, to se dozvíte už za chvíli. V kongresovém centru Aldis v Hradci Králové pokračuje 28. ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě. Zlatý erb pro nejlepší weby měst a obcí v Česku za období let 1999 až 2025 si na ní převzali Jihlava a obec Okříšky z kraje Vysočina. Ve Sladkovského ulici mezi hlavním nádražím a terminálem hromadné dopravy v Hradci Králové nově platí zákaz parkování. Řidiči tam kvůli zajištění náhradní autobusové dopravy v době vlakové výluky až do 27. května nezaparkují. Jde přitom o místa, která často využívali pro rychlé vysazení nebo vyzvednutí cestujících u nádraží. Už stovky obyvatel Horní i Dolní Kalné, Bukoviny a Čisté Uhorek podepsali k dnešnímu dni nesouhlas s vymezením akceleračních zón. Do 1. června je možné zaslat své připomínky Ministerstvu životního prostředí. Současný stav veřejných debat popisuje nezávislý starosta Čisté Uhorek Ladislav Jiříčka.
3: V této době svoji připomínku mohou vznést občané, mohou vznést vlastníci půdy, mohou vznést občanská združení, mohou znést obce. My jsme ve shodě 7:0, my to tady prostě nechceme.
2: V Hradci Králové začala jarní výsadba zhruba 54 000 letniček. Mezi desítkami druhů květin jsou například begonie, afrikány nebo petunie. Zahradnice je umístují na hradecká náměstí, do parků a taky na městské hřbitovy. Město letos za květinovou výsadbu zaplatí víc než 2 miliony korun.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně. We'll be right back.

0: Hradci Králové před 2 hodinami začalo a stále pokračuje letošní 4. jednání zastupitelů města. Na programu tentokrát mají víc než 60 bodů. Mezi nimi například stipendijní program na podporu budoucích učitelů, prodej bývalé nemocniční ubytovny v ulici Jana Masaryka nebo proměnu železničního mostu přes Labe na lávku pro pěší a cyklisty. Jednání sleduje reportérka Adéla Kavříková. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne z Hradeckého Adalbertina. Tak aktuálně jsou zastupitelé zhruba ve třetině dnešního programu. Schválili už například usnesení, ve kterém vyjádřili nesouhlas se změnami financování České televize a Českého rozhlasu, které by se mohly dotknout jejich regionálních studií. Doplním, že to usnesení nepodpořili opoziční zastupitelé za ANO a SPD. A projednaný a schválený už je také stipendijní program na podporu budoucích učitelů základních škol. 10 studentů pedagogiky v něm jednorázově získá 55 000 korun s podmínkou, že po studiu nastoupí do škol zřizovaných městem. Právě teď, tedy pokud se nepletu, zastupitelé projednávají bod s navýšením dotace do projektu Korence, ve kterém lidé dostávají od radnice peníze na nákup zboží nebo služeb u místních podnikatelů. Připomenu, že na loňský pilotní ročník radnice uvolnila víc než 1,75 milionu, letos je to dvojnásobek, což bude pro zaregistrované obyvatele města znamenat, že budou moct od města získat až 2000 korun na nákupy.
0: A k jakým dalším tématům se zastupitelé dostanou v následujících hodinách?
1: Tak jedním z těch klíčových bodů bude prodej, jak jsme zmínili, chátrající bývalé ubytovny v ulici Jana Masaryka na Moravském předměstí. A město se objektu se 177 pokoji pokouší zbavit už podruhé. A zatímco loni neúspěšně hledalo nájemce, který by budovu opravil, teď ji rovnou prodává. Minimální cena je tam stanovená na 141 milionů korun a podle vedení města má o budovu zájem 7 různých subjektů. Ideálním výsledkem, lépe řečeno podmínkou, by podle radnice byla přestavba na bydlení pro seniory.
0: Už jsme zmínili, že na programu jednání je také budoucnost historického železničního mostu přes Labe, takzvaného železňáku. Co s ním bude tedy?
1: Tak zastupitelé by měli schválit jeho odkup od správy železnic za zbytkovou cenu. Ta totiž plánuje modernizovat trať, na které most leží, a nahradit ho novým. Hradec chce tu stávající ocelovou konstrukci z roku 1939 posunout o 30 metrů proti proudu a udělat z ní lávku pro pěší a pro cyklisty.
0: Zastupitelé by měli řešit také vyhlášku o alkoholu a opravu Benešovy třídy. Adélo, můžeš tyhle dva body trošku přiblížit?
1: Jistě, schvalovat se bude rozšíření vyhlášky o zákazu pití alkoholu na veřejnosti a nově by ten zákaz měl platit i v části čtvrti Svobodné dvory, kde jsou hlášené opakované problémy s hlukem a nepořádkem kolem tamních ubytoven. Městská policie tak získá pravomoc odtud lidi vykazovat nebo pokutovat. No a k té druhé části otázky, na programu je také schválení 25 milionů korun na projektovou dokumentaci pro rekonstrukci Benešovy třídy. Opravy toho velkého hradeckého sídliště, vlastně největšího hradeckého bulváru, by měly být podle nového plánu rozdělené do několika etap tak, aby se nemuselo čekat na souhlas všech vlastníků.
0: Dnešní jednání zastupitelů města Hradce Králové sleduje reportérka Adéla Kavříková. Děkujeme za informace. Hezký den.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

0: počasí.
1: V Hradeckém hydrometeorologickém ústavu dnes slouží meteorolog Imrich Drapák. Vítám vás ve vysílání. Dobrý den.
2: Dobrý den přeji.
1: No, jak vidíte ten dnešní den, úterý, 19. květen?
2: Bylo nějaký polojasno, oblačno, teploty se pohybovaly do 21 stupňů. Teďka se vytváří takové jednotlivé přehánky nebo ojedinělé kolem hor nějaká slabá bouřka. Ty potom na večer by měly postupně ustávat. Ty nejnižší teploty 10 až 7 stupňů. Zítra něco teplej, 19 až 22. No, bude spíše zvětšená oblačnost. Víme, že se opět můžou vyskytnout nějaké přehánky a později večer potom bude opět srážky ubývat. A vítr slabý, severozápadní až západní do 4 metrů za sekundu bude jenom v těch přehánkách přechodně zesilovat.
1: Tak to máme předpověď na zítra, takže vlastně nic významného se neděje a dít nebude v nejbližších hodinách.
2: Ne, nejvíc u nás se jí tam činí, nebo i v těch dalších dnech musíme počítat v odpoledních hodinách s hodinými nějakými přáníkami nebo bouřkami a teplotně postupně bychom šli nahoru. O víkendu bychom se mohli dostávat i na letních nějakých 24 až 27 stupňů Celsia.
1: Říká meteorolog Imrich Drapák. Děkujeme za předpověď. Hezký den, naslyšenou.
2: Taky hezký den, naslyšenou.

0: Královské věné město Jaroměř slaví 900 let.
1: A my se přidáme ke gratulantům v pátek dopoledne mezi 9. a 12. hodinou.
0: Přihlásíme se živě z Městského muzea a pozveme na muzejní noc mezi vlaky do Výtopny.
1: A taky nahlédneme do programu královských slavností a tradičního festivalu Jařinec.
0: A pořádně tu 900 společně oslavíme.
1: V pátek dopoledne v Jaroměři.
0: S Janou Kudevejsovou
1: a Jakubem Šmitem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové. Podle pěstitelů zeleniny v Královéhradeckém kraji už dávno skončily časy, kdy bylo možné na polích hospodařit jen s přirozenou závlahou z dešťů a spodní vody. Suchá jara i léta přestala být výjimečná. Kdo nemá moderní a především výkonné závlahové systémy, zeleninu v potřebné kvalitě nevypěstuje. Několik aktuálních deštivých dnů na tom nic nezmění.
1: Určitě závlahy to není luxus, není to ani nějaký nadstandard, je to pojistka vlastně i potravinové bezpečnosti, když se nad tím zamyslíme, a pro část pěstitelů už podmínka přežití.
2: Potvrzuje Monika Nebeská, předsedkyně Zelinářské unie Čech a Moravy, že dnes už jsou zejména pro pěstování zeleniny závlahy nezbytnou věcí. Systém čerpadel, hadic, trysek a dalšího příslušenství nainstalovali už třeba také v Pileticích na Královéhradecku.
3: Je to špatný, kde není závlaha, tak opravdu je to špatný. Tadyhle třeba vedle vidíte, že jsou nasázený brambory a prostě ještě ani lísteček, no.
2: S Markétou Černínovou z Piletické farmy stojíme u pole, které závlahu nemá, a je to znát. Ne všechny plodiny se vyplatí zavlažovat. Vedle brambor je to třeba cukrová řepa nebo obilí. Pořídit takový systém totiž není ani jednoduchá, ani levná záležitost, popisuje Monika Nebeská.
1: Potřebujete zdroj vody, potřebujete buď to vrt nebo nádrž nebo tok, povolení k odběru vody, potřebujete vodoprávní řízení, projektovou dokumentaci, energetickou přípojku a samozřejmě tu samotnou technologii, čerpadla, potrubí, kapkovou závlahu.
2: Třeba družstvo ve Všestarech obhospodařuje 500 hektarů a má 4 čerpadla s pořizovací cenou mezi 750 tisíci a milionem. A vodu bere z Labe, říká Monika Nebeská.
1: Máme čerpadla v Předměřicích nad Labem, potom teď vlastně čerpáme vodu do našeho rybníčka ve Světí. Na rybníčku ve Světí máme další čerpadlo a to nám právě čerpá potom tím hlavním řádem potom na ty jednotlivá pole.
2: Odebírat vodu z řeky ale nejde po každé, musí v ní nejdřív nějaká být. Zemědělci mají druhý stupeň priority, což znamená, že zákaz odběru je postihne až skoro jako poslední. Prioritu jedna mají třeba hasiči. I tak se ale už několikrát stalo, že ani systém závlah nebyl k ničemu, neměl vodu. Náročný je takový systém i na odběr drahé energie. Fotovoltaika řešením není, vysvětluje Monika Nebeská.
1: No je totiž problém, že ty soláry, tak jak dneska fungují, tak neutáhnou takhle velké čerpadlo.
2: I přes dílčí dotační pomoc státu na pořízení závlah není situace zemědělců jednoduchá, říká za Zelinářskou unii Monika Nebeská. Markéta Černínová k tomu dodává.
3: Počasí si nevybereme, musíme bojovat, ale jako nedá nám to ta příroda zadarmo.
2: Právě náklady na pořízení a provoz závlah zemědělci pak také musí promítnout do cen svých produktů. Z Královéhradecka Tomáš Lerinc, Český rozhlas.
4: Den v kraji.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové. Hladina Labské přehrady ve Špindlerově mlýně dál klesá. Povodí Labe ji celou vypouští, aby ji mohlo vyčistit od usazenin, které se na dně nahromadily. Vodní dílo by kvůli silným vrstvám bahna mohlo ztratit svou ochranou funkci před povodněmi. Tak co se na místě děje a hlavně bude dál dít? O tom si budu povídat s reportérkou Kateřinou Kohoutovou.
1: Já teď stojím přímo u přehrady směrem do centra a tady opravdu na první pohled je vidět, že té vody podstatně ubylo. Dokonce už jsou viditelné i nejrůznější nánosy, větve a další věci, které je právě potřeba dostat ven. No a teď začne podle povodí Labe sem najíždět těžká technika. Nejdřív ale ještě bude potřeba prořezat a prokácet takové ty křoviny a nálety, které jsou tady kolem té přehrady, aby se mohla vůbec ta technika dostat dovnitř toho vodního díla. No a pak přijde na řadu to samotné čištění.
0: A jak budou vodohospodáři přehradu čistit? Kolik usazenin mají v plánu vytěžit?
1: Tak ono, toto vodní dílo má hned několik důležitých klíčových úkolů, mimo jiné právě má chránit před povodněmi, což už jsme si tady párkrát zažili a vyzkoušeli a proto je odtěžení těch sedimentů hodně důležité. Vodohospodáři předpokládají, že bude potřeba vyvést kolem 33 tisíc metrů krychlových sedimentů. Potom bude podle mluvčího povodí Labe Aleše Prokopce přehrada opět plnit funkčnost retenčního prostoru, která je teď v tuto chvíli ohrožená.
0: A u přehrady budou pracovat také biologové a jaký bude jejich úkol?
1: Ano, je to tak. Za pár dní sem také dorazí, budou tady po celou dobu. Ten biologický dozor je potřeba, jeho součástí budou různé třeba kontrolní odběry těch sedimentů, monitoring tady celého stanoviště toho vodního díla a případně pokud bude potřeba, tak biologové budou také přemísťovat nejrůznější chráněné druhy živočichů, které se tady mohou objevit. No a celkově budou dohlížet na dodržování vlastně podmínek ochrany přírody, protože jsme tady v Krkonošském národním parku. Samotné práce by měly trvat do letošního října.
0: Říká reportérka Kateřina Kohoutová.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Den v kraji.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové. Gočárův běh 2026, unikátní závod, který propojuje Pardubice a Hradec Králové, sport a krásnou architekturu Josefa Gočára. A poběží se v sobotu 23. května. S pozvánkou dnes přišla do studia Českého rozhlasu Hradec Králové Adéla Málková z pořadatelského spolku Sport Visio.
1: Loni byl první ročník, kdy jsme zahajovali, vybíhalo se z Pardubic, automatických mlýnů a končilo se v Hradci Králové. Letos otáčíme směr a končíme v automatických mlýnech v Pardubicích.
0: Kdo může běžet, nebo jak to je organizované?
1: Trasa je dlouhá 33 kilometrů. Kdo si troufá, může běžet sám, případně může běžet dvoučlenná štafeta nebo čtyřčlenná štafeta. Vlastně ty úseky jsou rozdělený na těch předávkách. Je to vlastně z Hradce Králové do Vysoké, potom z Vysoké do Hrobic, z Hrobic do Kunitické hory a z Kunitické hory potom už do cíle, do těch automatických mlýnů. A teď jsme na nějakých 1200 osobách, takže kdo ještě váhá s tím, že by se chtěl přihlásit, doporučuji udělat to co nejdřív, protože máme stop stav, takže budeme muset potom vyhlásit vyprodáno, aby jsme každému zajistili ten komfort, ať už na občerstvovacích stanicích nebo i medaily v cíli.
0: Takže kdo by to promeškal, může se postavit podél trať a fandit.
1: Ano, přesně tak. A nebo může přijet odpoledne do automatických mlýnů, užít si tu atmosféru, ať už na startu v Hradci Králové, anebo potom ještě větší vlastně v tom cíli v těch automatických mlýnech. Budeme tam mít divadelní představení, budeme tam mít koncert Banda di Feste, bude tam spoustu programů pro děti, budou tam food trucky, takže bude tam výborné jídlo a pití.
0: A je to druhý ročník, máte i nějakou novinku třeba?
1: Ano, pokud je někdo mezi námi, kdo by to chtěl absolvovat, ale úplně si netroufá na toto běžet, může to i jít, takže nabízíme novinku ve formě pochodu. Pochod vlastně startuje taky z Hradce Králové, už od 8 hodin od rána je ten čas volný a vlastně v jednu hodinu startují běžci, takže po jedné hodině vlastně kolem sebe uvidí probíhat i ty běžce.
0: Kam nás odkážete pro informace?
1: Takže nejvíc informací najdete na www.gočarovběh.cz, případně samozřejmě na sociálních sítích, na Instagramu přidáváme každou chvíli nové informace.
0: Říká Adéla Málková z pořadatelského spolku Sport Visio, která vás přišla pozvat na letošní druhý ročník Gočárova běhu mezi Hradcem a Pardubicemi. Děkujeme moc a hezký den, naslyšenou.
1: Taky mějte se hezky, naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Zagorová a Petr Rezek. Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Připomněli jsme teď po 17. hodině vybrané události dnešního dne. A co budeme sledovat zítra ve středu 20. května? Naším ranním hostem bude doktor Miroslav Tyč, vedoucí dokumentaristiky Postbellum pro východní Čechy. Jakub Schmidt si s ním bude povídat o nové regionální publikaci pamětnických příběhů, která vyjde na konci května. Slavnostní předávání krajské ceny křesadlo za rok 2025 se bude konat zítra v Hradci Králové. Cenu mohou získat občané, kteří vykonávají dobrovolnickou činnost v regionu bývalého východočeského kraje. Zajímat nás samozřejmě bude, kdo cenu získá pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci. V našem dopoledním vysílání uslyšíte rozhovor se švýcarským dirigentem a flétnistou Kasparem Zenderem, který končí jako šéf Filharmonie Hradec Králové. Dozvíte se, jaké jsou jeho další plány, ale i to, jak hodnotí své působení ve Filharmonii. Jičín získal dotaci 2,5 milionu korun na obnovu městských památek. Peníze pomohou zachránit třeba chátrající historickou bránu u jezuitské koleje nebo obnovit fasádu měšťanského domu na náměstí Svobody. A na co ještě budou využity, zeptáme se zítra. Ovocnáři už sečetli škody způsobené jarními mrazy. Zítra bychom tedy měli znát celková data. Zajímat nás budou i konkrétní zkušenosti ze sadů v Dolanech. Pozveme vás také na pochod Václavice Havlovice a na jedinečnou výstavu fotografií Václava Havla od Tomkyho Němce a Bohdana Holomíčka a Aleše Formánka. A sledovat budeme i finále českého fotbalového poháru MOL Cupu, ve kterém si to o trofej rozdají fotbalový klub Jablonec a městský fotbalový klub Karviná. Budeme samozřejmě u toho. Zajímat nás bude i to, jak bude zajištěna bezpečnost po posledním incidentu na Slávii.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: Za chvíli bude 18 hodin. Zprávy pro vás připravuje Alena Brantová, no a po nich nabídneme ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové záznam gala večera ankety Šarmantní osobnost z 15. ročníku, ve kterém zvítězila Eliška Balcerová. Tak příjemný poslech.

0: Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší, v e-shopu radiotéka.cz.
1: Je 18 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Královéhradecký kraj vytvořil strategii pro rozvoj sociálně ohrožených území. Dělníci dokončili montáž nového vysílače mobilního signálu u pevnosti Hanička. Čeští hokejisté se v dějišti mistrovství světa připravují na zítřejší duel s Itálií. A středa přinese mraky, občasné přehánky a teploty do 22 stupňů. Pěkný podvečer vám přeje Alena Brantová. Královéhradecký kraj má novou strategii rozvoje hospodářsky a sociálně ohrožených území. Dokument má podpořit regiony, které se dlouhodobě potýkají s vyšší nezaměstnaností, odlivem obyvatel, sociálními problémy nebo nedostatkem investic. Týká se především částí Broumovska, Rychnovska nebo okolí Jaroměře na Náchodsku a Dvora Králové nad Labem na Trutnovsku. Schválená strategie bude sloužit jako podklad pro další rozhodování kraje o dotační podpoře, investicích i spolupráci se státem. U pevnosti Hanička v Orlických horách skončila stavba nového vysílače mobilního signálu. Kvůli okolní krajině má stožár zelený nátěr a využívat ho budou dva mobilní operátoři. Podle mluvčího společnosti CETIN Tibora Japela nový vysílač pomůže místům, kde je signál dlouhodobě slabý nebo úplně chybí.
3: Až bude stožár dokončený a osazený potřebnou technologií, vylepší možnosti spojení jak pro obyvatele hor, tak pro návštěvníky, tak například pro příslušníky bezpečnostních složek zasahujících v této oblasti. Na základě požadavku chráněné krajinné oblasti bude stožár opatřen tmavě zeleným nátěrem, aby lépe zapadl do krajiny.
1: Signál začne stožár vysílat už příští měsíc. Národní koordinátorkou péče o duševní zdraví a protidrogovou politiku bude od července Dita Protopopová. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí vlády Karla Mráčková. Protopopová je šéfkou vládního oddělení politiky duševního zdraví. Naopak Pavel Bém z ODS jako národní protidrogový koordinátor skončí. Jeho post zanikne při přesunu agendy pod ministerstvo zdravotnictví. Z úřadu vlády se na jednotlivé rezorty přemístí i další odbory, třeba lidských práv, rovnosti žen a mužů nebo oddělení romských záležitostí a práv postižených. Sport. Čeští hokejisté se na mistrovství světa chystají na středeční zápas s Itálií. Dnešní trénink byl dobrovolný a to platí i o zítřejším. Podle asistenta trenéra Jiřího Kalouse je to kvůli tomu, jak byl poslední duel se Švédskem náročný. I tak se dnešního tréninku zúčastnil bez dvou hráčů kompletní kádr, pokračuje Kalous.
4: Nechali na nich, aby se rozhodli podle svých pocitů, jestli chtějí na oba dva tréninky dobrovolní, jestli jenom na jeden, takže každý to řeší podle sebe a předpokládám, že šli většina z těch kluků, aby se sklouzla, aby to vyjela a je možný, že zítra si udělají trénink mimo led.
1: Češi se s Italy utkají zítra od 16:20.
2: Počasí.
1: Zítřejší předpověď slibuje oblačno až zataženo, ráno ojedinělé mlhy. Odpoledne se objeví výjimečně přehánky. Později večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Teploměr ukáže 19 až 22 stupňů, na horách od 12 do 15. Slabý severozápadní až západní vítr v přehánkách přechodně zesílí.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na silnici 305 mezi Týništěm nad Orlicí a Albrechticemi nad Orlicí pokračuje uzavírka. Důvodem jsou stavební práce, které mají skončit až v listopadu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Pěkný úterní podvečer s Českým rozhlasem Hradec Králové vám od mikrofonu přeje Romana Joudalová. Anketa Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku, ve které posluchači

hlasují pro své oblíbené výjimečné osobnosti, slaví letos 30. výročí a my pro vás připravujeme jako ohlédnutí za těmi minulými ročníky do vysílání sestřihy všech nahrávek a přímých přenosů, které jsme za tu dobu natočili. Dnes to bude záznam gala večera, při kterém posluchačskou cenu za rok 2010, tedy v 15. ročníku ankety, převzala herečka Eliška Balcerová. Příjemný poslech.

0: Dobrý večer, dámy a pánové, dobrý večer, možná dobré odpoledne, dobrý večer.
1: Dobrý večer, vítejte v Klitzperově divadle v Hradci Králové, kde dnes už po 15. vyhlásíme vítěze celostátní rozhlasové ankety Šarmantní osobnost roku.
0: Kdo dostane ono to krásné zlaté slunce, které si určitě pamatujete z minulého roku, protože ten čas letí velice rychle, to se dozvíme za takovou hodinku, možná hodinku a půl. Říkám dozvíme, myslím tím vás tady v sále krásného Klitzperova divadla v Hradci Králové, tak také v takovém tom pomyslném sále Českého rozhlasu Hradec Králové a Českého rozhlasu Dvojky. První píseň dnešního večera, dámy a pánové, Beatles alias Gentlemen Singers.

0: Help a Gentlemen Singers. Doufám, že my nebudeme vykřikovat Help v průběhu večera, ale stejně to byla prostě 60. léta, ale co Beatles, ale 90. léta minulého století. To Ladu právě napadlo vyhlásit šarmantní osobnost. Tenkrát pršelo, přijel Marek Eben a oba jste zmokli, pamatuješ?
1: Ano, jemu zmokla kytara, mě vlasy.
0: A tobě vlasy, ano, to bylo takové stylové.
1: Bylo to ještě klubové.
0: Ale jak se na to hezky vzpomíná? No, jako by to bylo včera.
1: No, jako by to bylo včera, kdy tady byla Jana Štěpánková, která přebírala, co by vítězka 14. ročníku naší ankety Zlaté slunce.
0: Jana Štěpánková je s námi, dámy a pánové, úřadující šarmantní osobnost roku 2009. Jano, pojďte k nám.
1: Dobrý večer. Dobrý večer.
0: My tady máme značku. Tady jste stála přesně před rokem. Tím kobercem se nehlo. Podívejte, jak to poznají, že jste pořád úřadující.
2: Ještě chvilku.
3: Nebývá to zvykem, že každý rok je úspěšný, ale tentokrát to bylo, protože jsme měli nádhernou premiéru, teď my jsme tady s ní byli s tím představením. Ano.
1: Na útěku. Víte, že Zlata Adamovská byla letos nominována, ale bohužel dnes nemohla přijet, protože hraje.
0: A možná, co vy víte, až přijdete za rok, tak třeba Zlata Adamovská, protože ta se v těch nominacích objevuje také pravidelně, jako jste se objevovala, tak tady bude stát co by nejšarmantnější osobnost. Vy už nemůžete.
3: Nedám, to už jí právě teď to říkám, to už jí to slunce nedám.
1: Vy jako úřadující, kdybyste za ten rok 2010 měl jmenovat někoho, kdo v tomto roce nebo v minulém roce vás zaujal, ať už po herecké stránce, osobní stránce, člověk, kterého máte ráda nebo kterého byste nám doporučila.
3: Já si myslím, že šarmantní osobnost roku má dostávat ten, za kterým je vidět práce.
1: Já si myslím, že mnohé také dnes představíme ještě večer. Paní Štěpánkové, mnohokrát děkujeme. Budeme velmi rádi, když v téhleté šarmantní společnosti s námi přetrváte.
3: Místo, děkuju.
0: Teď přichází, dámy a pánové, první nominovaná osobnost, co by žena za letošní rok, paní Eva Pilarová.

0: však novo dnes čas.
1: Posloucháte záznam nahrávky Šarmantní osobnost roku 2010, který je ohlédnutím za 30letou historií této posluchačské ankety.
2: Eva Pilarová, jedna z nominovaných v anketě Šarmantní osobnost roku. Vy máte třeba nádherný hlas, 3 oktávy, to už je šarmantní, podle mě.
0: 3,5.
2: Dokonce, se omlouvám.
0: Pravda je ta, že když jsme skončili po premiéře Takové ztráty krve, já tam měla tehdy aplaus.
2: Jak jinak?
0: Po písničce, že jo, obrovský na otevřené scéně. No tak to skončilo, já jsem čekala, že teda mě Jirkové pochválejí, Suchý a Šliter a Jirka Šliter říkal, Pilarko, nemyslí si, že jsme tě sem vzali kvůli tvýmu hlasu? Já říkám, a proč teda? Říkal, nám se líbily tvoje nohy.
2: Vy jste byla i moderátorka Československého rozhlasu a moderovala jste, teď se něčeho
0: podržte, pánové,
2: Dobré jitro.
0: To bylo někdy na přelomu 90. let a stávala jsem ve 3 hodiny ráno a připadala jsem si nesmírně důležitá, když jsem říkala, je 5 hodin, protože jsem věděla, že už mě všichni slyší.
2: Tak a myslíte si, když jsme u toho rozhlasu, že vlastně člověk může být šarmantní jen přes ten hlas?
0: No, ono je to hodně zavádějící. Já znám jednoho člověka s tak krásným hlasem, ale s tak příšerným charakterem.
2: Nemenujte, to nám stačí takhle. To je v pořádku. Půjdeme dál. Dámy a pánové, tady vlastně stojí královna Trutnova. K tomu byste nám také mohla něco říct. A s tím šarmem to má hodně společného.
0: Zdravím svoje poddané.
2: My v Hradci Králové se počítáme mezi ně.
0: Já vám musím říct, já jsem byla neskutečně překvapená. Dodnes mě ta vzpomínka dojímá, když jsem přijela zpívat do Trutnova na Open Air Festival, že tam...
2: Rokový festival,
0: rokový festival a teď, že i to oblečení je trošku jiný, než nosím já a věkově je to jinde, než jsem já. No a stal se zázrak a já jsem tam měla ohromný úspěch a ti mladí lidé si zpívali ty písničky s sebou. A když mě potom Martin Vechec, spoluorganizátor tohoto festivalu, zval za 2 roky, tak jsem říkala, ne, do stejné řeky 2krát nevstoupíš. A on říkal, no jo, ale to by byla vzpomínka na Valdemara Matušku. Jsem povídala, no tak když na Valdu Matušku, no dobře, to bych ráda udělala, ale to by teda musel někdo se mnou ty duety zpívat. No a když padlo jméno Matěj Rupert, tak to byla pro mě velká výzva, protože to je skvělý zpěvák, tak jsme si tam zaspívali spolu, já jsem pak přidala pár solových písniček a po tom mém vystoupení jsem byla korunována jakože královna festivalu, ano, od té doby tam tedy mám povinnost jezdit každý rok a něčím překvapit své poddané. Co tam budu dělat letos, to nemůžu říct, to by nebylo překvapení. V loni jsem jim tam navařila 40 litrů bramboračky s houbama.
2: Je pravda, jak znám Trutnovský festival, tak se potom zaprášilo. Víte, ono málo kdo může říct, že má mezi poddanými Václava Havla, že jo? Ten tam jezdí pravidelně?
0: Ano, patří mezi mé poddané a taky, když jsem zpívala, tak on, kníže pán a bývalý ministr školství Paniška stáli na jevišti, na boku a strašně tleskal.
2: A nespal?
0: Nespal, tleskal.
2: To může říct opravdu také málo kdo. Přichází první nominovaný muž za minulý rok, za 2010, moderátor Jan Rosák.
3: Dobrý večer.
4: Dobrý večer, dámy a pánové, dobrý večer.
2: Honzovi řeknete dobrý večer. Je to tam prostě, ten hlas tam je.
4: No, aby to nebylo s tím hlasem, jak tady před chvilkou říkala Eva Pilarová. Krásný hlas, charakter nikde, že? Tak to pozor, pozor, pozor.
3: U vás to nebylo určitě.
2: Já si myslím, že ten šarm, a zvlášť u vás v tom hlase prostě je, že se dá udělat šarm jenom hlasově. Oldřich Nový, vy kdybyste řekl, zavřete oči. Zkuste to.
4: Zavřete oči, že to nejde. To prostě, to je rozdíl Oldřich Nový a já, že jo, to nejde, to ne. Oldřich Nový byl jenom jeden, samozřejmě. Ne, já si myslím, že to nejde jenom, aby to bylo jenom hlase. Ono by se to totiž prokázalo, ono by se to provalilo někde, že tam dál to chybí. Eva Pilarová má v tomto ohledu velikou pravdu. To prostě nestačí hlas, tam musí být ještě něco navíc. Teď to vypadá, že se tady popisuju, že ne, v žádném případě, ne, ani náhodou, ne. To jsem chtěl říct na úvod vlastně. Už jsem si to sumíroval, jak jsem sem šel, že jsem nesmírně poctěn, že jsem v takové, jak říká už zmíněný Jiří Suchý, v takové krásné společnosti. To je prostě podsta být mezi tolika šarmantními a skvělými, příjemnými lidmi.
3: My si neodpustíme zase otázku, jestli teď v poslední době byl někdo takový, kdo vás okouzlil.
2: Tím šarmem právě.
3: Tím šarmem.
4: Kdo mě okouzlil šarmem? Já teda opravdu nemusím se moc zamýšlet. Sedí za mnou Eva Pilarová a já nejenom svým šarmem, ale taky tím, co umí. Eva vyprávěla tehdy o tom, že má před sebou zájezd do Číny a tudíž, že pro čínské publikum chce zaspívat taky čínsky. A ne jen tak ledajakou píseň, ale Montyho Čardáš v čínštině. A já, protože to je sousto pro moderátora, říkám, ale tak to byste mě musela předvést. A Eva říká, no tak dobře. A v sedě, přátelé, v sedě zaspívala a kapela, to znamená bez doprovodu, ten Montyho Čardáš v čínštině bez jediný chyby. Takže přátelé, klobouk dolů, teda opravdu.
2: A že bychom to zkusili.
0: Lucian Cili, dáme geláš, na těm mi dovej si ojají, vod na ochaj.

0: 情深不语一般那为难的将功啊夕阳起了我埋在心里不满的那是发的当不和他的前方就有样的情绪是相信的那么的嘎达
1: Tomu, že to je mezinárodní, tomu, že to je dobrý.
2: Paní Eva Pilarová.
3: Co tomu říkáte? To mě muselo samozřejmě fascinovat. Mně se na tom líbí, jak Eva, jak to má tak zmáklý, jak takový ty jedný fáze, jak se to jako rozčilí trošičku, je čínsky jako naštvaná. A potom už je taková jemná zase čínsky.
1: I tu mimiku tak dělá, že jo, jako pěknou, krásně. Tak, on co vzpomínáte si, kdybyste byl takzvaně na startu?
3: No já si na to vzpomínám pokaždé, když přijdu do toho studia Tandemu, kde jste, Mirku, byl taky jako můj host, protože v tom studiu, přímo v tomto studiu v roce 1971 jsem poprvé usednul k mikrofonu a se mnou byla kolegyně, která tehdy byla v tom rozhlase asi o 14 dní déle než já, Světlana Lavičková. Světlana byla taková strašně pečlivá. Pamatuju si, že přesně v tom studiu, které vypadá jako dneska, jenom tam byl trošičku jiný stůl, takový ten hlasatelský, který je svažitý, aby se na to položili ty papíry a uprostřed jsou ty světýlka, že jo, který vám dávají najevo, že jste v luftě a navíc je tam ještě takové táhlo a tím dává ten speaker najevo technikovi nebo zvukaři tedy přes okénko, že je ready, ano? Tomu se říká dát bílou. Já jsem začínal v tom rádiu, tak jsem si to neuvědomil. Světlana, ano, ale ona byla naproti mě a já měl u sebe tu obsluhu toho. A ten technik čekal, protože jsme vysílali živě, čekal zprávy ve 12 hodin, až mu zapnu tu bílou takhle a pořád koukal a pořád nic. Už byla 12. Já na něj taky, že bych už chtěl mluvit, tak on mi tam tu červenou hodil bez ty bílý. Jenomže ta Světlana měla pocit, že to není dokonalý. Jo? A udělala neuvěřitelnou věc. Naklonila se takhle přes ten stůl, sáhla mi takhle na tento šoupě takhle a řekla, asi takový kousek od toho mikrofonu, jak jsem teď já, takhle. Ona si neuvědomila, že celý národ ji slyší. Řekla, počkejte, já vás zapnu.
2: My jsme si zavzpomínali na začátky Jana Rosáka. Mirek se ptal, kdy byl na startu a bylo to asi také proto, že Start se jmenuje naše nová rozhlasová soutěž, celostátní soutěž Česko zpívá a my bychom vám rádi představili půvabnou dívku, která vyhrála naši rozhlasovou soutěž, jmenuje se Ilona Brimová, my už jsme teď na ní patřičně pyšní, přijela z Vysočiny a zaspívá vám písničku, se kterou vyhrála.

0: Posloucháte záznam nahrávky Šarmantní osobnost roku 2010, který je ohlédnutím za 30letou historií této posluchačské ankety.
1: Přichází jediný nominovaný politik, ministr zdravotnictví, pan doktor Leoš Heger.
2: Dobrý večer.
1: Jste dostal skoro nejvíc hlasů, teď už to tak nějak mohu prozrazovat. Byť politik, čím si to vysvětlujete?
2: Když jsem o tom přemýšlel, jak jsem se tady vlastně odsnul, tak jsem si říkal, že to je mezi těmi lidmi, kteří tady jsou a kdy byli, co já kdy jsem viděl a to, nebo četl, alespoň kdo byl všechno šarmantní osobností, tak musím říct, že taky někdy tady jsou potřeba takový něco, jako je dáma s psíčkem, tak když ten psíček je obzvlášť zvláštní, tak ta dáma vypadá skvěle, tak to je jako jedno možné vysvětlení, ale pak nakonec, když to bylo úplně na začátku a říkali jste, že jste to chtěli udělat stylové a že to bude retro, tak jsem na to kápnul, že to teda bude asi souviset s mým věkem.
3: Pane ministře, vy jste náš pravidelný host, my si toho nesmírně ceníme, vy jste vždycky seděl tam v hledišti, dnes jste na jevišti, kde to je lepší?
2: No tak být tady na jevišti s vámi a s hlasy diváků, tak to je velmi milé a moc za to děkuji. V tom hledišti je to pohodlnější určitě.
1: Podle numerologa, vy jste dítě štěstiny a jste precizní až příliš, v podstatě nechápe, jak můžete pracovat tak dlouho jako ministr.
2: Budete se divit, já s ním souhlasím a taky to nechápu moc. Ne?
1: Kde relaxujete? Hory, voda? Řekl jste, že málo, to víme.
2: No, tak podívejte se. Já jsem si myslel, že se na to budete ptát a tak jsem si říkal, abych se nespronevěřil tomu svému křeslu ministerskému, že bych měl udělat nějakou propagandu našemu zdravotnictví a to zdravotnictví strašně potřebuje zdravé lidi hlavně. S nemocnými je problém, protože pořád nejsou na ně peníze a lékaři se na ně neusmívají dostatečně a sestřiček je málo. Takže my bychom rádi, aby byli jako hlavně všichni zdraví a těch nemocných, aby bylo co nejméně, a teď to myslím úplně vážně, a to, aby jsme byli všichni zdraví, tak na to je potřeba trošku pohyb a čím je člověk starší, tak tím více. Já jsem sportoval za mlada tak mírně a nikdy jsem nevynikal nějak a pak někdy ve 40 jsem zjistil, že mě to strašně už chybí a že je to taková droga. Takže kdo chce drogu, tak doporučuji sport a na plnou páru.
1: A co by tedy podle vás tomu šarmantnímu člověku nemělo chybět?
2: No, já myslím, že ty základní věci jsou jasné. Úsměv, dobrá pohoda a slušnost. To bych řekl, že jsou takové. A samozřejmě, jak to říkala, myslím, paní Štěpánková, že musí mít člověk trošku tady, aby to skloubil dohromady a vyvažoval to ve správných proporcích.
1: Podle našich posluchačů jste se právě popsal.
3: Takže se posaďte.
1: A my vám k tomu blahopřejeme.
2: Pěkně vám děkuju.
3: Pane ministře, tady si budete tak leskat.
1: Dámy a pánové, pro další šarmantní osobnost zpívají Gentleman Singers.

0: stále nám přibývají noví a noví šarmantní. A jednou z nich je i podle vás, posluchačů Českého rozhlasu, Eliška Balcerová.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: Kdo je podle vás ten šarmantní člověk mezi herci, herečkami?
2: Ano, no, tak těch je mnoho, protože herec vlastně musí určitý šarm, což je kouzlo osobnosti, mít, aby se na něj vydrželi 2 hodiny dívat. Takže já myslím, že všichni herci tím trošku jsou jako poznamenáni, taky rádi asi šarmují na jevišti, ale řekla bych, že takovou šarmantní osobou, kterou jsem teď nedávno zahledla někde při předávání cen Itálie, je pro mě Květa Fialová, která prostě je takový šarmantní člověk, šarmantní dáma.
1: Květa Fialová už nominována býti nemůže, protože tuhle tu cenu krásnou už má.
0: Tak a my pro vás máme takový dárek. Teď zaspívá vaše dcera.
2: Moje dcera? No tak na to jsem zvědavá.
1: Bude to divadelní dcera.
0: Vítězka soutěže Česko zpívá přichází Andra Haureová.
2: Andrejka se mnou hraje v Šumaři na střeše, abyste viděli, proč moje dcera. My tam s Tomášem hrajeme tátu a mámu 5 dcer. A ty dcery nám strašně rychle dospívají. A někdy už jsou prostě starší a musíme vyměnit za mladší. Takže Andrejka přišla jako jedna z těch nejmladších. Takže opravdu se mnou hraje a já jsem nevěděla, že ji pozvete. Tak jsem moc ráda, že tě vidím.
3: Já jsem taky moc ráda, že vás vidím.
2: Ona krásně zpívá, což za chviličku slyšíte.
0: Takže to je dárek pro vás.
4: Posloucháte záznam nahrávky Šarmantní osobnost roku 2010, který je ohlédnutím za 30letou historií této posluchačské ankety.

0: Děkuju. Andrea Haverová se stala absolutní vítězkou soutěže Česko zpívá.
1: Tak a teď, co bude následovat, poprosím Michala, aby nám přinesl číši. V číši bude plno dotazů našich posluchačů, ale já tedy diváků Klicperova divadla.
0: Dotaz na paní Evu Pilarovou. Kdy vydáte další kuchařku? Byly vynikající.
2: No já už jsem vařit přestala. Přestala jsem vymýšlet recepty, protože jsem zjistila, že můj muž to umí líp než já, takže vaří on. A výhoda je v tom, že si tu kuchyni po sobě i uklidí. A já se teď věnuji úplně něčemu jinému, protože jsem se dala už před pár lety na fotografování a od roku 2004 už připravuju 35. výstavu svých, říkám tomu, fotoobrázky. Když jsem s tím začínala a upravovala jsem následně obrázky na počítači, tak jsem to první svoje dílo ukázala manželovi. Ten zprásknul ruce a říkal, no, tak tohle to se bude líbit tak akorát knížákovi a tobě.
1: Na Jana Rosáka říká se, že dvakrát nevstoupíš do jedné řeky. Vy jste to s videostupem risknul. Mimochodem, risk si taky pamatujeme. Ano. Váhal jste?
3: Váhal, samozřejmě, že jsem váhal, protože jsem si vědom toho, co se říká a jak je to myšleno, že se těžko vstupuje do stejné řeky, ale jednak od té doby už utekla spousta vody. Už to ta sama řeka není. Navíc to byla řeka vlastně v jiné oblasti, v jiné televizi zase. A trošičku jaksi tok byl regulovaný, to jednak. A řekl bych, že i ten porybný tam je úplně jiný. Takže já si myslím, že Karel Čásavský už tam, že ho nesedí. Že? Takže já si myslím, že až tak úplně ta sama řeka to není. A přesvědčilo mě o tom i to, že jaksi určitý úspěch jsme zaznamenali, čili snad ti, kteří si mysleli, že bych do té řeky neměl vstupovat, protože už jsem starý plavec, tak asi neměli tak úplně snad pravdu. No.
1: Blahopřejeme.
3: Že jo. No.
0: Dotaz na paní Elišku Balcerovou. Vezměme si rok 2010 a ohlédněme se. Co vám dal a vzal?
4: Ten rok byl pro mě docela šťastný po profesní stránce. Já jsem dostala hezkou roli, za kterou myslím si, že mě posluchači dali tolik hlasů. Ono to nebylo asi za nějaké role v rozhlase, protože tam dělám v poslední dobou málo, ačkoliv mikrofon rozhlasový mám velmi ráda, ale nějak odcházejí kolegové režiséři, s kterými jsem dělala, takže možná, že se to zlepší. Prý je tady pan ředitel.
0: Je tady.
4: Generální, takže možná se to zlepší. Ale ty hlasy jsem dostala za roli asi divadelní a filmovou, protože víc jsem toho ten rok 2010 nestihla.
0: Děkujeme.
1: Já poprosím Janu Štěpánkovou, kdyby si vzala mikrofon. Proč podle vás i po tolika letech oslovuje diváky první řada nemocnice na kraji města? V čem je to kouzlo? A jestli byste zazpomínala na natáčení?
5: Tak zaprvé to bylo výborně napsané, což je podstata celé věci, scénář. Myslím, že to bylo i dobře zrežírované, to je druhá věc. A pak jsme měli výborný poradce, to byla doktorka ještě Gabrielová, která pak emigrovala, a to byla ortopédka. A teď nás učila operovat, co kdo dělá, na co šahá, co nesmí a tak. A ona nakonec skončila tu výuku tím, že říkala, jak je to možný. My se to učíme 6 let a tady to těm lidem člověk ukáže, oni to za 15 minut umějí jak v opice. A je to pravda, je to pravda.
4: My jsme měli na klíně takové podložky a učili jsme se šít chirurgické stehy a těma zahnutýma jehlama. Ale jedinej, kdo se to učit nechtěl a nenaučil, byl Mnoš Kopecký, který řekl, já to dělat nebudu, mě to štve, vy mi to podáváte blbě a já to prostě se nikdy nenaučím, to je pravda. A vždycky, když mu tam někoho položili, říká, já vás píchnu, já vás prostě neumím obejít a taky to jednou udělal.
1: Pane ministře, vy když jste se tenkrát díval na tu nemocnici, jak se tady naše dámy chválí, jak to perfektně zvládali za čtvrt hodiny, zatímco vy jste na to museli studovat 6 let nebo kolik. Bylo to opravdu tak, že to bylo věrohodné?
6: Tak já myslím, že ano, že to opravdu zobrazilo zdravotnictví v tehdejší fázi vývoje, včetně všech těch nešvarů a vztahů, kterým teďka se snažíme zdravotnický personál odnaučit a jde to pomalu pořád a pořád se na to téma žertuje.
7: Na rozdíl od doktora Hause, já bych se od nich klidně operovat nechal, no.
0: Na pana docenta Hegera tady je dotaz, jaký jste pacient? Na to jsme se vás asi ještě neptali.
6: Já jsem trošku učil mediky, když jsem byl tady v Hradci Králové a také jsem jednou skončil jako pacient, když jsem si přetrhl achilovku. Tak musím říct, že jsem byl pacient protekční. To opravdu existuje v nemocnici, že jsou protekční pacienti. Ale byl jsem pilný a snažil jsem se tedy něco se o té své chorobě malé nebo úrazu naučit a pak jsem to používal i u mediků a jednou oni mě říkali, no my víme, že jste po úrazu a my víme, že jste měl tu achilovku zlomenou. Takže jsem věděl, co mám na to říct, jak ta achilovka vypadá.
0: Paní Eliško Balcerová, máte radši kvalitní čokoládu anebo sklenku dobrého vína? Co je pro vás větší pokušení?
4: Tady nemusím přemýšlet ani minutu. Sklenka dobrého vína. Čokoládu nemusím, protože já jsem z Moravy a z vinařského kraje. Takže skutečně ta sklenka dobrého vína, už se na ní těším.
1: Já bych asi teď poprosil paní Evu Pilarovou, kdyby vyměnila ten mikrofon na mluvení za mikrofon na zpívání a kdyby opět dokázala tady na prknech Klicperova divadla, že je královna Strutnova a že my jsme její podaní.

0: Eva Pilarová, já bych vás poprosil, kdybyste ještě zůstala mezi námi, k nám na pódium bych poprosil ředitele Českého rozhlasu Hradec Králové Jiřího Kánského. Ladi.
1: My jsme si řekli, že bychom velmi rádi dnes paní Evě Pilarové udělili na Šarmu zvláštní cenu, to hudební cenu, a nakonec Trutnov, naše koncerty rozhlasové Podia východních Čech, vaše koncerty, které vysílá Český rozhlas, si zaslouží, abyste od nás dostala cenu, takže dovolte, abychom vám poděkovali, paní Evo, za ty krásné písničky, kterými nás děláte šťastnými, a věnovali vám cenu akademické sochařky Dagmar Štěpánkové Černé. Je to speciální cena, keramická váza, doufám, že vás potěší, je i funkční.
0: Takže pane řediteli, dobrý večer.
2: Dobrý večer. Paní Evo, jak už tady zaznělo v průběhu dnešního večera, tak vy jste v posledních letech doslova rozbořila hudební scénu ve východních Čechách. Zkrátka, rozhodli jsme se vám udělit tuto cenu právě proto, co pro muziku a pro východní Čechy v posledních letech jste udělala, a já mám tu čest vám předat tuhle krásnou vázu.
1: Děkuji. Děkuji mnohokrát. Tak já se přiznám, že slova mi došla. Teď asi nic neřeknu, jenom že strašně moc děkuju. Vážím si toho.
0: Tak, dámy a pánové, teď přišla ta chvíle, kdy vyhlásíme už po 15. šarmantní osobnost roku.

0: piše vyhrála. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la.
1: Eliška Balcerová.
2: Blahopřejeme. Šarmantní osobnost roku podle posluchačů Českého rozhlasu 2, stanice Praha Českého rozhlasu Hradec Králové, je Eliška Balcerová.
3: Kytici předává paní Jana Štěpánková. Je to kytice od floristické školy Hradec Králové. Paní Eliško, ta je pro vás dělaná přímo na míru.
1: To je krásná.
4: Eliško, máš balkon?
1: Mám.
4: Tak to je dobře, protože v tom nemůžeš spát.
1: Já vím, jak voní lilie.
2: Následuje Petr Duhán, do vašeho potlesku předává hlavní cenu Zlaté slunce.
5: Těším se a slibuji vám to, co jste si přála. Ty role v rozhlase, i kdybych to měl napsat a zrežírovat, budete je mít.
1: To je jako vtip.
5: Ode mě jako závazek.
2: Prozatímní generální ředitel Českého rozhlasu, následuje ředitel Českého rozhlasu Hradec Králové Jiří Kánský.
6: Paní Eliško, blahopřeji vám za všechny posluchače i za všechny rozhlasáky. A tahle krásná váza je od firmy Glas Blažek Poděbrady. A když se podíváte, tak já osobně jsem přesvědčen, že ten rytec, který dělal tu závěrečnou úpravu, tam stvárnil vás ve vašich slavných rolích.
1: Ne, v jedné. Já jsem ji poznala. Je to Maria Callas. Děkuji, děkuji. Já moc chci poděkovat všem posluchačům, kteří mi dali hlas, že mě shledali půvabnou, přitažlivou a roztomilou, což všechno obsahuje slovo šarmantní. Jsem velice ráda, že mi tu cenu předala Jana Štěpánková, protože já jsem letos měla premiéru jedné hry a převzala jsem zase štafetu od ní. Ta hra se jmenuje Šapira, ona někdy si hrála na Vinohradech a já jsem měla letos v březnu její premiéru. Takže jakoby mi předávala štafetu svých rolí a svého šarmu ona. Děkuji ti a děkuji vám.
2: Paní Eliško, máme pro vás jednu povinnost, a to poslední. Kdybyste nám vyhlásila další ročník, tedy už 16. ročník naší ankety.
1: Tak tedy vyhlašuji 16. ročník ankety Českého rozhlasu Hradec Králové a Českého rozhlasu 2 Praha. Šarmantní osobnost roku 2011. A já vám jenom slibuju, že do března roku 2011 se budu snažit být šarmantní.
2: Děkujeme, na viděnou a naslyšenou zase za rok.

To byl záznam vyhlášení šarmantní osobnosti roku 2010, kterou se stala herečka Eliška Balcerová. Za týden v tomto čase vám v reportáži ze zákulisí přiblížíme ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové, jak vypadaly přípravy celého tohoto gala večera. Je 18 hodin a téměř 57 minut. Romana Joudalová vám přeje příjemný poslech dalšího dnešního vysílání Rádia vašeho kraje a za chvíli tu se zprávami bude Alena Brantová.

0: dlouhé kolony. Technické služby vysazují v těchto dnech v Hradci Králové 10 000 letniček. Přihlášku na střední školy ve druhém kole podalo zatím přes 1300 uchazečů. A zítřek přinese mraky, občasné přehánky a teploty do 22 stupňů. Příjemný podvečer vám přeje Alena Brantová. Policisté opět upozorňují řidiče na možné dopravní komplikace v Náchodě. Kvůli stavbě okružní křižovatky u hranic s Polskem se na příjezdu do města nárazově tvoří až několika kilometrové kolony. S potížemi musí řidiči počítat i při průjezdu Náchodem. Podle mluvčí krajského ředitelství policie Karolíny Macháčkové je lepší se městu do poloviny června úplně vyhnout.
1: Za nejkritičtější místa považujeme kruhové objezdy. Kvůli velkému provozu je do nich velmi složité najíždět, především z bočních ulic. V mimořádných případech posíláme hlídky řídit provoz. Na dopravu dohlíží i strážnici městské policie.
0: V Hradci Králové začíná jarní výsadba zhruba 54 000 letniček. Mezi desítkami druhů květin jsou například begonie, afrikány nebo petunie. Zahradnice je umísťují na hradecká náměstí, do parků a taky na městské hřbitovy. Město letos za květinovou výsadbu zaplatí víc než 2 miliony korun.
2: Na výsadbě budou zahradnice technických služeb pracovat zhruba 3 týdny. Použijí 30 odrůd letniček v růžových, modrých nebo oranžových odstínech. Největší květinové záhony vzniknou tradičně v jiráskových sadech. Plného rozkvětu dosáhnou květiny v červnu. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
0: Víc než 1340 zájemců si zatím podalo přihlášku do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Ukazují to data státní organizace Cermat. Ve druhém kole se můžou žáci hlásit na školy, které mají volná místa po prvním kole zkoušek. Uchazeči můžou podat přihlášku do pondělí 25. května. Menší zdravotní pojišťovny letos dostanou 7 miliard a 900 milionů korun z rezerv Všeobecné zdravotní pojišťovny. Umožňuje to novela o zdravotním pojištění, kterou dnes podepsal prezident Petr Pavel. VZP měla v uplynulých letech zvýšený zisk kvůli platbám za ukrajinské uprchlíky. Převod má podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha z hnutí ANO zajistit stabilizaci systému veřejného zdravotního pojištění. Jde ale jen o dočasné řešení.
3: Počasí.
0: Zítřejší předpověď slibuje oblačno až zataženo, ráno ojedinělé mlhy. Odpoledne se objeví výjimečně přehánky. Později večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Teploměr ukáže 19 až 22 stupňů, na horách od 12 do 15 stupňů. Slabý severozápadní až západní vítr v přehánkách přechodně zesílí.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Jičínsku pozor u obce Libáň, kde skončilo auto mimo vozovku. Projíždějte tam velice opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: To, že existuje alkoholismus, všichni víme, ale paní magistra dnes přišla do Hezky česky se slovem tabakismus a snaží se mě přesvědčit, že je to poměrně rozšířené slovo. No tak v jakém prostředí, to nám povězte.
2: Zejména, řekněme, v odborném prostředí, psychologické texty a podobně, ale čím dál častěji vlastně v rámci boje proti kouření, dříve proti nadměrnému kouření, dnes už proti kouření vůbec, se pořádají různé kampaně, které jsou určené pro veřejnost, pro žáky základních škol a podobně. A tam se tenhle výraz začal objevovat velice často. On už trochu působí jako diagnóza, že? Když tam máme tu příponu ismus.
1: On taky je výraz nikotinismus, dokonce označení nadměrného přijímání nikotinu obsaženého v tabáku. Mimochodem, když už jsme u toho slova tabák, tak kde se vzalo? Člověku přijde, když se nad tím hlouběji nezamyslí, jako hezké české slovo.
2: Relativně domácky asi zní. A zajímavé je, že do české slovní zásoby bylo přejato až v 17. století, kdy žoldnéři za 30leté války sem vůbec ten tabák přinesli a získal si velikou oblibu samozřejmě společně i s tím označením. Ti žoldnéři ze západní Evropy dostali tabák z Ameriky, jak asi tušíme, a jazykově, tedy etymologicky, to slovo z francouzštiny přešlo do češtiny, do té francouzštiny se dostalo...
1: Ze španělštiny jistě.
2: Ano. A Španělé ho přivezli z té Ameriky ze slovní zásoby Karibů, karibských indiánů.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že zmrzlinu znali už staří Peršané, Egypťané a milovali i římský císař Nero? Tehdy to byl ale pouze sníh ochucený ovocnou šťávou a medem. Římští císařové si ho nechávali přivážet z hor, například Olympu nebo Etny. Římané tehdy už znali speciální podzemní skladovací prostory, v nichž sníh uchovávali i v létě. Staří Číňané vyráběli tuto pochoutku za pomoci ledku, který směs namrazil. Ze starého Mongolska pocházejí zprávy o výrobě zmrzliny z kobylího, kozího nebo velbloudího mléka. Tato receptura se ve 13. století dostala do Itálie díky slavnému cestovateli Marku Pólovi a odtud se začala šířit do celé Evropy. Zmrzlinový kornout se ovšem zrodil v Americe, a to na počátku minulého století. Prý se to stalo tak, že jistému pouličnímu zmrzlináři, byl to Ital a jmenoval se Marchioni, došly skleněné misky. Navíc byly křehké a kdo by se s nimi pořád umýval. Naštěstí pro zmrzlináře stál nedaleko stánek s waflemi. S majitelem dali hlavy dohromady a tak vznikl jedlý kornout. Na jeden kopeček zmrzliny je prý třeba zhruba 50 líznutí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

Dobrý večer. Mangau savorenge susan amensa lačera te šukar šuněben. Hudba, která spojuje generace i kultury. Projekt Sons of Roma vytváří prostor pro setkávání, sdílení a radost ze zpěvu. Na workshopech se setkávají lidé napříč generacemi. Spojuje je síla emocí a harmonie romských písní. Jak říká zakladatel Otto Bunda, hudba dokáže otevřít srdce a propojit lidi napříč rozdíly. Součástí každého víkendového workshopu je navíc i koncert, kde účastníci sdílejí hudbu s publikem. Spolu s ním stojí za projektem i zpěvačka a manažerka Astrid, která se stará o jeho rozvoj i organizaci. Zakladatel projektu Otto Bunda v minulosti dlouhodobě spolupracoval se sbormistryní a pedagoškou a zpěvačkou Idou Kellarovou a Dežou Duždou. V tomto roce chystá Sons of Roma sérii workshopů a koncertů v Česku i v zahraničí od Nového Boru přes Chrudim a Uherské Hradiště až po Prahu nebo České Budějovice. Na jednom z víkendových workshopů v Praze natáčel Dušan Vagaj.

0: a stále posloucháte o Romava Keren. Pěkný večer. V sobotu 16. května se konalo pietní setkání potomků přeživších holokaustu Romů a Sintů, kteří si připomněli památku romských obětí nacismu. Akci pořádal Spolek Romů a Sintů v České republice společně se Spolkem křesťanské pomoci Brno. Setkání zároveň připomnělo Den romského odboje, spojený s událostmi z 16. května roku 1944 v koncentrační a vyhlazovacím táboře Auschwitz-Birkenau. Pietní akt se uskutečnil v areálu bývalého protektorátního takzvaného cikánského tábora v Hodoníně u Kunštátu. Mezi srpnem roku 1942 až zářím 1943 jim prošlo 1396 mužů, žen a dětí. Z nichž nejméně 207 zde zemřelo. V srpnu 1943 bylo 749 vězňů deportováno do Auschwitz II Birkenau, kde většina z nich zahynula. Na místě pietního aktu natáčela kolegyně Iveta Durdoňová, která oslovila vládní zmocněnkyni pro romskou komunitu Lucii Fukovou.
1: Paní zmocněnkyně, jsme na místě, kde byl bývalý koncentrační tábor. Jak na vás toto místo působí, když tu vidíte děti?
2: Je to vlastně hrozný pocit. Teď tady zrovna mám malou holčičku u sebe a když si jako představíte, co tady museli zažívat ty naši předci, jaký utrpení a to, že jim tady umírali vlastní děti a museli to vidět, anebo byly poslány do koncentračního tábora do Osvětimi, tak je to něco, co prostě nemůžete prostě pochopit, ani nechcete pochopit, protože to nejde pochopit, že někdo vraždil, perzekoval, tak to prostě nechcete absolutně tolerovat a vůbec si to nechcete jako připouštět. To, že tady jsme společně, znamená to, že ty věci nesmíme zapomenout, musíme je sdílet. To, že tato akce je hodně komunitní, rodina, je o to víc hodnotnější, protože jsou tady všechno příbuzní těch lidí, kteří tady trpěli. A tohle je potřeba ukazovat, protože tohle není nějaká šaráda, přehlídka prostě politiku a podobně. Tady k tomu musíte mít vztah a tady jsem taky proto, protože moji příbuzní trpěli za druhé světové války a já to považuji za povinnost přicházet na takovýhle místa.
1: Paní zmocněnkyně, byl někdo z vaší rodiny v koncentračním táboře?
2: Já v sobě musím hodně balancovat tu roli vládní zmocněnkyně a současně ženy, Romky, která opravdu z největší pravděpodobností tady měla i své příbuzný, protože moji prarodiče o této části rodiny, která pocházela z moravských Romů, vůbec nikdy nehovořila. Můj praděda Jonáš Danihel utekl z Moravy na Slovensko a vlastně díky němu žiju. A tohle jsme si jako nikdy v životě v naší rodině neuvědomili, protože moje maminka pochází ze západního Slovenska. Ona už se narodila v západní Slovensku v Čárech a praděda Jonáš Danihel pocházel z Veselí nad Moravou. Teď jsme se to vlastně jako nedávno dozvěděla a jeho rodina z největší pravděpodobností byla tady a skončila v Osvětimi.
1: Paní Sylvie, vy jste se sem vydala se svým přítelem, vy jste nevidomá. Věděla jste, kam jdete?
3: Věděla jsem to úplně přesně. Náš přítel Matěj Nový, který je jak naším pastorem, tak i naším velmi dobrým přítelem, pozval nás sem, aby jsme viděli, kde jeho rodina byla. Řekl nám spoustu příběhů o své rodině, o sobě i o tom všem, co se tady dělo. Já pocházím ze slovenských Romů. Naše rodina taky zažívala hodně útrap v druhé světové válce. Moc se o tom nemluvilo, bolelo je to, ale když se o tom rozpovídali, jak mi prarodiče, moje prababička, nedá se to popsat. Ale nezapomněli na to do konce života, co žili. Co tady cítím? Obrovskou bolest a těžkost. Necítím tady beznaděj, ani sebelítost. Cítím jenom lítost nad tím vším, co se stalo.
1: Co toto místo pro vás znamená?
4: Tady byla strašná muka, že bychom to nechtěli už nikdy zažít, protože pro ty naši děti, aby byl ten mír stále.
5: Já jsem tady měl dědečka, František Daniel, který naštěstí taky přežil. Zbytek rodiny zůstalo tady a zbytek bylo převezeno, opravdu přesně nevím všechno kam, kde, jestli byli spáleni nebo byli prostě do plynu daní. Takže jsem strašně rád, že jsem mohl najít svého dědečka, který přežil, jediný z rodiny, protože bez něho bychom tady ani nebyli. To je můj syn Gustavo.
1: Kolik ti je let?
6: Je 15 let.
1: Seš na místě, kde trpěli Romové. Seš tady poprvé?
6: Ano, jsem tady poprvé.
1: Jak na tebe to místo působí?
6: Velmi smutně. Když jsem viděl ty, jak tam spíjou lidi, ty fotky, to strašně líto.
1: Tvoje generace vnímá holokaust nebo druhou světovou válku?
6: Jako někteří jo, někteří neznali, že pro mě to znamená velký smutek.
5: Já chci jenom dodat, že vlastně svoji generaci, třeba já, tak už učím, aby věděli, kdo byl jejich dědeček a tak dále. Vlastně pak už oni to můžou předávat dál a dál.
0: My jsme v závěru dnešního Oromova Keren. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Palikerautumenge, lačirat. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Češi čekají na moderní léky skoro 2 roky, déle než unijní průměr. Samopše na Kutnohorsku opravují lávku přes Sázavu. Zítra bude oblačno, teploty až 23

0: V některém jiném státu už ten přípravek třeba je dostupný a pacienti se k němu běžně dostanou a Česká republika bohužel ještě stále čeká, než na ní přijde ta řada.
1: Čeští pacienti, tak podle ředitele Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Davida Koláře, čekají na nové léky déle než unijní průměr. Důvodů je přitom víc. Nové léky jsou složitější na posuzování, ale roli hrají i delší schvalovací procesy.
0: Souvisí to i s tím, že se potom prodlužuje to jednání těch zdravotních pojišťoven a těch farmaceutických společností.
1: Odborníci proto doporučují zjednodušit schvalovací procesy, posílit kapacity úřadu a rozvolnit některá omezení, aby se moderní léčba dostala k pacientům rychleji. Karolína Burdová, Český rozhlas.
2: Lávka přes Sázavu u obce Samopše na Kutnohorsku bude opravená do konce listopadu. Statici ji zavřeli před 5 lety kvůli havarijnímu stavu. Práce bude stát 38 milionů korun. Část peněz poskytl Státní fond dopravní infrastruktury a taky Středočeský kraj. Most je podle nezávislé starostky Jitky Mitaš-Kratochvílové velmi důležitou spojnicí.
3: Pro celou místní část Samopše je to jediná přístupová cesta k veřejné železniční dopravě. Do této části nejezdí vlastně ani autobus, takže pokud lidé nemají vlastní osobní automobil, tak jsou bez možnosti bližšího spojení s okolním světem.
2: V pražském Rudolfinu koncertuje český dirigent Jakub Hrůša s Českou filharmonií. V rámci pražského jara zazní festivalová premiéra houslového koncertu skladatele Luboše Fischera. Na mezinárodním hudebním festivalu vystoupí také moldavská houslistka Patricia Kopačinská. Sport. Čeští hokejisté se na mistrovství světa chystají na středeční zápas s Itálií. Dnešní trénink byl dobrovolný, to platí i o zítřejším. Podle asistenta trenéra Jiřího Kalouse je to kvůli tomu, jak byl poslední duel se Švédskem náročný. I tak se dnešního tréninku zúčastnil bez 2 hráčů kompletní kádr.
4: Jsme nechali na nich, aby se rozhodli podle svých pocitů, jestli chtějí na oba 2 tréninky dobrovolní, jestli jenom na jeden. Takže každý to řeší podle sebe a předpokládám, že šli většina z těch kluků, aby se sklouzla, aby to vyjela a je možný, že zítra si udělají trénink mimo led.
2: Češi se s Italy utkají ve středu od 16:20. Počasí. Zítra čekáme oblačno až polojasno, v Čechách může být přechodně až zataženo a ráno se ještě budou ojediněle vyskytovat mlhy. Zpočátku se objeví déšť lokálně na západě Čech, zejména na Moravě a ve Slezsku, pak odpoledne a zpočátku večera čekáme i bouřky. Nejvyšší teploty budou 18 až 23 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště se rozjíždí kolona od exitu 15 na Lochkov. Osobní auta v levém pruhu jedou pomalu kolem 5 minut, kamiony v pravém pruhu pomaleji a o něco déle až na 18. kilometr. Tam před Ořechem řešili nehodu, před chvílí odjeli i z odstavného pruhu, takže by se měla kolona postupně rozpustit. A na silnici 2 z Prahy na Kutnou horu pozorně mezi Vyšlolovkou a Kozojedy po nárazu auta do stromu u odbočky na Štíhlice omezený průjezd. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
5: Alex a host.
6: Znát ho můžete z televize, divadla i jako moderátora Rádia Junior. Kolda ze seriálu Ulice má hodně naplno. Rozjíždí i hudební kariéru. Petr Komínek je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den všem posluchačům tohoto krásného Českého rozhlasu, který tu máme v České republice.
5: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítal Petr Komínek, herec a hudebník, původem z Brna. Konzervatoř už studujete tady v Praze. Bojoval jste s brněnským hantecem?
1: Jo, hodně. Teď by se hodilo říct jako svině. Ne, já musím říct, že profesorka na jevištní mluvu tak se dlouho snažila mě odnaučit ten brněnský dialekt, ale hlavně i kolegové a okolí. Tak když jsem řekl rožni nebo pojedem šalinou, tak tohle mě spíš odnaučilo ty reakce těch kamarádů a těch herců, kolegů, kteří mají z Brna i trošku srandu, ale já jsem na Brno hrdej a když chci, tak to zapnu, tu brněnštinu.
0: A zapnete to opravdu v té kvalitě, v jaké to bylo, než jste se přesunul do Prahy, nebo už ne. I třeba Brňáci vám říkají, no tak tam už je ta... No tak, tam už je to předěláno.
1: Tak je to předěláno. Já myslím, že je to možná i lepší, než to bylo předtím, protože teďka do toho dávám i trošku herectví, že to trošku jako zveličuju tu brněnštinu, ale spíš teďka, i kdybych mluvil sebevíc brněnsky, tak už Brňáci ví, že jsem v Praze a i kdybych měl nejlepší brněnský přízvuk, tak to, že bydlím v Praze, to nezachrání, jako by rozumíte. Takže si myslím, já už mám tu Prahu v sobě takovou zarytou, no. I děda to nerad slyší a když jsem odcházel z Brna, tak mě všichni z rodiny a ze strany Komínků, děda a táta apelovali, jsi z Brna, tak si na to jako mysli a nezapomeň, odkud, z jakýho hnízda si vypadnul. Takže já jsem na to jako hrdej a musím veřejně říkat, že jsem z Brna, ale rád to veřejně říkám.
0: Tak a když se vrátíte do Brna, máte čas, navštívíte svoji rodinu, tak přichází do toho hantece, do toho vašeho nářečí. Mluvíte prostě po vašem? Hned to tam skočí?
1: No tak mamka ani úplně moc, ne? Ta rodina, jako mám z mamčiny strany, to vůbec, ale tátova to jo. Tam ne, že bych zapnul, protože jako bych chci, ale tam to tak samo. Jako jak toho tátu slyším, táta má jako silný ten brněnský přízvuk. On je zelenář a tráví svůj život vlastně na Zelenáku, což je prostě krásný takový náměstí v Brně, který je slavný tím, že tam pořád funguje ten klasický trh, tam po sobě jako prodejci hulákají, kdo má ten květák za kolik a tam to je fakt výborná atmosféra, tam jsem i já jako strávil svoje dětství v podstatě, takže táta je tím hantecem a táta je jako echt Brňák. Mamka je Ivančice, Trboušany, tam to jako až ještě víc spodní Morava, ale táta je přímo Brňák.
0: A jakému třeba slovu, když tady v Praze ho vyslovíte, tak vám třeba nerozumí, nebo se mu, pardon, smějí třeba, nebo si říkají, že to je divné?
1: Tak třeba prigl, tak to říkám často, že vy tady v Praze nemáte žádný takový pořádný prigl, ani co, tak tím je přehrada, prigl je přehrada. Potom říkám často, že opět použiju to, že mám modrý jak svině, tak to je hlad, že mám jako fakt velký hlad, tak to taky třeba často jsem tam použiju, ale potom všichni už ví, co je to rožní a co je to šalina, to jsou takový ty ohraný, ale šalina říkám jako často a rád pořád, víceméně.
0: I tady v Praze nám jezdí tedy šaliny, podle vás.
1: No jasně, ne, tak když mám třeba nějakou historku, která je spojená čistě s Brnem a tam jsem byl v tramvaji, tak tam to zachovávám to šalina. Ale když už to je nějaká nová vzpomínka, je to tady z Prahy, tak to už je tramvaj.
0: Vy jste v jednom rozhovoru říkal, že jste byl takovým šaškem, bavičem, když jste byl dítě nebo chodil jste na základní školu. Zůstalo vám to?
1: Tak jednoznačně, já myslím, že to je i to, proč dělám to divadlo, protože jsem se tam nějak v tom našel a i teďka zkouším novou hru a tam hraju takovýho milovníka a mně to hrozně nejde, nebo já mám pocit, že mně to nejde, že to není role pro mě, protože já mám rád, když jsem ten nosič toho humoru, tam je to zrovna David Novotný a Aleš Háma, takže tam to fakt jako z toho vyplyne to, že to jsou komické postavy a já bych hrozně chtěl ty postavy hrát místo nich, ale hraju toho milovníka, který se zamiluje a i vlastně to je v něčem hezký, ale víc mě baví ten šašek a to je tak celoživotně, no.
0: Petr Komínek je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Petr Komínek, který o sobě dal vědět zejména v seriálu Ulice. K tomu se také dostaneme, ale ještě zůstaňme u vašich studií. Vy jste se z Brna tedy přesunul kvůli studiím do Prahy na Pražskou konzervatoř. Měl byste letos maturovat. Uhum. Jak je to? Sedíte tady ve studiu, přijel jste z nějakého představení, tak kdy se budete připravovat?
1: No právě, ne, tak já jsem udělal didaktický jazyk, písemky, úspěšně, angličtinu i češtinu, což byl velký zázrak i pro moje rodiče. A ústní jsem si odložil na září, no, protože jsem tak jako nějak, teďka zase odjíždím na 3 dny do Znojma, takže já ten celý týden, kdy ty ústní probíhají, tak vlastně jsem nevěděl, kdybych to tak jako mohl sfouknout. Tak jsem radši řekl, tak já to nechám na září. A je to dobře, protože do toho se učím scénář do té nové divadelní hry, co jsme tady mimo éter si povídali, takže bych vůbec neměl kapacitu. Ale vím, že na tom konci srpna si to párkrát přečtu a budu dobrý.
0: A budete, jako projdete. A ostatně hvězdy září v září.
1: Tak... No právě, já fakt si z toho jako nedělám těžkou hlavu. Tím, že tam pokračuju, udělám si absolutorium, že ani nejsem jako nějak, že bych měl třeba jít na Damu a teď řešil, mě tam nepustí, když tu maturu neudělám. Mě to nějak netrápí. Já myslím si, že pokud zatím jako žiju a funguju tady tím stylem, který se mně jako hrozně líbí, tak i kdybych tu maturu neudělal, ale ne, jako to bych měl, tu maturitu aspoň.
0: To byste měl. Vy říkáte, vás to nějak netrápí, neznepokojuje, co vaši vyučující, ty nezvedají obočí, nepozvedávají?
1: Ne, právě, že ti mě v tom hrozně podporujou, protože sami jsou to aktivní umělci, takže prostě ví, co je to gro, takže když jsem si měl vybrat, jestli jet na 4 dny do Znojma a hrát dneska v Liberci, a nebo čekat, kdy budu maturovat, tak všichni pochopili, že co si vyberu a i oni sami by si vybrali to, co já.
0: Tak, vy jste říkal, že budete pokračovat ve studiu. Neplánujete jít zkusit Damu, zkusit přijímačky třeba příští rok?
1: Ne, ani ne, protože je to studium toho herectví je hrozně kolektivní záležitost a to Damu obzvlášť jako hodně preferuje to, když ty studenti jsou 100% na tu školu zaujatí, což já bych i hrozně chtěl mít na to ten čas, ale tím, že už jsem jako trošku odjel jiným směrem, tak by mě to hrozně omezovalo a dneska je ta doba tak hrozně rychlá, že já bych měl strach z toho, že bych prostě nevím, 2 roky netočil, nehrál a už by potom o mě nikdo nestál. No.
0: Že byste z toho vypadnul a už byste nebyl na vlně. Dá se říci, že ano. Jste teď na vlně, hrajete v Ulici, hrajete v divadle, vydal jste desku, která se jmenuje Koukám tě, které ano. Se také dostaneme. Tak máte ten pocit, že teď jedete?
1: Já jedu jako draka, ale to je ten můj styl, který mám rád právě, že a i kdybych na té vlně necítil, že nejsem, nebo bych cítil, že na té vlně nejsem, tak bych něco rychle vymyslel, abych zase na té vlně byl. Takže já jedu už takový 3 roky na vlně a vyhovuje mě to.
0: No. Vy jste zmínil premiéru, která vás čeká 24. června. Ano. My jsme se tady o té hře bavili, vy tam hrajete milovníka, teď nevím, co všechno jsme řekli mimo mikrofon a co na mikrofon, ale jak probíhají zkoušky vlastně? Kdy vy zkoušíte?
1: No, zkouší se každý den od 10 do 2, což je perfektní. Tady ten herecký život v tomto miluju, protože se jako vyspí člověk v klidu a má tu zkoušku, pak jde domů. Takže zkoušíme tady ty 4 hodiny a je to parádní. Tam ti kolegové, o kterých já můžu čerpat. A to je ta velká taky výhoda, proč jsem rád, že hraju už jako teďka a mám tu možnost, protože čerpat od těchto kolegů, jako je tam třeba Lukáš Vaculík, Lucka Polišenská, nebo ten Aleš Háma, David Novotný, Radim Fiala, tak to jakoby je to nejvíc, co já můžu jako mladý herec jako dostat. Takže to zkoušení je perfektní a je to hrozná sranda. Ale jen ta moje role prostě není sranda, no, ale já se s tím nějak jako musím vyrovnat, no.
0: Ano, ten milovník, to jste zmiňoval. Chodíte si pro rady ke starším kolegům, nebo zkrátka jenom sledujete jejich, je při práci a to vám stačí?
1: Tak oni většinou radí sami, že jako třeba včera byla taková krásná jako situace, já umím pro vás, což je jako taková moje oblíbená věc, v každý inscenaci já dělám pro vás, i u lidí je to poměrně oblíbený. No a teďka ta moje alternace vždycky ten pro vás neumí a já jsem se jako snažil, mě to bylo líto, že se jim to líbilo a on chudák ten pro vás neuměl a nevěděl, co udělat jako to náhradní a já jsem se snažil jako mu nějak, buď dobrý Pepo, ono to, a Lucka Polišenská, hele nemluv. Ono to je lepší, nemluv, bude to ještě horší, on pak bude ještě z toho víc špatnej. Takže ba naopak ty rady přichází jako od nich samotných, ale když potřebuju, tak se rád zeptám.
0: Petr Komínek je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: a Koldy. Víte, že když se ulice začínala točit, tak vy jste ještě nebyl na světě?
1: Vím to moc dobře a dělá mě to hroznou radost. Vždycky, když ti starší kolegové, prosím tě, když ty vůbec nebyl na světě, když já už jsem tady říkala první dialogy. Ale je to i o tom, že já jsem taky na ulici v podstatě vyrostl, protože moje mamka jako je faninka ulice, takže mnohdy u nás v obyváku jela ulice. O to víc pro mě bylo úplně fascinující potom se poprvé procházet po tom náměstíčku a vlastně pořád jsem takový jako fanoušek toho. A to je i možná vždycky důvod, když mi táta říká, nebo rodina, hele, nebuď, nepřepichni, buď stále pokornej, že ono samozřejmě k tomu hodně vybízí tady ten život, že se z toho mladého pokorného kluka z Moravy stane třeba něco jiného. Ale tím, že já jsem pořád tak jako fascinovaný těma ateliérama a tím, že to můžu dělat, tak pořád ještě si říkám, dobrý, ještě seš pořád pokornej, je to dobrý.
0: Vy jste ale původně dostal nabídku na epizodní roli. Měl jste být v ulici velice krátce, pak ta vaše role se celá rozšířila, zvětšila, jste tam vlastně dodnes a máte tam hodně, hodně prostoru. Mm-hmm. Ještě než jste začal studovat Pražskou konzervatoř, tak a říkáte, že ulice byla vaším seriálem, tak měl jste takový třeba i sen? Probleskl vám to někdy hlavou? Tam bych si zahrál.
1: Ne, vlastně vůbec ne. Já jsem, to bylo tak všechno rychle, já jsem šel z Brna, když jsem studoval umělecký gymnázium 4 roky, do Prahy s tím, že uvidíme, co to dá. Šel jsem převážně studovat muzikál, takže jsem se viděl spíš tou cestou fakt v tom divadle, ale že by přišla v 15 nabídka do nejvíc populárního seriálu v České republice, to mě vůbec nenapadlo. Byl jsem nohama na zemi.
0: Nohama na zemi, a co na to vaši rodiče?
1: No ježišmarja, pořád mamka, vždycky, když jedu na Moravu, tak píše, vem nějaký podpisový kartičky, já je musím rozdat v práci, nebo jsou nadšení. Teďka nedávno mamka byla v Praze, tak jsem jí tam provedl do těch ateliérech a je to hrozně hezký a i táta se kouká s jeho manželkou, jsou nadšení a jí, to byl ten bod, kdy i třeba táta jako fakt pochopil, že to herectví může být moje zaměstnání a že se o sebe zvládnu postarat v té Praze sám.
0: Toho přesvědčilo?
1: Asi jo.
0: Ta vaše role v ulici. A byla doba, kdy vás od herectví zrazoval právě proto, že to povolání je zkrátka nejisté?
1: Je to nejisté. Táta jako ne, že by mě přímo zrazoval. On ani neví, jak moc to je nejistý. Oni přece ti lidi, kteří moc divadlo a herectví jako nejsou přímo v tom, tak nevidí pak, tady vidí jenom v televizi super úspěšní lidi, ale neví, že ti lidi pak třeba rok netočí. On mě spíš zrazoval z toho způsobu života, jakým spousta herců žije a tím, jak je zvyklý na to, že třeba peníze získá tím, že něco vypěstuje, stará se o to, pak to někomu prodá a vidí zatím tu cestu, tak moc nerozuměl tomu, jak to, že já můžu mít peníze za to, že jsem třeba v rádiu a jenom něco povídám. No, tomu jako fakt nerozuměl, ale až teďka pochopil, že je to zaměstnání, ale táta spíš nás miluje s bráchou, takže nás chtěl mít doma v Brně. A představa, že toho jednoho syna ztratí a vlastně v podstatě jo, protože už toho času není tolik, takže se moc nevídáme. Nevím, jestli úplně ztratil, ale zkrátka jsem daleko, takže spíš kvůli tomu mě odrazoval. Chtěl ty kluky svoje mít u sebe, no.
0: Tak naštěstí v dnešní době různé technické vymoženosti, tak se můžete vidět, slyšet vlastně denně.
1: Jo, je to pravda, no, je pravda, ale já i ty telefonáty rodičům bych mohl trošku jako zlepšit, no, a volat třeba častěji, že mnohdy musím mu zavolat, že jsem ho dlouho neslyšel, i to bych možná měl zlepšit, ale fakt je to tím, že jako já jedu non-stop, no, takže často to není, že bych nechtěl, nebo je to zkrátka někde moc, no.
0: Udělejte to, zavolejte rodičům hned po vysílání.
1: Provedu.
0: Petr Komínek je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Petr Komínek, herec, který především seriálu Ulice stvárňuje postavu Martina Koldy. Tady ta píseň, skladba, která teď dozněla, vám musí být blízká.
1: Mm-hmm. No ne, vyloženě tahle ta skladba, to provedení od Lucky Bílý, to na to úplně tolik zvyklí nejsme, ale ano, ta znělka, to je taky krásný. Já se bojím, a to se asi nestane, že by tu znělku někdy změnili. To podle mě ani není reálný, že to je tak, to je člověk, který Ulici nikdy neviděl, tak ví, jaká je to znělka. A i o tom to, já jsem říkal, že ta Ulice je v něčem jako Friends, já miluju Přátelé a je to takový kultovní jako seriál a to je i ta Ulice v podstatě. Pro mě. Není to jako světový, jako jsou Přátelé, ale na český jako poměry zkrátka Ulice jako nemá konkurenci. Snažili se ji někdo vytvořit, ale nepovedlo se nikdy.
0: Tak a když se podíváme na tu vaši postavu, tak to je celá slušný záporák a měl by se trochu vyvinout, asi ne v úplného Kladěse, to asi nelze, ale bude se nějak zlepšovat jeho charakter?
1: Teď už se začíná zlepšovat, už začíná být hodnej, teďka by se snažil zase zpátky o tu Lauru, kterou stvárňuje Anička Fučíková, takže teďka vypadá, že je Kladěs, no. Ale byl velký záporák a to bylo skvělý. To mě v něčem hrozně chybí.
0: To vás bavilo více než teď je nudnej pro vás?
1: Ne, vyloženě on Kolda nebude nikdy nudnej, protože tam dávám i kus sebe někdy v tom humoru, takže já si ho neudělám nikdy nudnýho, ale ty záporné scény, ty rvačky a opilost a hádky s Honzou Dulanským a tak, ty mě jako v něčem hrozně chybí, no. Teďka točíme, že si povídáme prostě v salonku u kávy o holkách, tak říkám, ježiš, to je nuda. Hádky byly o něco lepší, ale zase já vnímám to, že třeba jak zpíváme a koncertujeme, tak vždycky poznám, jaký období je lepší. Když jsem v Ulici zlej, a tak to moc lidi jako mě nechtějí a když jsem hodnej, tak najednou Petr Komínek je.
0: Aha, tak by vám to paradoxně tady mělo pomoct.
1: Jo, jako, ale právě proto si myslím, že je super, že on byl zlej, o to víc vyzní to, že je teďka hodnej. Kdyby byl pořád hodnej, tak nikdy si lidi řeknou, a on je tak hodnej teď.
0: Teď se vyvíjíte v dobrého člověka. Mm-hmm. Když zmiňujete vaše koncertování a muziku, tak nedávno jste vydal novou desku nebo CDčko Koukám tě. Už je to třetí.
1: Ano.
0: Není to váš začátek nějaký. Proč jste vydával desku teď? Co vás k tomu přimělo? Fanoušci?
1: No, tak samozřejmě i to, že jsem si řekl, že už jsem v nějaký pozici, kdy ty věci, které tvořím, uslyší mnohem víc lidí než tehdy, že už mám nějaký jako větší zásah.
0: Díky Koldymu.
1: Ano, díky Koldymu. Ale hlavně i to, že mě hrozně chybí tvořit. Já jako jsem tvořivý člověk a ačkoliv miluju natáčení, tak tam toho tvoření moc není. Tam mám scénář a je to jako takovej rychloběh. Proto miluji zkoušení v divadle, tam je jako prostor na tvoření. Ale to tvoření, který můžu dělat kompletně já sám, tak je ta hudba.
0: Tak je ta hudba. Proč Koukám tě? Čím je inspirována ta deska? A je to čistě váš počin?
1: Ano, ano. Já bych nikdy nemohl zpívat něco, co mě napíše někdo jiný. To já...
0: Čili všechny písničky, všech 8 písní tam je?
1: Ano, 8 jsem tak napsal já. Jedna je tam ve spolupráci s Liferem, ta taková rapová, ale jinak všechny, tak to jsem já. A jsou to, já používám hudbu a texty a písničky jako takovou terapii, protože terapie dneska hodina stojí třeba 1000 korun, tak mně přijde lepší si spíš sednout doma ke klavíru a vypsat se z toho. Takže vlastně je to dost osobní zpověď a všechny ty písničky. Jako jsem tam hodně já.
0: Takže tvoříte, ostatně tvoříte i v Českém rozhlase a o tom se budeme bavit za malou chvíli. Naším hostem je Petr Komínek.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: V Alex a host si povídám s hercem, hudebníkem Petrem Komínkem. Byť se dnes vidíme poprvé, tak vy jste vlastně mým rozhlasovým kolegou, protože moderujete v Českém rozhlase. Slyšet vás můžeme na vlnách Rádia Junior, kde moderujete ranní Restart. Jste ranní ptáče?
1: No nikoliv.
0: Ajajaj.
1: Nikoliv. Já vždycky, když v to pondělí odmoderuju a nemám pak třeba něco jako na celý den, tak jedu domů a jdu spát zase po té moderaci. Nejsem ranní ptáče, já nevím, mám radši fungování jako do večera, jako klidně jdu spát ve 2 ráno a to mě vůbec nevadí. Přece jenom představení všechny jsou až večer, potom třeba dneska je taková ta doba těch zájezdů, že všechny divadla vyjíždí, takže častokrát jsem doma o 2:30 po nějakým zájezdu, a takže rána jsou těžká. Ale zase je pak hezký, teďka už jsou ty rána mnohem hezčí, už je jako hezký počasí a vstát dřív, udělat si vajíčka, dát si je na terase je vlastně něčem hrozně fajn. Ale ne, prostě radši do noci.
0: Raději do noci nebo snídaně pomalu k obědu. Takže pondělní rána jsou u vás náročnější. Jak se připravujete, třeba jak dlouho dopředu se připravujete na vysílání?
1: Když jsme začínali s kolegou, s Karlem Klementem, tak jsme si vždycky volali, třeba když to byly tehdy pátky, jsme moderovali, tak v úterý jsme měli jako večerní telefonát a společně jsme tvořili scénář. Teďka už se podíváme, jaký je téma, jo, tak to obkecáme. Zařídíme si ty zprávy, které tam jsou povinné, a takový ty informace, které musíme vědět, ale jinak jedeme jako velkou impro show. Ale to je tím, že tam jsme ve dvou. Když moderuju sám, a to se jako taky stává dost často, tak tam se připravuju, ale už to není tak ten týden dopředu, téměř už je to den předem vlastně.
0: Je to, zapadá to mezi ty vaše, vy jste takový multifunkční, my jsme se mluvili o hudbě, hraní, teď je moderování, je ještě něco, co jsem vynechala?
1: Teď jsem někde četl.
0: Také tančíte. Vy jste vyhrál Roztančené divadlo, abychom naplnili ještě.
1: To právě, to mě jednou překvapilo. Petr Komínek, moderátor, herec, muzikant a tanečník. Tak to tanečník mě pobavilo velice, to pobavilo i moji učitelku tance ve škole. No, tanečník. Asi jo, ale není to nic, že není to věc, kterou bych se jako prezentoval tím tancem, protože pak lidi chtějí vidět, jak tančím, a je to mnohdy, říkám, tak pojď nějaký muzikál, tam uvidíte, co umím. Ale jo, moderování je ta moje cesta, to mě hrozně baví, jako já myslím si, že právě i o tom je to herectví tak hrozně perfektní, proč to tak hrozně miluju, protože je to hrozně jako obsáhlý. Dubbing, moderování, ten tanec. Dneska, když herec neumí tančit, tak je to jako velká komplikace. Když neumí zpívat, je to velká komplikace. Takže mě vyhovuje hrozně v tom, že tak nějak jako zvládám zatím téměř všechno.
0: Proto jste si zvolil i muzikálové herectví?
1: Tak kvůli tomu tanci vůbec, to já jsem říkal, já hraju, zpívám a snažím se i tančit, hlavně kvůli tomu zpěvu. Ale pochopil jsem, že prostě ten tanec je jako fakt potřeba, že i teď, když mám třeba roli v muzikálu a nejsem jako kampeny, jak si jako začíná většina v České republice, tak i ty role tam mají jako tanec. A nevymluvím se z toho, že ale já jsem role, no to někoho nezajímá, že jsi role, jsi v muzikálu, tak pojď tančit. Takže ten tanec je velkou součástí, ale není to jako nejsilnější. Já mám 7 spolužaček a když mám tančit vedle nich a tam ty holky jsou velice jako v tom dobrý a i mnohem víc jsou třeba tanečnice než zpěvačky, ale tančí, tak já se cítím jako hrozně.
0: V jaké muzikále vás teď můžeme vidět?
1: Tak takovej největší Děti ráje 2, což je hit muzikál, to dělá Sagwan Tofi, tam hrajou showmana, což je hrozně vděčná role, to miluju. Ačkoliv ten muzikál je fyzicky náročný, trvá pomalé 4 hodiny, podle toho, jak se Sagwan dobře vyspí, tak já to miluju, protože lidi milujou tu moji roli showmana a smějou se tomu a ten smích je pro mě jako hrozně kouzelná věc a říkám, že je to pro mě mnohdy hezčí než honorář, ale pak hnedka řeknu, ale hlavně si z toho nic neberte, produkce, i ten honorář potřebuju.
0: A potlesk, ne?
1: A potlesk, ale ten smích, když se lidi smějou něčemu, co já udělám, to je to nejvíc. Takže proto já to miluju, protože tam jsem velice vtipný, nebo mám ten pocit. A ten zámecký hotel a no a jaký muzikál, to je vlastně všechno, já mám spíš tyč. No ano, a takže to je vlastně všechno, ale teď se chystá Čas růží, budu v Dětech ráje 1, takže to jedeme velkou halovou show a tour po České republice a po Slovensku, tam jsme i v Košicích, to taky bude super ježdění, tam se asi zalítnu letadlem.

0: do Košic, udělám si zážitek. No.
1: A to už by stačilo.
0: To už by stačilo.
1: Aby to zvládl. Petr Komínek je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Petr Komínek, herec, hudebník a náš dnešní host. Vy také se věnujete takové bohulibé činnosti, řekla bych, s Míšou Dolinovou učíte děti etiketě.
1: Ano.
0: A to takovou komediální formou. Ta komedie, kterou hrajete, se jmenuje Trapas nepřežiju, aneb ten řízek nezvedej.
1: Přesně tak.
0: Naučil jste se něco díky této komedii
1: i vy? No ježiš, hrozně, je to hrozně super. Akorát jsem na to jednou narazil, nějak jsem se potkal s Valerií Zavadskou a podal jsem jí ruku jako první já. Ale už 2 roky hraju o tom, že první podává ruku dáma. A já musím říct, že paní Zavadská mě jako i hned opravila. Jste se hezky představil, ale zásadní chybu jste udělal. Dáma podává ruku jako první. A ježíš, já to hraju 2 roky a neudělal jsem to. Ale jo, často, je to výborně napsaný, ta Míša to má zmáklý i možná proto se to hraje tak často a už tak dlouho, že vlastně prvně to dal Laďa Ondřej, ten z toho vyrostl a teďka to hraju já a musím říct, že Míša je výborná jako prodejkyně, my to fakt hrajeme často a ty děti to milujou prostě. Ty děti to milujou a hrozně se smějou a baví je to a učitelé to milujou, takže má to zmáklý a já to taky miluju, mě to hrozně baví.
0: A kdy z toho vyrostete tady?
1: Nikdy.
0: Do jaké doby můžete předávat etiketu?
1: Já myslím, že doufám, že nikdy. Já už to nechci nikomu předávat. Já to mám tak hrozně rád, že představa, že to nebudu jezdit. Musím říct, že někdy, když stávám v 5 ráno, přehrajeme v Aši, tak jako si říkám, možná by to někdo mohl převzít, ale potom jsem hrozně rád, že to hraju. Takže doufám, dokud budu mít tu energii takhle brzo stávat. Já teda naštěstí máme jako řidiče, takže častokrát jako spím, ale když musím někdy jet sám, že pak někam přijíždím, tak mě chybí to spaní v autě takhle ráno. Ale doufám, že nikdy. Ale vždycky Míša jako chce, abych byl jako oholený, abych nepůsobil a to naštěstí tím, že Koldově v ulici je 16, tak já se jako holím, takže dokud se budu holit a nebudu mít bratku, tak myslím, že to bude OK.
0: Tak a dneska jste tady do studia k nám, do Karlína přijel z Liberce, kde jste hráli právě řízek, já tomu říkám řízek, teda prostě nepřežiju a ten řízek nezvedej. A dneska míříte do Znojma, kde budete zítra pokračovat.
1: Ano, 3 dny. 3 dny.
0: 3 dny a 3 noci.
1: 3 dny a 3 noci. Máme s Míšou masáž objednanou na čtvrtek tajskou. Doufám, že tam nebudeme ležet vedle sebe, to by bylo hrozně vtipný. Na víno půjdeme spolu, já to mám hrozně rád, zvlášť to Znojmo, tam mají krásný divadlo a je tolik míst, který já jsem jako objevil a i ty zájezdy, ať už s Kalichem nebo s čímkoliv jezdíme zájezdy, tak já to hrozně mám rád, člověk pozná tu Českou republiku mnohem víc, jako já už jsem byl téměř všude a to jezdím 2 roky, ty zájezdy.
0: Spojíte příjemné s užitečným.
1: Ano.
0: Máte,
1: jednoznačně.
0: Jak bude vypadat vaše léto? Vy jste zmiňoval to, že vás čeká maturita po prázdninách, ale že tomu tak zase tolik nedáte, tak budete mít nějakou dovolenou a vyrazíte třeba zpětně někam, kde už jste měl možnost být, třeba více procestovat?
1: No, v Česku asi ne, ale já miluju cestování, takový ty jako self-tripy, kdy jsem třeba sám byl v Dánsku, sám byl ve Švédsku, tam si dám 3-4 dny a vlastně chodím po městě a užívám si Skandinávii a já si vždycky zachovám měsíc volna, vždycky ulice měsíc netočí, tak já se snažím i v tom měsíci vyhnout všem představením a všem jiným závazkům a mít fakt ten měsíc volnej a vycestovat. Chybí mě Helsinky z té Skandinávie, takže si dát ty Helsinky, to bych si moc přál a nebyl jsem třeba v Paříži nikdy, což vnímám jako velký nedostatek, takže i tu Paříž si dát, v Římě jsem nebyl. Miluju cestování, miluju, takže bych ten měsíc chtěl procestovat. Snažím se nebejt co nejvíc doma, když mám to volno. Jakmile jsem doma 3-4 dny, tak první 2 dny uklízím, první 2 dny dělám věci, co jsou potřeba a potom nevím, co se sebou. Takže musím někde bejt.
0: Takže musíte cestovat, anebo už se musí objevit nějaká práce, nebo naplánovat si nějakou práci.
1: No, když nemám práci, tak já třeba ještě píšu příběhy, takže nahrávám audioknížku, teď jsou venku 2 díly, teď už to vidím jinak, to je taková knižní minisérie o 4 dílech, takže když mám volnou chvíli, tak dělám tady tohle, nebo píšu pohádky pro Amálku. To je taková kolekce pohádek o princezně Amálce a to píšu pro moje děti, že to nahrávám, já tam dávám i takový hudební podkresy a znělky, dělám k tomu hudbu, abych jednou to pak mohl pustit těm dětem.
0: Zkrátka stále tvoříte. Ostatní to jste mě přived na vzpomínku, že jsem někde zaregistrovala, že vy byste chtěl hrát nějaké pohádce.
1: No jasně, je to stále... Ježíš, je. Je? No, já myslím, že pohádka je ten bod, jakmile mamka začne vnímat, babička, že jsem herec. Jakmile začnu hrát v pohádkách.
0: Ne ulice, pohádka,
1: ne,
0: to rozsekne.
1: Ne, pohádka, štědrovečerní pohádka. Akorát princ to nebude, bude to podle mě něco jiného.
0: Tak držím palce, ať se to naplní.
1: Děkuju.
0: Petr Komínek byl naším hostem.
1: Moc krát díky, hezké odpoledne.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Je 21 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
1: Náklady na léčbu v zahraničí loni vzrostly až o 22%. Policie hledá svědky nehody tramvaje s autobusem v Praze. Mají volat linku 158. Zítra bude oblačno, odpoledne se mohou místy objevit i bouřky. Zprávy Ažofie Nováčková, pěkný večer. Pojišťovnám loni vzrostly náklady na léčbu klientů v zahraničí. Potvrzuje to Česká asociace pojišťoven, která sledovala u léčebných výloh meziroční nárůst o 22%. Například u Ergo cestovní pojišťovny loni poprvé přesáhla průměrná škoda částku 10 000 korun, dodává za pojišťovnu Vlastimil Divoký.
3: Hlavním důvodem je dlouhodobé zdražování zdravotní péče v zahraničí, které se projevuje napříč evropskými i mimoevropskými destinacemi.

0: Lidé, kteří viděli jízdu řidiče autobusu před srážkou i samotný střed s tramvají. Policie to uvedla na síti X s tím, že schání i záznamy z palubních kamer aut. Při nehodě bylo zraněných 18 lidí, z toho dva vážně. Podle policie autobus vybočil z jízdního pruhu a střetl se s tramvají čelně. Další okolnosti nehody policisté vyšetřují. Nevyloučili, že řidič autobusu mohl mít zdravotní problémy. Památník vítězství plánuje nechat za 4 miliony korun zrekonstruovat vedení Milína na Příbramsku. Místo připomíná poslední bitvu druhé světové války. V noci na 12. května 1945 se tam střetla vojska německého generála Karla von Pickler-Burghause a Rudé armády. Pokračuje nezávislý starosta Vladimír Vojáček.
1: Máme zpracovanou studii na revitalizace celého prostranství a na rekonstrukci některých částí právě toho památníku, takže chtěli bychom příští rok do tohoto investovat a ten památník představit v trošku jiné, atraktivnější podobě. Sport.
0: Přesně měsíc zbývá do začátku závodního víkendu MotoGP v Brně. Pořadatelé slibují větší kapacitu tribun a lepší servis pro fanoušky. Po celkové výměně asfaltu v minulém roce došlo i letos ke změnám na trati. Týkají se bezpečnosti ve třech zatáčkách, pokračuje předseda představenstva Autodromu Brno Karel Hubáček.
2: Nejvýznamnější je v podstatě zatáčka a jezdová zóna za cílovou rovinkou. Extrémně náročné místo, jezdci tam jezdí opravdu vysokou rychlostí a jejich bezpečnost je pro nás velmi důležitá, takže tam ještě teď probíhají stavební práce.
0: Víkend mistrovství světa silničních motocyklů vyvrcholí hlavními závody v neděli 21. června. Počasí. Zítra čekáme oblačno až polojasno, v Čechách může být přechodně až zataženo. Zpočátku se objeví déšť lokálně na západě Čech. Zejména na Moravě a ve Slezsku pak odpoledne a zpočátku večera čekáme i bouřky. Nejvyšší teploty budou 18 až 23 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 z Turnova do Prahy velmi opatrně na začátku dálnice. Za nájezdem ze silnice od Liberce na 71. kilometru leží v levém pruhu větší předmět. Na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice se vyhněte překážce v okolí sjezdu do náměstí Na Hané. Na kilometru 254 se povozovce v jízdních pruzích povalují kusy roztrhané pneumatiky. A na silnici 2 z Prahy do Kutné Hory překáží nehoda za Mukařovem. Mezi Vyžlovkou a Kozojedy auto narazilo do stromu. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Naše dnešní putování světem country jsme zahájili v Jacksonu. Jako první sem zamířili už v roce 1963 folkové Kingston Trio i bluegrassová parta Flatten's Cracks, ale pravé hitparádové hody mu připravili až o 4 roky později Frank Sinatra se svou dcerou Nancy a na pláních country Johnny Cash June Carterovou. U nás se o další 4 roky později přidala Naďa Urbánková s Jirkou Grossmanem a právě teď otevřeli country dostavník plný duetů.

Willie Nelson s Wynonou Judovou a jeho prastaré ráno s příchutí rajčat, citronů a vodky, tedy Bloody Mary Morning, a pak podobně prastaré Crying Time, Bucka Owense, poměrně málo známé nahrávce Karla Gotta s Naďou Urbankovou. I v další písničce za vámi přijde Naďa. Tentokrát s nepoměrně mladší zprávou Tak svou káru táhnem dál, kterou naspívala před 20 lety s budějovickou legendou Standou Drobkem Švarcem a studiovou skupinou Klondike.

Michal Tučný s Věrou Martinovou a skvělým návodem Zdeňka Rytíře Buď nad věcí. Nesporným rekordmanem v kategorii smíšených duetů tenisté by řekli mixů je Willie Nelson. V roce 2013 jich nabídl svým fanouškům na svém pořadí 62. studiovém albu To All the Girls I Loved Before hned 16. Před chvílí jste slyšeli Bloody Mary Morning s Wynonou Judovou a další country hvězda Kerry Underwoodová si s ním zaspívala Always on my mind.

0: Country dostavník Mirka Černého.
1: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým.

nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať.

Mirek Hofman a jeho setkání s Helenou Maršálkovou v baladě Tomatýho la dívka s Vlasem Medovým. V polovině 80. let byla Helena členkou party Tomáše Linky Kanafas a tehdy s ním naspívala zprávu Jitro vchází oknem. O nějakých 7 let později byla novou Tomášovou partnerkou Michaela Pávová.

Radek Tomášek s Helenou Maršálkovou a vytrvalé populární Jeanová láska z roku 81. Jejím autorem byl nesmírný sympaťák Pepa Blažejovský a sám si ji jako první s Helenou zaspíval v barvách Pacifiku Tony Linharta. Solidní porci duetů nabízí i katalog Pavla Bobka. Tím úplně posledním byly slavné Sladké sny Dona Gibsona. Pavel je zpíval se Svatkou Štěpánkovou.

Christopher, sono, prosím, neříkej mi, jak to skončí, zpíval Willie Nelson s dcerou Janeo Cash Rozan, která před pár lety přijela na Portu do Ústí nad Labem.

Valdemar Matuška s manželkou Olgou a křehké vyznání pianisty Jaromíra Klempíře a textaře Vaška Babuly, jen se přiznej, že ti scházím. I když si tím nejsem jistý, tuším, že to byla jedna z písniček, které koncem 70. let soutěžili na dávno zapomenutém festivalu Děčínská kotva. A ještě jednou do 62. studiového alba Willy Nelsona. Mezi 16 pozvanými zpěvačkami zářila i jazzová Norah Jonesová, s ní si Willy střihnul svoji procházku.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Proč je den tak šedivý?

Valdemar a Olina Matuškovi s partou KTO a no lidi, to byste žasli. Jeden z dlouhé řady exkluzivních textů Ivo Fischera. Patří mezi ně i Tisíc mil, které Valda zpíval původně s Helenou Vondráčkovou a dnes vám je na dobrou noc nabídne Vaby Daněk s Věrou Martinovou.

Nezapomeňte, že hodinový country zastavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Ministerstvo financí chce přepracovat návrh zákona o veřejnoprávních médiích. Středočeský kraj plánuje ve spolupráci s Říčany a Kralupy nad Vltavou stavbu dvou domovů pro seniory. Zítra bude oblačno, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, pěkný večer. Ministerstvo financí požaduje přepracování návrhu zákona o médiích veřejné služby. Podle jeho připomínek má současná verze velké nedostatky a vytváří nové problémy. Ministerstvo upozorňuje třeba na to, že návrh neřeší, z jaké rozpočtové kapitoly by Česká televize a Český rozhlas měly dostávat peníze. Zásadní výhrady k návrhu mají i jiné rezorty. Třeba ministerstvo vnitra upozornilo na výpadek příjmů České pošty po zrušení poplatků za rozhlas a televizi. Ministerstvo práce zase požaduje do textu doplnit regionální studia, aby bylo zajištěno jejich další fungování. Středočeský kraj chce společně s radnicemi v Říčanech a Kralupech nad Vltavou vybudovat dva nové domovy pro seniory. Jejich celková kapacita by měla být víc než 200 lůžek. Náklady převyšují 1 miliardu korun. S výstavbou chce hejtmanství začít po roce 2030. Pokračuje středočeský radní pro oblast sociálních věcí Martin Hrabánek z ODS.
2: Domovy v Říčanech a Kralupech

0: barvy webových stránek jednotlivých institucí a tištěných letáků. Propagační materiály jsou tak přehlednější, říká Klára Janderová, mluvčí společnosti Prague City Tourism, která v hlavním městě organizuje cestovní ruch.
1: Praha několik let cíleně pracuje na tom, aby nebyla vnímána jako levná a masová destinace, ale jako město kultury, kvality a výjimečného genia loci. To, že se sjednotila prezentace jak v oblasti obchodního cestovního ruchu, tak v oblasti volnočasového cestovního ruchu, pomůže k etablování značky Praha na mezinárodní scéně. Sport.
0: Čeští hokejisté se na mistrovství světa chystají na středeční zápas s Itálií. Dnešní trénink byl dobrovolný a platí to i o zítřejším. Podle asistenta trenéra Jiřího Kalouse je to kvůli tomu, jak byl poslední duel se Švédskem náročný.
2: Jsme nechali na nich, aby se rozhodli podle svých pocitů, jestli chtějí na oba dva tréninky dobrovolní, jestli jenom na jeden. Takže každý to řeší podle sebe a předpokládám, že šli většina z těch kluků, aby se sklouzla, aby to vyjela. A je možný, že zítra si udělají trénink mimo led.
0: Češi proti Italům nastoupí zítra od 16:20. Počasí. Zítra čekáme oblačno až polojasno. V Čechách může být přechodně až zataženo a ráno se ještě budou ojediněle vyskytovat mlhy. Zpočátku se objeví déšť lokálně na západě Čech. Zejména na Moravě a ve Slezsku pak odpoledne a zpočátku večera čekáme bouřky. Nejvyšší teploty budou 18 až 23 stupňů. Na horách bude 14 nad nulou.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice se vyhněte překážce v okolí sjezdu do náměstí Na Hané. Na kilometru 254 se po vozovce v jízdních pruzích povalují kusy roztrhané pneumatiky. Ve střehu buďte i na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové. Za sjezdem na Přelouč na 77. kilometru se u vozovky pohybují srny. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Buďte vítáni, dámy a pánové. Jan Werich jednou podotknul, že na divadle vzácnější než klaun je ženský klaun. A hned přidal, že u nás obdivuje dva výborné ženské klauny. Vedle paní Stely Zázvorkové přidal ještě na ten piedestal nebo trůn další výbornou herečku, totiž paní Ivu Janžurovou.

Schneider, dachten sie Rika und Malheur. Modrika, Prinzessin, Bratranec, gdyż dawal swych pięć dcer. Rektor dal nesnesu a pachnul do lesu, żadni ženich nemá R, kdo nemá R, ztratí charakter.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A ještě jednou na adresu Ivy Janžurové, to prý zase na divadelní fakultě směrem k ní pronesla paní Olga Scheinflugová. Vy jednou uberete a bude to ono. No, hlavně, že máte z čeho ubírat. A jak se to tedy má s Ivou Janžurovou a oslavou jejich narozenin, to už na sebe kdysi dávno prozradila společně ještě s Pavlínou Filipovskou v jednom z rozhlasových toboganů.
2: Já jsem prohlásila s dostatečným předstihem, že se žádná oslava nebude a je to úžasný, ale že budeme slavit pořád, tak zhruba od 5. května, že začneme. A ono to tak vychází i v divadle třeba. A jinak, napekla jsem na divadelní oslavu, teď jsem se chlubila v zákulisí, takový francouzský gužerí se tomu říká, sírový buchtičky k vínu. A jinak, nevím, děti běhaly po domě, čichaly, ono to nádherně voní a říkali, doufám, že nám tady necháš. A já jsem říkala, tady máte zbytek těsta, dopečte si.
3: Jsme na vlnách Českého rozhlasu. No a nás napadlo podívat se do rozhlasového archivu. Nechte se překvapit, pozor, schválně, jestli uhodnete, z čeho to je první nejstarší záznam Ivy Janžurové v našem archivu.
4: Chci vás dostat z frenského vězení. Prosím?
5: Já jsem nic neřekla.
4: Vás to ve Fren baví?
5: Moc ne.
4: Vaše rodina už zkusila opravdu víc než dost. Jak dlouho už je váš otec ve vězení?
5: No, už to bude 7 let.
4: No. Vaše matka se znovu vdala, vaše sestra je v nemocnici.
5: No, byla by to ohromná legrace, kdyby to nebyla pravda.
4: No, nejhorší je, že tak lpíte na tom Forténovi.
5: Vy jste si ho předvolal?
4: Ne, mám tady takovou fotografii. Poznáváte ji?
5: Jsem já.
3: Iva Janžurová. A samozřejmě doplním, určitě jste poznali Václav Voska. Paní Ivo, vzpomínáte rok 1961 na Ťuknu, vy jste řekla, ještě to bylo na škole, vzpomínáte si na tuhle první vaši rozhlasovou hru?
2: No, je to hanba, ale nevzpomínám.
3: Já vám připomenu, Děti soudního dvora se to jmenovalo.
2: Tak děkuju, to je hezká příležitost. Takovému bilancování, ke kterému my nepřistoupíme, víš?
3: Ne, to v žádném případě. My jsme nechtěli truchlit, proto jsme...
6: Ale Voska, to byl krásný mužský a pan herec.
2: S tímhletím báječným člověkem, já nevím, určitě jsme spolu vystupovali v těch Alfonze Karáska svatba.
6: No ještě, na svatbě, ano,
2: Tam byl taky
6: s
2: náma,
6: naše,
2: ale to nebylo tak jeho největší jako klady komedie, ale samozřejmě výtečný herec vždycky. Ale hrála jsem s ním komedii Čaj s citronem a byla jsem těhotná a hodně. Dělali jsme to v nějakém studiu ve Vysočanech a on tam byl špatný vzduch, to bylo tak nějaký improvizovaný studium a to dítě, neboli Sabinka, strašně kopala ve mně, jo? Neměla kyslíku dost. To se pak dočetla, že to většinou se dostaví. A ten pan Voska seděl naproti mě a říkal, chcete vědět, co budete mít? Tenkrát nebyl ještě, že jo?
3: Sona.
2: A já pám, no tak řekněte, pal holku. Prostě to uhát, no? Takovej byl čaroděj Voska.
3: Krásná vzpomínka.
2: Hezky.
3: Poměl prakticky jen dvě možnosti tenkrát. V nejhorším byste dneska vyprávěla, že to neuhod, ale takhle je to lepší, to máte pravdu. Nechci nějak snižovat hodnotu historky.
6: Ale můžu k tomu něco?
3: Když to bude kratší než 3/4 hodiny, Pavlínko, protože Karel má teď další píseň. Ano.
6: My jsme s Ivuškou máme hodně společného. Společní práce, zaplať pámbu, tedy hlavně díky panu režiséru Zdeňku Podskalskému. A potom taky nám se ty životy tak křížily. My byli simultánně těhotní. Každá s jiným.
3: No,
6: to zase.
3: Cože, obě s Karlem? Ne, to...
6: Ne, on měl už dost tou dobou. No, veď, a my se takhle těhotný, to jsme čekali v obě ty první holčičky a tak jsme se potkali na procházce, každá s jiným, na Hradčanech. a bylo to na prvním nádvoří a tak my jsme byli tak blažení, jak jsme se šinuli tam vy a teďko, jako se, a teď jsme se vítali, nemohli jsme k sobě ani a Ivuška říká, já ji chci hodně a pán, no jasně, dej mi šest. Tak a takhle vypadáme po dvou, viď?
3: Ne, já myslím, že teď je ideální chvíle, Karle. Já myslím, že lépe si tu píseň, kterou teď budeš zpívat, nemohl ani vybrat. Můžeme poprosit?
7: Má první láska z

0: Karel Štědrý. Posaď se u nás, Karle, v přímém přenosu toboganu. Dnes slavíme, protože ani jedna nechce slavit narozeniny, proto slavíme narozeniny Ivy Janžurové a Pavlíny Filipovské, aniž bychom věděli, která je vlastně starší, která je mladší, zatím ještě mlžíme. Karle, tady máš vodu, chtěli jsme ti nabídnout víc, nechtěl jsi, my máme taky dobrý kafe tady v tobogánu, víš, nechtěl jsi, no já vím, že jsi zvyklý na svoje. Tady je mikrofon. Prosím tě, otázka je jasně položená a blížíme se k prvnímu překvapení pro vás, dámy. Vzpomeneš si, kdy jsi viděl Pavlínu Filipovskou a Ivu Janžurovou úplně poprvé? Víš, situace, někde jdeš, co tohle?
1: Jo, to je hra na paměť tady, jo. Ne, ale víš, co je nejhorší, když se potkají dva přátelé, hovoří spolu, pak se rozchází a ten jeden tomu druhému říká, jo, prosím tě, promiň, já jsem zapomněl, jak se jmenuješ. A ten povídá. No to jsi mi zaskočil, můžu ti ráno zavolat? Pavlínu o tom vím, že jo, tu jsem poprvé viděl, když udělala konkurs do Semaforu.
0: Tady jsme si vzpomněli a Iva Janžurová...
2: Já bych Karlovi možná trošku napověděla, my jsme se asi někde míhali kolem Rudolfu natáčení, ale vzpomeneš si ještě, jak jsem za tebou přišla s prosbou, jestli bys mi nenahrál nějaký kazety, že jsem si koupila přehrávač.
1: Aha,
2: a
1: jo, jo.
2: Vnikli jsme do tvého
0: Karle,
2: bytu.
0: Karle, nedělej, že si vzpomínáš. Tohle taky vždycky dělám, když nevím.
2: A já musím říct, že on je úžasný člověk, protože je neuvěřitelně ochotný, přátelský, zdvořilý. Já nevím, jestli bych našla v tomto smyslu lepšího, podobného. Představte si, že jsme mu vnikli do bytu a chtěli jsme, aby nám dal nějaký filmy a on nám skutečně půjčil, nebo tenkrát se to ještě snad nepřehrávalo, ale asi byla tam film Lakáš, který se jmenoval.
1: Lakáš Ofol, ano.
2: A to nás tak rozradostnil, ten film, když jsme ho viděli na tom, jako první film na videu. A za to jsem ti celý život vděčná, já si na to vždycky vzpomenu, s jakou laskavostí jsi to pro nás
1: teď
2: udělal.
1: Teď už mám i jiný bonbonky, to bych tím... No, na tohle si pamatuju náhodou, protože já jsem strašný filmový fanda, mám asi 5000 filmů a vždycky, když říkám, když nemůžete něco najít, zavolejte mi, já vám řeknu, kde to najdete, nebo vám to přetočím, nebo vám... Tak víš, tak tyhle ty vzpomínky, ty mi zůstávají v paměti.
3: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
4: To je ta pestrost rozhlasové práce. Dopoledne je spontánní Iva Janžurová u rozhlasového mikrofonu jako vypravěč na veřejné nahrávce v přímém přenosu před diváky a pro posluchače a už odpoledne třeba zase úplně jiná, jak to ve studiu při natáčení vyžaduje pan režisér a taky role paní Higginsové ve slavném Pygmalionu.
5: Co tu děláš? Mám přijímací den?
6: No. Já vím, mami, proto jsem přišel.
5: Henry, máme přeci nějakou domluvu. Kdykoliv se tu objevíš, urážíš moje známé.
6: Mám pro tebe práci.
5: Práci pro mě?
6: Ano, jde o jedno děvče.
5: Děvče? To je báječné.
6: Nemám na mysli erotický vztah.
5: Škoda.
6: Prosím tě, nemůžu utrácet čas s mladýma holkama a pak mám přece tebe.
5: Víš, co bys udělal, kdybys mě skutečně měl rád, Henry?
6: Oženil se, viď?
5: Ne. Přestal by ses tu promenovat a vytáhl bys ruce z kapes. Děkuji. A teď mi povídej o té dívce.
6: Přijde tě navštívit.
5: Já jsem ji pozvala?
6: Ty ne, já ji pozval. Po tobě bych to nemohl chtít.
5: Prosím tě, proč?
6: Totiž ona je docela obyčejná květinářka. Sebral jsem ji na ulici.
5: A pozval je na můj přijímací den.
6: Neboj, naučil jsem ji slušně mluvit a co se týká chování, dostala přesné instrukce. Má se držet dvou témat. Počasí a zdravotního stavu.
5: Zdravotního stavu? Ha, taková lehkomyslnost, Henry.
7: Paní Ainsford Hillová s dcerou a synem.
6: Krište, pane.
7: Dobrý den, paní Higginsová.
8: Kulí vám, madam.
9: Dobrý den.
5: Můj syn Henry.
7: Váš slavný syn. Tolik jsem toužila se s vámi seznámit, pane profesor.
6: Těší mě, madam, slečno.
7: Taky mě těší. Jak pak se máte?
6: Vy jste mi nějak povědomá.
7: Ale.
6: No, nemám páru odchud, ale... Váš hlas znám.
7: Ano.
6: Řekněte Kulíba.
7: Kulíba.
6: Ne, to je fuk. Jak se máte vy?
7: No, teda.
5: Bohužel musím říct, že můj slavný syn se neumí chovat. Doufám, že vám to nevadí.
7: Ale kde pak? Ani v nejmenším.
6: A my už jsme se taky někde viděli, mladíku, ne? Kde pak to jenom mohlo...
9: Ne, to bude nejspíš omyl.
6: Vlastně máte pravdu.
9: Já.
7: Plukovník Pickering.
10: Dobrý den, paní Higginsová.
5: Plukovníku. To je od vás hezké, že jste přišel. Znáte se s Ainsford Hillovými?
10: Madam, slečno, pane, velice mne těší. Řekl vám Henry, proč jsme tady?
6: Ne, přerušili nás.
5: Henry, už je toho dost.
7: Překážíme?
5: Ne, kde pak. Přišli jste zvlášť vod.
6: Ale o čem teď k sakru budeme mluvit?
5: Henry, na večírcích Královské akademie budeš jistě duší společnosti, ale při méně závažné příležitosti jsi nemožný.
6: Vážně, promiň.
7: Máte moje sympatie, pane Higginsi. Já například konverzovat neumím. Kdyby lidi byli upřímní a říkali, co si doopravdy myslí.
6: Proboha, jen to ne.
9: Ale proč?
6: Předpokládáte, že by bylo příjemné, kdybych já teď vyrukoval s tím, co si doopravdy myslím?
7: Bylo by to tak strašně cynické.
6: Cynické? Zprosté by to bylo.
7: Slečna Doolittleová. Ruku líbám, paní Higginsová. Pan Higgins mi řekl, že vás mohu přijít navštívit.
5: Jistě, ano. Jsem velmi ráda, že vás poznávám.
6: Děkuju, maminko.
10: Dobrý den, slečna Doolittleová.
7: Och, vy zde, plukovníku. My jsme se už museli někde vidět, slečna Doolittleová. Těší mě, madam.
11: Moje dcera Klára.
7: Těší mě.
11: Můj syn Frodo.
7: Těší mě.
9: Určitě jsem už měl to potěšení.
7: Skutečně?
6: Pickeringu, už to mám ten večer před divadlem.
10: Máte pravdu.
6: Zatraceno, práce.
5: Henry, prosím tě.
6: Pardon.
5: Co říkáte? Bude pršet?
7: Nevýrazná brázda nižšího tlaku vzduchu na západě britských ostrovů se zvolena posunuje směrem k východu. Neočekáváme tedy žádné výraznější změny. Ale co je na tom k smíchu, mladíku?
9: Pardon.
11: Jen, aby se neochladilo. Všude řádí chřipka. U nás v rodině si ji každé jaro všichni svorně proděláme.
7: Moje teta zemřela na chřipku. Prý. Ale já jsem přesvědčena, že tu starou ženskou sejmuli.
5: Sejmuli?
7: Do to vám Bůh řek, proč by na chřipku měla ona skápnout z rovinka, když se před rokem ze záškrtu vylízala. Všichni si mysleli, že je po ní, ale táta jí ládovala do krku rup, až se vzpamatovala takovým pofrem, že překousla žličku.
5: Bože
6: můj.
7: Houby, chřipka. Někdo ji sejmul, to vám říkám já.
11: Sejmul? Co to znamená?
10: Ale to je nový konverzační výraz. Aha. Znamená to někoho zabít.
11: Srdci, nemyslíte, že někdo vaši tetu zabil?
7: Aby ne. Ale co je na tom k smíchu, mladé? Řekla jsem snad něco, co jsem neměla?
5: Ale kde pak? Slečno Doolittleová.
6: To už je ale hodin.
7: No tak! Tedy je mi to velice líto, ale budu se muset omluvit. Je už pozdě. Potěšením mi bylo. Naschledanou.
5: Naschledanou.
11: Bylo mi potěšením, slečno.
7: Ten váš nový konverzační styl je báječný, slečno Doolittleová. Naschledanou, pane plukovníku.
10: Naschledanou, slečno Doolittleová.
9: Nepůjdete náhodou pěšky přes park, slečno Doolittleová? Jestliže ano...
7: Pěšky, já... do prčic. Tedy nikoli. Já si beru taxi.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Pygmalion G.B. Shoah, to je klasika anglického stylu humoru. Prosím, další stváří i Jenžurové. Ale rozhlasový archiv může nabídnout i něco zemitějšího. Z českých luhů a hájů, totiž třeba Drdovi Dalskabáty Hříšnou ves a Ivu Jenžurovou, co by Pleisnerku, vedle Jiřího Sováka, který přichází z pekla v převleku v Dalskabátech probudit hřích.
2: Kostelník říkal, že jste mě volal.
3: Ano, ano. Dostalo se mi na vás velkých stížností.
2: Od kostelníka, co?
3: Chci s vámi po dobrém, bez mrzutostí.
2: To vy jste pořád takový mrzutej, pane faráři. Není vám něco?
3: Jsem unaven od tíhy úkolu, který mi byl uložen. Rád bych zde vymítil hřích a špatnost.
2: I to se moc nenadřete. Zdejší lidi nemají na hříchy čas.
3: Mýlíte se. Vím předobře, že v Dalskabátech se to hříchem jen hemží. Ďábel obchází dnem i nocí.
2: Rohatej? I kde pak? U nás je moc vlhká krajina.
3: Všude je. I tady musí být.
2: Prosím vás, to bych musela vědět. Jsem pořád mezi lidma.
3: Slyšel jsem, máte důvěrnosti s ženskými. To nemusí být hřích. Ale svému pastýři musíte všechno svěřit.
2: To jako, že bych měla donášet.
3: Nahlížet do lidí. Člověk je stvořen ke hříchu. Žena zejména.
2: Jen dejte ženským pokoj. Každá má svých starostí dost.
3: Já je musím spasit. To je moje poslání. Klekněte. I hned vás vyspovídám.
2: Nedělejte si se mnou starosti.
3: Odmítáte svatou spověď? Chybujete. Nebudu trpět, aby můj dům byl semeništěm hříchu.
2: Kvůli mým hříchům fara nespadne. Ta jedna sednička mrňavá, co tu mám.
3: Už nemáte.
2: Co?
3: Od této chvíle ne. I hned jí vykličte.
2: Cože? A kam se mám vrtnout? No, aspoň čásek poshovte.
3: Tak se pokořte. Pokorným bývá odpuštěno.
2: Co po mně vlastně chcete?
3: Abyste se vyznala ze svých hříchů. Klekněte.
2: No, když nedáte jinou.
3: Budete mi pomáhat v mém bohulibém díle.
2: Co, špehovat lidi? Donášet? Tak to teda ne.
3: Píškytle.
4: Co radši, velebnosti?
3: Vyklíte tuto hříšnici ze světničky, která nyní náleží vám.
2: Já půjdu sama. Však mě někdo v Dalskabátech veme do podruží.
3: Ven z Dalskabátu! Nebudu chřtít ani odávat. Jestli tu v Dalskabátech někdo vezme tuto čarodejnici do svého domu.
2: Tak půjdu jinam. Však ten svět není tak mizernej, aby si v něm poctivá ženská nenašla kousínek místa.
4: Ta vymajzla, jak pomejdle. No jo, ale kdo jim teď bude vařit? Manča umí jen couračku a kucmoch.
3: Tak si pozvu kovářovu ženu. Když je kovář hříšník, aspoň kovářku odvrátím od cesty nepravosti.
4: Co pak pěkná je a vařit umí, ale kováři nepustí. Hlídají jako oko v hlavě.
3: Tak kovář žárlí, co? A kovářka je podle všeho prostopášnice.
4: Každá by byla, kdyby se nebála.
3: Skvěle, výborně, Piškytle. Přiveďte mi sem.

0: ťa čuchni, to mi tých pár hříbků stálo za to. Ešte, že sa mám kde skovať. No ne. Pěkná sednička. I dříví tu je. Aspoň se osuším. Škoda, nemám sirky. Co pak je to v tom listí? Že by myšla to? Už to si držím. Co tu jenom... A nechce to ven. Tak polez, polez. No. Koukejme kozla. Komu pak asi utek?
1: Nejsem. Kozel.
0: Krindy, pindy, on o tom mluví. Nejsi ty čert? Ty tady strašíš lidi, co? Co?
1: Ty strašíš jim. Přijde v noci ani živá noha.
0: Nestrašíš? To by se mi hodilo. Klícka je to pěkná. Tak ukaž, jak to děláš. Ale pořádně.
1: Ale až v noci.
0: Ne, pod mě není nic vidět. Koukej strašit hned.
1: Já jsem dělával bezhlavýho psa.
0: Tak ukaž. To je všechno?
1: Ohnivý pometlo. Plameny myšly z krku. Jen to fičelo.
0: Tak dělej a nemluv. Co to blábolíš? Dělej ohnivý pometlo.
1: To se musí něco říct.
0: Dělej, no?
1: Pust mě to nemyslí, když mi kroutíš rohem. Mortelunde trempontande grukucí píse. Já to netrefím.
0: Je?
1: Já zapomněl to pravý zaklínadlo.
0: Tak mi aspoň podpál dříví v kamnech, to umíš?
1: Jo.
0: No vidíš? Aspoň, že něco. Ušetří se za sirky. Postavím na polívku, od rána jsem neměla v hubě. Pár brambor mám, pár hříbků taky.
1: Sakra, babo, ne, rozčilím, roznesu tě.
0: Kolíbala bába čerta.
1: Roztrhám tě, cucky, kruč, cajda, fix, cajda.
0: Vycucnu ti duši z boku. No vím, to máš z toho. Už máš 6 let a nesmíš trojčit jako mladík. A ke všemu si celý zastudený. Marš na pec, já ti spařím trochu lipového květu.
1: Herdek, baba, ta je ostrá. Počkej, já se rozpomenu.
0: Nikomu tak dobře není, jako je těm v pekle. Dříví nikdy nekupujou a se dají teple. Trnky, brnky, starý hrnky. Já tady zůstanu. U faráře to nebyl taky žádnej med, tak co bych to neskusila u čerta? Chudák. Smrká, frká, kaše. Co pak ho můžu vyhnat do lesa? Neboj se. Slyšíš? Mě tady nepřekážíš. No? Budeš taky jíst? Nebo nemáš hlad?
1: Půj.
0: No dobře, tak si trucuj. Nechceš, neubude.
2: Teta! Pozvěte se!
0: Hele, kovář. Už asi veze to mý harampádí do kácně. Zahrab se rychle do listí. Kdyby tě tady lapil, tak tě roztrhne.
1: Kdo ví, řekli?
0: Kováři! Jste to vy?
2: Už vás hledám půl dne. Chytla vás tak hřímavice?
0: A dobře, že chytla. Koukněte, už mám o střechu postaráno.
2: Vy chcete zůstat tady? Praj tu i čerti strašívali.
0: Ale, já se nebojím ani chlapa, čertů, abych se bála.
2: No, tak vám to teda složím. Dorotka čeká na pěšince u vozejku.
0: Kovářka? Co pak to, že se vydala s váma?
2: Má novinu. Pěknou. Však vám to sama poví. Kam si dáte postel, teta?
0: Kam? Někam ke zdi.
2: Nejdřív to listí vyhodíme, darmo by překáželo. Sakra. Ono je nějak moc živý. Aby tam nebyl nějaký neřád. Praštím tam radši sekerou.
0: Jen to nechte, myši tam mají mladý. Stačí dupnout.
2: No dobře, ale kdyby něco, teta...
0: No, kdyby tu nějaký čert dělal neplechu, to víte, že vás zavolám.
2: Já bych mu sedřel kůži. Co myslíte? No. Je dobrá čertí kůže?
0: Je. To nevíte? Zrovna na kovářskou zástěru. Jenom se musí ještě zaživa hodně vymlátit kladivem. Ona je potom pěkně vohebná a vláčná.
2: Já bych ji vzal na kovadlinu, ten by zpíval, až by si hubu roztrh.
0: Jebaj z toho listí nebylo. Marš do pece a buď tam sticha.
1: On je zlej, vy.
0: No, slyšel jsi, ne? Hajdy.
1: Já už jdu.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Hudbou tu zmíněnou rozhlasovou inscenaci Drdových dalskabátů doplnil hudebník, muzikolog a taky znalec historie a kořenů lidové písničky Nadine, pan Jaroslav Krček. A co byste neřekli, taky dávný kamarád Ivy Janžurové. Poznáte je, když si společně zaspívali?

0: Tak já jsem s Jaroslavem Krčkem právě ty jižní Čechy začala vnímat úplně jinak, a sice přes folklor. Já pocházím po mamince z Hluboký nad Vltavou a po tatínkovi ze Soběslavy. Ale dětství, narodila jsem se už skoro na Českomoravské Vysočině, ale podařilo se mi na studia, na pedagogickou školu zase do Českých Budějovic a tím jsem se už dostala k tomu folklóru a k Jaroslavovi Krčkovi, k Zorce Soukupový, kteří pracovali v tom folklóru a scházeli jsme se na různých strážnicích s tím souborem Úsvit se jmenoval v Českých Budějovic. A mně se to tak hrozně zalíbilo a ty písničky, všechny, které jsem se tam naučila, tak teď budu učit svoje vnoučky a už jim to teď zpívám, ačkoliv jsou strašně malinký, ale myslím si, že jim to strašně lahodí a že se přitom usmívají a že to budou zase jihočeši vlastně, i když jsou Pražáci.
1: Vám ale ty jihočeské písničky nestačí, protože vy si i skládáte písničky.
0: No, ale právě myslím si, že ty jeho české písničky ve mně vytvořily takovej pevný základ pro tuhle tu tvorbu. Já skládám písničky tak, že si rovnou začnu broukat nějaký text a rovnou mám tu melodii k tomu. Ale vždycky se mi zdá, že právě v těch mých takhle samovznícených melodiích je obsažena ta melodika těch jeho českých písniček.
1: Vy jste původně tedy chtěla být učitelkou. Ale pak jste vystudovala DAMU, potom jste šla do Liberce, což já považuji za velmi důležité, protože v Liberci se narodil Vlasta Burián a vy jste se pak vlastně stala, mohu použít slovo, komičkou?
0: No, můžete.
1: A to mi vrtá hlavou. Teď mladá dívka, tak se být vždycky krásná, teď se maluje, když to komička, vy byste byla ochotná si možná i vypíchnout oko, když by to rozesmálo, jo?
0: Jednou mi jedna kolegyně rozezlená, že dělám neustále nějaký vtípky, říkala, že kdybych mohla vystrčit holou, takže bych to udělala kvůli zasmání, ale to přehnala trošičku a byla opravdu rozčilená. Ale je to tak, že s tou mojí krásou a s tou touhou být krásná, já jsem na tenhle ten pojem narážela často v souvislosti s mým herectvím. Začalo to tak, že když jsem prvně před rodinou se tak začalo prostýchat, že mám tyhle ty spády, tak za mnou přišel nejstarší bratr a tak chviličku, nebyl ten úvod, pravda, dost dlouhej na to, aby byl citlivý, mi řek, že nemůžu být herečka, protože nejsem dost hezká. Ale mě to tak nějak nezasáhlo vlastně. Já na tu větu pak často vzpomínala, zvlášť, když už jsem mu stihla dokázat, že jsem se proboxovala do té profese. On bohužel, to byl starší bratr, brzy zemřel, teda dožil se některých mých ještě kreací takových začátečnických, ale pak už mě touhletou replikou nenapadal. A já jsem se nějak nenechala vystrašit, šla jsem udělat ty zkoušky, naopak jeho manželka zase za zády celý rodiny vlastně potají mě podporovala. Já jsem doma řekla, že jdu studovat matematiku a že jdu skládat zkoušky na vysokou školu matematickou.
1: No, v podstatě to je podobné.
0: No, ale možná, že jo, Stelinka Zázborková vždycky říká, ona umí nádherně lichotit, vždycky říká, že jestli to tak můžu říct, talent, ona to tak říká, souvisí s tím, že jsem fyzikálně matematicky schopná. A já jsem jako odjakživá tu matematiku docela uměla, na rozdíl od mnoha mých kolegů, kteří si stěžovali, že matematika jim nikdy nešla. A vždycky jsem se strašně ráda bavila takovým řešením v těžkých úloh, což začínalo třeba pletením svetrů, ale já jsem nepletla hladce v obraci, já jsem musela vyzkoumat vždycky, jak se dělá nějaký opravdu složitý vzor, který nikdo nedovedl rozřešit, tak mě to začalo bavit v tu chvíli. Takže tahle ta šikovnost nebo tahle ta schopnost, ta Stelinka říkala, že jako s tím souvisí s tím herstvím, že si umím jako přijít k té roli s takovou předem stanovenou konstrukcí propočtenou vlastně. Pak vlastně musíte tu stavbu, kterou si představujete, zapomenout a vlastně se do toho zase vložit s emocema a s takovým temperamentem a s nějakou chutí zcela nematematickou, bych řekla.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Já si vzpomínám, že Matuškovi jednou přijeli, to byly, myslím, narozeniny pana prezidenta Havla, na tu oslavu a přivezli si svého syna z Ameriky a teď říkali, to je paní Janžurová, a on tak jako koukal a oni byli nespokojení s jeho reakcí, jak říkali, no včera, dnes a zítra.
2: Ano, ano, ta populární scénka Felixe Holzmana Včera, dnes a zítra s větou, která už tak doslova zlidověla. Ani tentokrát ve výběru svého partnera, nebo tedy partnerky, Felix Holzman rozhodně nešlápl vedle. A že to není vůbec jednoduché být v takovém dialogu sám za sebe a ještě bystrým a pohotovým nahrávačem hlavnímu protagonistovi. Trochu ve stínu té nejznámější spolupráce Ivy Janžurové a Felixe Holzmana zůstává jiný jejich společný skeč. Seznamovací kancelář.
3: Seznamovací kancelář? Kde? Jo, ano, ano, ano, ano. Jsem moc ráda, že mi voláte. Mám pro vás, myslím, příjemnou zprávu. Zítra? Tak dobře, zítra. Naschledanou. Dále, prosím.
4: Dobrý den. Já nevím, jestli jsem tady správně.
3: Ano. My jsme zde seznamovací kancelář.
4: A seznamovací, tak to jsem správně, ano, to jsem to hledal.
3: No prosím, tak vezměte prosím
4: ano,
3: místo.
4: Ano, děkuji. Já si sednu rovnou na židli tady přímo sem, ano. No tak, abych vám tedy rovnou řekl, o co se mi jedná. Mně se tedy jedná, jak bych to tak řekl, tedy...
3: Asi se chcete s někým seznámit, že ano?
4: Seznámit, ano, to je ono, no. A sice, jak to můžete vědět?
3: No, jinak byste sem asi nepřišel.
4: Ano, to je pravda, ano. A sice bych se rád seznámil, víte, s někým tedy za účelem... Tedy, jak bych to řekl...
3: Za účelem sňatku, zřejmě, že ano.
4: Za účelem sňatku, ano. No a jak to můžete vědět?
3: No, to se dá předpokládat.
4: Aha, no jo, to je pravda, no. A sice bych rád, víte, tento sňatek uzavřel nejraději s nějakou ženou. Asi by to šlo.
3: To je snad samozřejmé.
4: Ano, to už je tady zřejmě tak to nejběžnější, že jo, u vás, ano.
3: No, poslyšte, vy si přece nemůžete vzít za ženu nějakého muže.
4: No tak nemožný, to taky zase není, že jo?
3: No, to nemyslíte vážně, to by přece nebylo žádné normální manželství.
4: No tak normální, podívejte se, moje sestra si například taky vzala mužského, je to úplně normální manželství.
3: No jo, no. Vaše sestra.
4: No vidíte, jsou i případy právě, že jo, jsou případy. Kdy prostě... No,
3: poslyšte. My tady zkrátka zprostředkováváme manželství pouze mezi lidmi obojího pohlaví.
4: Obojího pohlaví?
3: Ovšem pouze tak.
4: A to jenom lidi obojího pohlaví?
3: No ano, co se vám na tom zdá divného?
4: No ne, já jenom, abych pravdu řekl, já mám totiž jen jednou, víte?
3: Ale ne, tím myslím jen mezi mužem a ženou.
4: Jo, takhle, aha, no jo, to je mi taky mnohem milejší tohle. Abych pravdu řekl, abych si nějakého mužského snad ani nevzal, víte?
3: No, dobrá, tak ano. Přejdeme tedy k věci, ano?
4: Ano.
3: Nejprve, jaké asi představy máte o ženě, se kterou byste se rád seznámil?
4: No tak představy, já nevím, nemáte tady nějaký katalog nebo něco takového?
3: Katalog? Aha. Něco takového tady nevedeme.
4: Nevedete, aha. No a tak já nevím, co tady máte na skladě tedy.
3: Jaké pak na skladě? Já bych nejprve chtěla slyšet, jak si asi představujete ženu, se kterou bychom vás měli seznámit.
4: Jo, takhle, aha. No tak já jsem si představoval tak něco pro ten venkov, víte, tak trochu něco jako štrapácnějšího jsem si myslel.
3: Štrapácnější?
4: Ano, ano.
3: Vy zřejmě máte na mysli nějakou nepříliš křehkou ženu.
4: No tak něco, ano, já bych rád něco připlatil, kdyby to bylo, jak říkám, něco masivnějšího takhle, jako, víte, tak trošku.
3: Vy zde zaplatíte pouze zprostředkovací poplatek.
4: Ano.
3: V případě, že u té ženy zůstanete.
4: Ano. No, když ne, tak bych ji mohl později eventuálně vyměnit za jinou, nebo jak to je teda se...
3: Ale vy přece u té ženy nemusíte zůstat.
4: Jo, takhle,
3: ano. Zkrátka, my se vám budeme snažit zprostředkovat seznámení dle vaší představy.
4: Ano, no tak já jsem si představoval právě ženu, teda hlavně, víte, bych řekl, nebo nejhlavnějc bych chtěl nějakou ženu, která vlastní nějakou sekačku, jestli byste měli takový něco.
3: Sekačku.
4: Sekačku, ano.
3: No, to asi těžko. Ačkoliv... Ano, ne. Počkejte. My zde opravdu máme v evidenci ženu, která vlastní sekačku.
4: No vidíte, tak to bych bral teda,
3: To je opravdu náhoda, hned se vám na to podívám.
4: Ano, a jestli byste taky měla fotografii nějakou?
3: Ano, myslím, že zde mám jednu fotografii té ženy.
4: Ne té ženy, já myslím té sekačky, víte?
3: No, to asi sotva, ale počkejte, já se zrovna dívám, jestli zde mám fotografii té ženy. Mám takový dojem, že ta žena by chtěla nekuřáka a abstinenta.
4: Nekuřáka a abstinenta?
3: Ano, myslím, že takového něco říkala.
4: A že říkáte nekuřáka a abstinenta?
3: No ano, něco se vám na tom snad nezdá.
4: No ne, já jen, že chce hnedky dva, já myslím, že budu sám, víte?
3: Ale ne, to je samozřejmě myšleno v jedné osobě.
4: Jo, takhle proto.
3: A tady mám fotografii té ženy. Ta žena je zde skutečně vyobrazena s její sekačkou.
4: Jo, no ukažte. No jo, on je to trochu špatně vidět, ale zdá se mi, že nevypadá akor tak špatně, víte?
3: Ne, to je velmi pohledná žena.
4: Ta žena, já myslím, ta sekačka, víte, že nevypadá tak špatně?
3: Ano, ale ta žena vám bude jistě také vyhovovat.
4: Jo, myslíte?
3: Ta fotka je trochu malá, tady mám zvětšovací sklo, prosím.
4: No je to zvětší trošku, asi ano. No jo, takhle zase s tím sklem se zdá být taková trošku rozdancaná, bych řekl.
3: Prosím?
4: Ta sekačka, víte? Ta sekačka.
3: Budeme ale teď hovořit o té ženě, ano?
4: No jo, to taky, samozřejmě, ano, ale ona, hlavně ta sekačka...
3: Prosím? Co? Ne, to je omyl. Co jste říkal?
4: Že je nějaká sešlá, se mi zdá, ano. Taky vepředu skoro nic nemá, víte? Ten zadek je nějaký odřený, nebo co, já nevím.
3: Odřený zadek?
4: No jo. A jsou na něm takový dvě boule veliký, já
3: boule?
4: Nevím. No jo.
3: No tak to je normální, ne?
4: No tak jestli takovýhle boule jsou normální, já nevím, no. Nevím. Jestli ta ještě dobře běhá, to teda nevím. Já nevím.
3: Pokud já vím, tak ta běhá ještě jako srnka.
4: Jo, no je naby, no poslyšte. Ona totiž bude dost používaná, víte. On si chce taky někdy vypučit můj soused, víte.
3: Váš soused?
4: No jo, no tak on mě na ně zase sežene náhradní díly a tak, víte.
3: Náhradní díly, prosím vás, jaké náhradní díly?
4: No tak podle toho, co bude opotřebovaný, víte?
3: Prosím vás.
4: Já nevím, taky se mi zdá taková zvohejpaná, nebo co to je? Jestli do ní něco nevjelo, nebo co takový, já nevím.
3: Tak to se stane.
4: Jo. Taky ten zadek se mi nějak nelíbí.
3: No, to víte, všechno nemůže mít tak akorát.
4: No jo, já nevím, jestli doufám, že budeme mít aspoň v pořádku ten vejfu.
3: No, to já nemůžu vědět, tyhle ty věci.
4: To... No jo, víte, co uděláme to, tak tady je adresa, já se tam podívám, trochu jí ostříkám vodou, víte, nechám jí chvíli běhat a tak, a kdyby na ní, když na ní bude všechno fungovat, tak se sem vrátím a pak bychom se dohodli ještě dál.
3: No.
4: Tak zatím naschledáno.
3: Jen aby taky všechno fungovalo u vás.
4: Ne, já nejsem na nasledání.
2: Zasloužený potlesk pro paní Ivu a její velký a rozhodně nejen komediální dramatický talent. Začali jsme dnes pohádkou a pohádkovou písničkou taky skončíme. S přáním dobrých dnů ve zdraví a zase někdy brzy naslyšenou.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky Českého rozhlasu. Budeme se povídat o tom, co se mohou předávat jednotlivé generace, co nás spojuje, čím se navzájem inspirujeme a co se od sebe učíme. Mladí lidé dnes vyrůstají v úplně jiné době, než ve které dospívala starší generace. Přesto všichni hledáme pochopení, jistotu a své místo v životě. Možná vás mladí někdy překvapí svou otevřeností, rychlostí, tím, jak zvládají technologie, nebo tím, jak přemýšlí o vztazích a práci. Možná právě oni občas, ale naopak potřebují slyšet zkušenosti těch, kteří už mají něco odžito. Jak to vidíte vy? V čem jsou dnešní mladí jiní? V čem jsou pořád stejní? Co se od nich dokážete naučit? Co vy se snažíte předat jim? Těším se na vaše příběhy, názory i vzpomínky. Zavolejte do Zlínského studia na telefon 731 800 900 nebo napište přímo pod téma na rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Co se učíme od mladých? Co mladí učí nás? Pojďte si se mnou povídat. Jsem Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: A tohle je Pavel Bobek.

0: 20. hodině. Krásnou noc v noční lince. Každá generace vyrůstala v jiné době a přesto si máme co předat. Dnes si budeme povídat právě o těchto zkušenostech a rozdílech mezi generacemi. Jako první je s námi pan Vašek, který volá od Uherského Brodu.
1: Nemám toho moc.
0: Moc vás zdravím, poprosím, abyste se stlumil anebo vypnul rádio, abychom se dobře slyšeli.
1: Ano, dobře, jasný.
0: Tak povídejte, máte slovo, máte prostor.
1: Já toho moc nemám jako na srdci. Já jsem jenom chtěl prostě říct, že vám moc fandím a že se mi prostě velice líbíte jako v tom vašem vysílání. Prostě je to jako... Je to špíca.
0: Tak to prostě... jsme rádi, moc děkujeme za pochvalu, ale my vás jen tak lehce nepropustíme, když už tady s námi jste. Tak pojďte říct něco k tématu. Vy nebudete asi úplně nejstarší generace, vy budete tak prostřední, ne? Co si dokáží lidé mezigeneračně předat? Co se vy učíte od mladších? Jak moc jsou rozdílní od toho, kdy vy jste byl, teda nějaký o dost mladší? Jak to vidíte?
1: Jak vlastně už bylo nastíněno, tak jako ty technologie dnešní, já jako moc tomu jako nedávám jako ne šanci, ale jako jak to mám říct. Prostě ta technologie prostě jako je, ona spěje furt kupředu, dobře, ano, to je pravda, jako je to v něčem dobré, ale v něčem je to prostě takové,
0: ono to jednou spadne.
1: Prostě ono to jednou spadne a lidi budou jako no, tam někde, no, jako prostě...
0: Budou překvapení, jste chtěla říct, ano. No, Vašku, nerozumím.
1: Překvapení ani ne, já to... Jako,
0: tak já se zeptám, jestli vás někde překvapilo to, jak mladí dokážou otevřeně mluvit o psychice, emocích nebo vztazích?
1: No, tak to jsem zatím, jako jsem to jako tady tohle jsem jako zatím nějak
0: víte, jak to myslím?
1: Nevygeneroval.
0: Třeba dříve ty mladší generace, pokud by někdo navštívil psychologa, tak by se za to styděl a vlastně by to neřekl. A dneska vám ti mladí řeknou, já třeba mám nějaký problém, potřebuju radu a jdu třeba na terapii. Tak to teď, když jsem se připravovala na toto téma, tak mě tato věta velmi zaujala, co se týče těch mezigeneračních rozdílů, že právě tady je ten rozdíl velmi velký, že ti mladí mluví velmi otevřeně o psychice.
1: To máte pravdu, protože vlastně jako naše generace tady tohle jako prostě vůbec jako nějak jako
0: neřešila, a když tak neventilovala.
1: Prostě, jako jít k psychologovi, to prostě to bylo jako nemyslitelné, nebo respektive jako prostě jako prostě jako to bylo jako něco jako už víme třeba, kdyby někdo šel k psychologovi. Dneska je to normální, ano, to je pravda. Jako, jo. Třeba stejně jako v Americe. Byl jsem v Americe, byl jsem tam 3 roky a vím, že tam prostě má každý svého psychologa. Jako, ne, to... vážně, jako, tam je to prostě úplně absolutně normální, jako, jo. Což u nás prostě nebylo. A říkám, jako a za našich dob to vlastně nebylo vše vůbec, prostě psycholog, jako rovná se, jsi blázen, hotovo. V tom případě, jako no.

0: Jako, ale jako říkám, jako dnešní svět je jiný, opravdu je jiný, je prostě...
1: Podle toho, jak jste začal povídat, mimochodem teda jste řekl, že nemáte co říct a teď už přinášíme zkušenosti z Ameriky, krása, tak podle toho úvodu říkáte, že díky technologiím jsou si možné lidé trošku dál od sebe, přesto to podal v tom negativnějším slova smyslu, ale je něco, co se můžeme od těch mladších třeba naučit? Máte v okolí někoho mladšího?
0: Já nevím, jako já skutečně prostě jako, já je nechci jako usuzovat, absolutně, jako to ne, jako, ale prostě já když třeba vidím, že třeba čtyři mladé holky sedí na lavečce a každá má mobil a oni spolu nemluví. Oni si spolu prostě posílají, já nevím, co prostě zpráví.
1: Rozumím, ano, sedí vedle sebe jako, a sdílí si třeba nějaký materiál na sociálních sítích. Vašku, na to vám řeknu, že máme tady ve Zlíně jednu kavárnu a na dveřích je napsáno Wi-Fi nemáme, mluvte spolu.
0: Takhle, to se mi líbí, jako, ano.
1: Děkuju moc.
0: Nemám jako nic proti jako těmto moderním technologiím, absolutně nic nemám, jako, ale prostě vím, že to je taková dvousečná zbraň. Taková prostě... Jako...
1: Může pomoci a může potrápit. Vašku, já jsem ráda, že jste se nám ozval, že jste nám zavolal. Děkujeme za to, že nás posloucháte, že voláte. Pojďme si poslechnout písničku od Věry Špinarové, ano?
0: Výborně, Špinarka, dobře, děkuji.
1: Tak i pro vás ze Zlína do Uherského Brodu.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: To bylo telefonní číslo, abyste nám mohli zavolat k dnešnímu tématu, které se týká mezigeneračním rozdílům a mezigeneračnímu porozumění. Co vás na dnešní mladé generaci baví, dojímá nebo někdy zaskočí? Je s váma Jarka Barboříková, těším se na dalšího z vás. 10 minut po 23.

0: Máme 14 minut po 23. hodině. Dnešní večer patří příběhům o dětech, rodičích, prarodičích i vnoučatech. Jak se spolu dnes dorozumíváme napříč generacemi? To je téma i pro dalšího volajícího. Krásnou
1: ano,
0: noc přejeme.
1: Tady. No prosím.
0: Paní
1: Zuzana z Pardubic.
0: Zuzana z Pardubic, vítejte a povídejte. Znáte téma? Tak co k němu?
1: Ano, znám. No, víte, já jsem bývalá učitelka a velice jsem ráda to zaměstnání. Milovala jsem. Uh-huh. Milovala jsem ty děti, vždycky jsem pro ně vymýšlela, co se dalo. Kolikrát někdy místo vyučování jsme šli ven a dělali si legraci z různých věcí a bavili jsme se. A tak jsme se uvolňovali a ty děti pak to učení jako lépe vnímali. Jo? Bylo to ohromné. A můžu vám říct, že dneska mě je smutno po té škole a občas se tam jdu podívat z děvčaty. Ale můžu vám říct, že dneska bych učitelkou nechtěla být.
0: Uh-huh.
1: Nechtěla, protože těm učitelům, jak jsou ty děti drzí, jak třeba si dovolí po nich házet rajčaty, no to je úžasné. Ty učitelé by měli být placeny zlatem, opravdu. A můžu vám říct, že já bych to nervově nevydržela do důchodu. Ne. A obdivuju, že to ta děvčata prostě vydrží. Spíš jenom táhne, že aby vydělali a uživili rodinu. Nic jiného to není, protože učitel a žák, to je strašně velký rozdíl. Oni si nedovedou prostě ocenit tu učitelku, že je něco naučí, aby měli do života prostě byli vybavení.
0: Paní Zuzanko, ne. Mohla byste být konkrétní? Co třeba ty vaše kolegyně teď říkají jako příklad toho, z čeho vyvozujete to, co říkáte?
1: Já do té třídy si občas zajdu a vidím to, uh-huh. Ne? Ale ty kolegyně opravdu dělají jenom proto, aby uživili rodinu. Opravdu.
0: Tak zkuste dát příklad, jak to teď vypadá v těch třídách, alespoň do těch, které navštěvujete vy?
1: Nejsou úplně, vůbec se nesoustředí ty děti. Oni si dělají, co chtějí. Oni si vytahují telefony, oni si telefonují. Když se je učitelka upozorní na to, tak klidně jí řeknu, buď sticha, tykáčo. To se nedá. Opravdu to se nedá unést. Ta děvčata to do důchodu nevydrží.
0: No, to jsem překvapená.
1: To
0: no,
1: ano.
0: Tomu rozumím.

0: My jsme rádi, že voláte, že třeba teď znám nějaký čerstvý pohled z praxe. Já chodím také do škol natáčet projekt Příběh našich sousedů, Postbellum, a takové zkušenosti teda vůbec nemám. No tak vidíte to. V čem já to nevím. Bude? Jiná nátora, jiná třída, jiný přístup,
1: já nevím.
0: Ale víte co, tak jak vnímám, že tam není tolik respektu, jako jsme měli my k vyučujícím, ale žádná hanlivá slova, tak to jsem teda naštěstí neslyšela.
1: Jsou drzí strašně. Ten učitel, ten je úplně devastován, opravdu. To se nedá. Já bych to osobně nevydržela. Já bych se tam musela zhroutit.
0: No tak... Naštěstí teda nemusíte, protože jste udělala krok tím směrem, aby teda jste si zachovala to svoje pevné duševní zdraví. Jak říkáte, dneska je to teda ve škole asi náročnější. Umíme si dnes ještě naslouchat mezi generacemi? Když odhlídneme od těch školních zkušeností, ale třeba vaši blízcí, vaše rodina, vaši sousedi,
1: takhle, to jsou ohromní lidi, musím říct, že kolem mě jsou ohromní lidi, vstřícní, rádi si pomáhají, občas se taky sejdeme u ohničky s buštama, je to taková idylka, ty ulici, ale všude to není, opravdu všude to není. Z těch paneláci ty lidi se ani neznají, ani neví. A někdo neví ani, jak se jeho jméno, soused jmenuje. Opravdu. Je to všechno takový uzavřený. Ty děti mě nejvíc vadí, že jsou pořád doma. Já nevím, já jsem byla zvyklá, že mi děti přišly ze školy, převlíkly se, umyly se, dali si svačinku, udělali úkoly. Ty mě nechali vždycky na stole, protože když jsem šla ze školy třeba ve 4, tak nebudou na mě čekat, že jo. Tak to tam dali a už byli na hřišti. Jo? Večerníček, vykoupat a do postýlky a knížka k tomu. Rádi četli. Byli úžasně sečteli a pomáhalo jim to i ve škole. A musím říct, že moje dcera ta studovala od první třídy až na vysokou školu na samých jedničkách. A kluk ten měl tyto jedničky, objevily se tam dvojky. Někdy mu tam zasoulala se i trojka, ale byl dobrý, vydržel. Udělal střední školu v pohodě. A dneska má hezký postavení. A dcera já jsem se někdy bála, ta holka se nikdy doma neučila. Vždycky říkám, prosím tě, nemáš něco ze školy? Ona říká, ne, mami, mě to stačí, když dobře poslouchám ve škole. No. Takže každý jsou jiný, ano. Každá generace jak jiná, ale ta, co jde, moc se mě nelíbí, že každý by chtěl dělat jenom na počítače. A manuální práce je nezajímají.
0: Zuzanko, možná je pravdě něco na tom, co říkáte. Každá generace měla něco, čemu ta předešla, tak úplně nerozuměla. Ale já vás možná potěším, protože moje sestra pracovala jako personalistka a ta mi říkala, nikdy nechodilo tolik lidí v poslední době na pracovní pohovory, aby mohli pracovat ve výrobě jako teď. Byli to vystudovaní manažeři, měla tam šikovného grafika, si pamatuju. Měla tam člověka tady z krajského úřadu, který pracoval celý život v kanceláři na vysoké pozici. A oni tam přišli unavení, vyčerpaní a říkali, my už jako nemůžeme sedět u těch počítačů. My jsme to vydrželi 10 let a už ne. A šli pracovat do té výroby. A víte co? Byli úplně nejlepší, říkala. Byli takový nadšení, jako když přijde nějaký student po škole a teď začne jako s takovou radostí pracovat. No, takže možná, že se ty časy zase budou měnit. V každém případě ztraceno není vůbec nic. Tak bych to asi viděla.
1: No, ale To je docela chápu, to je docela chápu.

0: protože jsou psychicky unavený. A při té práci manuální si odpočíne ten mozek.
1: Ano. A ta mladá generace právě bude jednou stejná, taky je to přejde, taky to budou potřebovat odložit, protože jim najednou začne něco chybět. Ale aspoň teda doufám, že to tak bude. Zuzánko, děkuju moc, dívám se na čas, musíme se rozloučit, ale věřím, že jsme si řekli všechno, co jste měla na srdci a zbytek
0: dobrou noc,
1: zase
0: dobrou
1: příště.
0: Dobrou noc a zdravím všechny posluchače. Děkuju moc.
1: Děkujeme, přání opětujeme. Za 7 minut bude 11:30. My pokračujeme v povídání o mezigeneračním porozumění. Mladí lidé dnes žijí jinak než před lety jejich rodiče nebo prarodiče. Jak moc jsou jiní a je něco, v čem jsou pořád stejní? Pojďte mi zavolat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Je tady noční linka a dnešní krásné téma mezigenerační porozumění. Každá generace vyrůstala v jiné době, přesto si máme co předat. Povídáme si o zkušenostech a rozdílech mezi generacemi. Kdo se s námi bude povídat dál? Vítejte.
2: Dobrý den, já zdravím všechny posluchače, tady Hanka. A já jsem se nejdřív chtěla zeptat, totiž mi vyšel pan Macou. A my tam tři slova. A my tady s mojí kolegyní se dohodli. Bomboniera, Bernardín. A kdyby nějaký posluchač se vzpomněl a dal to do pátu do třetí slovo, jo.
1: Paní Hanko, tak třeba to někdo napíše na web, ale pojďme k našemu tématu. Mezigenerační rozdíly, mezigenerační porozumění. Co k tomu máte?
2: Prostě... Já měla to smutnou zkušet, nebo vlastně mám to smůlu, jsem říkal kolikrát, že ty moje dětičky si na to nevydělaly a byly zvyklí na peníze. A měli to prostě do života. Jako já se to nemůžu vzpamatat, když jsem dostala další ránu, jsem zjistila, že ten barák taky prodali. A prostě všechno prodali a byl sami pro sebe. A já na všechno musela vydřít, a když jsem chtěla někam jít, tak jsem se na to musela vydělat. Oni ne. A to mě na tom strašně mrzí. Rozumíte mi, Jaruško?
1: Uh-huh.
2: Jo, prostě to byla taková strašná rána odpoledne, protože jsem tam viděla teda cizí lidi, auto jiný teda úplně. A Ježišmarja. A když jsem tomu pánovi povídala, pánu, to jsme měli vyřešit dřív, mě to teďka už moc nezajímá, protože jsme tady, jako, už tady bydlíme rok, ale byli mi nějaký nám podezření, jsme to koupili, protože tam...
1: Hani, kdyby vám to nevadilo, teď jsme se do toho trošku zamotali, položila bych otázku. Myslíte, že technologie lidi více spojily anebo oddálily?
2: No, já si myslím, že se trošku oddálili. Protože to slyším i z různých stran, tady co bydlím momentálně, jo, že s tím bydlením to furt ještě není ono. No a prostě, jak říká ta paní učitelka, prostě říct, buď stichá ty káčo, tak to já nevím, dej to učitelkou, tak já nevím. A buď mu tam jen ustřihla, aby rozhodli se z té školy, anebo bych to nevydržela. To je náročná práce dneska být paní učitelkou teda.
1: Jak se změnil podle vás pohled na práci? Je pro ty mladé dneska důležitá kariéra? Nebo rodina? Nebo co?
2: Tak jako, já myslím, že polovina těch mladých jde na tu rodinu, někdo na tu kariéru, ale makat se jim chce teda. Jo? To jsou prostě věc počítačů, ajťáků, který teda převádí účet na účet. A takhle zbohatnou, no prostě. Někteří tady říkám, že všichni, ale jsem dneska vyslyšela zase jeden hovor těch ajťáků, no, tak oni se o tom baví už normálně, jako ani se s tím netajej.
1: Co by podle vás měli mladí slyšet častěji od starší generace? Jaké rady?
2: No, rady, tak ono to nejde jako říkat rady, ale spíš zkušenosti bych řekla, jo. Protože oni dneska ani moc nechtějí slyšet. Víte? Oni mají svoji hlavu a jdou to moderní technologii, to znamená těch počítačů, že ono dneska tam měla inteligence a blablabla, takže ono to bude narůstat ty, jako ty věci, bude se to zdokonalovat a myslím si, že to nebude ono jako, jo, že prostě jsou naučeni na svůj styl života. A to předtím, co bylo zaprat nějakých prarodičů, to jít na pole, no, víte si představit dneska mladou generaci, aby šla na pole. Tak prostě to oni by ani nevěděli, že někdo chodil na pole, některý možná, že jo. Ale že by třeba šli a vybírali brambory jako my, když jsme byli študáci, nebo jsme byli na ten učňák. Víte, jako to oni neznají, no, ale já se nedivím, když už tady jiné ty věci, jo, který jdou dál a dál a no, takže ono nemůžete každýho soudit, jo, to fakt ne, ale z druhé strany už na to nejsou tak navyklí, no.
1: Paní Hanko, tak moc děkujeme za to, že jste se s námi teď povídala v noční lince Českého rozhlasu.
2: Já bych ještě poprosila, Jaruško, jestli by teda někdo to třetí slovo tam dal do eteru, nebo aspoň napsal na SMS-ku, jo. A 606-993-595 hledám kámoše.
1: Dobře. Tak, Hani. No.
2: Takže děkuju.
1: Krásnou noc.
2: Hezky a naschánou taky.
1: Dnešní mladí vyrůstají v úplně jiném světě než jejich rodiče. Jak moc se podle vás změnil život? Volejte noční linku Českého rozhlasu, tady máte telefon.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnes ve vysílání Českého rozhlasu mluvíme o zkušenostech, které se nedají najít na internetu. Co mohou starší předat mladým? A co naopak mladší starším? Noční linku teď volá paní Hana z Pardubic. Zdravím vás, vítejte ve vysílání.
1: Dobrý den, já bych jenom chtěla říct taky, slyšela jsem teprve dvě ty paní tu, paní učitelku teďka, paní překoukala jsem na televizi, ale mě zarazilo, jak ta paní učitelka nepěkně teda mluvila o ty mládeži. To teda bych chtěla vidět, tu školu, ty učitele teda nemají žádný respekt před těma žákama a kdo ví, jak se oni chovají taky k těm žákům, že by takhle si dovolili, jsou drzí děti, jsou, ale takhle, jak ona to popisovala, to bych takovou paní učitelku nechtěla vůbec. Já říkám, mám vnoučata, ale když přijdou, tak nemluví takhle nějak ošklivě o svých učitelích, taky jsou mezi něma, že nejsou oblíbený nebo to, ale i to, že neznají se lidi v panel, kdy to vždycky bylo, to není jenom teďka, kdy to vždycky bylo, že se lidi takhle neznali nebo to, anebo že koukají pořád jenom do těch mobilů. To je doba, musí to využívat, protože jinak taky nebude v životě nic, musí s tím žít, naučit se s tímhletím. A tohle, říkám teď, že nechtějí normální práci dělat, já říkám, taky dělají, ale teď jsou chytřejší a chytřejší děti. Já, když jsem chodila do školy, tak vždycky se dělali opravní zkoušky, že jo, reparáty. Teď není slyšet, že by některý dítě propadalo. Vnoučata moje mají taky pořád vyznamenání, ale taky přijdou ze školy a nějak se neučejí. Ale učení jim jde, šikovný jsou a slušný taky. Záleží i ta rodina, jak asi doma prostě pracuje. A že jsou líny na pole nepůjdou. A kdo by šel na pole? To jsme my byli, ale teď je všechno technika. Teď musí vidět ty lidi, že všechno jde dopředu. Nejsou špatný. Vždycky byli lidi, kteří chtěli být vejš. A to bylo a bude vždycky. Někdo je na tom líp, někdo je na tom hůř. A je to i teď. Taky jsou chučí lidi, ty děti se nevyrovnají těm druhým a musí se přizpůsobit takhle.
0: Háni, řekněte, kterou větu od rodičů jste jako mladá neměla ráda a dnes ji sama říkáte. Třeba teď už vnoučatům.
1: Cože jsem neměla ráda od rodičů?
0: Nějakou větu, co vám kdy říkali, nějaké poučky a podobně. Ne. A teď to sama říkáte. Je něco takového?
1: Já nemůžu říct, že by nám rodič, je pravda, tatínek nám zemřel, když mu bylo 38 let, vychovávala nás maminka, nás bylo 7 dětí, ale nemůžu říct, měli jsme jako dobrý dětství, každý si myslel, že žijeme bídně, ale my jsme si žili dobře, museli jsme pracovat, jo, říkám, to se chodilo na borůvky, prodávali se borůvky, všechno tohle, pomáhat se muselo. Ale nemůžu říct, že jsme měli špatné dětství. A i dneska sourozenci všichni máme se dobře, vedeme si dobře i ty děti. Já jsem vychovávala vnoučka od 5 měsíců, teď mu je 24 roku. A taky nemůžu říct, že by dobře se učil všechno to a nevím, já si myslím, že ty mladí lidi, jak který, kdo chce být grázl, tak bude a kdo chce jako něco dokázat, tak se snaží. Ale říkám, teď mě připadne, že ty děti jsou právě víc chytřejší, než bylo dřív.
0: A co si myslíte, že by ti mladí vůbec nepochopili z vašeho dětství? Je nějaká taková věta, kterou když jim říkáte, tak oni říkají ale mami, anebo ale babi. Jako opravdu?
1: No, to, co my s to prázdním, že jsme museli makat. To by se jim nelíbilo teďka, to je pravda. Já říkám, teď jenom když ty mají po sobě uklidit holčiny, tak to taky babi až zítra. Ale jinak si myslím, že ty mladí nejsou nějak, že se neumějí chovat a Ne, není to pravda. A že by se tak špatně i ve školách chovali k učitelům, je, vždycky byli grázlové a ty se najdou vždycky v každý tomhle tom, ale ty děti si taky si myslím, že mají z těch učitelů a mají oblíbený učitelé.
0: To je pravda. Dobře. Hani, moc děkujeme za to, že jste se k nám dnes přidala, že jste s námi vysílala noční linku Českého rozhlasu. Byla to milá návštěva a už teď se těšíme na pokračování.
1: Mějte se moc hezky. Naschledanou.
0: Zdravíme do Pardubic.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer. Téma dnešní noci je jednoduché a blízké. Generace, mezigenerační rozdíly a porozumění. Co se podle vás mohou lidé různého věku navzájem předat? To se ptám pana Jardy, který volá noční linku. Vítejte ve vysílání jo, Českého rozhlasu.
1: Jak jsem poslouchal to o těch dětech.
0: Ano.
1: Tak já mám takový jeden příběh. Před to už je tak 5 let, asi 7. U nás, já měl zahradu vedle hospody, no, tak vždycky jsem si došel za klukama na pivo a to. A oni tam malovali vepředu, tak jsme si museli sednout dozadu. A teď tam byli takový 17, 18 letí kluci.
0: Mm-hmm.
1: A teď se bavili mezi sebou, tak jsem to tak jako zaslech.
0: No.
1: A ten je říká, ty vole, mi přišlo z pracáku na benzinku, jako, že bych měl nastoupit. A víte, co řekl ten druhej?
0: Nevím, jestli to chci vědět, ale vy nám to řeknete.
1: On řekl, ty vole, a co budeš dělat, když tě ve mnou?
0: Mm-hmm.
1: Je to možný?
0: Je.
1: A to se bavili, já nevím, 17, 18 letí kluci, jako. Já jsem celý život dělal rukama. Jo, všude. Já jsem chodil po brigádách jako a to, ale v životě mě nenapadlo jít na práci, jako abych si žádal o práci, jako a to. Vždycky jsem si ji našel sám.
0: Mm-hmm.
1: Ale rozmýšlet na tom, že dostanu jako brigádu na benzinku, no a co budeš dělat, když tě tam vemou? No.
0: Hmm. Řekněte, v čem se podle vás mohou generace pomáhat?
1: No, takže to je to je o něčem jinom, jako, ale hlava to člověku nebere, protože já říkám, já jsem celý život dělal všude. Chodil jsem po brigadech, chodil jsem, já nevím, všude,
0: mm-hmm.
1: cokoliv šlo dělat. A ono tady potom, ta mládež, ono, a co budeš dělat, když tě vemou?
0: Jardo, řekněte mi, kdy jste si naposledy nějak dobře popovídal s někým mladším? Máte kolem sebe někoho takového, kdo je mladší generace a často si třeba povídáte?
1: My už to povymíralo, jako. Já mám akorát jednoho kluka, tomu je 1,80, ten si zajdem jednou za týden na pivo a jinak,
0: a pak
1: jako
0: vám
1: ne,
0: děláme
1: jako
0: společnost my tady v noční lince.
1: No, teď jsem chtěl jet na Moravu za neteřema, ale zase tam ty mladší neteři, jako taky tam chabruje kluk, je nemocný a já jsem byl taky jako nějak nějak přistydlej, tak nechci je nakazit. A
0: mm-hmm, tak odložíte návštěvu, no vidíte.
1: Tak jsem to odložil.
0: Jaro je v plném proudu, léto před náma, takže těch příležitostí ještě bude asi dost na návštěvu. Já jsem ráda a moc vděčná za tu vaši návštěvu tady u nás v noční lince. Mějte se co nejlépe a pojďme si poslechnout příběhy ostatních. Jardo, ano?
1: No, jasně.
0: Ať se vám daří. Země vzdálená, Kamil Střihavka, 9 minut před půlnocí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je půlnoc.
1: Noční linka.
0: Krásnou noc, milí posluchači, vítám vás ve druhé hodině Noční linky Českého rozhlasu. V ní si povídáme o generacích, o tom, co nás rozděluje, možná ještě víc o tom, co nás spojuje. Volejte se vzpomínkami, úsměvnými příhodami i zamyšleními nad tím, jak se změnil svět kolem nás. Zatím je vidět, že ať už je člověku 20 nebo 80, všichni potřebujeme to samé. Pochopení, blízkost a někoho, kdo nám poslouchá. No a dnes to můžeme být my tady v Noční lince. Budeme rádi, když se k nám přidáte. Pojďte nám říct, co vás na dnešní mladé generaci těší, překvapuje nebo třeba trochu trápí. A co jste se vy naučili od mladších? Je něco takového? 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka, což je náš web, anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s váma Jarka Barboříková, přeju krásný večer.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

V noci čet jsem si náš osud z hvězd, když z hor vítr vál. Společně na cestách jen já a můj kůň šli jsme dál. Já nes

0: Pan Radek je s námi v noční lince Českého rozhlasu. Vítejte.
1: Dobrý večer, přeju všem.
0: Téma znáte, Radko?
1: Krásné téma.
0: Mezigenerační pochopení, mezigenerační rozdíly. Povídejte.
1: Nádherné téma. Já už teda se přiznám, že mám 60 let a jezdíval se na pionerské tábory jako vedoucí, pracoval jsem s dětskama, takže pro mě to je úplně nádherné téma. A co týče i toho učitelství, jak tam paní učitelka říká některá, jo, že už vysloužila, že byla navštívit vás poslouchá celý večer a že tam probíhaly nějaké hlázení, že tam máme, to je špatně, to neexistuje. Tak to...
0: Ano, to byl extrém.
1: To byl extrém. To neexistuje, to už je spíš jako... Že si ten kantor nebo ta paní učitelka dokáže udělat ten expekt u těch žáků, když přijde do té třídy, tak tam přijde prostě učitel, jo? Ty děcka i v dnešní době já neházím, jako že bych tak jenom kecal, švagr je učitel a spoustu mojich kamarádů jsou učitelé na základních školách a i na první stupni a na druhé stupni, to neexistuje. To nemůže být, jo, ten člověk, když přijde do třídy, tak tam musí být respekt, jo, absolutně, i v dnešní době, půjde, vždycky.
0: Ano.
1: A já si myslím, že to se právě na těch pedagogických školách už učí snad, jo, tady, jak se chovat tím žákům.
0: Řekněte mi, Radku, která generace podle vás uměla lépe trávit volný čas? Jak jste to

0: měl vy, jak se podle vás mají mladí lidé? Máte v rodině někoho mladší generace?
1: Prosím?
0: Máte v rodině někoho, kdo je mladší generace a můžete porovnat, jak jste trávil volný čas v jeho letech vy a jak ho tráví on? Slyšíme se, Radku? Jejda, tak první jsem vám nějak vypadla já a teď jste nám vypadli vy. Tak mě to moc mrzí, ale budeme se muset rozloučit alespoň takhle jednostranně. Ale víte co, ten příspěvek byl velmi krátký, tak já zvednu někoho živě a ptám se, kdo je s námi a bude si povídat.
2: Dobrý večer. U telefonu je Anna z Miroslavy.
0: Paní
2: já vás,
0: Anička.
2: Paní Jaruško, zdravím.
0: Vítejte.
2: A zdravím všichni posluchače. A já bych jenom chtěla říct k té mladé generaci. V Egyptě při vykopávkách se našla hliněná tabulka. A tam bylo napsáno, ta dnešní mládež s tou dnešní mládeží svět spěje k záhubě. Nejsou k ničemu, hráli by jenom v kostky, věnovali se pítkám a neřestem. A to bylo už v Egyptě, ve starém Egyptě, tady toto napsáno o mladých lidech. A svět šel dál, že jo? A já jsem ročník 49 a myslím si, že když jsem chodila do školy, tak že byli ve třídě a i kolem mě nějací takový taky darebáci, jo. Byli to prostě takový živější děti, byli rádi se chlapci poprali a taky si prostě nadávali, jo, a že by já jako dítě školou povinné, když mi maminka řekla, běž na trávu králíkům nebo něco, no že by se mě horoucně chtělo, to taky nemůžu. A nejenom mě, ty moje kamarádky a kamarádi kolem mě taky brblali, když měli jít s rodiči na pole okopávat brambory nebo něco, nebo napínat provázky, aby uvazovali snopy při obilí a stali se z nich pracovití lidé, kteří v té společnosti něco dali a taky něco sami sobě vybudovali, jsou vzdělaní, jsou chytří, jsou moudří a já musím říct, nemám ráda někoho, kdo říká, ty moje děti, ty jsou nejlepší, jsou nejlépe vychované a všechno. A to druhý to všechno zatracují kolem sebe. Já to tak neberu. Já si myslím, že každý člověk má své klady a své zápory a bylo to v každé společnosti, že už i když já jsem byla mladá holka, tak byli tady u nás v Miroslavi takzvaný, jak se mi říkalo, nefachčenkové, kteří rádi se nechodili do práce. Tehdy je honila veřejná bezpečnost, protože bylo povinností pracovat, no a nechtělo se jim, tak šli se. A bylo to je a bude. A já mám 4 vnuci, už vnoučata, jsou dospělí a jak paní říkala, že se nechce mladým pracovat. Jeden vnuk je ženatý, má 2 děti, chodí, má střední vzdělání, má 2 semestry a přitom pracuje manuálně, chodí na tři směny, chodí na den a dojíždí 40 kilometrů za prací k Brnu. Další vnučka si koupili domek, pracují, opravují si ho, vzali si hypotéku, pracují na zahradě. Druhý vnuk je stolař, dojíždí denně do Prahy do práce, práce ho baví, vyrobil si plno nábytku sám. Já si myslím, že a tak to vidím, máme tady mladé sousedy, kteří jsou do 30 roku, já nevím přesně, a oni jsou mladí manželé, nemají děti a denně jsou na zahradě, domek si opravují. Já si myslím, že to byli mezi námi vždycky a budou lidé horší a lepší a to prostě ta společnost takhle vygraduje a tak to chodí v tom světě. A ještě musím říct, že my můžeme těm dětem předat nějaké takové, co bylo za nás a možná pro ně to úsměvné, ale oni nám toho dají taky hodně s těma technologiemi a my se musíme nějak vypořádat, že jo, protože dneska se digitalizují všelijaký, já nevím, půjdete na, chcete něco na úřadě, tak od vás vyžadují nějaký ty znalosti různý a to. A ty děti nám s tím pomůžou, nebo ta mladá generace. My jsme dneska s manželem pracovali před domem na zahrádce a já mu říkám manželovi, my se uzdravíme. Ať šli děti větší, menší, jeli na kole, tak to bylo dobrý den a my jenom odpovídali. Já říkám, my se dneska tady uzdravíme. Takže já si myslím, že tak, jak to bylo za našeho mládí a doba jde dopředu, je dneska plno technologií, tak ti mladí mají různé stroje, kterým rozumí, s kterými umí pracovat, tak si tu práci ulehčí, ale si myslím, že jsou mezi nimi dobří i horší. Tak jak to bylo, je a bude. To je můj názor.
0: Výborně, Aničko. Vy jste to tak hezky zhrnula, vy jste si dala krásný úvod, krásný závěr, kdybyste mohla být moderátorkou.
2: Ne,
0: hezky
2: ne,
0: se to poslouchalo a máte takový
2: opravdu,
0: zdravý.
2: Když se každý zamyslí nad tím svým mládím nebo dětstvím, tak moje děti taky mají vzdělání a jako já jsem neslyšela, že by nedělali to, co musí, nevěnovali se rodině nebo nechodili do práce nebo něco takového, ale aj kolem mé příbuzenstvo vzdálené, nejenom moje ti nejbližší a v ulici sousedé tady bydlí plno mladých lidí a mají hypotéky a snaží se, aby ten život prožívali dobře a slušně a samozřejmě se tady najdou taky, kterým se nechce pracovat. To říkám, to bylo je a bude.
0: Děkujeme, Aničko, za návštěvu. Přejeme vám krásnou noc. Jsem zvědavá, jestli na vás bude reagovat nějaký další posluchač, protože dneska mi to přijde takové hodně provázané. Děkuju, opatrujte se a zase někdy v noční lince. Naslyšenou. Aničko? Tak, už to bude bez závěrečného pozdravu. MC Erik a Barbara, keď přijde láska přesně o 12:45.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 20 minut po půlnoci. Dospívali MC Erik a Barbara Keď přijde láska. Mladí lidé dnes žijí jinak než před lety. Jejich rodiče, prarodiče jsou jiní, v některých věcech jsou pořád stejní. A právě o těchto rozdílech si dnes povídáme v Noční lince. A přidává se k nám paní Marie z Dobříše. Vítejte.
1: Dobrý večer všem. Já bych jenom chtěla říct, že mladí lidé dneska nejsou o moc horší, než jsme byli my. Už to tady bylo několikrát řečeno. Já jako taky starší osoba mám velice dobré zkušenosti. Víte, co mně se třeba stane, že mě pozdraví děti výrobci, tak 14, 15. Já říkám, děti, ale vy jste slušní. A oni se hned se mnou začnou bavit. Já co škola a tohle vyprávějí. A nejvíce mi líbí, že oni mají přesně nasměrovaný, čím by chtěli být. Co by si v životě představovali, ale to jsou nejen oni, to jsou i malí děti, příbuzní, kterým je, já nevím, 12, 11, přesně vědí, čím jednou chtějí být, co budou dělat a podobně, za což teda jsem jim vděčná. A nedávno se mi stalo, že šel nějaký Aziec, nevím, jestli to byl Vietnamec nebo Číňan, byl to takový, no tak, taky těch 16, 17 a povídal, dobrý den, přeju vám hezký den. Takhle mě pozdravil, tak já jsem úplně zůstala z koprině a minul mě šel dál, já jsem se ještě otočila, on mi zamával. Asi jsem mu připomněla nějakou babičku, kterou má daleko, tak takhle prostě. A v domě u nás to je úplně jiný. My se tady známe, je nás tady celkem 8 rodin a musím říct, že jsou všichni samozřejmě mladší než já jsem tady takový nejstarší člověk, ale prostě jsou strašně ochotní. Když bych něco potřebovala, třeba s nákupem jdu někdo, co je zrovna dole, řekne, já vám to vynesu nahoru, vynese mi nákup, když jdu se smetím, tak zase poprosím, když je to těžký, naproti jsou holčiny 25-30.
0: To je zajímavé, paní Marie. No možná mají dnes mladí opravdu dřív jasno v tom, co chtějí dělat a kam chtějí směřovat. Takže mají víc možností, informací, inspirace než dřív. Na druhou stranu možná je na ně právě kvůli tomu také větší tlak, aby si vybrali správně a uspěli co nejdřív. Ale ta druhá část vašeho vyprávění se mi líbila. Říkáte, že kolem sebe máte mladé, kteří jsou
1: sdílní. Mám, ale já bych ještě chtěla říct ty nové technologie. K něčemu jsou dobré tedy. Je to pravda, že když třeba někdo má děti v cizině za mořem, že mají levnější to telefonické spojení s tím WhatsAppem anebo s tímhletím přes internet, tak ale jinak to, že se baví třeba v restauraci čtyři děvčata a že každá kouká do mobilu, to jsem už taky viděla. Hlavně v čekárně u lékaře. Tam jako prostě každý na tom telefonu jede. No, ale to se nedá nic dělat. Taková je doba. A nedovedu si představit, jak to bude vypadat za 50 let. Toto bude ještě horší, to ještě nám tady budou přistávat drony před barákem a nevím co všechno. Ale teď jsem úplně spokojená a mladí lidi nejsou špatní. A za tu výchovu hodně můžou rodiče. Já totiž taky jsem učila a prostě víte co, největší odměna pro učitele v dnešní době je, když nějaký ty děti potkám, a oni, no tak dneska děti, dneska ty nejstarší, těm je 76, zrovna pozejtří mají sraz, tak tam taky půjdu, ale jako když vám skočejí kolem krku a řeknou, paní učitelko, no tak tohleto to prostě je k nezaplacení. Tohleto nejsou všichni samozřejmě takový, člověk se možná všem nezachoval, ale tohle je největší odměna pro učitele, když ty děti se k vám hlásejí, mají vás rádi. To jsem takhle chtěla říct.
0: To se hezky poslouchá a ano, asi vám dávám za pravdu. Ale já vám řeknu, paní Marie, že já teď jezdím každých 14 dní do Prahy do školy. Ano, na jazykový ústav Karlovy univerzity, tam studuju češtinu pro cizince. Ale víte co, já jedu tady ze Zlína vždycky 3 až 4 hodiny tím vlakem. Ještě se mi nestalo, že bych nasedla do kupé a mlčela, že by tam, tak jak vy o tom mluvíte, ne vy konkrétně, ale obecně posluchači, se dívali ti mladí jenom do telefonu, nebo starší. Vždycky někdo začne řeč a vždycky se povídáme téměř celou cestu. A to je to, co mě vlastně inspirovalo dát toto téma do vysílání. Protože často slyším ty názory, že ti mladí nejsou komunikativní, dívají se na mobilu, nemluví, ale já vlastně tu zkušenost mám jinou, třeba tady z toho cestování. Takže já možná budu můžu ubezpečit všechny, že to s náma není tak strašné s tím světem.
1: Že máte štěstí, že v tom kupé nesedíte se mnou, protože to bychom teda si, víte, jsem chtěla říct, vykecali díru do hlavy. To bychom se překřikovali, protože bychom
0: nevěděla, co říct.
1: Ano, tak hele, tak vám přeju, ať se vám dobře usíná.
0: Vám také, paní Marie. Děkuji moc za váš telefon.
1: Tak jo.

0: Dnešní noční linka je o rozdílech i blízkosti mezi mladými a staršími. Těším se na vaše zkušenosti, názory i životní příběhy. Volejte vysílání Českého rozhlasu stejně jako pan Vladimír. Ten volá od Třeboně. Je to tak?
1: Přímo z Třeboně a chtěl bych se připojit k těm volejcím, který nevidí tu situaci s těma mladýma tak černě, protože i já si myslím, že nejsou tak špatný. Chtěl bych se podělit o jednu zkušenost, kterou jsem udělal taky právě v tom prostředí školy. Chci hovořit o jednom svým vnukovi, který sice dneska už je dospělý, dneska už je na vysoké škole, ale v roce 2014 to bylo, to Krištof chodil do páté třídy, chodil do školy v Kladně a při hodině dějepisu, když probírali nějak druhou světovou válku, tak před paní učitelkou prohlásil, kdyby tu byl děda z Třeboně, on by nám něco pověděl o té válce. No a paní učitelka se toho chytla a odchytila dceru, když pro kluka jezdila do školy a ptala se jí, on váš tatínek se zajímá o historii nějak a ono, jo, on dědek furt leze po archívech a po muzeích a schání pamětníky a furt toho něco sepisuje, nějaký knížky taky jsem sepsal o tom. A no a nepřijel by nám sem udělat přednášku na něco, nějaký povídání pro ty děti, no a dcera mi pak volala, no a já nechtěl vnuka schodit, protože to tam řekl před celou třídou, tak jsme se spojili s tou paní učitelkou a začali jsme tu přednášku připravovat. Já jsem teda ještě chodil do práce, tak jsem si musel vzít 2 dny dovolený, abych odjel do toho Kladna. A tak jsme to udělali takhle v pátek, já už tam jel ve čtvrtek, já jsem si sebou přivez ještě nějaký takový věci na ukázku, nějaký uniformy, vojenský helmy a nějaký takový vykopávky, já jsem taky chodil s detektorem a hledat takový ty věci. A tak kromě nesměly to být žádný zbraně, žádný střelivo, to byla podmínka. No a tak jsme se domluvili, já to tam přivez ve čtvrtek už, umístil se to tam ve třídě a v pátek dali mi 3 vyučovací hodiny vlastně celý dopoledne páteční. Nebylo to jenom pro třídu, do který chodil ten můj Krištof, ale se zvali tam všechny 3 třídy toho ročníku, toho 5. ročníku, do té třídy, takže tam bylo narváno. Tam seděli na stolech a na zemi a ona v těch třídách už jsou dneska ty prostředky pro tu digitální prezentaci. Já jsem si to jako připravil všechno, na to jsem měl čas. Takže 3 hodiny jsem mluvil mluvil jsem o lidech, s kterýma jsem se osobně poznal, s veteránama, který bojovali jak na východní frontě, na západní frontě, letci a tak, i co prošli koncentračními tábory. Jo, a paní učitelka měla podmínku, abych tam taky do toho zamontoval jako lidice, že Kladno a Lidice to je sousedství a chtěla taky, abych ty děti jako třeba vyvolával, abych je zkoušel, abych jim dával otázky, takže to taky jsem tak nějak, no a 3 hodiny prostě vždycky zazvonilo, děti vyběhly ven a nebo se mi vrhli na tu výstavku, co jsem přivezl ty věci a furci to nasazovali si helmy na hlavu a plynový masky starý. No, dobrý, všechno paráda. A na poslední vyučovací hodinu přišla i paní ředitelka a poslechala si to a pak mi tam děkovali. A mě pak překvapilo, když to skončilo po těch 3 hodinách, jsme se taky fotili a tohle, a tak mi ta paní učitelka řekla, že by si přála mít tak pozorní posluchače, jako jsem měl já, protože oni opravdu jako poslouchali, nezlobili, to ona prej jako někdy tam vyrušujou, tak mě jako řekla, že ona to tak nemá. Já si myslím, že to je o tom, jak ty děti v těch školách, ty učitelé zaujmou, jak jim to umí podat, jo. A já jsem jim tam vyprávěl příběhy, který jsem si vyslechl od různých lidí, doplňoval jsem jim to takovýma fotografickou dokumentací a mě to prostě já jsem udělal zkušenost velice dobrou, že ty děti to vnímají a jsou pozorní a tohle. No ono, jak se říká, tam paní učitelka nějaká mluvila, že je to ve škole špatný, ale já myslím, že to tak zlý není, že když se ty děti zaujmou, takže jsou pozorní a umí si to poslechnout. No to je taková moje zkušenost. Myslím si, že to není tak zlý.
0: No to je hezká zkušenost, ta důležitá připomínka toho, že i ti mladší lidé, menší děti můžou být vnímaví, možná když slyší dobrý příběh, když je otevřená atmosféra, najednou chtějí poslouchat. Asi jste je zaujal, takže jste dobrým řečníkem. Mějda, trošku nás zlobí signál, Vladimíre.
1: Jo, asi. Jenom jsem chtěl říct, že jako nejsem žádný profesionální mluvčí, že jsem jenom takový amatér v tomhle historii, ale já se tím zabýval, řekněme, od roku 2000, takže už 26 let a nashromáždil jsem toho teda hodně.
0: Děkujeme za to, že jste nám o tom vyprávěl. Děkujeme za tu zkušenost, kterou jsme určitě uvítali. Jsme otevřeni každému názoru. A když je pozitivní, tak já osobně jsem k dnešnímu tématu raději. Mějte se co nejlépe, poslouchejte dál Český rozhlas.
1: Jo, poslouchám vás každý den.
0: Marie Rotrová, štěstí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pokračujeme v noční lince Českého rozhlasu a to povídáním o mezigeneračních rozdílech, o mezigeneračním porozumění. Je s námi...
1: Haló.
0: Až teď jsme v éteru, až teď jsme ve vysílání. Krásnou noc přejeme.
1: Ano, já vám taky. Já musím říct, že teda mě je 83 roku, ale já jsem měla celý leta zkušenosti, protože jsem dělala všechny možné práce.
0: Volá paní Jitka, abych to posluchačům vysvětlila. Jaké práce?
1: Když jsem měla děti, tak jsem brala jako pionýry na výlety do Prahy, na Slovensko, všude. Říkali, jak to můžeš zvládat, nebo tak. Ráda jsem s nima dělala. A když ale dcera měla školu vystudovanou, měli prázdniny. Já jsem je nenechala, že by měli celý prázdniny. Že bylo benzínka, že má volno, no tak šla na benzínku. To já, když to právě slyšela, já říkám, proč to odsuzují? Teď to je správně, se do toho zapojují. A takže je to všechno v těch rodičích, že co jako je, snaží se naučit nebo nenaučit, většinou na to nemají čas, anebo ani se jim nechce. Je fakt, že je moře a moře takových, kterým se nechce. A nechcou to přiznat, že teda jsou takové děti, jak jsou do dneska, jsou dobří, jsou špatní, to je pravda, ale bohužel je toho hodně víc horšího a je to zase teda na té mladší generaci po nás, aby se snažili je něco naučit a opravdu změnit. Protože tady toto, jako každý k tomu nemá ty buňky, že by se to pustil, ne, budeme něco dělat, nebo tak, nebo že se musí umět něco naučit. Ono je to hodně těžké. A i když jsem se snažila a dělala jsem pro ně maximum, tak je to opravdu těžké a nezávidím ani těm učitelkám a cokoliv, protože nedá se o tím mluvit jednoznačně a klobouk dolů, že vůbec ty učitelky to vydrží. To teda vám řeknu na rovinu, protože už člověk toho taky zažil hodně a vidí do dneška, protože já chodím do dneska, už se čekám, až odevře koupaliště, že budu dojíždět do Brna a tak, takže já nejsem žádná babička, která dá ruky do klína, ale je to potřeba ty mladé něco naučit a chtít naučit je velmi těžko tak to vykládat. Takže nevím, jestli to se těžko

0: se kdysi kouřilo v hospodách. Vzpomínáte si na to ještě?
1: Ano.
0: Já jenom vypnu rádio, abychom se neslyšeli ve zpětné mozbě. Tak já jsem nikdy nekouřil ani jednu cigaretu, ale když jsme tam seděli, tak řekněme hodinu, dvě a probírali jsme nějaká témata, tak už jsme ten dým nevnímali. Jsme se vrátili domů a oni nám řekli, ty smrdíš. A my žijeme v takovém informačním smogu. A tohle já říkám právě studentům. Ten problém spočívá v tom, že už člověk nevnímá ten informační smog. Je to opravdu velmi závažný problém a proto je zapotřebí držet se římského práva, toho pilíře, číslo jedna, vy jste řekla, že studujete na Karlově univerzitě jazyk, takže jste se s tím určitě setkala. Audiatur et altera pars. Ať je slyšena i druhá strana. Protože když neznáme stanoviska, argumenty druhé strany, tak nám zbývá volba mezi ano nebo jo. A ti chytřejší studenti zamrkají. A jim říkám, vidíte, a proto choďte na ty konspirační weby, vozovka, které tvrdí, že nebe je modré, tráva dneska samotově tmavé, smoda mokrá, tráva zelená, a pak si udělejte obraz o tom, kde je ta objektivní pravda, jako soulad, harmonie mezi událostí a výpovědí o té události. My máme tisíce komentářů, to sama dobře víte, když pracujete v tom mediálním prostředí, ale nemáme pravdivé zdrojové informace. Jeden velmi moudrý kněz a vtipný venkovský kněz mimochodem to komentoval před Velikonocemi, když radil svým ovečkám, až se budete zpovídat, že jste sousedovi ukradli provaz, tak nezapomeňte říct, že na konci byla přivázaná krána. A tohle je ten, jsem rád, že jsem vás rozesmál, no, ale víte, tohle je princip demagogické manipulace médií. Já si pamatuju, jak jednou Česká televize ukazovala nějaký napůl rozbombardovaný dům a vydávala ho za důsledek tedy bombardování zlého ruského letectva nebo kavalérie. A nakonec se ukázalo při bližším pohledu, že na tom domě bylo napsáno ovoce zelenina. A že to vůbec není ukrajinský dům, ale že to byl dům poničený tornádem na Jižní Moravě. A Česká televize se tehdy za to musela omluvit naprosto takovým průhledným způsobem a velmi, velmi trapným způsobem. Došlo k nezamýšlené záměně informační záběr, ilustrační záběr. Takže to je ten způsob demagogie. Proti tomu je třeba prostě postavit skutečné pravdivé informace. Jedna paní docentka, není to moje kolegyně, ale je to velmi schopná ekonomka, paní docentka Ilona Švihlíková, řekla na jedné konferenci, která probíhala na narození Karla IV. Víte, kde se narodil? Který den? To je krásné datum.
1: Nevím.
0: No, tak já vám to prozradím, můžu?
1: Tak už musíte.
0: Už musím dokonce 14. května, 13.16. Ale ta konference probíhala loni ve sněmovně a byla to tématem té konference, byl stav Evropy a světa. A paní docentka Švihlíková tam řekla takovou zásadní větu. My máme dvě priority. Mluvit pravdu a zachovat mír. A je to hluboká pravda, protože mír prostě není možné zachovat lží, že tam vzniká nedůvěra, z nedůvěry potom povstávají všechny ty další obrané, případně útočné akce a už jsme teda v tom kolotoči. A pravdu říkat je náročné, že když ji řeknete v nevhodnou chvíli, tak vám to může srazit vás, jak se to stalo mnoha těm, kteří to zažili, ale když se na to podíváte z toho nejvyššího možného nadhledu z toho subspecie eternitatis, z toho hlediska věčnosti, tak kdo o sobě mohl skutečně autenticky tvrdit, já jsem cesta, pravda a život. Ten jeho smrtí stání jsme si připomínali teď o Velikonocích. A
1: jejde nánky. Teď se mi vyply všechny telefonní linky. To snad není pravda. Nedoposlechneme si váš příběh. Moc mě to mrzí, ale vypadá to, že nás telefonní linka zklamala za dnešní noční linku dokonce po druhé. Takže mě to moc mrzí, ale já vám i tak poděkuju, že jste nám vyprávěl. Já bych možná dodala, že se mi

líbilo to spojení mluvit pravdu, zachovat mír samozřejmě. A Český rozhlas je respektovaným veřejnoprávním médiem, který poskytuje ověřené informace. Takže nám věřit můžete, tak to jsem ráda, že můžu třeba touto větou zakončit dnešní vysílání, protože se to vlastně vztahuje k tomu, o čem jste vy vyprávěl. Noční linka končí, ale vaše příběhy v nás zůstávají. Dobrou noc a těším se na příště. Vaše Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Víte, tak mě napadá, taky jste to v dětství říkávali, třeba jezdíš rychle jako Niki Lauda, nebo při plavání máš výdrž jako Venclovský. No, kdyby zrovna nic z toho, určitě jste už někdy řekli nebo slyšeli, běháš jako Zátopek. No a vidíte, právě Emilu Zátopkovi a taky jeho paní Daně budou patřit příští minuty naší dnešní návštěvy v rozhlasovém archivu. Je naprosto

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jestli někdo dokázal věrně, přesně a hlavně čtivě popsat cestu Emila Zátopka od těch jeho prvních neohrabaných běžeckých zkušeností až k olympijským medailím, byl to spisovatel a sportovní reportér Ota Pavel. Jeho povídka Jak to tenkrát běžel Zátopek je snad přímo učebnicovým vzorem toho, jak psát o sportu, o sportovcích a jejich duši.

Měl jsem přání napsat jednou o Zátopkovi. Nyní ta chvíle nastala, ale mám strach, jaký má běžec, než vyrazí na trať. O Zátopkovi bylo už mnoho napsáno, z toho řada věcí dobrých. Jeho rekordy už všechny padly, je i Zátopek minulost. Začal jsem před časem na velké fatře. Emil a jeho žena Dana oslavovali 12. výročí svatby. Pili jsme moravské víno, Emil dostal náladu a poprvé a naposledy jsem ho slyšel, jak se chlubí. Vyprávěl o běhu, o němž jsem zatím nikde nečetl. Soupeřem mu byl pes. V době svých velikých výkonů trénoval na Českomoravské Vysočině a jednou vzal sebou vlčáka. Pes vrtěl ocasem, kdypak se mu stane, aby s ním šel někdo běhat. Vyrazili. Vlčák radostně štěkal a otáčel se potom človíčkovi. Pobízel ho ke spěchu, věděl dobře jako všichni psi o své běžecké převaze nad lidským tvorem. Ale netušil, že běží se Zátopkem. V 10. kilometru se jejich krok vyrovnal. Pak si vlčák už sedal, vyplazoval jazyk a nakonec ho Emil honil kolem rozlehlého rybníka před sebou. Večer se divila paní domu, co pak je s tím psem? Nechce žrát ani pít. Druhý den vyběhl Emil Zátopek znovu. Jak ho vlčák zvětřil, zakňučel a zalezl hluboko do boudy. Jedno sobotní dopoledne jsme hovořili o závodě na 5 kilometrů v Helsinkách, o tom, jak Belgičan Rajf vzdal. Kdy se vlastně člověk vzdává? Potom jsme běželi z Davids do Troje, kde si Zátopkovi staví domek. Bylo strašné vedro. Utíkali jsme oblečení. Emil držel ještě pod paží aktovku. Pouštěl mě dopředu, jako by nemohl. Dával mi iluzi, že mu stačím. Ve skutečnosti na mě čekal. Ve Stromovce jsme lezli přes koleje a proplétali se houštím. Běhá tu prý z práce na stavbu pravidelně. Dělá tu svou poslední běžeckou trať za 12 minut. Vozili jsme písek, míchali maltu. Emil Zátopek navíc stavěl. Pracoval v ohromném tempu, ve skutečnosti i při práci běhal, nejen pro cement a vodu. Jsem reportérem už řadu let, ale nikdy jsem neviděl nikoho tak pracovat. Plně se soustředil, nebyl hovorný jako jindy. Po 2 hodinách se mě objevovaly mžitky před očima. Nepolevoval v tempu. Po 3 hodinách zbrocen potem se svlékl do naha, vylil na sebe 2 kbelíky vody a pokračoval. Musel jsem se posadit, už jsem nestačil. Nebylo ještě 6, měl jsem toho dost. Navíc se u mě objevil dříve nepoznaný pocit vedle obdivu i závist. Nakonec jsem odtamtud utekl. Sebral jsem se a šel do Stromovky. Připadal jsem si jako ten vlčák. Nechtělo se mi jíst ani pít.

Ve Zlíně se pořádal tradiční běh městem. Pro mladé Baťovi muže byl povinný, ale 19letý Zátopek nechtěl běžet. Měl pracovat, učit se a ještě se honit? Dávno už zapomněl na svůj dětský triumf v běhu. Šel k doktorovi a žádal o osvobození. Nic ti není, řekl lékař přes rameno. Pěkně poběžíš. V hodinu určenou proběh se vytratil z učebnicí chemie na čítárnu. Našli ho a vyhnali na start. Stál mezi ostatními a měl vztek, protože neuvažoval jako většina chlapců, kteří z trucu utíkali, pomalu udělal něco jiného. Běžel rychle. Někteří spolužáci zahnuli za roh, tam na ně čekali kamarádi s kabáty. Nakonec zůstala vpředu malá skupina a pak už jen Zátopek a trénovaný mladý atlet Krupička. Lidé jim tleskali. Blesklo mu hlavou, to patří také mně. Poprvé v životě mu někdo tleskal. Líbilo se mu to. Chtěl najednou vyhrát. Nezvítězil však, ale už nezapomněl. Našel svou šanci a chopil se jí jako nikdo druhý. Většinu závodů v příštích 3 letech prohrál. Svou životní příležitost však už nepustil. Zlínský doktor Ali Haluza mu dal první cenné rady a ukázal mu, jak běžecká kometa Šale trénuje rychlé 200. Vidíš? To dělá Šaleho. Nikdy pak na 200 nezapomněl. Dosud však zůstávali Haluza a Šale nedostižnými vzory. Trénoval podle nich. Chtěl se zžít s jejich zásadami, ale ne s jejich omyly. Na příště mu bude hloupé zůstávat v omylech a brzy bude za veliký omyl považovat celý běžecký trénink vytrvalců. Dosud mu přikazovali u Bati namáhavou práci. Nyní nastoupil daleko těžší dobrovolně. Byla zmnohonásobena nesmírnou touhou být alespoň tak dobrý jako druzí. Nemyslel na olympijská vítězství a světové rekordy jako tisíce jiných začátečníků. Když jich brzy nedosáhnou, odcházejí ze sportovní dráhy. Teprve mnohem později začal snít o velikých výhrách. Chtěl vždycky jen o stupínek výš. Jakmile vystoupil, pokusil se udělat další krok. Převracel takzvané pravdy života ze všech stran, aby našel své pravdy. Stav není zlý. Obtížné jsou změny a v běhu je to při přechodu na vyšší trénink. Bolest je milosrdná věc. Jak trvá bez přestávky a její moc, otupí se sama. Při sportu a vítězství se dostavuje pocit štěstí. Konečně může také dělat to nejkrásnější. Vybočit z řady. Vymýšlet, jak to dělat jinak. Použije slova kdyby. Co kdybych spojil vytrvalecké dávky s rychlostí? Co kdybych střídal rychlé úseky s pomalejšími a trénoval 10x, 20x tolik, co druzí? S podobnou myšlenkou mohlo přijít mnoho lidí, ale učení by řekli to, co řekli ve většině případů všem převratným novátorům. Nezbláznil jste se. Zbývalo jediné. Dokázat to skutkem. Udělal to a byl první. Tomu už pak nikdo nevzal, ani když jeho rekordy začaly padat. Protože neměl velký talent, musel zpočátku překonat obtíže tréninku obrovskou námahou. Stahovala mu tvář a ústa do hořké křivky. Tisíce lidí pak tato grimasa odpuzovala a zároveň přitahovala. Vystihl to nejlépe francouzský spisovatel Magnan. Člověk, který běží jako my. Člověk, který viditelně platí za vítězství velkou cenu. Vyhrál své první závody. Hráz byla protažena. Už nikdo příval nezastavil, ač se o to mnozí pokoušeli. Běžec byl objeven. Vydával se na cestu šťasten jako chlapec, jenž nastoupil na zámořskou loď a netušil, kolik bouří ho čeká. Každý lidský život má své sny a cíle. A tak i Emil Zátopek v žákovské lavici přímo snil o každodenním běhu. Dostal se k tréninku až večer, využil každou sebemenší možnost. Často se musel vytratit ze samostatného studia. Běhal na hřišti denně svých 15 kol. Jenže blízko stál pokaždé jiný strážný a ten volal do tmy: stůj! A pak stůj nebo střelím! Býval nejen šťasten, ale někdy také zoufalý. Jednou se neovládl a na strážného vybafl: tak střel. A běžel dál. Strážný nestřelil. Příští den byl malér.
Trénoval pak v konírně v hlubokých pilinách, experimentoval a bral si na nohy vysoké vojenské boty. Počítal, že bez bagančace mu pak v závodě poběží lehčej, ale z konírny ho brzy vykázali, že narušuje koňům cestičky. Trénoval takhle plných 7 let. Většinu lidí by takové potíže odradili. Byl však příliš dlouho v životě odstrkován a nenechal se už odradit. Po vyřazení z akademie nastoupil do Milovic ve funkci velitele čety. Na novém místě měl práci, trénoval někdy až o půlnoci, rohy hřiště si vyznačil vápnem, aby se ve tmě nepotloukl. Neměl trenéra a neměl ho pak už nikdy. Připravoval se sám. Často nemohl jít na večeři a tak si nalámal do piva chleby. Nebyla sprcha a tak se v zimě po tréninku poléval studenou vodou v koupelně ověšené rampouchy. Co by jiného zničilo, jemu prospívalo. Žil v té době přesvědčením, že tvrdé podmínky vedou k výborným výsledkům. Když trénoval ve dne, utíkal do vojenských zakázaných prostorů, kde se mu nikdo neposmíval a nepokřikoval na něho. V lese bylo dobře. Koncertovali tu jen ptáci a bzučící hmyz. Prosluněné průseky protkané mechem a vřesem přímo vyzývali k běhu. Zaběhl průsek rychle, naspět pomalu, znovu rychle, opět pomalu. Někdy se svlékl a běhal nahý. Byl nevýslovně šťasten. Svět o něm ještě nevěděl a nikdo na něm dosud nechtěl tisíce autogramů a stovky besed. Občas jel závodit, dostavila se první vítězství i trpké porážky. V Oslo na mistrovství Evropy doběhl v závodě na 5 kilometrů 5. Na kratších tratích prohrál v mezinárodních utkáních s Rajfem i s Holanďanem Slíkhuizem. Hned druhý den po porážce usilovně běhal. Překonával první československé rekordy. Daleko zůstali Šale a Haluza. Finové ho pozvali k utkání s Viljo Heinem. Na dosavadních olympijských hrách už získali jejich sportovci přes 100 zlatých medailí. Jel do Finska poprvé, pln očekávání, co uvidí a pozná. Počínal si jako turista, všechno chtěl vidět, památky, saunu, obchody. Při bílých nocích téměř nespal a nesoustředil se na hlavní, co mělo přijít. Konečně stanul na startovní čáře vedle světového rekordmana Heina. Ještě mnohokrát běžel se soupeři a proti rekordním časům, ale tohle byl jeho nejtěžší závod života. Naplněné hlediště vítalo Heina, jenž v Helsinkách nikdy neprohrál a nesl dál pochodeň slavných severských běžců Kolemajnena, Nurmiho, Ritoli, Hega. Ještě nevyběhli a obecenstvo už skandovalo Suomi, Finsko. Náhle si uvědomil, že dnes vlastně proti němu poběží nejen Heino, ale celá tato sportovní země, celý sportovní sever Evropy, který se nechce smířit s koncem své slavné běžecké nadvlády. Přijelo také mnoho Švédů a švédských novinářů. S hrůzou pomyslel na to, že nemá žádnou taktiku, je myšlenkově nepřipraven a z těch všech dojmů i unaven. Co teď? A hlavně co v příštích minutách? Už hezkou řádku běžců udolal svým tempem na trati, zkusí to i na Heina. Podle prostého, kdo uteče, vyhraje. Po výstřelu to napálil. Stále byl první, jenže nebyl sám. Cítil na svých zádech soupeřů vdech a v podvědomí slyšel jeho kroky. Trvalo to zatím krátce, ale jemu se to zdálo nekonečně dlouho. Chtěl by Fina setřást jako únavu, která se mu začínala hromadit ve svalech. Přidává, skloní nezvykle hlavu, nahlas si odfrkne a běží kus se skloněnou hlavou jako těžký tažný kůň. Pak nasadí trhák, jenže se nic nestane, právě naopak. Křik hlediště roste v uragán. Heino nastoupí a v čele nadiktuje ještě pronikavější tempo. V následujících minutách se děje něco, co je ojedinělé ve vytrvaleckých bězích. Předbíhají se zhruba po 200 metrech. Každý chce vést a zničit nervy a fyzickou sílu toho druhého. Přitom všem jsou jako 2 nerozumní kluci. Do skutečného cíle chybějí ještě 2 kilometry. V atletice jsou prý nejhorší 400
300-metrové a 800-metrové závody. Krátce řečeno čtvrtky a půlky. Závodník v nich musí běžet stále naplno. To, co teď oba běží, je jedna dlouhá, nekončící čtyřstovka. Lidé už tuší, co se před nimi odehrává. Hejno vbíhá do předposlední rovinky. Dopředu by měl jít Zátopek, ale Zátopek nemůže. Hejno tedy prodlužuje krok. Už toho moc nezbývá. Posledních 200 metrů. Finn vede. Lidé jásají. Suomi, Suomi. Zátopek už nemá žádné běžecké síly a proto nejde napsat běžel dál z posledních sil. Ty síly už vydal do této chvíle. Teď však v sobě zmobilizoval něco neznámého, co měl ukryto pro chvíle nejtěžší. Duševní a fyzickou nadzásobu, kterou člověk vydává, když mu jde o život. Obecenstvo náhle zmlkne. Je to, jako by je někdo pokropil studenou vodou z obrovské konve. Zátopek se sune krok za krokem vedle Hejna. Už běží bok po boku. Emil už vede o pár centimetrů a v cíli je o prsa dřív. Za cílem si padnou oba do náručí, ale ve skutečnosti podpírají jeden druhého, aby se nezhroutili na vratkých nohou. Byl to nevídaný boj. Od té doby si Zátopka na severu zamilovali, jako by patřil jim a ne nám.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Miroslava Donutila teď vystřídá v příběhu štábního kapitána Emila Zátopka Ivan Trojan. A o tu Pavla zase jiný Pavel, totiž Kosatík. Pavel Kosatík a jeho kniha Emil Běžec. Díky rozhlasové četbě se teď přeneseme do Londýna roku 1948 na Emilovu první olympiádu.
2: Závod na 10 kilometrů se na stadionu ve Wembley běžel hned v první den her. Onoho podvečera bylo v Londýně úmorné vedro s vysokou vlhkostí vzduchu. Teploměr ukazoval přes 30 stupňů Celsia. Zatímco ostatní běžci meditovali o tom, jak vysoké tempo v horku zvolit, Emil udělal něco jiného. Dopředu si zajistil, aby si rychlost, kterou považoval za optimální, jedno kolo za 1,70 vteřin, udržel po celou dobu závodu. Domluvil si s asistentem národní výpravy, že mu bude z kraje dráhy dávat signály. Když Emil poběží rychleji, zamává bílými trenkami, když pomalu červenými. Pokud by se Emil prvním nebo druhým směrem příliš vychýlil, měl to asistent znázornit prudkým třepáním. Přezdívka Lokomotiva, kterou si Zátopek toho dne v Londýně získal, tedy měla ještě jiné opodstatnění než jenom to, že se její nositel řítil po dráze rychleji než ostatní. Pohyboval se také vpřed podle jízdního řádu. To favorizovaní Skandinávci po startu použili tradiční vytrvaleckou taktiku. Šli okamžitě do vedení v naději, že nasadí takové tempo, jaké ostatní závodníci nevydrží. Zdálo se, že Zátopek je jedním z těch, na koho taková taktika funguje. Po prvním kole byl až někde v polovině peletonu a zůstával tam ještě uprostřed závodu. V devátém kole se dočkal. Asistent poprvé zvedl nikoli bílý, ale rudý kus látky. Bylo to znamení, že běžci vpředu nevydrželi počáteční tempo a zpomalili. Emil pochopil, že nyní je na řadě on. Vydal se vpřed. Začal předbíhat jednoho běžce za druhým. Jediný, kdo se s ním o pořadí dokázal prát, zůstal finský šampion Heino. Nakonec však Emil předběhl i jej a zabouřili bych ovací tribun nejen, že pronikl do čela, ale dal se svým soupeřům vzdaloval. Vypadalo to, jako by na dráze soupeřili závodníci dvou různých běžeckých tříd. Zátopek versus všichni ostatní. V tom závodě Emil většinu svých soupeřů předběhl o víc než kolo. Viljo Heino, favorit, na 7. kilometru vzdal. Po něm odpadl i další Fin, Heinström. Jediný, kdo si s Emilem udržel na dálku kontakt až do cíle, byl Alžířan Mimoun. Když však Emil uprostřed závěrečného kola nasadil k finiši, závodil už jen sám se sebou. V Londýně toho večera nebylo soupeře, který by ho mohl ohrozit. Vyhrál časem těsně pod půl hodiny a v cíli se ani necítil unavený. Zdálo se mu, že vyhrát olympiádu je vlastně docela snadné. Divákům však imponoval především způsob, jak toho dosáhl. Promyšlený a takticky správný. Český závodník toho večera udolal své soupeře nikoli jen lepší běžeckou kondicí, ale soustředěným náporem celé své osobnosti a odnesl si za to první zlatou olympijskou medaili v dějinách československé atletiky. Lidé pochopili. Toto je sport. Když se vítězí nejenom vypětím těla, ale i soustředěním mysli. Když se do služeb vítězství napře všechno to nejlepší, co v člověku je. Proto svět nad Zátopkovým výkonem úžasl. Proto britské Times si napsali, že jeho finish strhl obecenstvo k ovacím, jaké v historii atletiky neměly obdoby. Ve způsobu, jakým pojal své vítězství, Emil v metafoře všem ukázal možnou podobu i jich samotných. Můžete žít jenom malou částí sebe sama, ale můžete se taky naučit využít naplno celou svou osobnost.

0: Finále běhu na 5 kilometrů se běželo o 4 dny později. Tentokrát měl Emil jiné soupeře než předtím na 10. Dominovali mezi nimi Holanďan Slajkus, Belgičan Rajf a Švéd Alden. Emil byl ze všech favoritů jediný, který startoval na obou tratích a šel tedy do závodu s určitým handicapem. Alžířan Mimoun, který se chtěl pokusit o totéž, vypadl už v rozběhu. Počasí bylo tentokrát horší než na 10. Bylo chladno, celý den před závodem lilo a déšť proměnil nekvalitní škvárovou dráhu v oraniště. Emil tentokrát zvolil jinou taktiku a hned po startu nastoupil do čela závodu. Spoléhal na to, že vysoké tempo, které nasadil, opět udrží celou dobu. Držel vedení až do půlky 4. kilometru, pak ho však předběhl Rajf a po něm také Slajkus. Byli odpočatí a měli více sil. Získali náskok několika desítek metrů a Emil zjistil, že proti tomu nedokáže nic dělat. Tehdy se v něm ozvala malá dušička. Nezvládne to. Utečou mu a on je nedožene. Na chvíli tomu uvěřil a ten okamžik rezignace ho stál pár cenných vteřin, ve kterých ve svém maximálním tempu poněkud povolil. Při nástupu do posledního kola se zdálo jasné, že o prvenství se bude rozhodovat jen mezi prvníma dvěma závodníky, Slajkusem a Rajfem. Ale skoro na poslední chvíli, pouhých 200 metrů před cílem, se stalo něco nečekaného. Zátopek v sobě zmobilizoval síly k závěrečnému finiši a vyrazil vpřed. Ještě než zatočil do cílové rovinky, předběhl Slajkuse a každým krokem se dál blížil Rajfovi, který před ním ukrajoval poslední desítky metrů trati. Napadlo ho ohlédnout se, až když mu byl Emil v patách. Na poslední chvíli zmobilizoval zbytky sil a v cílové rovince přidal. Cílovou pásku protrhl jako první, ale pouze o prsa před zátopkem, který si své chvilkové zaváhání z průběhu závodu nikdy později nepřestal vyčítat. Nebýt jej, byl si jist, získal by i na 5. v Londýně místo stříbra zlato.
1: Můj výkon se nejvíc líbil švédským novinářům. Hned chtěli interview a byl jsem jim vděčný, když to odložili až na 8:30 ráno. Ale již před 7 cítím, že mne někdo probouzí švédskými slovy a tahá z postele. Novináři. A hned, že jako budeme dělat reportáž, rychle ven a běhat. Bylo toho dost. Starty, rovinky, běh kolem moře, zase od moře nahoru a jejich rolejflexy vytrvale cvakali. I nějaké moje speciální cviky chtěli vidět. A tak jsem si jich několik pohotově vymyslil. Všechny se líbily. Nakonec jedno překvapení, že prý se mám rychle zbalit, že jedeme pryč. Vysvětlovali to tak. Dověděli jsme se, že jiní šeští novináři mají za vámi přijet 8:30. My jsme je předběhli a teď vás uvezem, aby vás nenašli. Chtěl jsem říct, že u nás doma se to nedělá, ale co je to platné, když člověk není doma? V 8:30 jsme již byli 20 kilometrů daleko a moji průvodci mi vysvětlovali. Tady to znáte, olympijský stadion a vidíte, tady je Nurmiho socha. Nechtěl byste na ní vylézt? Bude to pěkný snímek, 2 šampioni vedle sebe. Ne, nechtěl. Vždy na tom nic není, stará a nová atletická generace. No prostě nevylezu, povídám, zvláště když se kolem začali množit diváci. Tak Nurmi mu aspoň zamávejte na pozdrav. Mával jsem tedy rukou asi 5 minut, až se kolem všechno smálo. Tím jsem se rozloučil s Helsinkami. Odjel jsem vlakem do Turku, sedl na loď a naposledy zamával všem, kteří se s námi v přístavu loučili. Krásná zem, říkám si, až na ty novináře.
0: Se svou druhou stříbrnou medailí nebyl ani trochu spokojený. Cítil, že ho na 5 neporazili soupeři. Porazil se sám svou taktickou chybou. Tím, jak si v 9. kole na chvíli přestal věřit. A než se vzpamatoval, získal Rajf takový náskok, že se ho Emilovi už nepodařilo stáhnout. Kdyby se byl Emil rozhodl o 2-3 vteřiny dřív? Umínil si, že se mu něco podobného už nesmí nikdy stát. Přesto se stal nejúspěšnějším československým účastníkem her. Jeho návrat domů byl slavný. Fanouškové na něho museli čekat ještě dalších 14 dní až do poloviny srpna. Vedení olympijské výpravy rozhodlo o tom, že se Emil cestou domů zastaví ještě na závodech v Belgii a Holandsku. Přivezl tedy domů ještě 2 vítězství navíc. K přivítání se do Prahy sjeli lidé z celé republiky. Z Kopřivnice dokonce dorazili i Emilovi rodiče. dostal přidělený byt 2+1 v centru Prahy nedaleko Václavského náměstí. Ze začátku tam bydlel sám. Brzy se tam však k němu přistěhovala Dana. V Praze mu také přidělili novou práci. Nejdřív ho jmenovali velitelem atletů v oddíle ATK, předchůdci Dukly Praha, a později ho dokonce převeleli na ministerstvo obrany. Dostal funkci referenta spoluodpovědného za tělesnou přípravu vojsk. Nejdřív byl všem těm novinkám rád. Doufal, že jako novopečený Pražák získá víc času na trénink. Ale nadřízení brali jeho úřadování vážně a trvali na tom, že bude zachovávat pracovní dobu jako každý jiný důstojník. Brzy se ukázalo, že je na tom vlastně stejně, ne-li hůř, než byl před příchodem do hlavního města. Na běhání mu znovu zbýval čas jen za tmy, když už byl sletový stadion zavřený. Aby si tam mohl zaběhat na dráze, musel přelézt plot. Pod zimním závoděním se tedy v roce 1948 nakonec protrápil. Ozvala se únava, následek tvrdé předolympijské přípravy a také zánět kyčelního kloubu Emilovi závodění zkomplikoval. V září a říjnu se sice zúčastnil závodu v Bukurešti a v italské Bologni a oba vyhrál, výsledky, kterých tam dosáhl, byly však slabší než dřív. V záříovém pražském dvojutkání s Belgií na pětce Emil dokonce s Raifem těsně prohrál. Závodění mu do té doby bylo v životě skoro vším, ale tenkrát na podzim 1948 se to změnilo. S Danou, se kterou se poznal 2 měsíce před olympiádou, se 28. října v Uherském Hradišti slavně oženil. Brali se v kostele za velké pozornosti místních obyvatel, díky kterým se obřad proměnil ve sportovní manifestaci svého druhu. Ven vyšli slavobránou z oštěpů a na svatební hostině v kasárnách potom tančili až skoro do bílého rána. Z oslavy odešli jako poslední ze všech. Národ, nejen režim, potřeboval hrdiny. A Dana a Emil Zátopkovi měli v dalších letech tuto roli hrát. Stali se nejen prvním sportovním párem u nás, ale vůbec nejznámější manželskou dvojicí na mnoho let. Jen velmi málo lidem bylo v 50. letech povoleno, aby poodhalili své soukromí. Ti dva však měli patřit k pár výjimkám.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Zazněva olympská znělka. To je chvíla na nejvýš vážná. Olympská znělka víta prvého bežca. Už chybuje podle hlásení len několik desiatok alebo stověk metrů, tím bude a už je tu na, ozývají se kamery filmářské a cez bránu maratonsku vběhá na olympský stadion v Helsinkách jako první startovné číslo 903 československý reprezentant, štábní kapitán Emil Zátopek. Vážení poslucháči, 300 metrů chybuje do cílovej pásky, která je už natáhnutá. Zátopek reve šialeným hlasom 75 tisíc lidí. Všetci jsou v úžasném údive a Zátopek, vidíme, že je svěží, zdraví lidi. Už hodili len 120 metrů od cíla. Zátopek jde jako první. Hlásíme republice. Štábní kapitán Emil Zátopek bíhá v maratonském běhu na 15. olympijských hrách v Helsinkách jako první do cíle. Usmívá se a protrl pásku.
2: A to už byly samozřejmě Helsinky roku 1952. Já to slyším pořád dokola a stále jsem dojatý. Finále maratonského běhu. Usmívám se tomu, jak je z pohledu reportérů Zátopek svěží, když on sám přiznával, že skutečnost byla na konci maratonu úplně jiná. Dnešní poslední zastavení s Emilem Zátopkem bude trochu netradiční. V rozhovoru s Františkem Nepilem. Tenkrát, když se Zátopkovi potkali s Nepilovými u Nepilu na chalupě ve Stradonicích. Kolega Karel Tejkal pak zvukový záznam jejich společného vyprávění o sportu doplnil ještě autorským čtením Františka Nepila, který mimo jiné vzpomíná na to, jak si na prvním stadionu světa v Olympii doběhl pro vítězství. A já už teď nebudu vyprávění všech Františka Nepila, Emila Zátopka a jeho paní vůbec rušit, jenom vám popřeju pěkný zbytek večera a jak doufám, tak brzy opět někdy naslyšenou.
3: V Olympii se, jak víte, každé 4 roky konaly starověké hry a to, jak nevíte, po dobu 12 století. Během příprav a konání her se nesměly vést a nevedly války mezi řeckými státy. Těch her se konalo 293, jak píše Vojtěch Zamarovský, a z nich je 250 křížově doloženo. Až na nepatrné výjimky jsou známa jména všech olympijských vítězů. Po téměř 12 letech hry z ideologických důvodů zakázal římský císař Teodosius Veliký. Nedivte se, že když jsem vstoupil na plochu pravého olympijského stadionu, zavibrovaly ve mně všechny romantické žilky a začal jsem se svlékat. Zaběhnu si tu a ty mě vyfotografuješ, řekl jsem své ženě. Zděsila se, jednak proto, že antičtí závodníci tu běhali nazí jako prst, jednak, že několik turistů dříve než ona pochopilo, co tu bude k vidění a usadilo se na valech, které zbyly po antických tribunách. Slunce žhnulo až k zbláznění, ale já proletěl po závodní dráze v Olympii jako blesk. Vy, kdo znáte mou postavu, víte, že jako kulový blesk. Diváci mě aplaudovali, já nemohl z toho horka popadnout dech, ale zjistil jsem, že jsem se snažil zbytečně. Moje osobní fotografka nevěděla, kde je spoušť, takže mě nevyfotografovala. Ukázal jsem jí spoušť, zatáhl jsem po druhé břicho a běžel znovu. Část obecenstva, která se nenabažila mým prvním startem, mi opět zatleskala a začala se rozcházet. Běžíš moc rychle, vymlouvala se však moje žena. Já to nestačila zmáčknout. Pěnila se mi krev, ale šel jsem na start po třetí. Obecenstvo mělo už dost mého exhibicionismu a odešlo. Zůstal tam jeden jediný bělovlasý pán. Překlusal jsem třetí dvoustovku a žena to konečně zmáčkla. Jenže ten bělovlasý pán, asi to byl profesor, ke mně přistoupil a upozornil mě. Excuse me, sir, ale běžel jste vždy obráceně od cíle do startu. Poděkoval jsem mu, ale po čtvrté jsem už neběžel. Chyba, měl jsem běžet. Na tom snímku není vidět nic než rozmazaná bílá čára. To jsem já, vysvětluju každému. Běžel jsem tak rychle, že mě nezachytila ani pětisetina vteřiny.
4: Mně se zdá, že z takové té velice dobré myšlenky, což byl třeba jogging, že ta, jogging, co to byl jogging, to běžím jak můžu a když už nemůžu, tak pochoduju a koukám kolem sebe po lese a podobně. Jenomže tím, že lidé jsou strašně soutěživí a mají rádi soutěž, tak nakonec co se z toho stalo, z joggingu, že teď začali lidé, kteří třeba nikdy neběhali, i staří lidé, kteří už třeba ani na to tak neměli, začali běhat denně spoustu kilometrů, prostě oči vyvalený, zuby zaťáty a hnali jako najatí po lese, takže neviděli ani, jestli je podzim nebo jaro nebo tak. Jo? To je můj názor vrhačky na toto. Jo?
5: A později rekreativní.
4: Protože já jako vrhačka, já jsem vždycky běžela třeba 200 metrů, 300 metrů a pak jsem pochodovala a zase jsem běžela a zase jsem pochodovala. Myslím si, že každý musí si to nadávkovat, na co má, že když mám 70 roků, tak nemůžu prostě lítat denně bohu ví kolik kilometrů, protože mě odejdou kolena, začnou mě bolet kotníky a podobně, zvlášť když třeba nemám šanci běhat někde na nějaké rašelinové dráze v lese a tak. No, takže to myslím, že se potom nakonec z dobré myšlenky, že se takto zvrhlo a ty zase druhý extrém, běhání je blbost, jo, choďte, musíte chodit, jo, a podobně. Nemyslím, že by běhání byla blbost, proč, ale musím běhat s rozumem, tak na co mám, a ne každý den, protože mám taky jinou práci, musím mít taky jiné zájmy, nemám taky kulturu, chci si něco přečíst a tak dále. Znám hodně takových těch euforistických starých běžců, kteří prostě neznají nic jiného, než každý den ruce na prsa a jo, a běžím, no, a v zahradu tam se plazí jeho žena po zahradě a on se akorát chlubí tím, jakou vypěstoval cibuli a já vím, že to vypěstovala jeho žena nakonec.
3: No. Na mě, co se koukáte?
4: Já se nekoukám na vás, já jenom vás varuju.
3: Já teda k té soutěživosti, jestli smím skočit do řeči, tak jak říkám, v člověku je a já si pamatuju, teda pamatuju, to si potřebuju pamatovat, tady ve Strádonicích, když jsem byl, tady to bylo takový zdravější, tak jsem běhal ze psem. Neměl jsem svýho psa, tady byl takový pes, který patřil všem, jo, jako sport pro všechny, tak pes pro všechny tady byl. A ten vždycky, když viděl, že jdu běhat, tak se ke mně připojil, že v temné noci a běžel se mnou. A on mě úplně nervově, on mě neurotizoval, protože on měl takovýhle nožičky, jo, a teďko přede mnou to metelil pořád. A já jsem si říkal, tak malýho psa, já se nesmím uštvat, už jsem v letech, jo, ale já ho nikdy nepředhonil a taky on mě nenechal chodit. On jako, když viděl, že jdu, tak byl jako i nervózní a vracel se a furt se rozbíhal. Jo, tak na něco byl ten pes dobrý, jenomže nečet nic o tom, že v 70 má být člověk rozumnej.
5: Emile, ty si ovšem psa zdisgustoval během, když už teda pan Hepl vzpomněl na to, že tomu psovi nestačil, tak ty si jednou toho psa doslova zničil.
6: No, poprvé jsem na to přišel, když jsem byl na vojně v Milovicích, a tam byl takový mladý vlčák, ale budíš k ničemu. Protože jeho majitel byl důstojník, který na sobotu neděli odjížděl do Prahy domů k rodičům a toho psa měl na starosti Vojin Žilina, Slovák, který mu považoval za svoji povinnost, že stačí, když mu donese žrádlo z jídelny, tomu tam nějak vyfasoval, dones mu žrádlo, dones mu vodu na pití a hotovo, a ten pes se jenom vyvaloval pod posteli. A já když v soboru jsem šel běhat, říkám, já si beru toho psa sebou. A já jsem si říkal, co pes proběhne, a on neřád, on mě teda zesměšňoval. On ne, že zběhl, on si odběhl, zvinul nožičku, vyčural se, tam si odběhl, tam udělal hromadku. A podle, já jsem běžel usilovně, měl jsem takovou trasu asi 4 km do lesa, tam byla 400 metrová rovinka travnata, no a co ten se navývaděl cestou, než jsme tam doběhli, no ale tam já jsem potom... jsem shodil vojenské kaloty a bluzu a v trenkách a v tričku 400 metrů a pec jsem to palkoval. A on velice nadšeně se mnou. Já jsem si vyklusal takových 150 metrů, takový meziklus a zpátky. Ale on hned na to přišel, že zase poběžím zpátky, tak už neběžu za 400 metrů. Jenom 350 na boveček, až se ten vůl vrátí. No jo, ale on už ty poslední 300 neběžel, on už nebyl schopný. A já nás čekal ještě 4 km zpátky a říkám, tak trep. A domů, a jdem. No ta, a on za mnou, jsem ho zavolal, tak přiběhl a zaostával. Jeda, to bylo horší a horší. Mě nám chybilo 2 kilometry do kasaren a on najednou lehnul a já do něho, tak jsem musel nohou postrkovat. A jdem, když jsem ho postrčil, tak kusal, no to bylo zoufale. Já jsem nakonec musel násilím dokopat až do kasáren a on tam trefil, teda pod svoji postel zalehnul, přesta neděle přijel jeho majitel, tal se po psovi, dvě pes. No leží, no, vypadá, že má nějakou horučavu, říkal ten boják Žilina. Jak to, co se s ním stalo? No nic, ne, žrádlo dostal to, ale on nežere. A to, aby, kdo, co se s ním dělal, stalo? No, sůru zátobek ho vzali na trenírovku. No a pes byl odrovnaný na celý týden. No a to jsem zkoušel pak i s jinými psy. A pes, jak není trénovaný, tak 20 kilometrů to prostě nevydrží. Souvisl jsem ten půl. No a...
5: Ten pes pro všechny tu je ještě, máte šanci, 20 kilometrů.
4: Ale jsme byli na té svadební cestě na tom Medlově a tam měl taky ten vedoucí toho střediska, měl tam taky psa a ten, já jsem sledovala, jak Emil ho úplně nakonec zničil toho psa. On s náma poskakoval, když jsme běhali v lese, tak on kolem nás poskakoval, za náma. A Ťopek naraz se otočil
6: a
4: hrl za ním. A teď ten pes naraz začal utíkat, lekl se a začal utíkat a Emil za ním. A teď ho začal honit. Ale tam bylo právě zajímavé, jak ho přinutil, že naraz byl jako pronásledovaný ten pes. On se cítil naraz pronásledovaný a teď se snažil utéct. A Emil za ním. A klíčkoval. A Emil za ním.
6: A to, jezeru, a to. A teď nemohl klíčkovat, protože tam byla voda. A musel pobřovat. A já za ním jsem to padl.
4: A teďka nakonec toho psa tak uhnal, že on si lehl. A tak se díval, tak si mě tady zabij. No, nechtěl zabít, ale on přišel k tomu názoru, že ho Emil chce zabít, jo.
6: A teď, ale my, já
4: a ještě tam jsem měla nějaké kamarádky a to za Ťopkem. Teď my jsme nemohli chytit, my z atletky jsme byli všecky a my jsme se všichni děsně uštvali až na Ťopka. Ten pes a my taky, protože my jsme se snažili chytit a pořád na Ťopka jsme křičeli, necháš toho psa, teď ho zničíš a to. A teď, když ten pes už tam ležel takhle packy a tak se smutně díval, tak mi necháš ho, jdeš pryč od něho, kopali jsme Ťopkovi do noh a tak jo. No, on nakonec ho zahnal až domů, na dvůr a on zalezl do boudy a nevylezl. Až asi za dva dny to vystrčil šňupák a Ťopek zrovna byl na dvorku.
6: Ten pes je venku. A nevylezl zase celý den.
4: A nevylezl, dokud jsme z té svadební cesty neodjeli.
3: Žena nikdy nepochopí, že nastala chvíle, kdy člověk potřebuje padnout s hlavou v dlaních a bez hlesu ležet jako zestárlý slon, jenž doputoval na samý konec svého života, jenž doputoval v džungli na místo, kam chodí staří sloni vydechnout svou utrmácenou duši. Žena to nikdy nepochopí, protože si svůj hodnotový žebříček vytvořila v pravěku, v dobách, kdy žila v korunách plavuní a kdy schody i zábradlí k její kuchyni i jídelně tvořila liána. Její myšlenky, či přesněji řečeno její nervová soustava, dosud nezaznamenala signály vyšších mravních vznětů, takže její mozkovna je dosud zaplněna živočišnými pojmy, které vytvořili předchůdci člověka, tedy pojmy primitivními a prazákladními jako hlad, děti, pokrm, chladno, výplata, uhlí, známky na vysvědčení, hladká mouka, hrubá mouka, koruny, haléře, činže a tak dále. Co vám je pro boha do toho, že zdražili tramvaje, když naši prohráli? Proč vás otravuje s tím, že by se měl koupit Jarouškovi zimníček, když naši prohráli? Žena nikdy nepochopí, jak to, že porážku vašeho mužstva nemohou v následné chvíli vaší bezútěšnosti vyškrtat z vaší zmučené mysli ani její výstřihy, ani smažené telecí řízky, ani jalové otázky, zda si má vzít na návštěvu brokátovou velkou večerní nebo spíše mini sukni z bílého tylu či černého mušelínu. Jediné, co má žena udělat, když pochopí, že naši prohráli, je posypat se celá popelem a mourem, roztrhnout si roucho, začít se stříhat dohola a propuknout v hořký, kvílivý pláč. Jedině to může vrátit člověka do světa reality, jedině tehdy je schopen poskytnout jí slova útěchy, která by ovšem jeho samotného neutěšila. Tehdy totiž konejšivě řekne, ale neřvi, vždyť oni zase vyhrá.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.